0: 6 motet pro tři hlasy a basso continuo Giacomo Carissimiho dozněly v podání souboru Consortium Carissimi, který řídil Vittorio Zanon.
1: 6. rozhlas D-dur. Z
0: Itálie pocházel i následující autor, Francesco Geminiani, který ale svoji rodnou zemi opustil, neboť působil v Londýně, kde se mimo jiné přátelil s Georgem Friedrichem Händlem. Z jeho díla uslyšíme Concerto Grosso B-dur, opus 7, číslo 6. Hraje Concerto Köln.

Concerto Grosso B-dur, opus 7 číslo 6, Francesca Geminianiho, dohrál německý soubor Concerto Köln. A vracíme se do období romantismu. Franz Liszt je považován za tvůrce formy symfonické básně. Všech 13 symfonických básní vzniklo během jeho kapelnického působení ve Výmaru. Čeká nás v pořadí 6. báseň s názvem Mazepa, podle stejnojmenné básně Viktora Iga. Symfonický orchestr Lipského rozhlasu řídí Kurt Mazur.

0: Symfonickou báseň Mazepa Ference Lista dohrál symfonický orchestr Lipského rozhlasu. Řídil Kurt Mazur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Patrně nejslavnějším dílem francouzského romantika Gabriela Forého je jeho Requiem. Dílo se vyznačuje jemností a smířlivostí. Skladatel zde zcela vynechal dramatickou sekvenci Dies Irae. Sóla zpívají Catherine Bott, soprán, a Gilles Cachemay, bariton. Dále zpívají Monteverdiho sbor a chlapecký sbor katedrály Salisbury. Hraje orchestr revoluční a romantický. Řídí John Elliot Gardiner.

Poslouchali jsme Requiem Gabriela Forého. Sola zpívali Catherine Bott a Gilles Cachemay. Dále zpívali Monteverdiho sbor a chlapecký sbor katedrály Salisbury. Hrál orchestr revoluční a romantický. Řídil John Elliot Gardiner. Na závěr tohoto vysílacího bloku ještě přidávám hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme triovou sonátu pro flétnu, housle a basso continuo C-moll. Hrát budou Mark Antai na flétnu, Manfredo Kremer na housle, Jordi Savai na violu da gamba a Pierre Antai na čembalo.

Triovou sonátu C-moll Johanna Sebastiana Bacha dohráli Marc Antaj na flétnu, Manfredo Kremer na housle, Jordi Savaj na violu da gamba a Pierre Antaj na čembalo. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dva členové Národního divadla, Emil Bolek a Bohuš Machník, hráli ve slovenské operetě role dvou sluhů. Měli se na scéně sejít a v dialogu pomlouvat své pány. Sešli se tedy, ale nějak jim ta slovíčka vypadla z paměti. A tak chvíli nehnutě stáli, pobízeli očima jeden druhého k mluvení a čekali, kdo začne. Když byla pauza už příliš dlouhá, povídá Machník Bolkovi: tak čo? Bolek chvíli uvažoval a pak odpověděl: tak nič. A svorně odešli ze scény. To byl citát z knížky Bohumila Bezoušky, která je plná nádherných historek z divadelního zákulisí. V politice se ty důležité věci odehrávají zásadně v zákulisí, kdežto při tom divadle, co naši čelní představitelé předvádějí na veřejnosti, se člověk často od srdce zasměje. Tak jsou dnes rozděleny role v tom světě, co znamená prkno. V divadle se ovšem to hlavní musí odehrát na jevišti. Je zvláštní, jak často se tato samozřejmost opomíjí. Existuje soudobá opera, která se odehrává v době napoleonských válek. Autor byl veden ušlechtilou snahou ušetřit peníze za inscenaci a tak se skoro celé drama odehrává mimo zraky diváků. Některý z hrdinů vždy vběhne na pódium a vzrušeným hlasem zapěje, že se právě vrací z krvavé bitvy, která skončila hrdinným vítězstvím, ale hejtman byl zraněn. V další scéně vidíme vojevůdce, jak stojí zády k hledišti a z pahorku velí virtuálním vojskům. Tak tohle se v opeře nesmí. Opera musí být podívaná. V Donu Giovannim se Komtur musí zjevit obklopen pekelným ohněm a dýmem, Siegfried musí bojovat s opravdovým drakem a Ašrovic dům se v závěru Glasovy opery musí sesypat na hromadu. Inscenátoři a scénografové jsou povinni nám tuto podívanou dopřát. Na jevišti se dnes odehrává lecos. Nikdy nezapomenu na šok, který jsem zažil, když se před lety ve Zlaté kapličce zvedla opona na premiéře Gounodova Romea a Julie a objevila se odporná garáž, ozbrojení mafiáni na nás mířili samopaly a jakýsi dozorce nám svítil reflektorem do očí. Ocenil jsem tehdejší Bednárikův počin, protože se mu podařilo publikum šokovat a umění to má čas od času udělat. Od té doby se o podobný přístup jiní inscenátoři pokusili ještě několikrát, ale to už byla vždycky nuda. A ta do divadla nepatří.

Rád bych však dnes předvedl několik zákulisních příkladů, jejichž úkolem je zvýšení atraktivity díla a nejen divadelního. Už v renesanci skladatelé věděli, že lze dosáhnout skvělého zvukového efektu, když velkému sboru na pódiu odpovídá druhý sbor někde na balkóně nebo v zákulisí.

Sbory za scénou jsou však především doménou opery. Ve Smetanových Dvou vdovách se za scénou pěje v podstatě ústřední árie opery, Když zavítá máj. Operní pěvci, kterým je tak blízký audiovizuální přístup k umění, se při vrcholném okamžiku opery nemohou patřičně prezentovat a ukryti v zaprášeném zákulisí rozdávají lidem radost, aniž by z toho cokoliv měli.

Ve Verdiho Trubadurovi zní spoza kulis smuteční sbor, který oplakává Manrika, ač ten je zatím ještě naživu. Duševně se ovšem připravuje na svou popravu, což provází srdcerivným štkaním, ovšemže též za scénou. Na jevišti naopak vidíme zoufalou Leonoru, která odsouzence miluje a svou snahu osvobodit ho posléze zaplatí životem. Do dalších podrobností libreta bych se ovšem nepouštěl, protože, jak jsem zjistil, nejsou zcela srozumitelné ani skutečným operním odborníkům.

Hudební složku umístěnou mimo zraky diváků rád používal Gustav Mahler. Ve 2. a 8. symfonii pracuje s celým dechovým souborem umístěným mimo pódium. Ve 3. symfonii zní dlouhé křídlovkové solo, které se obvykle hraje ve foajéru koncertní síně a do sálu proniká otevřenými dveřmi. Kolega, pan doktor Vítek, prý zažil, že se místo křídlovkového sóla z předsálí ozval mocný hlas vrátného. Pane, tady nemůžete hrát na tu trubku, v sále je koncert.

Snad si mohu zas po nějaké době dovolit sáhnout do rodinných zásob. Poslední věta symfoniety Ilji Hurníka líčí poněkud melancholickou vzpomínku na ty časy, kdy se českou krajinou ozývaly z dálky sladké melodie venkovských dechovek. Ale protože můj otec má odjakživa dosti blízký vztah k tragičnu všeho druhu, nechává dechovku umístěnou v zákulisí každou chvilku převálcovat výhružnými pasážemi smyčců, jako by český venkov měla postihnout ničivá seismická vlna nebo něco takového. Ale jelikož skladba končí vcelku smířlivě, nezdá se, že by nám autor chtěl naznačit, že by bylo dobré podnikat nějaká preventivní opatření. Ostatně i dnešní přehlídka hudebních skladeb vede k optimistickému, potěšujícímu závěru. Zvukový prostředek, který by mohl svádět k laciné efektnosti, užívají skladatelé téměř výhradně k tomu, aby nám něco naznačili, něco sdělili.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Giese King pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es Dur.

Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Bedřich Smetana, ária Libuše z prvního dějství opery Libuše. Zpívá Gabriela Beňačková, sbor a orchestr Národního divadla v Praze, řídí Zdeněk Košler.

Georg Friedrich Händel a jeho tříveté koncerto Grosso opus 3 číslo 2 hraje soubor Akademie für Alte Musik Berlin.

Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Ludwig van Beethoven Leonora, koncertní předehra číslo 3 opus 72b, Gewandhausorchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regens Chory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, Pochod a menuet, ve skvostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy, z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

Nemusí to snad ale zároveň nutně znamenat přehlížení stovek nahrávek, které byly pořízeny před touto mohutnou vlnou zájmu o historicky poučenou interpretaci. I mezi těmito staršími nahrávkami najdeme kvalitní snímky špičkových umělců a jeden z nich je teď připraven. Poslechněme si, jak nádherně se proplétají housle Josefa Suka a Henrika Scheringa v houslovém dvojkoncertu D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Takto společně zahráli druhou větu, a to na pražském jaru 1972, za doprovodu Českého komorního orchestru s Josefem Blachem.

Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Hector Berlioz, Le Spectre de la Rose, píseň z cyklu Letní noci, opus 7. Zpívá Jesse Norman, londýnský symfonický orchestr řídí Sir Colin Davis.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Letošní laureátku Nobelovy ceny za literaturu je N. Carsonová. A čekejte zpočátku slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů Celsia. V Česku dnes začnou volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Na radnice kandiduje asi 190 tisíc lidí, což je asi o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. Hlasovací místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Schůzi svolal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Návrh ruší současný služební zákon a podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle hlavy státu ale mimo jiné vytváří podmínky pro výměnu úředníků bez ohledu na jejich kvality s každou změnou vlády. Koalice podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který je členem klubu SPD, to přehlasuje.
4: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám zkrátka to, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání Senátu.
3: Vondráček je zároveň autorem pozměňovacího návrhu, který je součástí zákona a má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Při ruském útoku na východu ukrajinský Kramatorsk zemřelo ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich se stalo obětí ruského úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřila. Po více než 24 hodinách se hasičům podařilo vyprostit kamion zaklíněný pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nákladní auto, které převáží vrtnou soustavu, se tam zaseklo ve středu večer. Vyprostit se ho podařilo až hodinu před čtvrteční půlnocí pomocí dvou vyprošťovacích tanků a připojenému externímu hydropohonu. Pokračuje mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
5: Hasiči pomocí těch vyprošťovacích prací dostali tu soupravu mezi mostní konstrukci. Nyní budeme pokračovat v podstatě s rozebíráním té vrtné soupravy, abychom získali průjezdnou výšku a následně se tedy bude řešit vlastně vyjetí té soupravy spod toho mostu.
3: Kdy se podaří ulici zprůjezdnit, není podle mluvčího zatím jasné. Kvůli zásahu musela do hlavního města přijet speciální technika z Plzeňského a taky z Olomouckého kraje. Nobelovu cenu za literaturu získala N. Carsonová. Kanadskou autorku ocenila Švédská královská akademie za inovativní propojení tradičních příběhů se současností.
6: Kanadensiska författaren N. Carson.
7: Jméno letošní laureátky oznámila tajemnice akademie Ingrid Karlbergová. Oceněná spisovatelka N. Carsonová ve své tvorbě propojuje řecké mýty s moderním světem. Třeba jako v knize Autobiografie rudé, kterou přeložil Tomáš Gabriel.
8: Její výjimečnost spočívá zejména v tom, že dává dohromady několik žánrů zároveň. Dává dohromady eseje o překladu starých antických děl s moderní literaturou, poezii, prózu, esej, všechno dohromady, aniž by to vypadalo nějak zvláštně.
7: Autorka v příběhu vychází z mýtu o netvorovi Gerionovi. Toho ale proměnila v dospívajícího chlapce, který se zamiluje do charismatického Hérakla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Zpočátku bude slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách bude kolem 6. Více zpráv na irozhlas.cz.
9: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
10: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
9: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
11: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. Socer.rozhlas.cz

0: Mozaika. Dobré ráno, tak podzim už ukazuje svou chladnější tvář. Nabízí se tedy příležitost strávit část dne třeba v divadle, v muzeu, v galerii. Naštěstí kulturní nabídka je mnohem pestřejší než studené říjnové počasí. Na hradě Schellenberg čeká školní zvířecí třídu pod vedením pana učitele Mravenečníka úniková hra plná dobrodružství. Je to nová inscenace, která bude mít zítra premiéru v Naivním divadle v Liberci. A tak vás zavedeme do divadla. Natočili jsme pro vás reportáž a vydáme se taky o několik století zpátky v čase. Bude to do Mělníka, protože tam právě teď vystavují vzácný fragment hebrejského kodexu Bible z doby kolem roku 1280. Co vypráví biblická kniha Ester a jak výjimečný je tento exponát? I na to vám odpovíme. Máme téměř 7 minut po 6. hodině. Za celý tým přejeme příjemné ráno.
1: A dobrý poslech hudebního výběru, nejenom mezi 6. a 7. Sammy Davis Jr., Bohuslav Martinů, taky Emmett Cohen, anebo Václav Jindřich Veit. Hraje nám Sedláčkovo kvarteto.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Sedláčkovo kvarteto, 11 minut po 6. ve skladbě Václava Jindřicha Fajta.
1: A začínáme pozvánkou do Brna na současnou slovenskou scénu. Komiksy o vztazích anebo fenomén rychlých šípů se letos zaměřuje Mezinárodní komiksový festival Koma. Začal včera v brněnské Káznici a potrvá až do téhle neděle a kromě výstav nabídne i debaty nebo koncerty.
0: Organizátoři upozorňují třeba na výstavu a diskuzi ženských komiksových autorek, mezi nimi třeba Kamily Brůčkové nebo Anny Vohralíkové, a v další debatě se potkají i zástupci ostatních výtvarně a komiksově zaměřených festivalů v Česku.
1: Skupinová výstava Noc zase přibližuje tvorbu autorů ze Španělska, Argentiny, Polska i Česka. Tak se zastavte v Brně na komiksovém festivalu Koma. Další kulturní tipy pro vás máme připravené už teď přibližně za čtvrt hodiny.

0: Georg Friedrich Händel, Akademie für Alte Musik Berlin v části Koncerta Grossa Opus 3 v 6 hodin a 15 minut.
1: Mělnické muzeum teď vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. Roku 1938 ji potom přeložil Jakub Kerpr, poslední kantor tamní židovské náboženské obce.
0: Ten má nově v Mělníku taky kámen zmizelých.
2: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
3: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
2: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
3: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
2: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
3: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
2: Takže což vidíme na těch deskách.
3: Ano.
2: Dá se kousek odcitovat?
3: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
2: Konec citace a o čem ten příběh je?
3: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
2: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
4: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
2: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
5: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
2: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
5: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
2: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Count.
7: Yes, Sam.
6: This will be my shining hour, calm and happy and bright.

0: Sledujte s námi dění na zahraniční kulturní scéně.
1: Sál obsahuje nejmodernější techniku a slibuje opravdu špičkovou akustiku. Zajímavý je i opticky, je laděn do chryzantémově žluté.
2: A je to opravdu tak, když se v galerii rozhlédnete, tak uvidíte, že sochař zachycoval obličejovou mimiku v různých situacích.
3: Ukazuje paralelu s dnešní mladou generací, která si mnohdy neví rady, cítí se podvedena cynickým přístupem svých otců, nebo v tomto případě strýců, a jediným přístupem je jim tedy násilí.
4: Marie Sýkorová, Martin Krafl a Zita Senková a jejich reportáže, glosy a doporučení.
0: V ranní mozaice na Vltavě.

0: sextetu českých filharmoniků v části, sextetu pro dvoje housle, dvě violy a dvě violončela Bohuslava Martinů v 6 hodin, téměř 25 minut.
1: A teď jedna zajímavá informace. Příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku za výtvarná díla více než jakákoliv jiná generace. Zjistil to průzkum Art Basel a UBS o globálním sběratelství, který provedla společnost Arts Economics.
0: Lidé narození v letech 1997 až 2012 tak předstihli i zástupce generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala.
1: Generace Z utrácela nejvíc i v dalších kategoriích sběratelských předmětů, tedy nejenom za výtvarná díla. Největší náskok před boomery, generací X a mileniály měli v kategoriích sportovních vzpomínkových předmětů, v kategorii vína, whisky a lihovin a potom v kategorii luxusních sběratelských sportovních bot.
0: Výdaje příslušníků generace Z byly víc než dvojnásobné oproti výdajům generace baby boomerů, generace X, mileniálu a starších generací. Podle průzkumu tvořila generace Z v uvedeném období téměř polovinu všech sběratelů, kteří nakupovali umělecká díla v ceně nad milion dolarů, tedy 22 milionů koruna.
1: A kdo nejčastěji utrácel? Byly to ženy. Mladší a svůj majetek si prý vybudovali vlastními silami.

0: Jsme v milé a příjemné společnosti Emmetta Cohena, amerického jazzového pianisty. Tohle byla jeho skladba s názvem Spilling the Tea. Nemá to s čajem vůbec nic společného. Mohli bychom to přeložit asi jako říkejte věci tak, jak se skutečně mají. Tak já říkám přesně tak, jak je a jak jsou. Je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se zmocněnci amerického prezidenta a k rozhovorům se připojí i bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie nebo zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Belgie dnes ochromí stávky a protesty. Odbory je pořádají kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušena veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají taky na hlavním bruselském letišti. Od začátku loňského roku je to už 10. velký protest proti politice belgické federální vlády. Začíná recyklační víkend. Lidé můžou v Praze před Národním technickým muzeem dnes a zítra odevzdávat staré elektrospotřebiče. Akci muzeum letos pořádá po 12. Cílem je mimo jiné získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. A čekejte zpočátku slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť a teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 18, na horách kolem 6. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě přidáváme kulturní tipy. Dnes máme pátek, je 9. října, před námi celý víkend, tak abyste věděli, kam třeba zajít. Například do Kroměříže. Dnes večer tam začíná nový výstavní blok Galerie Pekelné sáně. Představí tvorbu Jiřího Týna, Jana Poupěte, Alice Nikitinové a Adama Kašpara.
2: V pražské botanické zahradě v Troji začíná výstava Pradávný svět a návštěvníky zavede mezi dinosaury, pravěký hmyz, mamuty a první lidi. Výstava potrvá až do začátku listopadu.
1: Plzeňský festival s názvem Můj život s zve od 18 hodin na vernisáž kolektivní výstavy Tělo do sklepních prostor výstavní síně 13 v Západočeské galerii v Plzni.
2: A kdybyste měli blíž do pražského Radotína, tam se zítra chystá havelské posvícení. Nabízí hudební, taneční nebo divadelní vystoupení.

0: Peer Gynt Edvarda Grieg část hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Václava Smetáčka.
1: Návštěvníci Naivního divadla v Liberci uvidí už zítra premiéru loutkové hry Vzhůru na Schellenberg a je to autorská inscenace režisérky, která v Libereckém divadle v minulosti připravila hru Akce Rosomák.
0: I tentokrát se na jevišti objeví neobvyklá zvířata. Důležitou roli na scéně hraje pohyblivá kovová konstrukce i speciální světelné efekty.
2: Samozřejmě víte, že jste byli označeni jako nejhorší třída na škole. No, tak za trest pojedeme na strašidelný hrad.
3: Autorská hříčka vypráví o zvířecí třídě, která je velmi neobvyklá. Vyskytují se v ní taková zvířata jako třeba luskoun, nebo surikata, skunkové a spousta dalších.
4: Příběh loutkové inscenace Vzhůru na Schellenberg přibližuje dramaturg Vít Peřina.
3: Pan učitel Mravenečník zjistil, že na jednom hradě se pořádají takové, skoro bych řekl, teambuildingové akce, unikové hry a dobrodružství na hradě, kde doufá, že ta jeho třída, ten školní kolektiv, se patřičně nějakým dobrodružstvím, které tam zažije, je stmelý a začne fungovat, jak má.
2: Ano, pane Castellane.
5: Už jedou.
2: Výborně.
5: Je všechno připraveno?
2: Vše připraveno.
6: A s výběrem těch zvířat je to tak, že jsem hledala právě zvířata, která pro mě nejsou úplně běžná, která jsem třeba v divadle ještě neviděla.
4: Autorkou i režisérkou hry je Johana Šulík-Bártová, která v Naivním divadle v minulosti připravovala taky inscenaci Akce Rosomák.
6: Já jsem asi nikdy nedělala nic podle předlohy, kterou jsem si já sama nenapsala. Vždycky do svého vlastního námětu. Původně jsem si myslela, že se pustíme i do nějakého tématu, třeba ještě víc šikany. Pak jsme se rozhodli to mít odlehčenější, protože myslím, že se tam vlastně to téma dostává i tak, ale hodně vzdáleně a doufám, že to není krutý.
7: Jmenuje se to Vzhůru na Schellenberg. Jak tohle vzniklo?
6: To je vtípek, já jsem si myslela, že jsem to vymyslela. Že tam je ta šelma, tam je ten Schellenberg. Následně jsem zjistila, že jsem to nevymyslela, že to máme dokonce asi 50 km od chalupy a že se to tam někde v hlavě ukrývalo. Ale my nevycházíme konkrétně z té zříceniny. Je to opravdu jako jenom ten název, který se tam potkává.
2: Úkol splněn.
8: Placák.
2: A...
9: Já jsem fakt
8: frajer.
4: Konstrukce na scéně má industriální vzhled. Lidé na jevišti uvidí dva pojízdné boxy, na kterých herci vedou loutky zvané manekýni. Každá z nich má i vlastní zmenšenou verzi. Ty se objevují ve výklopných okénkách na kovové stěně. Celkem se na scéně vystřídá více než 20 loutek, herců pouze 5. Jedním z nich je Jakub Miller.
10: Stěna byla i během toho zkoušení náročná, vlastně docela bariéra. Jo. My jsme velkou část toho zkoušení strávili vlastně odděleni tou stěnou a těma okýnkama. A potom v rámci hraní je to těžký nejenom si samozřejmě uvědomit, který okýnko se kdy otvírá, oni tam ty okýnka mají i různý nastavení, některé se dají otevřít úplně nebo jenom do půlky, jak je nás tam hodně a přesně na sebe nevidíme, hrajeme do těch oken. Potom vlastně ty scény, kdy se potkáváme před tou scénou, tak jsou takový vlastně pro nás vždycky takový milý, že to daleko jednodušší potom jako nějak se sladit.
5: Hele, ale stejně to byl páječnej výhled, co? To
4: Premiéru hry Vzhůru na Schellenberg lidé uvidí v sobotu 10. října od 17 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Píseň Smutná v podání Terezy Richtrové z letošního roku z alba Místa krajiny. Minuta zbývá do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Protože je pátek, tak na Vltavě pro vás na večer máme povídku klasiků. No a jestli máte chuť nechat se na chvíli zneklidnit tajemnem a nadpřirozenými silami, tak vás zavedeme na spiritistickou seanci v Českém Podkrkonoší.
0: Spisovatel a právník Antal Stašek žil od roku 1877 v Semilech. Sám se spiritistických seancí účastnila.
2: Máme pro vás připravenou povídku s názvem Vstánku, kde Stašek zachycuje, co lidé v kontaktu se záhrobím a nadpřirozenem hledali.
3: Bylo ticho, jako o půlnoci v kostele. Světlo lampičky v koutě pod křížem kmitalo rudým světlem. Kaprasová, skrze niž zjevovali se duchové kající neb zlí, sklonila hlavu na prsa, upadla ve spánek podobný bezvědomí hypnotizovaného člověka a pak vstala. Jejími ústy promluvil duch sebevraha Josefa Holubce, kterého většina obcovanců znala za života. Pocházel ze samého Jestřábí, byl odveden a na vojně se zastřelil. Učinil ústy prostřednice přítomným rodičům a milým sestrám vzkaz, aby se nermoutili. Vy nevíte, jaké zákony panují za hrobem. Tělo jest, jako když svlékneme se sebe oděv a oblékneme nový šat. I já složil šat již ochodělý a budu brzy oděn šatem novým. Kolik matek v dávné minulosti pro mne už plakalo. Matko, teď to přišlo na tebe. Nekvíl, musel jsem tou smrtí sejít. A bude se to opakovat, dokud můj duch nebude očištěn. Provinil se v minulosti a musí své hříchy odčinit.
0: Slyšeli jsme ukázku z povídky Antala Staška Vstánku v podání Vladimíra Hausera a v premiéře začne na Vltavě ve 22 hodin.
2: Ale už za chvilku pro vás budeme mít dnešní úvahu. Tentokrát ji napsal literární kritik Jan M. Heller a bude to o znalosti minulosti, která nám umožňuje vidět pod povrch věcí.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Nový díl taky už od včerejška najdete na vltava.rozhlas.cz. Podívejte se, teď máme 6 hodin a 50 minut.
3: Nejvyšší čas pro dnešní ranní úvahu. Když dokončíte práci, která trvala roky, tak zdaleka ne vždycky musí přijít úleva. Může to být naopak prázdno a otázka, jestli to, co jste dělali, mělo vůbec smysl. A i nad tím se zamyslí literární kritik Jan M. Heller.
4: Dokončil jsem právě jeden velký ediční projekt, na kterém jsem strávil s přestávkami několik let života. Historický pramen z prvních dekád minulého století. Musím se přiznat, že jsem zažil řadu okamžiků, kdy jsem propadal malomyslnosti. Pochybnosti u tohoto typu práce člověka pronásledují neustále a konvergují k čím dál naléhavější otázce. Má tohle celé vůbec smysl? Nezaměnili jsme objem práce za velikost výsledku? To je přitom jen první rovina příběhu, ta osobní. Otázku, jestli se to vyplatilo, si musí každý zodpovědět sám a u každého velkého úkolu zvlášť. Protože tu nejsou ve hře jen faktory ekonomické, ale také historické, etické a také ty, které, podle toho, jak to cítím aktuálně, působí jako nejparadoxnější a proto také nejnepříjemnější, časově kontrafaktuální. Co všechno nevzniklo, zatímco byly síly a zdroje nasměrovány sem? Co všechno jsme kvůli tomu nestihli? A tím rozhodně nemyslím jen nutnost volby mezi prací a jinou prací. Je to ostatně i mechanismus popsaný v psychologii. Po odvalení velkého úkolu nenastává úleva, ale podivné prázdno. Jako by bylo potřeba, když zmizí každodenní nutnost a tlak běžící se trvale na pozadí, znovu obhájit smysl, který přestal být samozřejmý. V určité fázi je třeba otevřít dveře do světa a zkusit ho obhajovat tam. V roce 2023 řekl Shed White, americký republikánský politik, že daňoví poplatníci by neměli financovat zbytečné tituly v odpadových oborech. Různé variace na tuto tezi jsou, zdá se, čím dál rozšířenější i v české, mohu-li si dovolit neologizovat, opiniosféře. Deklarovanou zbytečnost vědních nebo vysokoškolských oborů si překládám tak, že jejich výsledky nejsou ihned převoditelné. Nenabízejí patent, neuplatňují se v průmyslu nebo nesaturují pracovní trh. Obětní beránek má jméno. U nás je zvykem kopat do ekofeminismu a gender studies. Shed White si vybral antropologii, sociologii a německou literaturu. Úsměvné, že? Jistě, americká perspektiva je trochu jiná než ta naše, ale stačí se podívat, co se v poslední době dělo kolem translatologie na Pražské filozofické fakultě. Bez translatologie by se svět jistě nepřestal točit. Bez edic historických pramenů také ne. Ale kolika oborům, edicím, knihám, studiím to řekneme? Všem? Opravdu připustíme, že je dobrý nápad rušit a omezovat výuku oborů, které jsou na světě od toho, aby si lidé lépe rozuměli? A porozumění se netýká jen mezijazykové hranice. Ani geografické hranice, vlastnické vztahy, instituce, zákony, regionální rozdíly, předsudky, stereotypy, to všechno nevzniklo dnes ráno. Ale ti, kdo se s tím musí vyrovnávat, jsme my. Máme k dispozici cennou databázi výsledků a máme ji díky lidem, kteří na ní dlouhá léta pracovali. Fakt je to všechno zbytečné? Je snadné se Shedu Whiteovi a jeho českým názorovým souputníkům smát nebo je zkoušet mentorsky poučovat. Těžší je přiznat si, že postediční melancholie rezonuje ve světě tam venku víc, než by bylo příjemné. A ještě obtížnější je poznání, že je problém možná už v samotné otázce. Mělo to smysl? Pokud totiž budeme smysl poměřovat tím, jestli se bez naší práce svět přestane točit, bude závěr nutně beznadějný. A aby bylo ještě hůř, pokud tím, zda hodnota projektu odpovídá vynaloženému životu, povede se nám úplně stejně. Z dilematu mezi sugestivní otázkou po užitečnosti náročných edičních počinů a nemožností legitimizovat je argumenty, které se na první dobrou nabízejí, bych tedy hledal cestu v otázce uplatnitelného měřítka. Ne všechno, bez čeho se dá žít, je zbytečné. Ale někdy nám pomůže znát příběhy, které pro nás odkryli historikové, velmi pravděpodobně absolventi tohoto oboru na filozofické fakultě. Kdo ty příběhy nezná, vidí krajinu, ale nevidí zemi. Vidí obyvatelstvo, ale nevidí národ. A tomu by snad porozuměl i konzervativní trumpista White. I mnozí z jeho českých kolegů.
3: To, bez čeho dokážeme žít, nemusí být zbytečné. Znalost minulosti umožňuje vidět za povrch věcí, a to nejenom krajinu, zemi, nejenom obyvatelstvo, ale celý národ. Dnešní úvaha byla z pera literárního kritika Jana M. Hellera.
2: Ben Wendel Quintet nám už teď hraje v nahrávce z roku 2018. Necelých 5 minut zbývá do 7.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Příjemné ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší kvůli předvolebním kampaním stovky podnětů. Do sbírek Národního technického muzea můžou dnes a zítra lidé nosit staré elektrospotřebiče. Zpočátku čekejte slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra potom od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, jak říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
4: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
3: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší v souvislosti s letošním předvolební kampaní stovky podnětů. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci, upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
5: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
3: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Asii na dovolené.
6: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních dvou letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. V přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala. Němečtí vyšetřovatelé skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Před Národním technickým muzeem v Praze mohou lidé dnes i zítra odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum letos po 12. jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. Ten připadá na středu. Cílem akce je získat do sbírky muzea nové exponáty, jak říká mluvčí Národního technického muzea Jana Dobysíková.
7: Objevují se záležitosti starší i mladší. Může to být věc, která třeba má nějakou zajímavou historii. Ideálně přinést i třeba s obalovým materiálem, návodem, fakturací za nákup. To všechno pro nás má cenu.
3: Přístroje, o které muzeum mít zájem nebude, můžou lidé na místě nechat firmě, která sbírku spolupořádá. Ta je později také ekologicky zlikviduje.
8: Počasí.
3: Zpočátku bude slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré páteční ráno, máme skoro 5 minut po 7. hodině a naše následující hodina bude jak jinak pochopitelně patřit umění. Dokáže zachytit krásu, která přežije staletí, dokáže otevřít dveře do různých fantazijních světů i dát podobu osobní ztrátě. A tak se vydáme za Correggiem, jedním z velkých mistrů italské renesance. Jeho dílo teď představuje drážďanská obrazárna a je to vůbec poprvé mimo Itálii. No a v Drážďanech je i naše stálá spolupracovnice Zita Senková, se kterou se spojíme za necelou půl hodinu. Z renesanční vznešenosti potom přeskočíme do světa balónů, periférií a snových krajin Kamila Lhotáka. Galerie Villa Pelé v Praze mu věnovala retrospektivní výstavu a míříme i do pražské Meat Factory, kde právě dnes režisérka Katarina Schmidt uvede premiéru hry Popel od rakouské nositelky Nobelovy ceny Elfriede Jelínek. A to bude naše první téma už za pár minut.
2: Připomeneme si Paula Anku z písni Time After Time, nahrávku z roku 2007, taky Jiřího Antonína Bendu, Vladimíra Mertu nebo Astora Piazzolu. Nechybí Camille Saint-Saëns a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Vladimír Válek v nahrávce se Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu v Praze.
1: Přeříkat původ světa, dopsat k němu vlastní komentář z doby plastové. Přesně tohle se rozhodla rakouská dramatička a držitelka Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelínek. A ve hře s názvem Popel z roku 2024 tedy reaguje na smrt životního partnera, skladatele a informatika Gottfrieda Hinzbergera.
0: Její první české uvedení připravila v pražské Meet Factory německá režisérka Katarina Schmidt. A to v překladu Jitky Jilkové a pojala ho jako smuteční cestu po zákoutích bývalé smíchovské továrny.
1: Inscenace má premiéru právě dnes. No a přímo na jedné ze zkoušek natáčela naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Je to velmi osobní text, je součástí trilogie, která popisuje konec světa nebo ekologickou katastrofu. Je to vlastně tak, jako kdyby se ztrátou životního partnera přišla o svět. Když jsem ten text poprvé četla, jsem byla velmi překvapená, protože jsem čekala temnotu a depresi a ten text je překvapivě konstruktivní. Vlastně se inspirovala antickými řeckými texty o tvorbě světa, o demiurgovi. Na jedné straně teda popisuje ten konec, ale na straně druhé začíná přemýšlet v této hře nad tím, z čeho by mohla tvořit nový svět. A navrhuje například tvorbu nového světa z plastu.
3: Je tam tedy přítomná i ta její ironie, možná trochu břitká, možná trochu drásavá?
2: Formálně je to vlastně text, který mísí, myslím, že obrovský osobní smutek a ztrátu s citáty z nejrůznějších zdrojů, jak to bývá u ní zvykem, že pracujeme tady s tokem textu, který není rozdělen do postav nebo do dramatických situací. Já jsem to teda pro tuhle inscenaci tak adaptovala, že situace a postavy aspoň do jisté míry jako základní domluva toho zkoušení jsou, ale v té literatuře to není. Vlastně není vůbec poznat, kdo, kde, kdy mluví. Není jednota času a děje, ale je to polyfonie hlasů, které se společně vyjadřují a spojí v jednom tématu.

0: Je důležité, co zmiňujete, polyfonie hlasů, které se spojují, které nás provází, a my ve vaší tvorbě jsme se často mohli setkat se specifickou prací se zvukem. Jak tomu bude v případě inscenace Popel?
1: Spolupracuju tady zase se skladatelem Kristofem Wirtem. Vlastně základní dramaturgie inscenace hodně vychází na jedné straně z dramaturgie zvuku, ale taky z dramaturgie prostoru. Ta inscenace je koncipovaná jako smuteční průchod, který má 5 zastávek, procházíme různými prostory Meat Factory a každý ten prostor jinak zní. A v každém tom prostoru naše hlavní postava Ivana Ulířová hraje vlastně alter ego Elfriede Jelínek a v každé situaci ona jinak zachází s hlasem nebo má jiné hlasové prostředky k dispozici. Jako kdyby na začátku přišla o hlas. Ta inscenace popisuje proces vyrovnávání se smrtí, vlastně různé fáze truchlení. A teprve v té poslední situaci, kde si taky diváci poprvé sednou, ona mluví civilně, bez amplifikace. Například v druhé situaci pracujeme i s nahraným hlasem, s voice-overem. Jsou tam různé varianty na to, co to znamená vlastně mluvit nebo mít hlas, nebo vyjádřit se k něčemu.

0: Meat Factory je bývalý tovární komplex, poměrně temný, syrový, trochu i studený. Jak ho divadelně zabydlujete? Jak ho scénograficky přizpůsobujete vašim potřebám?
1: Se scénografem Pavlem Svobodou jsme vymysleli koncept, který je na jedné straně inspirován prostory Meat Factory, na druhé straně inspirován dramaturgií Smutečního průchodu. A to znamená, že vlastně naši diváci uvidí různé facety této bývalé továrny a možná i nezvyklé perspektivy na to, co to znamená tady něco inscenovat, ale na konci taky dojdeme na ten divadelní sál, který všichni známe. Tak je to vlastně směsice známých a možná i nových úhlů pohledu na tento prostor.
2: Hra Popel od Elfriede Jelínek, který má premiéru právě dnes ve 20 hodin v Meat Factory na pražském Smíchově.
3: Mozaika a Vltava jsou s vámi ve čtvrt na 8. Přejeme hezké páteční ráno 9. října.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: pianista Marek Kozák v části z etýd obrazů sbírky etýd pro klavír Sergeje Rachmaninova.
1: Před námi je docela chladný víkend, tak bude nejlépe strávit ho pochopitelně poslechem Vltavy někde doma v teple, anebo zajít do galerie. A co třeba do galerie Vila Pelé v Praze 6? Ta se teď proměnila v magickou krajinu snů Kamila Lhotáka.
0: Výjimečná retrospektivní výstava představuje neobyčejně všestranného umělce v rozsáhlém záběru.
1: Tedy jako malíře, grafika a taky ilustrátora.
2: Návštěvníci si mohou prohlédnout komorní díla i velkoformátová plátna, která mapují víc než půl století Lhotákova uměleckého zrání. Kurátor Libor Štefek expozice se stovkami děl rozdělil do několika částí.
3: V zásadě jsme se snažili pokrýt takové ty nejklasičtější lhotákovská témata, to znamená od těch jeho prvopočátků, a je to opravdu takový ten ryzí Kamil Lhoták, nikým nekorigovaný, přes jeho působení ve skupině 42, které je možná nejznámější a které vlastně je ukončeno vlastně v roce 48 tím, že se skupina 42 rozpadá.
2: Následuje sekce krajinomaleb, kde nechybí auta, motorky a horkovzdušné balony. Zvláštní pozornost věnuje výstava skupině obrazů a kreseb nazvané Tajemné symboly. Tím nejčastějším je kužel v krajině.
3: To je vlastně jeden z takových klasických lhotákovských symbolů, které vstupují do jeho tvorby v 60. letech, a sám Kamil Lhoták si ho nazval stroj pouště. Ten objekt je opravdu vymyšlený, ten Kamil Lhoták nikde nemohl vidět, ten prostě je objektem nebo výsledkem jeho čiré imaginace a opravdu velmi často se na těch jeho dílech vyskytuje.
2: Vzhledem k tomu, že Kamil Lhoták ilustroval na 400 knih, věnuje se tomuto umění i sekce knižní příběhy. Podle Libora Štefka je tak výstava ve Vile Pelé úplně pro všechny.
3: To je výstava, která tady průřezově zachycuje všechny možné techniky, to znamená od obyčejných prací tuškou, tuší, pokračujíc vlastně přes různé druhy grafik, ať to jsou lepty, suché jehly, litografie, až samozřejmě po olejomalby, ať už ty maličké, až po ty opravdu velkoformátové.
2: Uzavírá Libor Štefek, kurátor výstavy Krajina snů Kamila Lhotáka, kterou galerie Vila Pelé pořádá do 6. prosince. Václav Miller, Český rozhlas.

0: Bye Bye Blackbird, jazzový standard z roku 1926, který napsali skladatel Ray Henderson a textař Mort Dixon. Je to opravdu slavná skladba a my jsme ji slyšeli teď v podání kromě jiných Kennyho Garretta. Je 7 hodin 30 minut, máme pátek 9. října.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí taky obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 do večera a znovu se otevřou zítra v 8 ráno. Zavírat budou ve 14 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně získají ve volební místnosti. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Plánuje proto změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich nedostatek chce řešit zkrácením odborné praxe po vysoké škole. Ta by nově mohla trvat pouze rok na místo aktuálních 4. Profesní organizace a vysoké školy s návrhem nesouhlasí. Varují, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality péče. Americký ministr obrany chce vysílat popravu vojáka odsouzeného na smrt živě na internetu. K trestu smrti vojenská porota odsoudila bývalého armádního psychiatra Najdla Hasana. Ten v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. Na vojenské základně v texaském Fort Hoodu zabil 13 lidí. Americký prezident Trump tento týden popravu schválil a na doporučení ministra obrany Pete Hexeta zvolil zastřelení. Popravčí četa může usmrtit 3. prosince. V Brně se do neděle koná komiksový festival Koma. Letos se zaměřuje na současnou slovenskou scénu, komiksy o vztazích nebo fenomén rychlých šípů. Kromě výstav nabízí taky debaty nebo koncerty. A zpočátku čekejte slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Až do této neděle se v Praze odehrává Design Blok, největší přehlídka designu a módy ve střední a východní Evropě. A co je dnes na programu? Třeba módní přehlídka, performance a taky happening inspirovaný dožínkovými oslavami. Tvorbu 6 českých návrhářů a značek uvidíte ve Veletržním paláci.
2: Brno večer ožije festivalem romského filmu Tukino. V televizním institutu nabídne až do neděle přehlídku filmů, které představují romské příběhy a pohledy na současný svět.
1: Humbug Fest, tak to je největší český literární festival, který je zaměřený na čtenáře Young Adult. A už zítra se otevřou brány pražského O2 Univerza, tak navštivte Humbug Fest právě tam.
2: Ještě tip ze Zlína. Tam začne dvoudenní dětský festival řemesel a profesí budoucnosti a bude to v areálu Baťova institutu.

0: Jiří Antonín Benda, Edita Keglerová a Hypokondria Ensemble.
1: A přidám ještě jedno jméno, Correggio. Je to malíř, který patří mezi největší mistry vrcholné italské renesance. Jeho nejslavnější plátna představuje mimořádná expozice státních uměleckých sbírek v Drážďanech.
0: V čem je unikátní a která díla jsou tam k vidění? Na to se zeptáme naší spolupracovnice Zity Senkové. Dobré ráno, Zito.
2: Dobré ráno.
1: Zito, proč právě obrazárna Staří mistři v Drážďanech prezentuje Correggiova díla ve velké retrospektivě? Je to mimochodem poprvé mimo jeho rodnou Itálii.
2: Přesně tak, a ten důvod je jasný, protože mnoho obrazů tohoto vynikajícího malíře jsou v Zwingeru, v obrazárně Staří mistři v Drážďanech doma. Staří mistři vlastní jednu z nejvýznamnějších sbírek tohoto umělce, zvaného Correggio, protože jeho občanské jméno, tak říkajíc, bylo Antonio Allegri, a to Correggio je podle jeho rodiště, což je v regionu Emilia Romagna v Itálii. Antonio Allegri žil v letech 1489 až 1534 a řečeno dnešním slovníkem, tak byl ve své době opravdu superstar, protože Correggio neměl nouzi o lukrativní zakázky od vévodů, církevních hodnostářů, a jednou z takových zakázek byla třeba malba kopulí dvou kostelů v Parmě, katedrály Santa Maria Assunta a kostela svatého Jana Evangelisty. A byť jde o výjimečného umělce, tak jeho sláva, zejména v zahraničí, tady potrhuji, protože v Itálii je mimořádně známý a oblíbený, tak trošku zaostává za věhlasem jeho krajanům, jakými byli Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael nebo Tizian. A je to dáno jediným důvodem, že Correggio tvořil téměř výhradně v Parmě a okolí a tak nějak neprotáhl tu svoji kariéru až do Říma.
0: A čím tedy umění malíře Correggio fascinuje, když říkáte superstar?
2: Proslul inovativní prací se světlem, se stínem, s prostorem, s perspektivou. On se věnoval náboženským i mytologickým motivům. Jeho postavy působí až hmatatelně. Mnohé obrazy mají až takový éterický nádech a jsou to díla velmi působivá, dojemná. Vyzařuje z nich velká láska, cit, víra v harmonický svět, ať už bohové nebo svatí, které zobrazil, působí tak přirozeně, přátelsky, i proto vlastně ta výstava nese název Dojemně lidské. Mimochodem k vidění bude do 10. ledna příštího roku.
1: A co je konkrétně v Drážďanech k vidění? Na jaká díla tohoto italského mistra se můžeme těšit?
2: Ta výstava je rozdělena do 7 částí. Od Correggia je k vidění 20 obrazů i několik jeho kreseb, což představuje třetinu jeho celkové tvorby. Patří mezi ně 4 oltářní obrazy z vlastní sbírky Muzea Zwinger, ale k vidění jsou i zápůjčky z dalších slavných domů, jako je madridské Prado, pařížský Louvre, římská vila Borghese. Výstava také představuje díla současníků a také vzorů Correggia, ať už Rubens nebo Mateňa. V 3D digitálním modelu jsou zobrazeny působivé fresky, které stvořil pro Parmskou katedrálu. No a myslím, že největší fronta byla před 2 obrazy na této výstavě, a to je Svatá noc, světoznámé plátno. Tento obraz je součástí drážďanských sbírek od roku 1746, kdy se Svatá noc dostala na Saský královský dvůr z Modeny. I kvůli tomu vlastně do Drážďan jezdili lidé z celé Evropy. Na tomto obraze je vyobrazena Panna Maria s malým Ježíškem. Vlastně je to noc zrození, ze kterého vyzařuje světlo. Je to opravdu fenomenální, je to v ostrém kontrastu s temnými ruinami domu. V pozadí je krajina s modrozelenými stíny, ten obraz je vystaven na modré zdi a je to typický rukopis Correggia, včetně sitých barev, které používal. A druhý obraz, před kterým je ta fronta, abych to dopověděla, je Madonna svatého Šebestiána, který namaloval v roce 1524 pro bratrstvo svatého Šebestiána. Je to čerstvě restaurovaný obraz.
0: Jak se to restaurování povedlo, Zito?
2: Myslím si, že opravdu výborně a na tom je krásné to, že tato výstava aktuálně, která probíhá, navazuje na předchozí výstavu Koredža, kterou jsme mohli v Drážďanech vidět poslední 3 roky, respektive průběh toho restaurování. Můžete se nyní v krátkém filmu přímo na výstavě, který běží, seznámit právě s těmi restaurátorskými pracemi, protože bylo možné nahlédnout právě do takového toho restaurátorského ateliéru během té předchozí výstavy. A je to působivý obraz Madony s dítětem, je obklopená anděly a svatými, právě svatým Šebestiánem, ale i Geminiánem, což je patron Modeny a rokem.
1: Výjimečnou tvorbu Koredža. Teď poprvé mimo Itálii představuje Drážďanská obrazárna Staří mistři. Výstavu už pochopitelně viděla naše spolupracovnice Zita Senková. Zito, děkujeme za tuhle milou pozvánku do Drážďan. Mě jste nalákala. Tak hezký den.
2: Tak to mám radost. Krásný den všem, naslyšenou.

vrstvy hvězd, balancuji nad hlavy diváků nahoře bez. Jsem penězokazec, jdu po provaze, rozhazuji

0: zase se vrátím.
1: Penězokazec Vladimíra Merty z alba Vykopávky z Korintu CD 2. Je minuta po 7:45, přejeme dobré páteční ráno.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Ještě se nakrátku vrátíme ke včerejší jedné z nejvýznamnějších událostí. Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její smělé a invenční dílo, které propojuje antickou literaturu s moderním světem a vytváří nové literární formy.
1: Jedním z jejich nejznámějších děl je autobiografie Rudé, veršovaný román inspirovaný řeckou mytologií, který vypráví příběh osamělého mladíka.
3: A k významným knihám patří také Nox, což je zase osobní elegie věnovaná autorčinu zemřelému bratrovi. Carsonová vystudovala klasické jazyky a vedle vlastní tvorby se věnuje i osobitým překladům antických dramat.
1: Zpráva o Nobelově ceně zastihla na Islandu, kde podle švédské akademie právě poslouchala vítr.
3: No sama pak s překvapením poznamenala, že se nejspíš všichni zbláznili.
1: Každopádně kanadský premiér Mark Carney označil ocenění za hrdý okamžik pro Kanadu.

0: Astor Piazzolla z alba Piazzolla, Radka Baboráka a Radek Baborák Orchestríny. Posloucháte Vltavu 9 minut před 8.
1: Vizitka. Hostem tentokrát bude sochařka Pavla Sceranková, čtvrtá laureátka ceny Medy Mládkové pro současné výtvarné umělce.
0: Její nápadité a často vtipné instalace překračují tradiční představu o sochařství.
1: A tak se jí budeme ptát, co může umění nabídnout v době, kdy máme tolik jiných možností. Nejenom na to Pavla Sceranková odpoví po 10. dopoledne.

0: Víkingur Olafsson v části partity pro solové housle v úpravě pro klavír Johanna Sebastiana Bacha.
1: Celý tento týden nám před osmou dělá společnost etnolingvista a cestovatel Miroslav Černý a před námi je jeho vlastní text. S nadhledem, humorem a lehkou ironií se v něm střetává svět původních obyvatel Ameriky s jedním z nejviditelnějších symbolů moderní civilizace, tedy fast foodem.
2: Básnění.
3: Ze své tvorby jsem vybral báseň ze sbírky Moudrost stezky, kterou vydalo nakladatelství Pavla Kotrly Klenov. Báseň jsem nazval Co si indiáni myslí o fast foodu. Snažím se v ní zbořit některé stereotypy o současných původních Američanech, které v té naší české kotlině dosud přežívají. Stereotypy související například s tím, jak indiáni v tomto případě kanačtí indiáni vypadají, jak žijí, kde bydlí nebo jak se stravují. Šlo mi o to poukázat na to, že neexistuje žádný daný prototyp původního Američana, že jde naopak o pestrou směsici kultur, vyrůstající z rozmanitých zeměpisných, klimatických a environmentálních podmínek. Navzdory všem historickým a společensko-kulturním změnám a krizím, jsou tady indiáni pořád s námi a jejich osobní příběhy jsou ještě rozmanitější než ony rozdíly kulturní. Co si indiáni myslí o fast foodu? Znám pravého kanadského indiána z Yukonu. Říkejme mu třeba Akčís. Není to ledazjaký indián. Pochází z kmene severních Tušonů, z klanu Vlka a má dva doktoráty. V mládí pilotoval armádní i obchodní letadla, později se dal na uměleckou dráhu, maluje a fotí. Tradiční šat obléká jen při obřadech a během vernisáží. Nosí pěstěný knír. Přes léto žije ve Whitehorse, zimu tráví v Holandsku, kde se i oženil. Když jsme se viděli naposledy, povídal, že opravuje chatu v horách a že nejoblíbenější jídlo yukonských indiánů je KFC.
1: Báseň Co si indiáni myslí o fast foodu pochází ze sbírky Moudrost stezky, kterou před dvěma lety vydal nakladatelství Klenov. A tuhle báseň, stejně jako celé básnění amerikanisty Miroslava Černého, najdete teď na našem webu vltavarozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dobré páteční ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Lidé dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodů volí i senátory. Evropský komisař Maroš Šefčovič jedná v Číně o obchodním deficitu. Dnes se dozvíme jméno laureáta Nobelovy ceny míru. A zpočátku čekejte slunečno, postupně oblačno až zataženo a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 15 stupňů. Poledne začnou komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. Lidé budou moci hlasovat do 10 večer, zítra potom od 8 do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých lístků pro komunální volby i žluté sejmény senátorů, pokračuje Jan Císař z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
2: Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenních jednání prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný, ale cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem.
4: Podle Bruselu vyvezla Čína v loňském roce každý den do Evropské unie zboží a služby v hodnotě přibližně o miliardu eur vyšší, než kolik směřovalo opačným směrem. Evropská unie tvrdí, že čínská měna je úmyslně podhodnocena až o 30%, což čínské zboží dlouhodobě na světovém trhu zvýhodňuje a prohlubuje hospodářský deficit evropské 27. Peking kritiku odmítá a tvrdí, že čínské firmy jen dobře čtou světové trendy, nepotřebují státní protekci a pružně reagují na pohyblivé kurzy světových měn. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrně venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
5: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravděpodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikolovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Sál pražského radiopaláce už je téměř připraven na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
6: Tohle je náš nový sál.
7: Přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Maté, vedoucím umělecko-technického provozu. Oproti divadlu na Vinohradech, které má 620 míst, toto hlediště je o něco menší.
6: Kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha točná. Velký rozdíl je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci.
7: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
8: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
7: Teprve potom se bude moct začít hrát. Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zpočátku bude slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť a teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno. Co všechno se dá najít tam, kde bychom možná krásu ani nehledali? Režisér Jan Prušinovský mluví o svém novém seriálu Oddíl B jako o destilátu toho krásného, co se dá najít ve vězení. A hned dodává, že to vůbec nemyslí doslova. O tom, co ho k seriálu přivedlo, si budeme povídat v této hodině. Vydáme se taky do světa malířky Ester Knapové, která v pražské galerii Platforma 15 vystavuje obrazy inspirované vzpomínkami na svoje dětství i rodiny. Fotografiemi. No a ze všeho nejdřív míříme do Frankfurtu nad Mohanem, kde se právě dnes otevírá veřejnosti asi největší knižní veletrh na světě se svým dalším programem. Česká literatura, ilustrace, překlady, filmové adaptace tam letos dostávají mimořádnou pozornost. Česká republika je totiž čestným hostem festivalu. Tak ještě jednou dobré ráno, vítejte u Mozaiky s datem 9. října.
1: Co si zahrajeme mezi 8. a 9. Samaru Joy, Petrese Vaskse nebo Michaela Haydna. Náš dramaturg Jan Kincl vybral i Wolfganga Amáda Mozarta v podání Josefa Kususuka mladšího a pražského komorního orchestru. Přejeme hezký poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart a část serenády pro husla a orchestra.
1: Překlady poezie, ilustrace dětských knih i filmové adaptace velkých německých románů. Taky těmto tématům se věnuje letošní frankfurtský knižní veletrh, největší na světě, a otevírá se právě dnes veřejnosti.
0: Česká republika na něm vystupuje v roli čestného hosta. Dění na veletrhu i v českém pavilonu sleduje reportérka Kateřina Svátková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Katko, my si jako obvykle v tomto čase ohlížíme za uplynulým dnem na veletrhu. Tak co z českého programu přitáhlo třeba mezinárodní pozornost?
2: Tak pokud se dá soudit podle zlomku možností, množství akcí, které tady jeden člověk může absolvovat, pak jedním z takových momentů bylo třeba autorské čtení Jáchyma Topola včera dopoledne na stánku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na toho se včera přišli podívat jeho němečtí čtenáři a mluvilo se o Topolově nejnovější knize, románu Peklo neexistuje. Německy mluvící návštěvníci tu byli v převaze a jedné dámy, která se představila jako Christiane, jsem se zeptala, co ji na čtení Jáchyma Topola přivedlo.
3: Ja, also ich habe zwei Jahre in Prag gelebt, habe tschechische Literatur studiert.
2: Christiana vysvětlila, že studovala českou literaturu a nějakou dobu v Česku i žila a Jáchym Topol je jejím oblíbeným autorem. O něco jednodušeji logicky tady přitahují diváky akce, které jsou buď v němčině nebo angličtině. A to byl včera příklad třeba spisovatelky Dory Kaprálové. Ta tady představovala knihu Mariborská hypnoza, za kterou na jaře dostala Magnésii literu a stala se i držitelkou letošní ceny Evropské unie za literaturu. Pořád platí, že různá ocenění, o kterých teď třeba mluvím, tak pomáhají marketingu, zkrátka přitahují větší pozornost. A Magnésii literu dostal i básník Petr Hruška, i poezie je tady hodně vidět, právě i během té české účasti. A Petr Hruška včera večer četl ze své sbírky Spatřil jsem svou tvář v jedné galerii, tady na okraji Frankfurtu, v galerii ve stylu Bauhaus. No a na tom Hruškově čtení se četlo česko-německy, on vystoupil spolu s překladatelkou sbírky Martinou Lisou a setkali se tam kromě jeho čtenářů třeba i vydavatele jeho knížek v Itálii, Velké Británii nebo v Chorvatsku.
0: My máme radost, že si teď můžeme poslechnout taky reakci Jáchyma Topola, protože to pozitivní přijetí svého románu kvitoval i ona.
4: Já mám tady obrovskou radost, protože tak sotva ta knížka vyšla, tak už vyšlo několik recenzí v docela podstatných médiích, jako je Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, a prostě ta knížka je přijatá příznivě. A to je pro mě strašná radost. Po tom, co vyšla v Čechách, taky docela dobrý, tady taky docela dobrý, tak se uvidí. To jsem chtěl.
1: Říká Jáchym Topol. Mimochodem, Kateřino, dnes se bude v českém pavilonu debatovat a bude to i o smyslu současné knižní ilustrace komiksové tvorbě. Jak důležité místo má právě komiks v rámci veletrhu?
2: Asi nebude velkým překvapením, že je to jedno z nejúspěšnějších odvětví, i když tady to veletrh, tak třeba jak to známe na světě knihy, tak tady si většinu knížek není vůbec možné koupit. Je to vlastně jenom prostředek, jak představit ty knihy, ta různá vydání zájemcům o případný nákup práv. Ale bude se tady dnes malovat na takovou obrovskou zeď. Je to jeden z bodů vlastně toho letošního programu. V tom českém pavilonu, jenom abych to posluchačům přiblížila, tak tam je taková obrovská stěna. Jsou tam různí čeští ilustrátoři, kteří tam kreslí celý den a pak to spláchne odliv na konci dne. Takže jsou to díla, která nejsou nijak trvalá. Ono se to přemaluje samozřejmě nějakou bílou barvou. No a dnes tam bude kreslit autorka komiksu RUR Zuzana Čupová. A to živé kreslení vlastně přitahuje pozornost úplně na jinou, řekněme, sféru toho, jak se díváme na tu ilustraci jako takovou.
0: Co potom Ondřej Budeus?
2: Ondřej Budeus to je takový autor, který se vlastně zaujal spoustu věcí. Už tady on loni dostal nominaci na dětskou knihu, teď jsem se do toho celá zamotala. On se naštěstí nezamotal po cestě sem do Frankfurtu, protože přijel na kole. Trvala mu ta cesta asi 5 dnů a včera jsem dorazil a dnes tady bude mluvit tedy o svojí komiksové knižce Kolo.
5: Já už jsem s touhletou knížkou na frankfurtském veletrhu byl, protože ona byla v loni nominovaná na německou cenu pro děti a mládež. A tak jsem si říkal, ten nejjednodušší koncept, jak mě letos přijet na veletrh dávalo smysl, bylo osobně garantovat to, o čem ta knížka je, což je o nějaké jako radosti, o nějakém svobodném pohybu, kterým člověk zažívá krajinu a nějakým způsobem se na ní nacejtí a dost intenzivně se k ní jako připojí.
1: Tolik tedy Ondřej Budeus. 5 dnů jel z Prahy do Frankfurtu, aby tam představil svůj komiks Kolo. Kateřino, kdo tě v programu zaujal třeba ze zahraničních autorů?
2: Dnes je to jedno jméno, se kterým se setkávají spíš kolegové na filmových festivalech, a to režisér Volker Schlöndorff, autor legendárního Oscarového plechového bubínku třeba. Ten tu dnes převezme cenu za nejlepší literární adaptaci roku 2026, konkrétně za film Heimsuchung na námět románu od Jenny Erpenbeckové. Jinak je jméno 87letého režiséra neodmyslitelně spojené právě s filmy, se sfilmováním klasiky německé literatury Mladý Torles, Homofáber nebo Oscarovým plechovým bubínkem. No a film a filmová práva ostatně ke knižním veletrhům patří. Frankfurtský veletrh je třeba dost propojený, má i s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. Ta spolupráce je oboustranná, vlastně i zástupci Frankfurter Buchmesse jezdí do Karlových Varů. A ten poslední typ, který se později dostane k českému publiku, je celovečerní dokument o spisovatelce Radce Denemarkové nazvaný Za slovo ručím životem. Ten tu dnes bude mít mezinárodní premiéru a do českých kin by se pak měl dostat někdy na jaře příštího roku.
0: Naše redaktorka Kateřina Svátková sleduje frankfurtský knižní veletrh, zůstává tam pochopitelně až do konce a v pondělí se za děním, které čeká návštěvníky i o víkendu, společně ohlédneme. Moc děkujeme, krásný den do Frankfurtu.
2: Díky, hezký den všem.

0: Tom Waits ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. 21 minut po 8 ráno.
1: Teď tak trošku změníme hudební žánr. Budeme mluvit o klasice. Český spolek pro komorní hudbu otevřel letošní koncertní sezónu kompletním provedením Beethovenových sonát pro housle a klavír. Během 3 koncertů je uvedou Jan Fischer a Martin Kasík. A první koncert se odehraje už tuto neděli v pražském Rudolfinu ve Dvořákově síni.
0: Další budou následovat 14. a 19. října. Nedělní program nabídne první 4 sonáty a naším hostem už je teď koncertní mistr České filharmonie a kurátor letošní sezóny Českého spolku pro komorní hudbu Jan Fischer. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Honzo, proč jste se rozhodli zahájit tu novou sezónu právě kompletem Beethovenových sonát? Co pro vás osobně tahle hudba znamená?
2: Tak pro mě předvést tento cyklus uzrával několik let v hlavě. Inspirací mi byly jak můj profesor z Ameriky, Andreas Cardenas, který tento komplet provedl dokonce v jednom dni, tak také Rudolf Buchbinder. Na jehož koncertě v roce 2014 jsem byl na Salzburském festivalu, kde právě v průběhu několika koncertů provedl všech 32 klavírních sonát. A samozřejmě je to také to velké 200leté výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena, které si budeme připomínat v příštím kalendářním roce a do kterého vlastně ta naše sezona plynule přetéká. Přesně tak, přesně tak. Takže to jsou vlastně ty důvody, pro které jsem se rozhodl a strašně mě to lákalo a tak jsem si řekl, proč ne?
0: V neděli to budou první 4 sonáty. V čem už v těch raných dílech je poznat ten Beethovenův osobitý rukopis?
2: Beethoven, když přišel do Vídně, tak se hlavně proslavil jako vynikající klavírista improvizátor. Absolvoval několik vlastně duelů a improvizace a variační technika, to myslím, že byly jeho silné stránky. A přestože ty jeho první 3 sonáty jsou ještě velmi klasicistní, jsou také věnované jednomu z jeho profesorů, dalo by se říct, Antoniu Salierimu, tak už tam právě ten Beethoven se dost ukazuje v tom jeho charakteristickém světle a zejména hned vlastně v té první sonátě Volná věta je psána ve formě variací, kde se ukazuje zejména v jedné molové variaci ten počínající démonický Beethoven, kde máte ty velké rozsahy, vlastně dynamické, od pianissim až do fortissim.
1: Vaším partnerem bude klavírista Martin Kasík. Jak společně hledáte podobu těchto skladeb? A mimochodem, jak Beethoven rozděluje vůbec role mezi housle a klavír?
2: Tak myslím, že ty role jsou spravedlivě rozdělené. Ono ze začátku, když se vydávala ta díla, ty jednotlivé sonáty, tak se ten klavír uváděl většinou na prvním místě. Myslím, že to bylo z takové jakoby tehdejší praxe, že vlastně přeci jenom ten klavír bylo to těžiště. Ale není to o tom, že by jeden byl nějak upřednostňován, ale oba dva nástroje mají skutečně stejnou roli. A zkoušíme s Martinem velmi pečlivě, začali jsme někdy na začátku léta a postupně jsme se scházeli až vlastně do této doby a hledáme vlastně společný jazyk, společnou cestu, snažíme se vycházet z jednotlivých sonát jakožto hudebního textu a charakterů těch jednotlivých sonát, ať už je to otázka vlastně historie toho vzniku, co bylo kolem Beethovena zrovna v té době a jak se to postupně v těch letech vyvíjelo.
0: Během 3 koncertů zahrajete s Martinem Kasíkem všech 10 sonát, včetně třeba jarní. Jak se v nich ten Beethovenův hudební svět proměňuje? Co posluchači přinese to, když přijde na všechny 3 koncerty, uslyší to jako celek?
2: Ten celek je vždycky určitě zajímavý. Mně to hodně připomíná, jako kdybychom interpretovali komplet Beethovenových symfonií, dalo by se říct. Ten počet je zhruba stejný. Beethoven jich má teda 9, 10 rozepsal, nedopsal. U nás těch 10 sonát je. Každopádně každá je jiná, každá je svým způsobem velmi, velmi osobitá. Jarní 5. mě hodně připomíná právě pastorální třeba symfonii. Obě dvě jsou v F-dur tónině. Ale je zajímavé, že i třeba v rámci jednotlivých sonát je Beethoven velmi proměnlivý, co se týče třeba krajních vět a potom té prostřední, takzvané volné nebo pomalé věty, kdy třeba hned ta druhá sonáta, která je velmi svěží a velmi humorná v těch okrajových větách, tak má ohromně zádumčivou druhou větu. Naopak třeba čtvrtá A-mol, která je už opravdu typicky beethovensky rozevlátá, melancholická, tak volná věta je taková hudební hříčka až skládačka, jo, dalo by se říct. Takže ta proměnlivost je tam veliká, ale o to je to krásnější to objevovat. Mm-hmm.
1: My vás známe samozřejmě jako koncertního mistra České filharmonie. Jaké to je přejít od tak velkého orchestru k tomu soustředěnému dialogu dvou nástrojů?
2: No, je to velmi osvěžující. Zrovna tento týden máme na abonentním cyklu velmi hlučná díla Adamsovo Frenzy a Musorského Obrázky z výstavy. Takže jít do té komorní, do toho komorního ladění a obzvlášť jenom house s klavírem, kdy přeci jenom ty house jsou opravdu velmi solistické společně s tím klavírem, tak je to oblažující a pro mě je to zároveň i vlastní osobní hygiena, jak se udržovat opravdu v té vrcholné formě a být prospěšný České filharmonii na té nejvyšší možné úrovni.
0: Říká Jan Fischer, koncertní mistr České filharmonie, který nás pozval na sérii koncertů Českého spolku pro komorní hudbu. První koncert už tuto neděli v pražském Rudolfínu. Děkujeme za pozvánku, mějte se moc hezké, ať se daří.
2: Děkuju za pozvání a těším se na vás na koncertech.

0: Seattle Symphony a píseň pro orchestr Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova minutu po půl deváté na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď se podíváme na práci režiséra Václava Marhoula. Moskva, rok 1938, věznice Lublianka, srdce sovětské NKVD. Čest a morálka jsou ušlechtilé hodnoty, ale má se jich člověk držet i za cenu vlastního života a možná i životů blízkých. I tyhle otázky, i odpověď na tyhle otázky hledá nový snímek režiséra Václava Marhoula s názvem Confession. Světovou premiéru si odbude příští týden v hlavní soutěži na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu.
0: O snímku si víc můžete přečíst na serveru Novinky. Natáčel se ve Spojených státech. V hlavních rolích se představí Rob Lowe, Jennifer Jason Leighová, Jameson Franco a další herci. Marhoul ve své novince vsadil vedle herců taky na další velká jména světové kinematografie a natáčení proběhlo po pouhých čtyřech měsících příprav loni v prosinci v ateliérech nedaleko Los Angeles.
2: Doznání je čtvrtým celovečerním filmem, pod kterým je Václav Marhoul podepsaný jako režisér. Po debutové komedii Mazaný Filip a válečném dramatu Tobruk následovalo Nabarvené ptáče. No a kdy novinka vstoupí do tuzemských kin?
0: Bude to na konci ledna.

0: Jean-Baptiste Barrière a sonáta pro dvě violončela v úpravě pro violončelo a hlas Jojoma a Bobby McFerrin 9:30.
1: A v dnešní ranní mozaice vás ještě musíme zavést na jednu zajímavou výstavu. Vychází ze vzpomínek z dětství i fotografií částečně z rodinného archivu. Mladá autorka, malířka Ester Knapová vystavuje svoje nejnovější práce pod názvem Výlet, a to v pražské galerii Platforma 15.
0: V sérii vytvořené pro tento prostor vycházela z největšího obrazu, který tam uvidíte, a natáčela o tom i redaktorka Zuzana Filipková.
2: Myslím, že to téma vyplynulo vlastně z hlavního obrazu, který jsem začala malovat, aniž bych ještě úplně si řekla, že to bude výlet. Ten obraz vychází z fotky, kterou jsem našla někde, ale hlavně je tam prostě takový jako ostrůvek stromů v pozadí.
3: Ten největší obraz.
2: Ten největší obraz, tak. A ty ostrůvky mě jako dlouhodobě nějak zajímají. Prostě za prvý jsem teďkon často byla na Vysočině, kde máme chatu, tak jsem tam jako chodila tou krajinou a prostě jsou tam takový ty louky a dělíky, kde prostě jdete tou loukou a směřujete k tomu lesu, který je vlastně temný, trošku jako strašidelný nebo trošku třeba nebezpečný. Chtěla jsem malovat tyhle ty ostrůvky a pak jsem našla takovou fotku, z který jsem vycházela v tomhle velkém obraze, kterou jsem nakombinovala ještě s jinou fotkou, kde jsem zase vzala ty figury. Vznikl z toho takový vlastně výlet. Takže já jsem potom od tohohle obrazu odvozovala ty další.
3: A co se týče té atmosféry toho obrazu, tak jsi říkala podvečer, což je z toho evidentní. Je tam nějaká kaluž, takže to je nějaký takový letní večer po dešti, řekněme.
2: Je to tak. To je důležitý pro mě to, že už se jako stmívá, že je nějaký šero. A to mám zase vzpomínku, když jsem byla menší a chodila jsem často třeba s mámou na výlety. Jsem se bála, protože moje máma byla docela dobrodružná a vždycky jako to skončilo, takže jsme šli ještě za tmy a já už jsem nechtěla do toho lesa za tmy. Když už se stmívalo, tak jsem se hodně ptala, kdy už jako budem doma.
3: Takže taková dětská traumata.
2: Takže no, to tam je vždycky v mých věcech.
4: Říká Ester Knapová, která v dalších dílech často rozpracovávala jednotlivé detaily z centrálního obrazu na menší nebo úplně malá plátna.
2: Na tom velkém obraze. Na té fotce byla taková zvláštní figura vzadu s takovou jako bílou kapkou a já jsem vlastně z té fotky neuměla rozklíčovat, co to je. Tvarově se mi to ale hrozně líbilo. Nevěděla jsem, jestli ta postava si vyndává pláštěnku nebo nese něco ve tvaru kapky nebo svítí baterkou. Tak to jsem potom třeba začala rozvíjet i v malých nějakých tady studiích. No a takhle vlastně začaly vznikat postupně i ty malý formáty.
3: A tady v té zadní části jste říkala, že máte tady díla, která byla vystavená v Kolíně.
2: Jo. Ano, my jsme tady ještě použili takhle, že jsme to propojili takhle dozadu, kde ještě pak je pár nových. Nám to tady fungovalo dobře, že to trošku jako může působit, že tady už člověk někam došel z toho výletu a tady už je mezi nějakým buď lesem nebo loukou, ale že někde vevnitř toho už, že nejde k tomu ostrůvku nebo k tomu horizontu obzoru, ale už je jako v něm.
3: Tady je takový jeden schovaný.
2: To se jmenuje skrýš.
3: Tam se opravdu schovává nějaké dítě.
2: Jo, to už je takový tísnivější obraz. To už je z fotky z mýho dětství. To jsme s bráchou stavili takový domečky v lese, tak to je můj brácha v tom domečku. Je to takový prostě schování se před okolem.
3: A co se týče té barevnosti, když volíte barvy, předpokládám, že vás zajímá, když je to krajina, tak vás zajímá roční období. Nebo jestli to právě den, nebo noc, nebo prostě podvečer.
2: Určitě no. Ta barevnost je prostě, ta dělá tu atmosféru a je pro mě strašně zásadní. A většinou úplně nemám dopředu jasný třeba, jaký to bude roční období, ale mám prostě jasný nějaký pocit, který chci, aby to jako mělo ten obraz, že třeba bude prostě hřejivej nebo naopak tísnivej.
3: A zkoušela jste někdy pracovat i v plenéru?
2: Určitě, protože jsem studovala na střední umělecké škole a tam jsme museli. Ale musím říct, že mě to nikdy vůbec jako nešlo, nebo spíš mě to jako nedávalo to, co potřebuju, jo? Že třeba jako kreslit si v krajině to je určitě skvělý, ale já prostě potřebuju jako dlouho nad tím obrazem být v tom ateliéru a dlouho ho předělávat, tvořit, přemýšlet na něm a to na to potřebuju ten klid.
4: Kurátorem výstavy Výlet je Radek Volmut, který mimo jiné upozorňuje i na to, jakým způsobem jsou díla v galerii umístěná.
5: My jsme se tady vlastně snažili postavit krajinu v pravém slova smyslu. To znamená, že jednotlivé ty obrazy, které jsou různě multiplikované, některé ty motivy se objevují několikrát, jsou opravdu propojené sítí pohledů, takže se dívají na sebe, ale zároveň se dívají vlastně na vás jako na diváka v některých případech. Je třeba říct, že v souvislosti s tím tématem, tak kromě samozřejmě samotného toho výletu je to i krajinomalba, respektive nějaké krajinné výseky, které jsou zase na sebe volně navázané přes horizont, takže vlastně vytváří vytvářejí takovou scénickou instalaci a snažili jsme se podle nějaké logiky pracovat s těmi obrazy nebo respektive s jejich motivy tak, jako kdybyste si to mohla sama prožít. To znamená, že zábradlí je ve výšce pasu, když má být nějaký průhled mezi stromy, tak je nadvěšený, abyste musela zvednout hlavu. A ten pes, který je samozřejmě jako na malém obraze, tak v uvozovkách běhá těsně nad podlahou, to znamená v té úrovni, kam patří.
0: Díla Ester Knapové zůstávají v Pražské galerii Platforma 15 až do 7. listopadu, tak se tam zastavte.
1: Režisér Jan Prušinovský o svém novém seriálu Oddíl B říká, že je to destilát toho krásného, co se dá najít ve vězení. A rozhovor s Janem Prušinovským nabídneme za okamžik.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Petr Svasks, část z arie Danca pro flétnu a klavír, 8:45.
1: Oddíl B, tak se jmenuje nový komediální seriál režiséra Jana Prušinovského. Ode dneška bude k vidění na digitální televizi a VOD platformě OnePlay. Diváky zavádí do prostředí věznice, do takzvaného oddílu B.
0: Tam sedí vězně odsouzení za vážnější přestupky. V hlavních rolích se představí Tadeáš Moravec, Matěj Hádek, Zuzana Stivínová nebo Zdeněk Godla a taky Marcel Bendik.
1: Na slavnostní předpremiéře v Brně režisér o svém novém počinu mluvil jako o destilátu všeho krásného, čím naše věznice oplývají. A redaktor Tomáš Pilác ho tedy zeptal, co tím myslel.
2: Tak on je to takový bon mot, spíš vlastně se to obratem vrací k tomu, co tam krásný není. Bylo vlastně těžký udělat něco, řekněme, atraktivního a třeba možná pozitivního z něčeho tak plného deprese a smutku, jako je vězení.
3: Jak se dělá něco pozitivního z něčeho, co je smutné, depresivní, jak říkáte?
2: Člověk v tom zmaru hledá nějaký detaily, možnosti, naději těch lidí, kterou pak přetavuje do těch příběhů. A většinou to chvíli trvá, obzvlášť tomu, jak to vězení dneska v Čechách vypadá, v jakém je stavu, že je v takovém celkovém jako rozkladu a zmaru, tak se v tom těžko hledá ten nadějný příběh, i když tam jsou. A to byl takový můj úkol. A vždycky je to vlastně o nějakém humanismu a o empatii, ať už mě k těm postavám, anebo mezi těma postavama samotnýma.
3: Vy jste řekl, že ta skutečnost oproti seriálu je o 80% jinde. No. Jak moc jste poznal české vězeňství a situaci v českém vězeňství?
2: Samozřejmě čistě jako pozorovatel. Nikdy jsem nebyl tam zavřený, ale v podstatě jsem docházel do toho vězení dlouhodobě. Rok jsem jezdil do toho vězení, ve kterém jsem to nakonec natáčel. Dělal jsem prostě spoustu rozhovorů, jak s dozorcema, s vězněma, tak i s lidmi, kteří z vězení vyšli ven. Zajímala mě zkušenost lidí, kteří už jsou na svobodě a jak se k tomu vězení vlastně staví zpětně. Zajímalo mě, jaký mají pocit lidi, kteří v tom vězení v tu chvíli jsou. Byly to strašně zajímavé zjištění, ze kterých jsem potom v podstatě nějak čerpal. No. Takže to byl takový surovej sběr materiálu, ze kterého člověk potom vlastně destiluje nějaký příběh. Je to poprvé, co jsem tohle takhle dělal. Vždycky jsem nějakou svojí tvorbou se opíral o moji vlastní osobní zkušenost s nějakým prostředím, ve kterém jsem byl. Třeba fotbal nebo hotel, jo. Ale tohle byla taková první věc v prostředí, který jsem opravdu jako poznával tím, že to bylo zadání, což je pro mě nový.
3: Jak složité bylo natáčení ve skutečné věznici a zakomponoval jste třeba do toho seriálu i nějaké skutečné vězně? Objeví se v obraze?
2: To bylo komplikovaný. To byla strašně dlouhodobá spolupráce s tím vedením věznice Nové Sedlo, kdy jsme vymýšleli způsob, jak to udělat, aby jsme nenarušovali provoz věznice, aby jsme nenarušovali bezpečnost té věznice, aby jsme tam jakoby zapadli a ten jejich denní režim nezničili. Takže jsme se hodně přizpůsobovali a nakonec jsme prostě našli nějaký klíč, který fungoval a k oboustranný myslím spokojenosti jsme to dotáhli do konce. Byli jsme tam nějakých 20 až 22 dnů v té věznici, což je docela dost. Většinou české filmy, co nám tam říkali, tak mají zkušenost tak maximálně 2-3 dny. Jo, my jsme tam byli takhle dlouho a pro ně to byla obrovská zátěž, ale nakonec jsme to společnýma silama dali dohromady. A ta druhá věc, můj prvotní impuls bylo, že bych rád použil reální vězně, který tam sedí v té věznici, který prostě jsou ve výkonu trestu a samotná ta věznice, jim to přišlo sympatický, dokonce jsme vytipovávali ty vězni, který by tam hráli za nějakou formu odměny, za slušné chování, jakýhle, že by si mohli zahrát ve filmu. Dokonce jsem přemýšlel, že by pomáhali, protože vězení má problém se zaměstnaností, tak jsme si říkali, že bychom jim pomohli, jakože by nám třeba stavili dekorace nebo takovéhle věci, že by vlastně to byla forma nějaký brigády při výrobě toho filmu, že by to byla pro ně i taková terapeutická záležitost. Ale to se úplně nepotkalo s širší vedení, ne v té samotné věznice, ale celkem generální inspekce, že tam vlastně došlo k nějakému nesouladu, takže z toho sešlo, to mě mrzí, ale vlastně jsem to respektoval, chápu to, že na to nebyli bezpečnostně připravení, že neměli vlastně tolik personálu, který by mohli poskytnout pro to, aby ty vězni s námi mohli pracovat víc. Protože moje zkušenost i vlastně s těma vězněma je taková, že čím člověk víc s nima tráví čas, tak tím oni se víc otevírají a říkají víc věcí, které na sebe třeba přiznávají a přijde mi, že jim to nějakým způsobem prostě zvedá nějaký sebevědomí a náladu toho, že existuje nějaká možnost, jak se vymanit z toho kruhu věčního, té recidivy a těchto těch záležitostí. A možná je to jenom nějaká, že jsem možná idealista, možná se v tom pletu, jo, ale snaha byla.
3: Vy jste zmínil potíže se zaměstnaností vězňů. V tom vašem seriálu taky tenhle ten motiv je. Chtěl jste třeba ukázat ve vedlejší koleji na poměry v českých věznicích nebo na problémy v českém vězeňství?
2: No, vlastně celý ten seriál o tom je. To není jako, že by to bylo vedlejší, ale pro mě je to vlastně skoro hlavní motiv ukázat, v jakém stavu český vězeňství je, jak jsme na ně zapomněli jako společnost. Jsme v tomhle opravdu hodně pozadu proti Evropě. A já jsem si to samozřejmě uvědomil, že ve chvíli, kdy jsem do toho vězení vstoupil, že ty lidi, kteří v vězeňství pracují, tak mají tenhle problém a vnímají to tak, že se na ně zapomnělo a že se jim ta společnost nevěnuje a že vlastně dělají nějakou práci, takzvaně špinovou práci za společnost, že kriminálníky schovávají do těch věznic někde na okraji republiky a my si tady v pokoji žijeme nějaký naše vyvatované životky. A v tomhle tom musím dát za pravdu, že v porovnání s Evropou je to český věznictví opravdu v žalostném stavu. A samozřejmě tohle to celý ovlivnilo vznik toho seriálu.
1: Vysvětluje režisér Jan Prušinovský desetidílnou komediální sérii z vězeňského prostředí Oddíl B nasazuje platforma OnePlay právě dnes.
0: Kateřina Kněžíková vydává kompletní nahrávku Smetanovy opery Libuše a tak si o tom budeme hned po deváté tady ve studiu Vltavy povídat.

0: Zprávy.
1: Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Ruský útok na ukrajinské Záporoží nepřežil nejméně jeden člověk, zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké Pumy Cup. Jeden člověk po ruském útoku zemřel taky v západoukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovaly o 2 obětech. Zranění jsou 4. V Lucemburku se právě dnes scházejí unijní ministři financí, a to proto, aby se dohodli na balíčku pravidel, který má propojit kapitálové trhy v celé Unii a zlepšit nad nimi dohled. Za Česko na jednání přijede ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Norský Nobelův výbor dnes dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů, ať už konkrétních lidí nebo organizací. Jména nominovaných nejsou veřejně známá, přesto se ale některé typy objevily. Společnosti pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine Mykolu Kolebu, anebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexejovi Navalném Julii. A čekejte slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť a teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, co mají společného legendární česká kněžna a stůl, který dokázal obsloužit šlechtu, aniž by služebnictvo muselo vstoupit do místnosti? No obojí je ukázkou toho, jak důmyslně se v minulosti propojovaly reprezentace, technika a taky touha po dokonalosti. Smetanova Libuše se vrací v kompletní nahrávce koncertního provedení z pražského jara 2024. Titulní roli zpívá sopranistka Kateřina Kněžíková. Za malý okamžik přijde za námi do studia a tak se jí na všechno vyptáme. No a jak hledala cestu k vlastní postavě, se kterou se pojí tak silná česká tradice? A na to všechno se jí optáme. A potom se vypravíme do Českého Krumlova, do letohrádku Bellarie. Právě tam totiž prostřou kouzelný stůl. Je to mimořádně technická rarita, která šlechtě 18. století nabízela luxus, ale taky zároveň soukromí. A po precizním restaurování opět funguje. Tak se na něj podíváme.
1: Ta zmíněná nahrávka opery Libuše vznikla v podání České filharmonie dirigenta Jakuba Hruši. My pro vás máme dvě ukázky. Jedna bude s Adamem Plachetkou, bude to arie Přemysla ze druhého dějství, ale v tuhle chvíli modlitba Libuše z prvního dějství v podání Kateřiny Kněžíkové a taky dalších soulistů. Pražský filharmonický sbor uslyšíte taky. Dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: To zněla modlitba z opery Bedřicha Smetany Libuše, kterou jsme slyšeli z nově vydané nahrávky České filharmonie pod vedením Jakuba Hrůši. Záznam byl pořízen při koncertním provedení na Pražském jaru v roce 2024 a účinkují i Pražský filharmonický sbor a přední čeští operní solisté.
1: Titulní parta bájné české kněžny zpívá sopranistka Kateřina Kněžíková a modlitbu jsme právě teď poslouchali společně s ní. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Krásné dobré ráno.
1: Když se dnes s odstupem času k té nahrávce vracíte, když ji takhle posloucháte, co se vám z koncertů toho Pražského jara před 2 lety vybaví možná nejsilněji?
2: Já teda nemusím si vybavovat, mně stačí, když o tom tady s vámi budu hovořit a všechny ty emoce se mi vrací zpátky v tom takovém jako nejlepším koktejlu. Jsou to především emoce, jako nadšení, obavy, strach, vlastně všechno, co vás napadne, co si člověk dokáže představit ve spojení s Libuší, tak ty emoce tam jsou.
0: No a je pravda, že jste u přijetí partu Libuše hodně diskutovala sama se sebou, že jste o tom přemýšlela, co předtím, než jste do toho šla, ve vás třeba budilo respekt, nebo co vás přesvědčilo, že Libuši budete a chcete zpívat?
2: Tak vlastně přesvědčilo mě to, že jsem se podívala do not, protože předtím, než jsem vlastně neznala notový materiál, tak jsem přesně si říkala, že to není pro mě. Ta nabídka přišla vlastně v roce 2019 a od takového toho mého přístupu v žádném případě, tady máme teď nahrávku, takže za těch 5 let člověk ujde hrozně moc cesty a je to takové věštění z křišťálové koule, které prostě nemá v ten daný moment úplně nějaký výsledek. Takže je to určitě spousta práce na tom notovém materiálu a díky tomu, abych potom nebyla diskutována, tak jsem musela diskutovat sama se sebou a myslím si, že jsem udělala dobře.
1: A vaše Libuše byla podle ohlasů na koncerty v Praze a taky potom v Litomyšli, kromě panovnice, i citlivou a laskavou ženou. Jak jste tuhle její rovinu hledala potom ve Smetanově hudbě a v tom samotném textu?
2: No, já jsem nic hledat nemusela. Ono to tam právě všechno je. Jenom člověk, když slyší ten výsledný tvar na jevišti nebo třeba z nahrávky, tak právě ho uchvacuje ten patos a ta monumentalita. Ale když se člověk opravdu zaobírá potom tím notovým materiálem, tak zjistí, že v tomto případě ta postava má spoustu vrstev a přesně takové ty lidské atributy jsem chtěla do té postavy vnést a trošku jí odpatetizovat.
0: Při studiu jste prý poslouchala i slavné představitelky role Libuše a nejblíž vám byla Gabriela Beňačková?
2: Byla. Mně vždycky její interpretace české operní literatury nejbližší. Tím nechci říct, že ostatní pěvkyně by neudělali skvělou práci, nezaspívali tu operu, svou postavu dobře, ale u paní Beňačkové je pro mě takový bonus té slovanské slzy. Ona, ten její hlas se mnou vždycky emocionálně tak hne a já jsem schopná u jejich nahrávek jakékoliv české postavy, opery, vlastně se do toho vcítit a úplně se ponořit a cítím tam ne tu zpěvačku, ale tu osobu, kterou ona zpívá. Tak to mě fascinuje, pardon.
1: Gabriela Beňačková má překrásný hlas, taky ji tady na Vltavě ráno docela často slýcháváme. Ale my si Libuši spojujeme především s tím mohutným, dramatickým hlasem. Vy ale říkáte, že jste při studiu té role toho partu nemusela nijak hlas přepínat. Ostatně slyšeli jsme to před okamžikem sami. Co vás na způsobu, jakým Smetana part psal, třeba nejvíc překvapovalo?
2: Mě vlastně na tom překvapilo nejvíc to, v jaké dynamické škále on ten part napsal. Že je tam opravdu taková 2-3 místa, kdy takzvaně opravdu musíte zabrat, ale v ostatní části toho partu jako celku je vypisována vlastně niterná dynamika. A to mě fascinovalo, zároveň překvapilo. A díky to byl vlastně další rozhodující moment, proč tu roli vzít a takzvaně trošku otočit do jiného světla.
0: Naším hostem je dnes sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvíme o nové kompletní nahrávce Smetanovy opery Libuše. A máme další ukázku z nahrávky, je to árie Přemysla. Zpívá Adam Plachetka. Českou filharmonii stále řídí Jakub Hrůša.

0: Adam Plachetka jako Přemysl v nově vydané nahrávce Smetanovy Libuše. Naším hostem stále sopranistka Kateřina Knižíková, která zpívá titulní part Libuše.
1: Jaké to je stát s vaším manželem, s Adamem Plachetkou na jednom jevišti, nebo v tomhle případě tedy konkrétně na koncertním pódiu zpívat ústřední manželský pár ve Smetanově Libuši?
2: No a vždycky, když dostanu dotaz tohoto typu, tak se musím nad tím zamyslet, protože já opravdu nevnímám toho svého kolegu, včetně svého manžela, jako svého manžela, když zpíváme na jevišti nebo na koncertním pódiu. Vždycky se snažím tam vidět tu postavu, kterou on stvárňuje, protože to sebou nese i jiný fyzický i hlasový projev, takže nevnímám to, že to je zrovna jako můj manžel.
1: Tak když pomineme ten výkon, když teprve zkoušíte společně, je tam jiná energie, než kdyby to byl úplně cizí partner?
2: No samozřejmě, tak člověku, který je vám známý, tak si takzvaně můžete dovolit v rámci určitých možností víc. Je člověk víc familiární i v ostatních, jako u ostatních kolegů, takže ta nálada toho zkoušení je prostě taková pohodovější.
0: Tak velkou výhodou, když vás obsazují společně, že se potkáte hlavně v jednom čase a místě spolu a nemusí každý být na druhém konci světa.
2: Ano, to je velká výhoda, obzvlášť když jsou organizovaný transfery.
1: Pojďme teď k té samotné nahrávce. Českou filharmonii na ní řídí dirigent Jakub Hrůša. Jak vypadala vaše společná práce?
2: Ta společná práce předtím, než jsme začali pracovat několika letá, byla, že pan dirigent opravdu se snažil, abych tu roli přijala, abych se cítila při tom studiu dobře, abych byla ubezpečena o tom, že mám v něm největší oporu. Já jsem na první zkoušku, když jsem šla, tak jsem byla strašně nervózní a musím říct, že to, v jakém duchu se ta zkouška odehrála, už mě potom uklidnilo, že jsem vlastně věděla, že se o něj můžu opřít, že se můžu spolehnout na to, jaký například dynamický, rytmický plán, tak aby opravdu to bylo ušité v uvozovkách na míru každému tomu pěvci, který se na tom díle, na těch koncertech nahrávce podílel.
0: V případě toho koncertního provedení, co vám právě ono umožnilo, je to situace, která je snažší, když se můžete soustředit na ty hudební detaily, nebo vám naopak i byla scéna, kostýmy, možná divadelní emoce jako na běžném operním jevišti?
2: Mně ty emoce určitě nechyběly, protože já při tom studiu každé role se vlastně snažím co nejvíc naplnit tu hudební podstatu a potom ta se propojuje se nějakou podstatou režijní nebo představou. A já jsem ráda, když se můžu opravdu zasoustředit a krystalicky se vlastně jako vytáhnout tu hudební podstatu ještě výš, více na ní pracovat, aby člověk měl jistotu, že tu roli má dobře zpracovanou a může s ní potom třeba pracovat dál. Takže mně nechybělo jeviště, protože ty emoce zkrátka jsou stejné, nebo aspoň já to tak vnímám, jsou stejné na jevišti, jak na koncertním pódiu, jen se prostě zkrátka člověk tam tolik nepohybuje, nemá různé režijní poznámky. Takže to, mě to nechybělo, ani myslím nikomu z nás.
1: Celá opera vrcholí Libušiným proroctvím. Jak je nutné si v téhle dlouhé scéně rozvrhnout síly a jak třeba při těch závěrečných slovech o českém národu udržet vlastní dojetí a vlastní emoce na úzdě pod kontrolou?
2: Já si pamatuju na ten první koncert, kdy před tímto proroctvím je velká sborová scéna a když začala, tak moje hlava začala vlastně panikařit v tom slova smyslu, tak a je to tady. A hned v ten moment jsem si řekla, přece si připravená, znáš ten pár, cítíš se v tom dobře, je ti dobře, takže jsem se uklidnila a to mi hrozně pomohlo. Vždycky, když začnu jako bláznit, že vlastně jako ta nějaká nesebedůvěra tam začne fungovat, tak si hned umím říct, že je to úplně zbytečná emoce. A rozvrhnout síly člověk musí během toho studia, vždycky si řekne, tady můžu více ubrat, tady si můžu více ušetřit a právě díky tomu koncertnímu provozu se tohleto děje častěji, než na tom jevištním pódiu, protože tam častokrát se ten dynamický plán vytrácí a pořád člověk zpívá zpívá takzvaně v mezzo forte a forte, protože si nemůže dovolit takovou tu niternou dynamiku. A o té já jsem věděla, že si na tom, v tom Rudolfinu můžu dovolit. Takže jsem se, fakt jsem se uklidnila a hrozně jsem si to užila.
0: Co vám to setkání s Libuší přineslo třeba do té další pěvecké práce? Co by si z té nově vydané nahrávky měl odnést posluchač podle vás?
2: Já bych si strašně přála, aby se to posluchačům líbilo. Ono to zní jako kýč, ale já když poslouchám tu nahrávku od paní Beňačkové, tak bych si přesně přála, aby někdo takhle jako já poslouchal tu nahrávku v křesle a měl ten zážitek z toho poslechu. To bych si strašně moc přála.
1: Já si myslím, že se to vyplní. Ta nahrávka je krásná, nová nahrávka Smetanovy Libuše, která právě teď vychází u Suprafonu. My jsme o ní mluvili s představitelkou titulní role, sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou. Ať se vám daří, Kateřino. Mimochodem, my dnes máme 9. říjnový den. Co vás čeká třeba v nejbližší době?
2: V nejbližší době mě čekají různá představení ještě v Národním divadle. Těším se v prosinci na blok Rusálky, na to se moc těším. A vlastně mě čeká takový daleký výjezd potom v další polovině roku s Jenufou do Argentiny. Takže já mám prostě plno práce, krásné práce a moc všechny zvu na setkání Jeviště versus Hlediště.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
2: Vy taky, děkuju moc krát za pozvání.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Marcin Vasilevsky Trio, Joey Lovano v nahrávce z roku 2020, téměř minutu po půl desáté. Přejeme hezké dopoledne s Vltavou.
1: Mozaika. Jak vypadala mimořádná šlechtická hostina v 18. století? Nejenom co se jedlo, ale taky jak se prostíralo, kdo mohl usednout ke stolu, jakou roli hrála hudba, výzdoba anebo samotné pořadí jednotlivých chodů. Právě takovou událost se dnes pokusí rekonstruovat v českokrumlovském letohrádku Bellarie.
0: Historici, kuchaři i další odborníci vycházejí z dobových pramenů a znovu oživí tamní unikátní kouzelný stůl. O historii šlechtického stolování teď budeme mluvit s historikem Milanem Svobodou. Dobré dopoledne.
2: Dobré ráno.
1: Z čeho při rekonstrukci šlechtické hostiny 18. století vycházíte? Které prameny říkají, jak taková událost opravdu probíhala?
2: Obecně se dá říct, že vycházíme hlavně z účtu, ale třeba z korespondence šlechtické nebo z popisu hostin či vyobrazení. Já ale musím přiznat, že teď sedím před letohrádkem Bellarie a my nemáme ani jeden popis události, abychom se mohli chytit něčeho konkrétního. Nevíme, kolik hostů, nevíme, co se na stole podávalo. Takže my extrapolujeme tyto věci obecně z toho, co se na barokním stole podávalo. Ale takových pokrmů v baroku byla strašná spousta, hlavně byly úplně jiné, chuťově i vizuálně, než pokrmy, které konzumujeme dnes my. Proto je ta záležitost nesmírně zajímavá a inspirující.
0: Gastronomický rituál kouzelného stolu nebyl jenom o jídle. Jakou dramaturgii taková událost před 200 staletími měla od příchodu hostů až po ten poslední chod?
2: Tak tam je důležité říct, proč je to kouzelný stůl. On je to kouzelný stůl v Čechách nebo jako v podunajské monarchii. Třeba ve Francii se mu říká confidence table nebo table valanté, to znamená létající stůl nebo stůl tajemný či soukromý. A dokonce v Rusku anebo ve Skandinávii se mu říkalo ermitáž, co znamená vlastně poustevna. To samo ukazuje, že to bylo místo, kde se nestolovalo běžně, protože šlechta běžně musela stolovat se služebnictvem, protože to ani jinak neuměla. Šlechtici neuměl uvařit vajíčko, že? To si dneska neumíme představit. Ale byly momenty, kdy určitě i šlechta ocenila soukrom. To je, že se, teď to řeknu ošklivě, zbavila na chvilku svého služebnictva, které v podstatě nocovalo v apartmánu ze šlechtici. Oblékalo je, svlékalo a tak dále a tak dále. A to byl právě moment kouzelného stolu. 6-8 míst kolem kulatého či oválného stolu, jeho stezka je pohyblivá a vlastně vyzvedává pokrmy před zraky hostů. Takže nešlo jenom o intimitu a soukromí, ale určitě pokud jste pozvali své hosty, byli jste šlechtici a chtěli jste pozvat další šlechtickou společnost, tak šlo o překvapení, o moment, co se vlastně na tom stole objeví. A o tom vlastně my tady budeme diskutovat i s kolegy ze Skandinávie, z Itálie, z Francie. Přijedou do audience dokonce kolegové z Ameriky, takže věřím, že se dovíme mnoho nových věcí, které právě ve Schwarzenbergském archivu nemáme.
1: Zkuste jenom velmi stručně popsat, abychom si to lépe mohli představit, co návštěvníky Bellarie dnes čeká. Jak bude stůl vypadat? Čím bude ten váš stůl kouzelný nebo překvapivý?
2: Já musím přiznat, že nebudeme rekonstruovat rokokovou hostinu pro 6 hostů. My uděláme takovou operu na barokní stolování, to znamená oslavu, ukážeme hostům, co všecko umíme vyzdobit a uvařit. Takže prvním chodem budou bažantí paštiky. Máme bažanta královského na veliké paštice, jehož klín, což je ten ocas, má 2 metry. Ty paštiky budou jedlé, takže je budeme rozkrajovat před hosty. Máme cukrovou Bellarii, takže budeme hosty vítat v jídelně a sama budova bude na stole. Ta teda nebude k snězení, to se přiznám. Ale budeme podávat konfety, které se vyrábějí od 17. století. Budeme podávat čerstvě udělané zmrzliny a sorbety podle receptů z 18. století. A postavíme dokonce zátiší Clary Peters, to je slavná holandská malířka z roku 1610. A to zátiší sníme na místě i z hosty.
0: Říkám si, pane Svobodo, že teď všichni posluchači Českého rozhlasu Vltava chtějí být u vás na návštěvě, abyste je někdy pohostil, protože toho o tom jídle, o tom stolování víte hodně, respektive víte všechno.
1: A krásně o tom umíte vyprávět.
2: Určitě ne, to jste příliš laskaví. Ale určitě se někdy přijďte podívat, je to výjimečná možnost.
1: Kouzelný stůl se v Českokrumlovské Belárii skutečně dnes prostře přenese návštěvníky o více než 200 let zpět. A historii šlechtického stolování i rekonstrukci takové mimořádné hostiny jsme podrobně probrali s historikem Milanem Svobodou. Mějte se hezky, ať se všechno podaří.
2: Děkuju a dobrou chuť.

0: Jak může četba změnit váš život?
1: Někdy na počátku druhého stupně základní školy si pamatuji údiv paní knihovnice, když jsem požádal o průkazku do dospělého oddělení, protože prostě všechna historická témata v té dětské už jsem měl přečtena.
2: Když si čtete, nejste sami, jste v páru s někým, na jeho slovech vám záleží. Skvělé je, že to platí o každém, kdo si rád čte. Nemusíte být někdo, můžete být nikdo, nebo jen někdo jiný.
3: Setkání s knihami napříč prostorem a časem.
0: Knižní pól. Každou sobotu v 11.30 na Vltavě.
3: A pak na vltava.rozhlas.cz.
4: Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the

0: Get Happy v podání Franka Sinatry v nahrávce z poloviny 50. let. Swing Easy, to je album, ze kterého jsme na Vltavě dohráli 2 minuty před 10:15.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Když dokončíte dlouhodobou práci, která trvala roky, tak zdaleka ne vždycky musí přijít úleva. Může to být prázdno a otázka, jestli to celé vůbec mělo smysl. No a i o tom bude úvaha literárního kritika Jana M. Hellera.
3: Dokončil jsem právě jeden velký ediční projekt, na kterém jsem strávil s přestávkami několik let života. Historický pramen z prvních dekád minulého století. Musím se přiznat, že jsem zažil řadu okamžiků, kdy jsem propadal malomyslnosti. Pochybnosti u tohoto typu práce člověka pronásledují neustále a konvergují k čím dál naléhavější otázce. Má tohle celé vůbec smysl? Nezaměnili jsme objem práce za velikost výsledku? To je přitom jen první rovina příběhu, ta osobní. Otázku, jestli se to vyplatilo, si musí každý zodpovědět sám a u každého velkého úkolu zvlášť. Protože tu nejsou ve hře jen faktory ekonomické, ale také historické, etické a také ty, které, podle toho, jak to cítím aktuálně, působí jako nejparadoxnější a proto také nejnepříjemnější, časově kontrafaktuální. Co všechno nevzniklo, zatímco byly síly a zdroje nasměrovány sem? Co všechno jsme kvůli tomu nestihli? A tím rozhodně nemyslím jen nutnost volby mezi prací a jinou prací. Je to ostatně i mechanismus popsaný v psychologii. Po odvalení velkého úkolu nenastává úleva, ale podivné prázdno. Jako by bylo potřeba, když zmizí každodenní nutnost a tlak běžící setrvale na pozadí, znovu obhájit smysl, který přestal být samozřejmý. V určité fázi je třeba otevřít dveře do světa a zkusit ho obhajovat tam. V roce 2023 řekl Shed White, americký republikánský politik, že daňoví poplatníci by neměli financovat zbytečné tituly v odpadových oborech. Různé variace na tuto tezi jsou, zdá se, čím dál rozšířenější i v české, mohu-li si dovolit neologizovat, opiniosféře. Deklarovanou zbytečnost vědních nebo vysokoškolských oborů si překládám tak, že jejich výsledky nejsou i hned převoditelné. Nenabízejí patent, neuplatňují se v průmyslu nebo nesaturují pracovní trh. Obětní beránek má jméno. U nás je zvykem kopat do ekofeminismu a gender studies. Shed White si vybral antropologii, sociologii a německou literaturu. Úsměvné, že? Jistě, americká perspektiva je trochu jiná než ta naše, ale stačí se podívat, co se v poslední době dělo kolem translatologie na Pražské filozofické fakultě. Bez translatologie by se svět jistě nepřestal točit. Bez edic historických pramenů také ne. Ale kolika oborům, edicím, knihám, studiím to řekneme? Všem? Opravdu připustíme, že je dobrý nápad rušit a omezovat výuku oborů, které jsou na světě od toho, aby si lidé lépe rozuměli? A porozumění se netýká jen mezijazykové hranice. Ani geografické hranice, vlastnické vztahy, instituce, zákony, regionální rozdíly, předsudky, stereotypy, to všechno nevzniklo dnes ráno. Ale ti, kdo se s tím musí vyrovnávat, jsme my. Máme k dispozici cennou databázi výsledků a máme ji díky lidem, kteří na ní dlouhá léta pracovali. Fakt je to všechno zbytečné? Je snadné se Shedu Whiteovi a jeho českým názorovým souputníkům smát nebo je zkoušet mentorsky poučovat. Těžší je přiznat si, že postediční melancholie rezonuje ve světě tam venku víc, než by bylo příjemné. A ještě obtížnější je poznání, že je problém možná už v samotné otázce. Mělo to smysl? Pokud totiž budeme smysl poměřovat tím, jestli se bez naší práce svět přestane točit, bude závěr nutně beznadějný. A aby bylo ještě hůř, pokud tím, zda hodnota projektu odpovídá vynaloženému životu, povede se nám úplně stejně. Z dilematu mezi sugestivní otázkou po užitečnosti náročných edičních počinů a nemožností legitimizovat je argumenty, které se na první dobrou nabízejí, bych tedy hledal cestu v otázce uplatnitelného měřítka. Ne všechno, bez čeho se dá žít, je zbytečné. Ale někdy nám pomůže znát příběhy, které pro nás odkryli historikové, velmi pravděpodobně absolventi tohoto oboru na filozofické fakultě. Kdo ty příběhy nezná, vidí krajinu, ale nevidí zemi. Vidí obyvatelstvo, ale nevidí národ. A tomu by snad porozuměl i konzervativní trumpista White. I mnozí z jeho českých kolegů.
2: To, bez čeho dokážeme žít, nemusí být zbytečné a znalost minulosti nám umožňuje vidět za povrch věcí. Také o tom bylo dnešní zamyšlení literárního kritika Jana M. Hellera.
0: Manuel de Falla, toho si zahrajeme krátce před 10:00, španělský tanec číslo 2 a Katia a Mariela Labekovi.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, ještě stále 8 minut před 10 dopoledne.
1: No už je to chvilka, která nám zbývá do dnešní vizitky a právě proto už je s námi ve studiu moderátorka Karolína Koubová, aby nás nalákala k poslechu. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, mám velkou radost, že naše pozvání dnes přijala Pavla Stranková, sochařka, výtvarná umělkyně, pedagožka, ale také čerstvá laureátka ceny Medy Mládkové a porota právě ji označila za jednu z nejvýznamnějších umělkyň své generace. Takže budeme mluvit o její tvorbě.
1: Pavla Stranková tedy za okamžik hostem Karolíny Koubové. Ať se páteční povídání vyvede, vyplatí, ať se líbí.
2: Děkuju moc.
0: Určitě stojí za poslech Vltava i o víkendu, třeba sobotní drama od 15. Eden von Horváth a povídky z Vídeňského lesa s Martinem Prajzem, Velmou Cibulkovou, Jiřím Štěpničkou a dalšími herci. Určitě tedy od 15. v sobotu, ale ten program je bohatý. Podrobnosti najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: Krásný víkend, klidný, i když trošku chladnější, bude.
0: A úměrně kalendáři.
1: Úměrně kalendáři, pohled říká, že je 9. října. Ať je pro vás ten víkend tedy příjemný. My se na vás opět budeme těšit v pondělí úderem 6. raní. Ze studia zdraví František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

jednání s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vrtnou soupravu, která uvízla pod mostem v Praze ve Vídeňské ulici, se dnes ráno podařilo odvést. Potvrdil to mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podvalník vyprostili hasiči před půlnocí a postupně využili 3 vyprošťovací tanky. Odhad škod zatím není jasný. Neví se ani to, kdy bude plně obnovený provoz. Povrch silnice je poškozený. Laureátkou ceny kritiky za mladou malbu za rok 2026 je Paula Gogola. Porotu zaujala komplexní malířskou instalací věnovanou tělu, tělesnosti a možnostem jejich proměny. Porota vyzdvihla originalitu jejího přístupu a potenciál dalšího rozvoje v domácím i mezinárodním kontextu. Do letošního ročníku se přihlásilo 192 umělců a umělkyň. Výstava finálové pětice je k vidění v Národním technické knihovně do 6. listopadu. A čekejte zpočátku slunečno, během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť a teploty 11 až 15 stupňů. Na jižní Moravě až 18 a na horách kolem 6. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Věřím v malé kroky, v léčivý potenciál empatie, osvobozující moc pokory, v trpělivost, v laskavost. Snažím se být pozorná k okolí, vnímat, jak se cítí, co potřebuje a jestli je v mých silách jít těmto potřebám vstříc. Moje umělecká praxe je tohoto dialogu součástí. Přeju si, aby moje pokusy o vyslovení měly potenciál přinést úlevu. Tak formuluje své umělecké východisko sochařka, výtvarná umělkyně, pedagožka Pavla Sceranková. Dobrý den, vítejte ve vizitce.
2: Dobrý den, děkuji.
1: Je držitelkou ceny Václava Chada z 5. zlínského salonu mladých a ceny rektora AVU. Do sbírky ocenění si ale aktuálně připsala další, když se stala 4. laureátkou ceny Medy Mládkové pro současné výtvarné umělce. Rodačka z Košic vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Miloše Šejna a Milana Knížáka, absolvovala několik stipendijních pobytů, mimo jiné v Budapešti nebo v Quebecu. Na tuzemské i mezinárodní scéně působí od roku 2007. Samostatně vystavovala v Pumphouse Gallery v Londýně, v galerii hlavního města Prahy nebo v brněnské Fight Gallery, podílela se na řadě skupinových výstav. Její nápadité a často vtipné instalace překračují tradiční představu o sochařství a vznikají v těsném vztahu ke konkrétnímu prostoru i k člověku, který se s nimi setká. Spíš než objekty, artefakty, tedy vytváří prostředí setkání. Na svou alma mater se Pavla Sceranková vrátila jako pedagožka a spolu s manželem Dušanem Zahoranským vede na AVU vlastní ateliér intermediální tvorby. Tak to jenom, abychom vás tak představili, jak to ve vizitce vždycky na úvod děláme. Každopádně k té ceně Medy Mládkové porota vyzdvihla vaši schopnost postihovat rozpory a absurdity našich každodenních životů a propojovat osobní zkušenost s celospolečenskými tématy. Také to, že jste naléhová, angažovaná, ale ne mentorující. A to mě vlastně zajímá, jak předkládat ta společensky kritická témata třeba, tak právě, aby to nebylo nějaké poučování, aby tam třeba byla nějaká nadsázka a humor, který vy tam máte.
2: Děkuji za představení. Je to těžký. Není to nějaká věc, která se dá asi naplánovat, ale myslím, že takovou hlavní pomůckou je vycházet z autentické zkušenosti. Já to tak mám, reagovat na věci, které mě nějak zasáhly a vlastně tuhle tu osobní zkušenost zkoušet transformovat do znaků, které by byly od vlastně tými osoby trošku oddělené a tím pádem mohly oslovit i někoho jakoby jiného. Tak to je takový, nevím, jestli to dává smysl, ale to je takový jako můj asi zkrácený postup.
1: No my si to rozebereme, transformovat do znaků, co rozhodně jako vámi velmi vzdálené je popisnost. A to mě přijde právě zajímavé, že když máte nějaké téma, které vás osloví, nevím, udržitelnost nebo člověk bezdomová, tak to tak jako vede k té narativnosti nebo k něčemu, co, ale vy to prostě posouváte ještě někam dál. Aha, právě odborná i laická veřejnost oceňuje vaši originalitu, ten jiný úhel pohledu. A já, když jsem se v ním dívala na vaše sochy, instalace, objekty nebo videa, tak jsem právě jako fakt v úžasu, jaký nový kontext, nová spojení vy tam vidíte a tím teda objevíte i pro diváka, tak prostě se nemůžu jen opravdu jednoduše zeptat, kam na ty nápady chodíte.
2: Já odpovím jednoduše, že já to, jsou to setkání. Vždycky je to nějaký typ silného momentu, který mě zasáhne. Tak to je jeden zdroj silný, ale možná to teďka často zužuju jenom na tenhle, tuto oblast. Mě samozřejmě paralelně zajímá nějak teorie, literatura a jiné kontexty, které jsou jako obecnější. A jsou takovou jakoby paralelou k těm osobním setkáním. No. Takže asi se to takhle spojuje někde.
1: A můžu si to teda představit tak, že třeba, když tu inspiraci vlastně nalézáte všude, v tramvaji, v astrofyzice, Takže vás jako zasáhne nějaké to setkání a vy si uděláte nějakou poznámku a pak si třeba k tomu děláte ještě nějakou teoretickou rešerši?
2: Ano, přesně tak. Něco se stane, já chodím stále se skicákem, tady mám taky na stole pro jistotu a ten moment si zaznamenám a někdy v tom skicáři zůstane díl, někdy se k němu vrátím hned a pak vlastně postupujem takovými vlastně krokami, snažím se si vlastně pojmenovat, co je na tom to, co je nějak jako tak naléhavé, co naopak vlastně bych mohla pominout, co není důležité. Pak si dělám další skice, pak si udělám model, další model. A vlastně takhle krok po kroku se ty věci nějak rodí. Není to, vlastně je to docela v něčem často racionální, ale to je asi nepřesné slovo.
1: Jsou to různé fáze, to takový proces, jak dlouho to třeba trvá? Tak je to různé asi, že?
2: Nebo... Je to různé, no. A například toho muže, jak ho zmiňujete, Miloše, ten pán z tramvaje, tak bylo to přes rok. Takže to byla třeba velmi dlouhá práce.
1: To je velká figura, socha, postava.
2: Je to velká figura muže, která vlastně má, je to taková schematizovaná figura, ale lidská figura, na jedný, teda místo nohy jedný má kořen stromu, takový vývrať.
1: A protože když byste ho viděla v tramvaji, tak...
2: Tak měl na noze igelitový pytlík ten pán a vlastně byl to krátké setkání, krátký obraz, ale já jsem měla pocit najednou, že vlastně mi to připomnělo, když se přenáší mladý stromek a ty kořínky je potřeba jako chránit. A to se mi zdálo vlastně takový zajímavý i pro mě najednou, jako ano, to vlastně je situace, která potřebuje péči a ochranu, tak já jsem pak mu dala v těch mých skicákoch dole ten pytlík z ty nohy, tam zůstaly jenom ty kořínky a vlastně takhle se to krok po kroku zbud. Pak jsem hledala kořen, našli jsme, ten byl veliký, tak proporčně k tomu kořenu vznikla i ta figura velká. Ale vlastně v těch krocích pak člověk přemýšlel, dobře, když mám velký kořen, bude velká figura, ty kořeny i byť velké jsou jemné, takže musí být lehká. Takže ta figura je sice obrovská, ale je z balzy.
1: Takže takhle vlastně potom vyroste. Pavle Cerankové, Miloš, objekt, socha. Když jsem zmiňovala i to zdůvodnění poroty, je pro vás důležitá angažovanost nebo jak moc v umělecké tvorbě?
2: Pro mě osobně, já myslím si, že...
1: Ono to má takový nános, ta angažovanost, ale prostě ano. To, že se vyjadřujete k nějakým důležitým sociálním problémům.
2: Já myslím, že umělci by se měli vyjadřovat ke světu kolem nás a i myslím si, že to vlastně víceméně všichni nějakým způsobem dělají, takže podle mě ta umělecká tvorba... Nemůže být neangažovaná, když je ve světě. Ale ta míra toho, jak se angažuje nebo jakým jazykem tu angažovanost tlumočí, tak ta je podle mě různá, že jsou lidi, kteří jsou, a já je moc obdivuji, schopný jako vymyslet silné gesto, silný slogan, který jde přímo na věc, komentuje nějakou konkrétní jako věc, situaci politickou nějakou, kterou je potřeba okomentovat. A já třeba úplně tuhle schopnost nemám. Takže já asi mám spíš tendenci, nebo ta moje cesta je vytvářet ty situace, obrazy, které doufám v některých případech můžou, jakoby, jak jste říkala, otevřít ten jiný pohled na to, nebo vůbec upřímit pozornost na něco, co třeba tu pozornost nemá.
1: Když jste tedy před měsícem jste převzala cenu Mary Mládkové v muzeu Kampa a s muzeem Kampa spolupracujete aktuálně teď na přípravách výstavy společné sochařky. Ta by se měla uskutečnit na jaře příštího roku. Tak čím tam přispějete, už máte jasno?
2: Ano, je to velká výstava, která vlastně bude v celé budově muzea. A Já tam mám takové dvě role. Jednak tam budu jako sochařka, budu tam zastoupena dvěma. Jeden objekt a jednu videosochu. A ten objekt je portrét astrofyzičky, jmenuje se to pozorovatelka galaxií. A je to vlastně takový portrét Very Cooper Rubin.
1: Pak nám taky řekněte třeba víc, kdo to je, protože zase já to vím, protože jsem se trochu na vás připravovala, ale že vy věnujete i pozornost právě těm, kterým byla nějakým způsobem upřena. Takže Mary Robbins Cooper.
2: Byla to astrofyzička, která si velmi jako zasadila a přinesla zásadní objevy pro vlastně vnímání galaxií nebo informace ohledně vesmíru a právě jako...
1: I letu na měsíc, nebo ne?
2: Ne, to, ne. Byla, to byla jiná. Tadle Vera
1: Kupirubin
2: opravdu pozorovala galaxie. Ta jiná, to je Margaret Hamilton, která byla softwarová inženýrka a ona vlastně spolu se svým týmem pomohla, nebo napsala ten softwarový kód, který pomohl dovést lidi na měsíc.
1: Ano,
2: může.
1: Ale to v kampě neuvidíme, uvidíme jiný portrét pozapomenuté ženy.
2: Ano.
1: A co ta videosocha?
2: Ta videosocha je, bude to obě, jmenuje se to Milada a je to vlastně, já tomu říkám videosocha, protože pro mě je to vlastně objekt, který se odehrává v tom prostoru videa. V tomto případě je to ještě, jsem to já oblečená v takovým speciálním obleku, který je opatřený silnými neodymovými magnetami a snažím se vyjít po schodišti nahoru, takovém železném schodišti v galerii Fight. To dílo vzniklo pro tu galerii.
1: Čili vás to silně táhne tady k tomu zábradlí.
2: Přesně, mě to tak jakoby lepí a ty kroky jsou komplikované. To, co mělo trvat asi několik vteřin, tak trvá 2 minuty, protože vlastně tu cestu nahoru komplikuju zcela absurdní situace, jakože se vám přilepí rukav ke zábradli a vy ho musíte vlastně docela s velkou silou utrhávat. Takže taky je to nějaký komentář k nějakým vlastně k situaci, která by neměla být komplikovaná a přesto je jako nějaká banální věc a myslím si, že to jsou situace, které potkávají nejenom ženy na cestě po schodech nahoru, ale jako myslím si, že se s tím dá nějak identifikovat napříč.
1: Když jsme u té videosochy, tak dá se říct, že vy jste skutečně konceptuální sochařka, což je takové zvláštní, protože máme konceptuální umění, máme sochy, ale vy jste tu sochu posunula k tomu konceptuálnímu umění. Jak se to přihodilo?
2: Já nevím, myslím, že nejsem nějak jediná nebo prvá, to je,
1: ale je to ojedinělejší třeba?
2: Nebo? Možná, no, že možná ta socha je spíš spojena s nějakou spontánnou prací v hmotě, ale to si taky nemyslím, že práce s materiálem je náročná. Ten materiál vždycky nějak klade odpor. Musíte se na něj naladit, nějak se s ním seznámit. Vlastně je taková pokorná práce, nemůžete to uspěchat. Takže úplně představa, že se v té soše nějak jako jenom dá spontánně něco.
1: Otesá se to.
2: Otesá, a je to možná v hlíně. Hlína je taková jako ta haptická a spontánná, ale jinak to přítomnost toho vědomí je podle mě vždycky vyžadována. A já jsem... Asi je ten důvod, je to, co jsem říkala na začátku, že mě zajímá i to, co je jakoby kolem toho samotný, ty tvorby, kolem toho umění. A to mě tak jako často taky nějak jako ovlivňuje a taky mě zajímá vlastně, jak to, co dělám, bude dál jako žít a dál, jako, jak bude dál vnímáno. A tím pádem asi takové to přemýšlení nad tím, jak to by mohlo být co nejpřesněji, z toho dělá tu přemýšlivou jako
1: Zkušenost.
2: Zkušenost.
1: Říká Tadla Scheranková, sochařka, pedagožka, právě o tom, jak vlastně potom uvažuje o svých dílech už potom v dialogu s návštěvníky. Budeme mluvit dál ve vizitce. Teď si ale zahrajeme a jako první jste pro nás vybrala píseň od kapely Everything But The Girl, nebo Dua, We Walk The Same Line. Tak prosím, čím je vám blízká?
2: To je píseň, alebo celé to, tahle ta kapela, alebo to duo je duo, se kterým jsem se setkala spolu vlastně s mojím, když jsem se setkala s mojím mužem, s Dušanem Zahoranským. Tak vlastně to byl nějaký takový začátek nějaký mojeho vztahu s uměním a zároveň začátek našeho vztahu. Tak to jsem dala na začátek.
1: Tak to je krásné a já připomenu našim posluchačům, aby během písní si třeba rozmýšleli nějaké otázky a podněty na Pavlu Scherankovou, aktuálně oceněnou cenou Medy Mládkové. Sochařku, výtvarnici, pište nám na vizitka@rozhlas.cz.

0: dospívali Everything But The Girl. Vybrala je pro nás Pavla Seranková, sochařka, pedagožka, která aktuálně je čtvrtou laureátkou ceny Medy Mládkové. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz, jak jsem říkala, budeme se těšit. A zároveň jsem se ještě chtěla vrátit do muzea Kampa, protože tam tedy jsme říkali, že budete součástí výstavy sochařky, ale ještě další věc tam budete dělat.
1: Ano, svěřili mi velmi zajímavý a složitý svým způsobem úkol, že v rámci expozice bude jedna část, docela vlastně velká, vyhrazena pro návštěvníky, takže vlastně to bude nějak jako plošina, dejme tomu, to platforma, kterou budou moct diváci nějakým způsobem užít, vlastně se tam zapojit, stát se jakoby součástí ty výstavy a tenhle ten jakoby scénář toho, jak by se mohli zapojit, jak vlastně ta nějaká živá situace by tam mohla probíhat s tím diváctvom, tak tohle je teďka nějak můj úkol vymyslet.
0: Čili to bude vlastně jakoby umělecký objekt nebo socha, ale zároveň tedy, jak jsme říkali, prostor.
1: Ano, bude to, představte si, asi to směřuje k něčemu jako takovému pódiu, speciálně upravenému, kde budou nějaké prvky, s kterými bude moct divák, diváčky manipulovat a tím vlastně se tam bude moct vytvořit nějaká živá situace. Zároveň to bude sloužit pro konání workshopu a jako bude to mít třeba i odpočinek tam.
0: No totiž těžko uchopit vlastně tu škálu vaší tvorby, protože jak říkáme, uděláte třeba figuru, ale uděláte právě taky prostor nebo ve veřejném prostoru nebo se umělecky upravila i benzinovou pumpu, které galerie, tak jak kategorizovala jste si někdy nějak ty své oblasti tvorby nebo nějak,
1: to je dobrá
0: když
1: otázka,
0: byste to měla představit?
1: Měla bych si to začít kategorizovat, zatím tak proplouvám. A když mám možnost pracovat s celým prostorem, tak je to pro mě velmi zajímavá nějaká situace a moc ráda se těchto výzev chopuju, protože je to nějak jakoby, jako jiné měřítko. Jednak asi to mě přitahuje práce ve větším měřítku, ale taky je tam možnost vlastně vytvořit prostor, který bude sám o sobě, jako dejme tomu sochou, ale pro mě vlastně se sochou stane, až když ho nějakým způsobem jako osídlí diváci, tak diváctvo. Mm. Takže je tam taková možnost vtáhnout toho diváka do spolupráce, do vlastně nějaké nové formy setkání. Mm.
0: To mě taky zaujalo, protože zásadně počítáte zásadně počítáte s divákem, s návštěvníkem a jeho participací. A jsou různé způsoby, jak ho vtahujete. Jaké druhé interakce jste si tedy už tak jako vyzkoušela? A s jakým výsledkem?
1: No, to je možná dobrý klíč na tu kategorizaci, že vyzkoušela jsem si různé v tom takovém tom větším měřítku, kde opravdu zvu diváka k nějaké participaci, kterou nemusí přijmout a přesto ten zážitek může být plnohodnotný, že není to nevyhnutné. Tak byla ta zmiňovaná benzinová pumpa, to byl asi takový první velký, kde jsem do těch prázdných vybitých skel pověsila desky, které vlastně rotovaly, nebo je rotoval nimi vítr, nebo diváci, takže se vlastně celý ten prostor tak proměnil na otevírající se a zavírající se tvar. A pak možná větší instalaci byla instalace taky pro galerii Fight, ale v takovém ještě starším prostoru, kde jsem vytvořila kinetickou instalaci, jmenovalo se to Srážka galaxií. A bylo to 6 stojanů, které vlastně, představte si stojan, na jehož vrcholu a nad vašimi hlavami je horizontální rameno a na každém konci toho ramena je polovina porcelánového něčeho, třeba talířku. S těma horizontálníma ramenama divák mohl vlastně si hrát a roztočit je a tím pádem nad hlavami diváků vlastně rotovali tyhle ty kousky porcelánu, které se někde potkali, někde ne. Nikdy se ten nesrazili.
0: Protože tak to funguje v těch galaxiích, jste říkala.
1: Přesně tak.
0: No. Nebo i v naší galaxii.
1: Naše galaxie se taky bude srážet.
0: Ano, ale nedojde k tomu nárazu fyzickému.
1: Přesně tak. Nikdy nedojde k fyzickému kontaktu u zráže galaxie. A to je vlastně nějaká črta, která mě tam jako přitáhla a kterou jsem se snažila vlastně jenom přeložit do týhle jako soustavy. Ale vlastně nic nepřidat, nic neodebrat.
0: Další, jak se můžete stát třeba součástí uměleckého díla Pavly Scerankové, je, že vám dá modelovací hmotu?
1: Ano, to je pravda. To bylo v osmičce, tam jsem měla samostatnou výstavu a tam bylo spoustu věcí, ale jedním projektem pro mě vlastně velmi důležitým bylo, že každý divák dostal malý kousek samotvrdnoucí modelovací hmoty, asi tak do dlaně, takovouhle velikost, a byla tam taková prosba, výzva, aby vymodelovala, jak se cítí a ty vymodelované věci nebo to, co vzniklo, mohli diváci umístit kdekoliv v galerii. Takže na začátku ten galerijní prostor byl takový vlastně docela čistý, bílý. A ta hmota byla taky bílá. Ale na konci ty výstavy tam bylo kolem 3000 těchto vlastně drobných figurek, objektů, mačkanic anebo propracovaných výjevů, které byly jakoby různě rozmístěné po celém prostoru a vytvářely něco jako takový jemný šum. A mně se to strašně líbilo, že tam vlastně byla nějaká taková jakoby znejasněná ta moje vize, ale o to vlastně přesnější, protože celá ten můj záměr bylo nějak vybízet k empatii a ukázat, jak důležité je sdílet věci. Asi.
0: Znejasněná vize, o to přesnější. U té empatie se zastavím, protože říkáte, že stavíte právě na tom, co nazýváte výzkumem empatie. No a co jste tedy právě s těmihle interakcemi, těmihle vašimi díly a komunikací s návštěvníky, s diváky zjistila o empatii, protože ta dnešní doba třeba, jako, nechci být ten boomer a skeptik, ale nevypadá, že by lidi zrovna chtěli být nejvíc empatičtí, že spíš se tak jako každý schovává do sebe a těžko se komunikuje, ale jak děje se něco jiného třeba na vašich výstavách?
1: No to bych si samozřejmě přála, ale myslím, to by bylo moc ambiciózní, ale já jsem chtěla vlastně na začátku jenom jednoduchou věc ukázat lidem, jako že ten prostor je taky jejich prostor. A že nejde jenom o to sledovat, co sdílí ten umělec, ale je to spíš to jako pozvání k pozornosti, k ostatním. Takže to pozvání k té aktivní nějaký, nevím, jestli promýšlení, ale procházení tím prostorem s tím, že ten člověk ví, že já tady taky patřím, já tady taky můžu umístit ten svůj postřeh, ten svůj pocit, tak já doufám, že to je nějaký malý krok, který třeba změní něco malýho.
0: A kdy je pro vás důležitý ten prvek interakce s diváctvem a kdy necháte ten objekt působit třeba sám za sebe?
1: Ano, přesně to jsou. Já jsem v tomhle komplikovaná, že mám objekty, které je opravdu lepší se nedotýkat, protože jsou jako na hraně toho, co drží, co ještě může držet pohromadě a co se jako rozpadne. A A proto jsem možná, jak jste si tam, jste na to i reagovala, že to překládám do znaku, že já tyhle některé věci, které jsou jako že jsou to objekty. Ta interakce tam je doufám taky, ale probíhá, je to pozvání a probíhá to víc jako v té imaginaci toho diváka v jeho hlavě. Takže a k těmhle těm menším objektům já sahám vždy, když jde o nějakou jako třeba skupinovou nebo situaci, kde vím, že těch věcí bude víc a já pak nedokážu myslet o ten celý prostor. Já pak jsem raději jakoby se stáhnu a pracuji v tom znaku. Mm-hmm. Takže to je pak takový, když mám výstavu, alebo když mám možnost pracovat s tím celým prostorem, tak tak vlastně jdu touhle cestou, no. A někdy jsou to kombinace.
0: Říká Pavla Seranková, sochařka, pedagožka, laureátka ceny Mary Mládkové pro současné výtvarné umělce. A teď přišel čas zase na další píseň, kterou jste pro nás vybrala. Je to Nick Cave and the Bad Seeds, The Weeping Song. To je smutná píseň.
1: Ano, je to v něčem smutná píseň, ale já jsem ji měla strašně ráda. Mně se na ní líbí jako nějaký jako nadhled, který ona nabízí. Ironický.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku. Dnes je naším hostem suchařka Pavla Sceranková. Pište nám své dotazy na vizitka@rozhlas.cz. A mě ještě zajímá, Pavlo, protože opravdu ta škála i jako materiálů, metod a prostředků, které vy používáte ke svému uměleckému vyjádření, tak kdy volíte co? Kdy objekt, video, performanci?
1: Tak je to... No, tak se zase vrátím k těm krokům, že ono to vychází z toho záznamu, z ty drobné kresby, která se nějak pak překresluje a z toho hledání, co se má vynechat a co je třeba to důležité. A pak vlastně v těchto krocích se ukáže i ten materiál, nebo já k tomu videu třeba sahám, když to není v našich fyzikálních podmínkách realizovatelné, tak v tom videu se dá jakoby nějaké fyzikální danosti, jako třeba gravitaci.
0: Že vám to prostě umožní úplně jiné zacházení s tím objektem.
1: Ano, takže ano, přesně tak. Takže je, má to vždycky nějaký takový vlastně... Zas řeknu racionální, ale jako pro mě logický důvod, který vyplývá z toho charakteru, toho, ty problematiky nebo ty témy, kterou tam sleduji.
0: A vy používáte opravdu všechno možné texty.
1: Je to tak.
0: A tak si říkám právě, když jste mluvila o tom vztahu k tomu materiálu, naladit se na něj, tak jak se třeba ladíte právě na to video?
1: No... Tak s tím videem...
0: Je to trošku virtuálnější.
1: Je to trošku virtuálnější, ale to video, jako já vlastně video používám jako záznam něčeho. Jo. Takže nové jenom já pracuji, něco vyrobím a to video je tam, nebo ta technologie tam vstoupí v roli toho, že zaznamená, co se dělo. Já to možná trošku někdy s tím manipuluji, ale minimálně jsou to takové jenom ty staré triky, jakože... Backward, forward, že to. Ale jinak...
0: Neudělá vám to AI celé.
1: Ne. Ale s tím materiálem to máte pravdu, že já taky mám občas pocit, že... Nebo ne, je to tak, že vlastně co věc, co projekt, to je nějaký objev. Je to nějaká nová technologie. A teďka nemyslím o nových technologiích, je to opravdu třeba... jak docílit, aby plastová trubka délky 4 metrů rotovala bezpečně v prostoru a nikoho vlastně, jo, že pak teda na to přijdu a už nikdy vlastně s plastovou trubkou moc rotující nepracuji, jo, že vlastně je to takový pak náročný na to, že s každým tím projektem člověk stráví hodně dlouho, protože já nesahám po ověřených metodách, no. Tak to je komplikace.
0: No, ale to je právě to, co na vás asi právě všichni oceňují, že každá ta vaše věc je nová, originální a vlastně těžko jako si říct, to je Pavla Sceranková a já už Pavlu Sceránkovou znám, ale to asi se nestane. No. A naopak všichni s nějakou chutí půjdou znovu si říct, co Pavla Sceranková zase nachystala a vymyslela a objevila.
1: To je milé, takhle tohle je takový ten lepší pohled na tu věc. Ten
0: horší je,
1: ten horší je, že lidi nevědí, co ode mě můžou čekat a vlastně někdy to nějaké podle mě spolupráce vlastně brzdí. No, že,
0: Bojí se vás galeristé?
1: Doufám, že jo.
0: Doufáte, že jo? No prý milujete procházky do hobby marketu, že vás to taky dost inspiruje, že někdo třeba asi malíř jde do lesa na louku k řece a Pavla Sceranková jde do hobby marketu.
1: No, tak hobby markety jsou skvělé samozřejmě, ale teďka už tam nechodím na procházky.
0: Jedno z témat vašich je úvaha o práci. To byla výstava Práce na budoucnosti. S vaším mužem jste dělali dohromady. Čili úvaha o práci, která nám dává smysl a naopak o práci, která nám jen pomáhá udržet střechu nad hlavou. Tak jsem si říkala určitě, nebo jak to prostě máte vy? Stane se vám někdy, že vám vaše práce přestane dávat smysl?
1: No, to téma práce je jako mě přitahovalo a je velmi komplexné. Takhle já mám to štěstí, že mě moje práce opravdu velmi těší a je to zdrojem nějakého naplnění. To, co nedává smysl, někdy jsou jakoby kroky, které jsou kolem toho, které vlastně slouží k nějakému udržení chodu. A těch roků je naštěstí v mém životě takových jako udržovacích málo. Spíš se potýkám s tím, že těch jakoby činností, kterým se věnují, je paralelně víc, než se nějak dá pohodlně stihnout.
0: Nadspadu 24 hodin.
1: Tak, ale to, k čemu jsem já tam směřovala v té úvaze o vlastně práci, která dává smysl, a o práci, která je spíš nějakou jako činností, něco jako to, jako ta chůze po těch schodech, jo, že jsou věci, které by měly zkrátka jenom být, třeba, že by měl mít člověk střechu nad hlavou a nebo vyjít po schodech, jo, tak možná, že je to takový jako komentář zase tím směrem nějaký jako sociální problematice, kdy věřím, že mnoho lidí v našem okolí vlastně se dostává do takové pasti životní, že vlastně už nedělají něco, co něco přidává ke světu, a to nemusí být nějak jako tvůrčí, může to být jako jakákoliv práce, ale vlastně všechna jejich energie se soustředí jenom na jako přežití. No. Mm-hmm. Takže to byl ten jakoby hlavní motiv toho, těch komentářů.
0: Když se bavíme tady o práci, tak patříte mezi umělce, umělkyně, kteří se dokáží uživit tedy svou tvorbou a tvorbou, prostě kterou chtějí dělat, aniž by v tomhle ohledu museli dělat nějaké umělecké kompromisy?
1: Já se živím učením v prvním řadě, nebo je to asi jako paralelní, jedno bez druhého by úplně nefungovalo. Takže já jsem nějak si asi i vědomně zvolila tle dráhu. Jednakže mě moc těší a naplňuje práce se studenty, se studentkami a tenhle akademický prostor, takže není to něco, co by bylo mi proti srsti, a zároveň mi to dává nějaký typ takového bezpečí. A pak tou druhou
0: linku. Ateliér intermediální tvorby na AVU?
1: Ano, ano, přesně tak. Který vedu s Dušanem Zahoranským a Romanem Štětinou. A tou druhou linií je vlastně to, že dělám umění, a to umění se teda taky jako nějak prodává, ale vlastně je to, nejsem na tomhle závislá. Takže já jsem nemusela, díky bohu, i díky tomuhle nikdy tuhle otázku řešit.
0: A ta realita uměleckého provozu v Česku, jaký vnímáte tu galerijní sběratelskou scénu u nás z pozice umělkyně?
1: Je to pestré, myslím. Myslím si, že já mám jako taky nějaký omezený vhled, a poslední dobou si vlastně čím dál člověk víc uvědomuje, že jsou okruhy třeba, které se dají opravdu definovat médiem, třeba jako malba je něco, co v tom sběratelství a v tom uměleckém provozu funguje mnohem nějak živěji. Ta socha je v tomhle takový jako komplikovanější materiál.
0: No, a to jsme se ještě nedostali k tomu, když děláte objekty do veřejného prostoru, tak je to jiné než asi taky měřítkem. A jak o tom uvažujete, jakou výzvou je pro vás jako umělkyni s tím společenským akcentem právě ten veřejný prostor? Dělal se třeba památník pro veterány.
1: Ano, v Ostravě. Památník válečných veteránů v Ostravě je jedna z takových největších asi realizací. Mám jich jenom pár, není to nějaká, alebo několik.
0: A rozhodně si nemáme představovat památník v jako takovém tradičním slova smyslu, že budeme mít vojáky, které padlé, některé se...
1: Ne, bylo to velmi zajímavá výzva. Byla jsem vyzvána do téhle soutěže a ta soutěž byla koncipovaná, že je to vlastně památník lidem, kteří se z války vrátili. Jo? Takhle nějak obecně. A tak to bylo něco, s čím jsem se dokázala, jako na co jsem se dokázala naladit. Ten památník vypadá, když to mám popsat, jsou to tři kužel, který leží, každý leží na své hraně a může vlastně kolem jdoucí nimi manipulovat, je jakoby valit potom po té podstavě. Hmm. A jsou docela velké, ten největší má myslím 4,5 metru v průměru. A na těch kruzích jsou, je text, který v noci svítí. Ten text jsou to výňatky rozhovorů nebo korespondence s válečnými veterány, takže jsou to reálné jakoby promluvy těch lidí, kteří se z války vrátili. Na textu jsem pracovala s Ondřejem Budousem, skvělým českým básníkem. Takže nevím, jestli tenhle popis dává nějaký živý obraz, ale je to, není to jako figurální objekt.
0: A ty kužely nejsou plné, oni vlastně jsou plné, spíš to působí na první pohled jako taková obří kola, kruhy.
1: Ano, spíš člověk vnímá ty kola, kterými může válit. A znova, to jak jste zmiňovala, že ano, ten divák je tady, nebo je to ještě zodpovědnější práce, protože do galerie člověk divák přichází už s tím, že ano, asi teda se chce,
0: si to vybral,
1: když to dílo ve veřejném prostoru tam je a aniž by si ho on chtěl vnímat nebo ne, takže ten přístup je tam jiný.
0: Mě ještě zajímá tolik věcí, ale tak třeba právě, když jste zmínila i vás jako pedagožku, tak jaký jsou vaši studenti, že skvělí, ale přece jenom se chci zeptat, jestli vnímáte nějaké rozdíly oproti tomu, kdy jste byla studentkou na AVU. Myslím pozitivní, ale třeba i něco, za co byste je úplně nepochválila, protože právě třeba na poli toho uměleckého vzdělávání jako se rozvířilo hodně otazníků a kontroverzí.
1: Já je budu jenom chválit, já moje studenty jenom chválím, ale ten rozdíl v tom, jak když jsem studovala já na AU v roku, to byly v letech 2000 a 2006 a nyní je velký a asi nejvíc vnímám to, že vlastně mají na to studium, mám pocit, málo času, že ten, možná se zase vracíme k té práci, že vlastně na to, aby mohli studovat, musí vykonávat spoustu jiných prací a to, co já jsem vlastně, já jsem na té škole trávila mnohem víc času, než vlastně si to podle mě můžou dovolit oni. A to já jsem taky nevycházela z nějakých ideálních jako ekonomických podmínek, ale nějak ty nároky asi životní v Praze taky byly jiné. A takže ta jich jakoby to, že jsou součástí ještě jiných světů, je jednak samozřejmě může být pozitivní, alebo je vnímám i pozitivně, ale zároveň cítím, že jakoby tu takovou pozornost, kterou by mohli mít, vlastně si nemůžou dovolit.
0: A rok a půl zhruba na AVU máte nového rektora Tomáše Pospíšila. Vnímáte tu situaci, která tam byla taková vyhrocená, zastabilizovanou?
1: Ano, já se cítím, alebo já jsem se na AVU cítila vždycky nějak dobře a za to a jsem vlastně za tu možnost tam být vděčná. A teďka mám pocit, že to nové vedení pro mě to uchopilo nějak dobře a cítím se dobře. Mm-hmm. Ta situace předtím byla složitá z různých důvodů a rozhodně ne nějak jako cíleně osobně, že by se to dalo soustředit na roli někoho, která nějak selhala, ale spíš se tam jakoby shodou různých okolností vlastně to bylo složitější. Jak tak obcházím, ale
0: dobře, nebudu vás trápit, co jsme ve finále, mě ještě zajímá třeba to, že u vás je pozoruhodné, že skutečně pocházíte z ryze umělecké rodiny. Váš otec, vaše sestra, váš bratr jsou umělci. Další uměleckou rodinu jste si založila s manželem Dušanem Zahoranským, který je taky sochař. Vytvořili jste spolu některé výstavy, i když tu společnou práci zase tak často neděláte, ale někdy ano. Tak jaké to je? Nejste už určité jako umělecké bublině? Dokážete vůbec někdy nějaké to umělecké vnímání vypnout? Nebo ho nevypínáte a třeba když vaříte večeři, tak taky v tom kastrůlku už vidíte prostě nějaký potenciální objekt?
1: Ne. Já myslím, že ten život je vlastně, já bych to nějak jako, myslím, že je není to tak vyhrocený, ale asi to je taky těžko s odstupem vnímat. Já jsem šťastná v mé rodině, opravdu je to v něčem si uvědomuji takový jako unikát. Moje maminka ještě architektka a mám teda dvě sestry, jedna je fotografka, Zuzanka je scénografka, Lucie je fotografka, Matuš je architekt a jejich partneři jsou vlastně z uměleckého světa, ale já myslím, že každý z nich má takovou, má velký zájem o to, jak to, co dělají, vnímá okolní svět, takže že nějaký ty bubliny to je, ale zároveň nějaká intenzivní zájem o to, jak se to, co děláme, chová, co to způsobuje, co to jako čemu se nedaří, tak ten nás k tomu světu neuměleckému přibližuje.
0: A jaké to je právě s vaším mužem, když spolu na něj ještě vedete ateliér? Kde spolu umělecky souzníte a kde spolu třeba umělecky nesouhlasíte? Máte na něco jiný názor?
1: Máme názor jiný na spoustu věcí a zároveň ve spoustě se jako shodujeme, ale ono to tak vypadá, že děláme všechno spolu. Je to tak ta realita taková není, že my se možná i díky tomu, že se ty naše práce prolínají v nějakých jako fyzických místech, jako třeba na AU nebo sdílíme ateliér, tak aspoň se někde potkáme jinak.
0: Vlastně no a těch společných výstav nebylo tolik, já jsem právě říkala, že těch prací, kde je, skutečně tvoříte jednu.
1: A jinak jako v tom vnímání toho umění se, já mám takový pocit, že se doplňujeme, že jsou, já myslím, že se známe navzájem moc dobře a že jsme se naučili jakoby vnímat ty kvality, které každý z nás má a nějak jakoby dokázat si vzájemně pomoct.
0: No. Říká Pavla Steránková, sochařka, pedagožka, výtvarná umělkyně, která nedávno převzala cenu Medy Mládkové a porota této ceny Pavlu Steránkovou označila za jednu z nejvýznamnějších umělkyní své generace. Děkuju, že jste byla ve vizitce. Naschledanou.
1: Děkuji taky za pozvání.
0: Na závěr pro nás Pavla Steránková ještě vybrala Stranger Kiss písničku a další duet.

0: Uber a Hrajs v galaxii na Jižáku.
1: Uber a Hrajs.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl.
0: Uber a Hrajs.
2: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí také obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a znovu se otevřou zítra v 8 ráno. Zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volebních místnostech. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace.

Norský Nobelův výbor dnes dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů, ať už konkrétních lidí, anebo organizací. Jména nominovaných nejsou veřejně známá. Přesto se ale některé typy objevily. Společnosti pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine Mikolu Kolebu, anebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexejovi Navalném Julii. Jaké má být počasí? Zpočátku jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a večer v Čechách místy déšť. Teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Posloucháte ji hodinu před polednem 9. října. Daniela Čermáková vás zdraví z vltavského studia, ale z nečekaných koutů hudebního světa přináší tipy dnes Otakar Svoboda, který je se mnou ve studiu. Dobrý den, Oto.
2: Dobrý den.
1: Ty přinášíš konkrétně tipy interpretů, kteří právě nabízí nečekaná spojení z různých koutů hudebního světa. Tak co to bude na úvod?
2: No, to bude deska, kterou natočila Gretchen Parlato, která tam má několik spolupracovníků, a já jsem vybral tu s Beckou Stevens. Ty se sešly na té nové desce, ta se jmenuje The Wise Ones, a to Wise Ones znamená ti moudří. No a tohle je skladba, kterou napsala už poněkud zapadlá britská kapela Tears for Fears, kterou jsem, přiznám se, nikdy neposlouchal. A ta skladba se jmenuje Mad World, Bláznivý svět, což celkem víme, že jsme v. No a ona je tak trochu přesžánrová. Gretchen Parlato přizvala do kapely s hvězdnou jazzovou sestavou Roberta Glaspera, Marka Giuliano nebo Geralda Claytona, ale vedle Becky Stevens v ní v jiné skladbě dává duet Michelle Negeo cello. No a já mám takový pocit, že v poslední době to řeším se svými vrstevníky, což asi má jakousi logiku, že tahle ta shromáždění těch kvalitních osobností musí nebo se snaží upozornit na ty desky, aby si jich všimli i ti, kteří by to jinak možná přešli, protože ty desky se víceméně nevymykají nějakému standardu a že už chybí takový ten, že se prostě přešlapuje, že chybí impulzy, nové pohledy, a že chybí takový ten výbuch, co z mého pohledu byla 70. léta, 60. a 70. léta, kdy nastoupily všechny ty kapely. Byl Woodstock, byl prostě velký výbuch i v jazzu, Miles Davis a Red Report, Mahavishnu orchestra nebo Ježišmarja, Jack Chicorea a tak dále a tak dále, a prostě od té doby se to tak jako víceméně vrství, ale už tam nejsou takové převratné věci, tak potom prostě lidi z té světové produkce, už nemluvím vůbec o naší, hledají někoho, kdo by tomu dal zase nový impuls, a to myslím, že to je ten důvod, proč v tomto bláznivém světě Mad World se Gretchen Parlato rozhodla pro tuhletu skladbu. No
1: tak si ji pustme.

0: Tak pokud mě paměť neklame, tak z desky Gretchen Parlato a Becky Stevens jsme si už pouštěli single předtím, než ta deska celá vyšla, teď už je tedy na světě, takže máte možnost, milí posluchači, kompletního zážitku. Ota Svoboda přináší ale další tip, co to bude?
1: Bude to spolupráce, nebo respektive deska, která je zaštítěna jménem Morgana Freemana. To všichni známe jako vynikajícího herce amerického, tmavého, afroamerického, řekněme, kterému bylo v létě 89 a vedle té filmové kariéry již musel omezit po autonehodě, prý po níž má trvalé nervové problémy a sníženou pohyblivost. Vlastní Ground Zero Blues Club v Clarksdale ve státě Mississippi, že jsem tam nebyl, ale určitě to bude dobrý klub. A právě tam vznikla živá nahrávka bluesových interpretů, kteří vystoupili se symfonickou sestavou. A samozřejmě díky jménu slavného herce pozvání přijali velké osobnosti. On tu desku produkoval, koncerty uvádí nebo uváděl, což na té desce není moc, myslím, ale patří mezi ně třeba Cap Mount, Taj Mahal nebo Shemeki a Copeland, což je mladá blueswomanka. A právě skladbu s ní, co by hostující interpretkou jsem pro tento pořad vybral, Traveling Riverside Blues se jmenuje, napsal ji před skoro 90 lety americký bluesman Robert Johnson a proslavil ji Led Zeppelin, o kterých jsme tady spolu mluvili v té mezipauze, jak to byla skvělá kapela, nebo možná ne, ale to je jedno, kteří verzi natočili v roce 1969, no to mi bylo 16. No. A v těchto souvislostech mladá americká bluesmenka Shemeki a Copeland naspívala na novinku Morgana Freemana Symphonic Blues Experience, tak to strašlivá konkurence, ale ona se do toho pustila. No,
0: tak my se do toho také pustíme.

0: Tohle byla novinka Morgana Freemana, ovšem samozřejmě ne jako interpreta, ale jako producenta, jak nám vysvětlil Ota Svoboda. A byla to píseň Traveling Riverside Blues a zpívala nám Šemek jako Plant. A třetí typ bude co o to?
1: Tam bude ještě bláznivější, řekněme, co do zdrojů, ne co do přednesu, tam bude daleko klidnější, než byla tato šílenost. Na desce The Fiddle and the Drum se dali dohromady, tuhle skladbu napsala Joni Mitchell v roce 69, je takový nějaký asi osudový rok dneska, a podle ní pojmenoval svou novou nahrávku protagonista nové nahrávky Bella Fleck, a až bizarně účastná operní sopranistka, já už nevím mluvit, 67letá je u nás velmi dobře známá René Fleming. A tam má mimochodem vzdálené české kořeny, neboť její prarodiče se narodili v Praze a pak do státu odešli. Když jsem jí potkal a zkoušel jsem na ní češtinu, ale nefungovalo to. Ale abychom se zahřáli ještě jednou u srdce, tak rodiče Benjisty Belly Flecka dali svému synovi 3 křestní jména po skladatelích Bellovi Partókovi. A protože Fleckovo jméno celé je Bella Anton Leoš Fleck, to druhé křestní je po Brucknerovi, no a Leoš...
0: Tak
1: to
0: je jasné.
1: Snad víme.
0: Malá domů, takzvaná.
1: Malá domů, ano, takže to už je dvojnásobná malá domů, my jsme tak důležitý národ. A zpátky k nahrávce do Fiddle and the Drum, je na ní, řekněme, indiánský nebo etnicko-americký tradicional in the Pines, u kterého se ale používá další dosti provokativní jméno, kde jsi byl minulou noc, to je taková ta otázka, která... A je to krásný a slavný song a mimořádný v tomto kombinovaném podání, přičemž předpokládejme, že René Fleming vstupuje do těchto žánrů vzhledem k únavě operního hlasu, dá se to předpokládat, 67, ale ona je skvělá, ona, já když jsem ji už předtím slyšel zpívat nějaký jazz, a ona má tu výhodu, že v tom jazzu opustila manýry, takže prostě zpívala fakt jazzově, nebylo to takový to jako předvádění se, takže... To znamená, užijeme si ji tady, no a další neméně výrazná interpretka této skladby na tomto albumu je Dolly Parton, která ovšem zemřela před několika týdny ve věku 80 let. No, tak si je poslechneme všechny 3 najednou na závěr toho dnešního mého výběru. Podle mého názoru to stojí za to.
0: A byl to tentokrát výběr ve znamení nečekaných hudebních spojení a připravil ho Ota Svoboda. Díky a těším se na příště.
1: Já taky.

0: Tři různé hudební světy v jednom nahrávacím studiu. René Fleming, Dolly Parton a Bela Fleck. Ta deska se jmenuje The Fiddle and the Drum a je to novinka, vyšla v letošním roce.
1: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
2: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
1: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
2: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.
3: Yes, you told me that you loved me. I didn't believe it, you wonderful thing.

0: Giovanni Mirabassi trio dohrálo a dospívalo v 11:27. Posloucháte Polední Vltavu.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Vycházíme, že Jiří Suchý je český básník, jehož verše si zpíváme. Svou mateřštinu tento západoslovanský jazyk s nemilosrdným přízvukem na první slabice si osvojil tak mistrovsky, že si s ní pohrává jako žonglér. K vrcholům jeho kouzelnictví patří nečekaný rým. Objevuje ho jako poklad tam, kde by ho nikdo nehledal a často nás právě rýmem typu toulavý, moulavý rozesměje. Tohle píše Zdeněk Svěrák v předmluvě k nové knize, která vychází k 95. narozeninám Jiřího Suchého. Je to výběr z textu a grafik a nadpis zní Kabaret v duši. No a my se s Jiřím Suchým dnes budeme loučit skrze jeho rozhlasové osudy. Závěrečnou 10. část na Vltavě naladíte asi za 2 minuty.

0: osudy. V životním příběhu jejich protagonisty Jiřího Suchého, který je považován za klasika české kultury, za člověka s mimořádným talentem, s bezmála renesančním záběrem činnosti, je obsaženo vše, čím rozkvetla česká divadla malých forem, včetně jím založeného Semaforu. Osudy Jiřího Suchého byly natočeny v roce 2007 a připravil je Ondřej Vaculík a my si poslechneme jejich závěrečnou 10. část.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby.
2: Občas se v Semaforu mihne i taková nějaká výraznější osobnost, která sama o sobě je tvůrčí, třeba i autorsky, to je Přemysl Růč, s tím hrajeme, zavíráme, pojďte dál, se jmenuje ten náš program. Ale to je zase takový ten komorní program, nevýpravný, a tak ho hrajeme maximálně jednou do měsíce. A Jiří Just například u nás hrál ve hře Mé srdce je Zimmerfrei, nebo ve hře Pré. To je taky zajímavá osobnost. On si tam vždycky tu roli upravil potom k obrazu svému. Já jsem mu ji tak trošičku nahodil a on si to dorazil. Jako. Bohužel u něj je taková jedna nevýhoda, že on nespívá. A přitom mohl by já ho slyšel zpívat, když se svým bratrem ještě měl takový duo, takovou dvojici, tak zpíval a teď se v něm vytvořila taková nějaká zábrana, odmítá zpívat a v hudebním divadle, když je najednou herec, který nespívá, tak rozhodně nemůže mít velkou roli. Může tam být v nějaký drobné epizodce a toho je skoro škoda, on by uhrál i víc. Stanoštěpka třeba. Stanoštěpka to je radošinské naivné divadlo. My jsme spolu napsali dohromady hru, která se jmenuje Nevesta predaná Kubovi a tu jsme jezdili hrát každý měsíc do Bratislavy. Každý měsíc jsme tam měli 6 až 8 představení a jezdilo se na to dokonce i z Prahy autobusové výpravy. To byla taky další taková zajímavá epizoda v naší spolupráci s jinými autory. Teď jsme si s Jitkou Molavcovou odskočili do toho Národního divadla na tu dobře placenou procházku a zase poněvadž v těch dnech, kdy budeme hrát, tak divadlo by mělo nějakou aktivitu vyvíjet. Tak za mnou přišel Jiří Štědroň, že napsal hru a že se rozhodli, jestli proti tomu nebudu nic mít, že by zbytek souboru jí se cvičil. Tak jsem říkal, tak si zkuste svý síly, proč ne? Takže tam bude se hrát hra, která se jmenuje Ten čtvrtek platí. Napsal ji Jiří Štědroň, včetně hudby, a hraje v tom. V Semaforu se taky teď vlastně dotváří docela zajímavá osobnost, autorská, a to je Václav Kopta, který píše písničky. Sice píše texty a velice dobrý texty, má talent po svým otci Pavlovi Koptovi jako textař, ale dělá si k ním i muziku a často velice dobrou muziku a hraje si to na piano, zpívá si to. Je takový všestranný a ten mě v tomhletom směru velice zajímá a taky bych mu dal rád prostor jako i autorsky nějaký.
1: Já nemám zdání, kdo ty ruce probod. A nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mi teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá.
2: Občas je mě položena otázka, co takhle můj syn tomu říká. Já si vzpomínám, když jsem hrál v Kytici, tak jsem tam hrál Pána lesů A vymyslel jsem si takový jeden foreček, že jsem si do nosu strčil větev smrkovou, takový jako humor, že jako smrk u nosu. Že? A nebylo to jednoduchý, musel jsem vždycky ten konec té větve zaobalit do vaty a nacpat si to hodně daleko, aby mě to nevypadlo a tak, nebylo to moc příjemné. A vždycky jsem říkal svýmu synovi, když jsem šel do práce, do divadla, váž si toho, já jsem jediný tatínek na světě, který, aby uživil rodinu, si musí strkat větev do nosu. A on to tak poslouchal a jako kejval hlavou. Takže to byl první jeho styk s naším divadlem, že si byl vědom toho, že jeho tatínek musí provádět takovéhle věci. Potom se jednou přišel na mě podívat, to jsme hráli Poslední štaci. A tam je taková scéna, kdy mě Milan Drobný, jako velmi nekompetentní lékař, operuje a teďka se chce blejsknout před ošetřovatelkama a říká, jak podíváme se na něj, hejte, tak tohle je plíce, prostě rozříznou mě a teď tam vykládá, chcete vidět plíci, já vám ukážu plíci, před těma holkama se to... No a Kubovi bylo 5 let a seděl v hledišti a najednou tam spustil strašný řev, tak ho museli vyvést, protože on prostě dostal z toho šok, tak ho utěšovali. To byla vlastně jeho první návštěva v divadle. Tak já jsem si vzpomněl, jak i já jsem podléhal iluzi, když jsem byl ponejprv v divadle, tak to byla Rusalka a jak tam vylezl ten vodník z té tůně a říkal, ubohá Rusalko, tak jsem dostal strašný šok a museli mě vyvést. Po letech jsem se od maminky dověděl, že to bylo loutkový divadlo. To já vůbec netušil. Mně to vůbec nepřipadlo, že to byly loutky. Já jsem se do toho tak vžil. Chtěl jsem se hádat, říkal jsem to snad ne, to tam vylez ten vodník, to byl dospělý člověk. Neprve, kde pak to bylo v Klatovech, teď mě řekli přesně, kde to bylo a to bylo loutkový divadlo. Ale jak to dítě prostě to prožívá úplně jinak. No tak dneska to dítě moje, tomu už je 40, tak už jako kdyby mě tam kuchali, tak asi nespustí, se nerozbrečí. Chodí se dívat na to divadlo. Je cítit, že to je jiná generace. Vždycky to velice střízlivě posuzuje. Přijde mě říct, jako, jak se bavil a tak. Ale už asi to není ten případ jako těch mých vrstevníků, kteří chodili do divadla, kteří když něco se jim líbilo, tak to museli vidět 7x. Prostě žili tím a tak. Tak to on, myslím, že ne. Jemu se nejvíc líbí Pokušení svatého Antonína, co já vím. Chodí prakticky, zaznamená každou premiéru nebo každou novou inscenaci, kterou tam máme, ale myslím, že tím jako nežije už tak jako v době, když jsem já byl v jeho létech. Kritický postřeh občas nějaký, ale to samý spíš drobnosti, poněvadž on je velice rozumný a je si vědom, že není v téhle branži odborníkem, takže nemůže to rozebírat. On možná mě to taky ani nechce říct, že třeba má kritickou připomínku a tak. Já poznám, když mě to přijde pochválit potom, tak kdy je zdrženlivější a kdy je nadšenější. Ten stupeň už já dokážu rozeznat, no. Takže z toho si tak dělám potom svůj vlastní uzávěr.
1: Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru, nedopadnu ke dnu.
2: Mohl bych taky říct pár slov o tom ženském elementu, který v divadle u nás jaksi od samého začátku nějak funguje. Vlastně trošičku za to může i Jan Werich, který mě vyprávěl, jak u nich byl Meyerhold na návštěvě v Osvobozeným a říkal, víte, když tady vidíte tu legraci a ty klauniády, tak ono by bylo třeba to vždycky vyvážit, aby ta legrace nebyla průběžně celý večer, ale aby se tam něco střídalo. Nejlepší si myslím, že je, když se to střídá s nějakou jako krásou. Třeba když tam jsou ženy, nebo dívky, to mládí samo o sobě je hodnota, který říkal, oni ani nemusí moc umět, ale už to, že tam jsou, tak vytvářejí krásný kontrapunkt k těm srandám ukrutným, který se tam provozují na té scéně. Já jsem s ním vřele souhlasil a mockrát jsem si na něj vzpomněl. Sice se ozvaly i hlasy, třeba pan Just v novinách napsal, že tam máme jako inflaci těch krasavic a že je to podbízení a tak, ale já jsem na to nedal a říkal jsem si, patří to k tomu, čemu se říká dneska latinský image. Takže vždycky jsem se staral o to, aby tam byly to mládí zastoupené, to dívčí mládí, poněvadž jsem věděl, že to příjemně působí a já se přiznám, že i na mě, když chodím do těch divadel, tak působí třeba divadla, kde, nebo hry, kde není hudba a kde není nějaký takový tenhle ten ženský element zastoupený, tak já si tam připadám takový ošizený. Mám radši věci, kde zazní trošku hudby třeba, nebo někdy i scénická hudba a kde se objeví i ta nějaká pěkná postava. Takže tenhle ten, já tomu vždycky říkám, ženský element v tom našem divadle má svou nezastupitelnou pozici a patří to tam. Samozřejmě, že v tom divadelním životě to kolikrát přináší i různý komplikace, že jo, poněvadž samozřejmě vznikají i vztahy a zase nevztahy a tak. Takový, ale to je, já mám pocit, že ono je to vlastně v každém povolání, když se podíváte do nemocnice, tak tam vznikají taky vztahy mezi lékaři a sestřičkami a lékařkami a lapiduchy. Takže já bych to bral prostě jako takovou obecnou věc. No ale fakt je, že třeba teď chystáme tu Lysistrátu, tam bude dokonce kromě toho ženského elementu ještě další prvek a sice erotika jako taková, která je u nás vždycky trošku, ale tentokrát bude trochu víc, poněvadž ten Aristofanes, co si budeme nalhávat, on byl vlastně zprosták, poněvadž já jsem musel se vyhejbat ty jeho terminologii, ale zase nechtěl jsem být příliš pruderní a tak jsem balancoval a vybalancoval jsem to tak, že třeba jsem určitou větu komponoval tak, že to příslušné slovo si tam každý musel dodat, to, který jsem nechtěl vyslovit, takže si tam každý divák dodá sám. Bude to i opticky, si myslím, že bude to erotičtější než jiné naše hry, poněvadž ta antika k tomu tak trochu vybízí a hlavně ten boj těch žen proti těm chlapům aténským je nějak lákavá příležitost k tomu, aby člověk popustil úzdu v tomhletom směru. Takže to bude taková trošičku výjimečná hra v historii Semaforu, poněvadž se tam chceme dotknout týhletý oblasti výrazněji než jinde.
3: Já nemám zdání, kdo ty ruce probod. A nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá.
2: Taky slyšívám občas takovej postřeh, že se mě do těch mých her tu a tam vloudí jakési transcendentno. Asi je to tak, poněvadž to jsou věci, kterými se zabývám v životě, které mě zajímají, které považuji za velice důležitý. Kdybych měl o tom vydat svědectví, tak myslím, že jsme měli začít už v tom prvním díle a nevím, jestli by mě to na těch 10 dílů vystačilo, poněvadž tím se zaobírám léta, léta. Já dokonce píšu knihu, Komik si povídá s Bohem se to jmenuje. Zatím, nevím, jestli se tak bude jmenovat v budoucnu, ale už ji píšu mnoho let. Já píšu vůbec několik knih dohromady, ale vždycky, na kterou mám náladu, tak ji popostrčím zase o kousek dál a věřím, že za pár let bude některá z nich dopsaná a pak to vydám. No a tady ta zrovna se týká toho transcendentna. Jsou to mé názory na tuhle tu věc. Neustále tam připomínám, že vůbec si nekladu za cíl někoho přesvědčit, že můj názor je správný, poněvadž ani já nevím, jestli můj názor je správný. Dokonce jsem nakloněný tomu, jestli mě někdo přijde přesvědčit, že jsem vedle, tak říkajíce, že ten můj názor je mylný, tak to velmi pokorně přijmu, poněvadž ono, o tomhle tom asi nikdo nemůže říct přesně, že můj názor je správný. A proto ti, kteří to tvrdí, tak ty mají tak trošičku mou nedůvěru. Jo? Třeba když se mluví o Bohu, tak mě na tom zneklidňuje to, že jsou určitý instituce, které o něm všechno vědějí, jaký on je, jak dokáže být milosrdný, co dokáže odpouštět. Dokonce i takové ty věci, jako že když se obrátíme na panu Marii, takže ona se přimluví a že její syn jí nic neodepře, což zavání protekcí, že jo. Já myslím, že on je natolik svéprávný, aby nemusel měnit názor podle přímluvy, nebo tak prostě tyhle ty věci. A já jsem čím dál tím víc nedůvěřivej vůči těm, kteří o těchto věcech vědějí všechno, jak ono to vlastně je. A říkal jsem si, pokud mám věřit v Boha, tak bych věřil v takového, o kterým nic nevím. Já nejsem materialista. Ne, že bych jako zásadně nebo z nějakých, já nevím, z jakých důvodů to odmítal. Já jsem o tom moc přemýšlel, ale pravděpodobnější se mi zdá ta idealistická představa, že tady někde je, že jsme prostě nějaký experiment, celý tenhle ten vesmír, že to něco asi znamená něco, na co nemáme tykadla, že jo, co to vůbec nedovedeme si představit. Že jsme si to označili slovem Bůh, upřímně řečeno v češtině mě to nesedí pořád. To slovo, líbí se mi třeba latinsky, to Deus, to má takovou vznešenost, že jo. Už to God je trošičku takový tvrdý a to Bůh je takový, to nevím. Totiž mě ještě tu mou víru komplikuje moje profesionální textařská deformace, poněvadž celá řada výrazů a terminologií, která se používá, tak já dokonce mám o tom takovou, vedu takovou delší diskuzi s církevními osobami různými. To jsou kolikrát termíny, které jsou nepřijatelné pro lidi, kteří stojí mimo tu církev. Jenom tím, že různé ty zbožné termíny už ty sami odrazujou a působí tak archaicky a jako tak babičkovsky, že ten moderní člověk díky tomu slovníku už se od toho distancuje. Já bych to úplně všechno změnil a celou tu terminologii bych vyměnil. Že třeba když se mluví o Kristu jako král, že jo, což je v mnoha zbožných písních, no tak co je to dneska král? To je taková figurka, každý předseda vlády má větší moc, že jo, ale hlavně je to takový to personifikace a antropomorfizace tý velký neznámý a tam mě strašně nesedí a tam myslím, že nesedí mnoha lidem a že kdyby se odbourala, tak by mnoho lidí začalo uvažovat o těch věcech úplně jinak. No ale to je úplně zase jiná kapitola. Já jsem dokonce měl jednou přednášku takovou tamhle u Františkánů, tam je taková přednášková síň a tam jsem o tom hovořil, bylo tam i několik zástupců toho kláštera, což jsem byl rád, poněvadž já jsem byl vychovaný na Spořilově v sousedství františkánského kláštera, chodil jsem tam na kynutý knedlíky s povidlama a měl jsem k Františkánům vždycky slabost. Už svatýmu Františkovi, což byla fantastická osobnost, že jo. Takže oni tam přišli a tak jsem tam říkal ty svý názory a musím říct, že dva z těch posluchačů za mnou přišli a říkali, víte, že máme tenhle ten pocit taky. Nevím, možná, že si to ještě mysleli i další a nepřišli za mnou. Ale tak jsem byl hrozně rád, že jsem tohle to vyslech. No ale jak říkám, to je na minimálně na 10 kapitol povídání, to, co mě jde tou hlavou. A hlavně vůbec za to neručím, jestli nikdy bych to nechtěl hlásat, jakože tohle je nově objevená pravda. Vždycky to hlásám, jako představte si, co taky člověku může tou hlavou takhle probíhat.
1: Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody. Děsí mě však to, že nezvládnu ty

Ještě prej by se slušelo, abych na závěr vydal jakési svědectví tady o sobě jako o osobě. No, tak když odečtu tu práci veškerou, kterou provádím, tak ono už toho moc nezbyde, poněvadž já už jsem tady se zmínil jednou, že jsem workoholik, což je dost nešťastná vlastnost, ale už jsem se s tím smířil, dá se s tím žít, člověk si na to zvykne. No ale tak mám samozřejmě nějaký soukromí, i když jako velmi útlé, ale poněvadž i když třeba vyjedu na dovolenou, tak druhý den už musím mít blok a musím něco si psát a vymýšlet, poněvadž mě to nedá. Nebo to, co vidím na té dovolené, tak už přemýšlím, jak to využít nebo jak to jako zneužít pro svou práci. No ale tak soukromý život mám, dokonce jsem se teď oženil. To je taky zvláštní věc s vám. Já jsem si vzal ženu, která je o hodně mladší, teď nevím přesně o kolik let, ale jsou to mnoho desítek let. Zčeřil to hladinu veřejného mínění, dlužno říct, což jsem se snažil, aby nesčeřilo. No ale jsou lidi, kteří rádi čeří, hlavně kolem bulváru. Sám bulvár se ke mně zachoval docela slušně. Když jsem viděl, že začínají pátrat, jak to vlastně je, tak jsem zavolal Blesku a Aha, těm dvěma tiskovinám, říkal jsem, podívejte se, já vám řeknu sám, jestli chcete všechno, co byste se těžko dopátrali a bude to aspoň neskreslený, ale slibte mi, že to nezměníte. Oni mě to slíbili a musím říct, že to dodrželi až na takovou maličkost, že ten věkový rozdíl udělali asi o 3 roky větší přece jenom, aby to bylo jako ještě efektnější. Ale oni mají internetové stránky a tam se k tomu vyjadřovali jejich čtenáři. No a to byla chuťovka. To jsem koukal, jaký hovada čtou ty noviny. Já nerad používám tyhle silný výrazy, ale kdybyste viděli těch vulgarit, sprostot, blbostí, hloupostí lidských, co se tam vyvalilo najednou a každý se tam jako nějakým způsobem odrealizoval, tak to bylo pro mě nesmírně poučný. Oni nedovedou pochopit prostě jiný pohnutky k sňatku než sex a peníze. To byly dvě věci. Oni nevědějí, že existují ještě i další hodnoty a tak. Tak nakonec jsme to přežili, že jo. Moje paní a oni tady taky vydám krátký svědectví, poněvadž asi budou zvědaví na to, mnozí posluchači. Zatímco moje první paní Bělina, to byla výtvarnice a rozuměli jsme si v téhle oblasti naprosto dobře a dokonce to stejné myšlení, ona dělala scenografii a dělala gobelíny a tak v téhle výtvarné oblasti nám pomohlo třeba překlenout i různé krize, poněvadž nakonec jsme řekli, no jo, ale teď nakonec si vlastně rozumíme. A tak jsem si říkal, je důležitý, aby si ty dva lidi měli o čem povídat celý život. To mě ta současná moje choť splňuje taky, poněvadž ona učí na gymnáziu, učí češtinu a literaturu a společenské vědy. A to jsou všechno věci, které mě zajímají. Dokonce jí občas nutím, že mě musí udělat přednášku. Ona je v tom oboru času velice vzdělanější než já. Teď mě slíbila třeba, že mě poněvadž bude učit postmodernismus, takže mě musí přesně vysvětlit, co to je, poněvadž já to jenom tuším a mám o tom svou představu, ale ještě jsem nikdy neslyšel jako ve zkratce zhuštěně, co vlastně, o co tam jde. Tak se na to hrozně těším. My se známe 8 let a po 8 letech ona přišla s tím návrhem. Říkala, že jí se dost těžko žije vedle mě, když pořád někam spolu chodíme a nikdo neví, co ona je zač, nebo proč sebou vodím pořád takovouhle bytost. No takže jsme si řekli, uděláme prostě takový sňatek, abych mohl říct, tohle je moje žena. A ten sňatek jsme uskutečnili tadyhle v pokoji u nás doma. Nejprivátněji, jak to šlo, ale byl provedený odborně starostou Prahy 6, takže to je zajímavý. On říkal, dobře, udělám vám to doma klidně, ale musí tam viset státní znak, je podmínka, musí tam být ještě příslušná úřednice, matrikářka, která to zanese a nesmí být zamčený dveře, musí být otevřený dveře.
A říká, tyhle ty věci já chci dodržet, poněvadž to je jaksi zákonem předepsaný, že nesmí to být za zavřenými dveřmi, aby kdokoliv by měl nějaký důvod, proč ten sňatek překazit, tak aby tam mohl vstoupit. To je prostě, tak to má být. No, no tak jsme nechali otevřený dveře i vrátka dole a nikdo nevstoupil naštěstí, protože on to taky nikdo nevěděl. A i kdyby věděl, tak já myslím, že by nikdo neměl žádný důvod nám to překazit.

0: Bez jednoho roku 20 let je to, kdy Jiří Suchý natočil v Českém rozhlase tyto svoje desetidílné osudy a od té doby objem odevzdané práce značně nabobtnal. Napsal tisíce písní, stovky divadelních her, desítky knih a filmových scénářů a prosadil se také jako výtvarník. 1. října oslavil Jiří Suchý 95. narozeniny a jeho workholismus ho, jak se zdá, neopouští. Rozhlasové vzpomínky herce, zpěváka, textaře a zakladatele i obnovitele divadla Semafor připravil v onom roce 2007 Ondřej Vaculík a osudy Jiřího Suchého najdete kompletně na našem webu vltava.rozhlas.cz. A životní příběh Natálie Venclové, s tím vás budeme seznamovat příští týden. Ten je pevně spjat s českou vědou a archeologickým výzkumem druhé poloviny 20. a počátku 21. století. K historii a archeologii se Natálie Venclová dostala navzdory tomu, že jí blízké okolí od studia těchto oborů odrazovalo, zvyklat se ale nenechala a přihlásila se na obor archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A čím zaujala zkušební komisi, no tak to se dozvíte, pokud budete poslouchat tyto osudy od pondělí, tedy konkrétně od 11.30. A pěkné poledne, bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Ukrajinská delegace začne ve Spojených státech další kolo jednání o míru. Nobelovu cenu míru získala soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navaneten Navi Pillayová. Počasí bude oblačno až zataženo, večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14. do 22. hodiny. Zítra pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak se si zaplentou své zástupce vybírat, jsou celkem tři, jak říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
2: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.

0: společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenních jednání prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný, ale cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem.
2: Podle Bruselu vyvezla Čína v loňském roce každý den do Evropské unie zboží a služby v hodnotě přibližně o miliardu eur vyšší, než kolik směřovalo opačným směrem. Evropská unie tvrdí, že čínská měna je úmyslně podhodnocena až o 30%, což čínské zboží dlouhodobě na světovém trhu zvýhodňuje a prohlubuje hospodářský deficit evropské 27. Peking kritiku odmítá a tvrdí, že čínské firmy jen dobře čtou světové trendy, nepotřebují státní protekci a pružně reagují na pohyblivé kurzy světových měn. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Hurikán Isaias míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Na pevninu dorazí dnes večer nebo v noci. Podle amerického střediska pro hurikány zesílil na druhou z pěti kategorií. Lidi kvůli hurikánu skupují zásoby benzínu a nafty. Úřady vyzvaly turisty k opuštění pláží. Meteorologové varují, že bouře by mohla napáchat značné škody, hlavně v amerických státech Alabama, Florida a Mississippi. Floridské úřady mobilizují 5 000 členů Národní gardy. Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanetem Navipilajová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Norský Nobelův výbor, který laureáty vybírá, upozornil v oznámení také na to, že mezinárodní soudy v poslední době čelí kritice a jejich soudci čelí sankcím. Ty na některé soudce uvalily například i Spojené státy. Sál Pražského radiopaláce už je téměř připraven na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
3: Tohle je náš nový sál.
4: Přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu. Oproti divadlu na Vinohradech, které má 620 míst, toto hlediště je o něco menší.
3: Kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha točná. Velký rozdíl je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci.
4: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
5: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
4: Teprve potom se bude moct začít hrát. Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí. Bude oblačno až zataženo, na jihu a východě území bude převládat zmenšená oblačnost. Večer pak čekáme v Čechách od severozápadu místy občasný déšť nebo přeháňky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů. Na jižní Moravě až 18, v tisíci metrech na horách kolem 7. V západní polovině Čech a ve Slezsku bude foukat čerstvý vítr místy s nárazy kolem 55 km v hodině. A víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už za necelé 2 hodiny. V komunálních i senátních volbách budete dnes moci hlasovat až do 10. večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem potom, co ho vhodíte do volební urny, to vysvětlí další díl volebního průvodce.
6: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
7: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
8: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasem. hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
6: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
7: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
9: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
6: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém Mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
7: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít o průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
8: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
6: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
7: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Ano, Český rozhlas stanice Vltava, to je stanice, kterou posloucháte právě v tuto chvíli, což je 9 minut po 12. hodině. Krásný den vám přeje Daniela Čermáková.

Druhou půli dnešního dne otevřel Josef Haydn, byla to část jeho symfonie C-dur. Hrál nám kammerorchestr Basel s Giovanni Antoninem v čele. Pátek, víkend před námi, bude ale co do počasí pravý podzimní, tak asi víkendové aktivity budete chtít směřovat někam do uzavřených prostor, kde nezmoknete. Třeba výstava se nabízí, ale poslední možnost máte například v Hradci Králové, tedy poslední možnost navštívit a vidět výstavu nazvanou Kruh výtvarných umělkyň. Kruh výtvarných umělkyň vznikl na počátku 20. století jako snaha posílit profesní postavení žen v uměleckém provozu. Združoval umělkyně různých generací a oborů a vytvářel prostor pro jejich samostatnou výstavní prezentaci i vzájemnou podporu. Výstavy a spolková činnost umožňovaly ženské tvorbě vstoupit do veřejného a institucionálního rámce moderního umění. Existence kruhu tak představuje důležitý krok v procesu emancipace žen umělkyň v českém kulturním prostředí. K vidění bude na této výstavě do neděle dílo Minky Podhajské, Julie Winterové, Mecerové, Anny Mackové a dalších. A tato výstava Kruh výtvarných umělkyň se koná, jak bylo řečeno, do neděle v prostoru na zdi, který je součástí stále expozice České umění 20. století v galerii v Hradci Králové.

0: Po klavírním valčíku Leo Delíba v podání Pauliny Lešenko míříme do Frankfurtu nad Mohanem. Tam se koná mezinárodní knižní veletrh. Jehož hostem, čestným hostem je letos Česko. A kromě debat nebo autorských čtení přímo s českými spisovateli, básníky a ilustrátory v českém pavilonu debatují i překladatelé a nakladatelé z jiných zemí, kteří českou literaturu přinášejí do svých kultur. Jednou z nich je zakladatelka polského nakladatelství Aféra Julia Růževič. Redaktorka Kateřina Svátková se jí ptala na její cestu k překladatelství a k tomu, že českou literaturu v Polsku sama vydává.
1: Studovala jsem bohemistiku ve Vroclavi v Polsku a taky poslední rok v rámci programu Erasmus jsem strávila v Praze. A už tam, když jsem byla v té Praze, tak mi to došlo, že vlastně to, čemu se říká v Polsku současná literatura, vlastně vůbec není současná literatura, ale je to literatura, co vznikla tak 20 let zpátky, jako třeba Hrabal nebo Kundera nebo Škvoracký, ten ještě žil tenkrát, ale prostě to byly knížky z 90. nebo z 80. A i my na ty bohemistice v rámci ty současné literatury jsme prostě probírali ty knížky staré, no. A to bylo in, to byly úplně jiný spisovatelé, což mi přišlo dost jako překvapující. Chtěla jsem začít s tím, abych prostě překládala českou literaturu, ale chtěla jsem překládat právě ty nejnovější autory. Tenkrát ještě žil právě Petr Šabach, který byl moc populární v Čechách, který je přece napsal námět k filmu Pelíšky a toho Šabáha nikdo nechtěl vydat. A já jsem se prostě rozhodla, že to vydám sama. Platili jsme si na všechno a tak to vzniklo moje nakladatelství Aféra.
2: Vy se dostáváte k tomu, o čem jste částečně mluvila. Poláci často jdou na českou literaturu přes tu humornou stránku, že očekávají, že vlastně tam bude něco vtipného, že to bude ta zábava a začínáme tím Švejkem a končíme třeba Petrem Šabachem. Proměňujete i vy pohled na českou literaturu?
1: Ano, to je vlastně to, co jsem chtěla udělat. Jen ten první autor, právě Petr Šabach, prostě představuje tady typický český humor, ale vlastně až na něho jsem vydala povídky Zdenka Svěráka, které jsou taky humorné, a Saturnina, ale až na to všechno jsou vlastně vážné, občas i moc smutné knížky. A jo, myslím si, že česká literatura se změnila a mění se taky názor Poláku na českou literaturu, že už jsme přestali vnímat jako ten humor a pivo a prostě hospodskou historku, ale díváme se na to prostě šíř a umíme ocenit autory jako Bianca Belová, Marek Šindelka, Kateřina Tučková, že vlastně už ani se nekoukáme na to, že je to česká literatura, ale že je to evropská literatura, prostě dobrá literatura. I když nemůžu říct, že ten stereotyp českého humoru je mrtvý, protože není. Protože když někdo začíná, tak vždycky čeká ten humor. Naštěstí on tam ještě tak je, tak třeba u Petry Soukupové, která se baví o seriózních problémech, ale jsou i vtipný. A třeba dětská literatura. U nás byl bestseller Lihožrouty, což jsem přeložila jako nedopárky. Je to prostě humor český. No. Tak není to jediná věc, kterou Polák prostě hledá v české literatuře, ale je rád, když to najde.
2: Jak těžké je uživit se jako malá nakladatelka vlastně minoritního jazyku, i když sousedského, ve chvíli, kdy jenom v Polsku vychází 90 knížek denně. Kdo tu vaši produkci kupuje a čte? Dá se to nějak shrnout?
1: Ano, jako mám to štěstí, že v Polsku existuje takový jev, který zní jako nemoc a jmenuje se čehofilie. Velká skupina lidí, která má ráda českou literaturu, kulturu, samozřejmě taky lyže, pivo a film, ale je to skupina docela poměrně velká a hlavně moc věrná. Takže ti lidi, kteří se už jednou zamilují do české literatury, mám vlastně zaručeno, že si koupí všechno. I když třeba neznají toho autora, je to úplně někdo nový, tak prostě dají na mě, důvěřují mi a třeba já měla strašnou radost z toho, že se mi podařilo prosadit na polském trhu českou detektivku současnou. Pro Poláka česká detektivka. Oni čekali, že to bude právě taky humorný, nebo že nikdo nebude vědět, kdo zabil třeba. Jako, ona se říká český film, nikdo nic neví. To, čemu vy říkáte španělská vesnice, tomu se polsky říká český film. Ale najednou já vydávám třeba na Vymížího Březinu, Michala Sikoru, Ivu Proházkovou, Františka Šmehlika, Petru Klabouhovou, takže autory, kteří píší dobré české detektivky, tak prostě Poláci byli překvapeni, ale co je nejdůležitější a za mě, já jsem na to nejvíc pyšná, že se mi podařilo prostě prosadit tu českou detektivku mezi čtenáři, kteří už nemají zájem o to, že je to české, ale prostě mezi čtenáři detektivek. Mm-hmm.
2: Vy jste teď mluvila o žánrových věcech, o stereotypizaci jak toho polského čtení, tak toho českého přístupu. Povězte, vy máte teď nominaci s knihou a s překladem knihy Bílá voda.
1: Ano, máme nominaci s Kateřinou Tučkovou, já jako překladatelka a hlavně Katka samozřejmě. Máme nominaci na, myslím si, že nejdůležitější literární cenu střední Evropy, jmenuje se to Angelus, je to cena, kterou se přiznává v Polsku. A nevím, jestli to není jediná cena pro právě spisovatele ze střední Evropy vyhlášený. Takže jsme teď v tom přímém finále, je tam jenom 7 knih a Kateřina Tučková je jediná Češka, která tam je. A jediný Čech dosud, který tu cenu dostal, je Josef Škvorecký.
0: S polskou nakladatelkou a překladatelkou z češtiny Juliou Ruževič mluvila Kateřina Svátková.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Tohle byl oktet pro dechové nástroje z pera Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem v příštím roce, který už pomalu poklepává na dveře, budeme připomínat jedno mozartovské výročí. Bude to 240 let od premiéry opery Oper Dona Giovanniho u nás ve Stavovském, respektive Nosticově divadle. Když se Mozart v době příprav potuloval po Praze a po blízkém staroměstském náměstí, neodolal a zaskočil si zahrát na historické varhany se 4000 píšťal do kostela svatého Mikuláše.

0: Polední Vltava.
1: Kostel svatého Mikuláše je bez pochyby jedna z dominant staroměstského náměstí v Praze, ale v popularitě samozřejmě vede zařízení, které nutí své obdivovatele a zvědavce zaklonit řádně hlavu. A pravda, davy turistů, které se před ním kupí, jsou zkouškou nervů pro ty, kteří chtějí staroměstským náměstím jen tak rychle proběhnout. A představte si, přesně před 616 lety 9. října 1410 byl poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský orloj. Tak staroměstský orloj má dnes výročí. Středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže staroměstské radnice v Praze. Každou hodinu v denní dobu se ve dvou okénkách nad ciferníkem objevuje 12 apoštolů. A kromě nich je na orloji také dalších 9 dřevěných soch. A když tak o tom přemýšlím, dokázali byste si vzpomenout alespoň na 3 z nich? Já osobně bych měla bod 1, tak si to zrekapitulujme. Je tam kohout, který za kokrháním ukončuje představení apoštolů, marnivec, který si prohlíží vlastní tváře v zrcadle, lakomec s potřásajícím měšcem a kývající holí, tedy smrtka, kostlivec otáčející přesýpací hodiny a vyjadřující odměřování času života, který tahá za provaz umíráčku, turek, což je soška považovaná za symbol rozkoše jako neřesti, filozof zkoumající svět, archanděl Michael, astronom sledující oblohu a kronikář zaznamenávající události a dějiny. Tak až zase budete mít cestu přes Staromák, zpomalte a zkontrolujte si to. Teď kontrola času 12.35.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Bach syn, tentokrát Karl Philipp Emanuel a část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo A-dur hrál Akamus. Z té výročí svého vzniku si v těchto dnech připomíná pražský lingvistický kroužek, o jehož minulosti i přítomnosti připravila seriál Milena M. Marešová. Jaká byla minulost a především jaká je dnešní kondice pražského lingvistického kroužku, o tom bude rozmlouvat jeho současný předseda, jazykovědec Tomáš Hoskovec.
1: Současný pražský lingvistický kroužek je spolek, který má stanovy, má členy, má členské příspěvky. Spolek vyvíjí činnost různého druhu a je otevřený ke spolupráci. A zároveň si hlídá svou autonomii. Hlavní činnost jsou pravidelná zasedání, referát a rozprava. Jsou přístupná každému, kdo se zajímá. Těch 100 let umožňuje uvědomit si, o co jde kroužku a jak vlastně nadále trvá neuspokojivý stav vědy, proti kterému kroužek už před 100 lety vystupoval. To, co kroužek chtěl a co chce stále a co zůstává platné a potřebné, je filologie metodologicky uvědomělá a sebevědomá. Ferdinand de Saussure si v korespondenci říkal, že vidí svůj úkol v tom, aby ukázal lingvistovi, co vlastně dělá, když dělá lingvistiku. Tohle potřebujeme i ve filologii a toto je za současného stavu vědy, za současného provozování vědy a provozu univerzitního velmi zanedbávané. Vyzdvihuje se střídání paradigmat, stále nové přístupy, které jsou samoučelné a které nic neřeší. My potřebujeme ve vědě jasný, stálý princip a s oporou v něm zpracovávat jednotným způsobem to obrovské množství skutečnosti. Ve filologii zkoumáme pořád a jedině akt jazykové komunikace. To se děje v velkých dílech i v banálních pozdravech. Potřebujeme jednotné uchopení. Ty požadavky vidět jazykový znak jako jednotu významu a výrazu. Vidět celek komunikačního aktu a umět ho rozdělit na menší záležitosti, vědět, že cílem rozboru není dospět k atomům, ale z toho celku vyčlenit menší části vhodné k tomu, abychom jejich vztahem vysvětlili fungování toho celku. My se dotýkáme zázraku rozumění mezi lidmi. Rozumění jak uvnitř nějaké konkrétní kulturně historické komunity, tak rozumění napříč komunit, rozumění napříč času. To je obrovské, fascinující, to je materiál nevyčerpatelný. Filologie má co dělat, lingvistika má co dělat, literární věda. Podstatné je, abychom to dělali uvědomí, že používáme stejných principů, že ty principy jsou trvalé. Neznamená to, že by nešli vylepšovat nebo měnit, ale jsou tady pevné a jenom s oporou v těch pevných principech můžeme srovnávat výsledky, k nímž jsme dospěli. Síla chemie jako oboru je v tom, že má jednotící strukturální princip a svědomím toho pak rozebírá nejrůznější materiál. Filologie, lingvistika budou mnohem silnější, když ten nejlepší materiál, který existuje, budou rozebírat ve uvědomělé opoře v jednotícím principu.
0: A to byla závěrečná část seriálu, který jsme tento týden věnovali stému výročí ustavení Pražského lingvistického kroužku. Naším průvodcem byl jazykovědec Tomáš Hoskovec, současný předseda této organizace. Seriál připravila Milena M. Marešová, vy ho můžete také poslouchat na vltavském webu a ještě s tím souvisí pozvánka ve výstavních chodbách Pražské národní knihovny, totiž můžete vidět expozici nazvanou Strukturalismus je funkční již plných 100 let. Ta až do konce listopadu připomíná letošní sté výročí vzniku Pražského lingvistického kroužku. A na výstavu do francouzského města Tours, která se věnuje otázkám reality a fikce v obrazovém stvárnění, například v dokumentární fotografii, tak na ní se vydáme už za pár minut.

0: Realita a skutečnost, které můžeme nebo i nemusíme věřit. Skutečnost je mnohdy vytvořená tak, aby se nám zalíbila, abychom jí podlehli. Co je tedy reálné a co je už fikce? A právě na takové otázky si odpovídá umělecká dvojice, režisérka, performerka a dokumentární fotograf. Jejich dílo představuje ve francouzském městě Tours renovovaná galerie Je de Pomme. S oběma umělci natáčela přímo na místě naše spolupracovnice Marie Sýkorová a my se za nimi vydáváme.
1: Francouzsko-marocká umělkyně Laila Hida se ve své výstavě zaměřila na používání obrazu a změnu reality. Jedním z principů je i americká noc, tedy day for night, způsob, kterým se hlavně ve filmu, jak vysvětluje umělkyně, změní den v noc, a to za použití filtrů a mnohdy i různých triků. Umělkyně říká, právě film je v jejím díle velmi přítomný. Kinematografie ji ovlivnila, když vyrůstala v Marrakeši, a to zejména ta americká. Byl to Hollywood, ale i egyptská filmová tvorba. Až později to byly francouzské autorské snímky.
2: Donc la photographie c'est ma pratique à la base, bien qu'on ne voit vraiment pas beaucoup de photographie dans cette exposition.
1: Fotografie přitom zůstává její základní formou uměleckého vyjádření. Laila vysvětluje, že fotky sloužily hlavně v její zemi původu ke kategorizaci lidí nebo jako ukázka jinakosti.
2: Et au cours de cette histoire, enfin de ma pratique, j'ai été emmenée par des amis qui sont des chercheurs, architectes dans une oasis du sud du Maroc.
1: Postupem času se zaměřila a hlavním tématem se jí stala oáza. Laila Hida zkoumala místa, kde je oáza místem pro život. Zároveň si všímala i těch míst, která oázu simulují, napodobují ji a vytvářejí dojem něčeho exotického, třeba na Floridě nebo ve Francii u Azurového pobřeží. Podle ní je to iluze ráje.
2: Puis d'un coup, quand on arrive à la Riviera française, ça devient un élément d'ornement de la ville. C'est juste pour rendre belle la ville et exotique.
3: Et la dernière chose, c'est Casablanca, film hyper important, vraiment, mais aussi un tout petit peu l'illusion.
1: Laila Hida mi na závěr vysvětluje, jak se zaměřila i na jedno filmové dílo. Jí tolik blízké, i když v Maroku tolik vzdálené. Snímek Casablanca.
2: Donner l'autorisation d'utiliser les images, c'est que finalement le projet questionne aussi le contrôle qu'a Warner sur le récit. Oui, je pose cette question effectivement.
1: Právě i Casablanca je iluzí, jak říká, otázkou je, kdo má právo na mýtus nebo kdo má právo na samotné užívání slova Casablanca. Americká studia využívají tohoto místa, tohoto města. Navíc, jak říká umělkyně, kruh se uzavřel. Fikce se stala realitou, když totiž v Casablance otevřeli Café Rix, vydávající se za to skutečné z filmu. Ale je to fikce, vysvětluje Laila Hida.
4: Absolument, c'est la famille, les histoires de famille. Les relations entre les membres.
1: Druhou výstavu představuje Ed Alcock, britský fotograf žijící ve Francii. Jeho dílo se věnuje hlavně rodině, vztahům a v definici toho, co je právě rodina. Realita je mnohdy skrytá nebo vzdálená, a to i mezi lidmi, kteří se znají. Dlouhou dobu pracoval jako fotožurnalista na zakázku, fotil to, co chtěli druzí. Teď se věnuje jen tomu, čemu se chce věnovat on sám, a tím je právě rodina. Fotograf se prostřednictvím výstavy přiznává k jednomu rodinnému příběhu. Je to podle něj příběh lži. Jeho otec totiž přiznal další dítě, tedy Edova nevlastního bratra. Zároveň ho ale požádal, aby to nikomu neřekl. Ed se tak v dospělém věku podvolil jeho přání, ale jak přiznává, sám se tak stal lhářem. Jeho realita se tak stala fikcí i realitou někoho jiného. A právě téma rodinných vztahů zdokumentoval na své výstavě.
4: Comment raconter son propre attachement? à l'Europe.
1: Fotograf Ed Alcock se na výstavě věnuje i tématu Brexitu, dvojího občanství a přistěhovalectví, které se ho vlastně také týká. Jeho dílo i Laily Hiddy teď vystavují v Je de Pomme na zámku ve městě Tours. Z Francie Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Právě bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí jich chodí desítky denně, další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci. Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách, ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce i americké občany. Soud zároveň zamítl žádost prezidentovy manželky, aby kvůli nemocnému srdci mohla do procesu zůstat v domácím vězení. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu. Od nového roku bude v celém Polsku platit noční zákaz prodeje alkoholu mezi 22. hodinou a 6. raní. Zákaz se nevztahuje na gastronomické podniky, rozhodl o tom Sejm. Ponechal zároveň samosprávám možnost noční prohibici prodloužit. Zákon také úplně zakazuje jakoukoliv reklamu a propagaci alkoholu. Za porušení bude hrozit pokuta až 5 milionů korun. Do sbírek Národního technického muzea v Praze můžete dnes a zítra přinést staré elektrospotřebiče. U příležitosti Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum pořádá 12. ročník recyklačního víkendu. Cílem akce je rozšířit muzejní expozici. Z odevzdaných předmětů kurátoři vyberou ty, které se hodí do sbírek. Ostatní spotřebiče nechají ekologicky zrecyklovat. A počasí bude oblačno i zataženo, na jihu a východě území zmenšená oblačnost. Večer v Čechách od severozápadu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 16, 2 až 18.

Aktuální hodinu vltavského vysílání odstartoval Luigi Boccherini, část jeho koncertu pro violončelo a smyčcový orchestr D-dur. Jsme poslouchali v podání kolegia Muzika Zürich s Mstislavem Rostropovičem. Deštivý víkend se před námi rýsuje, jestli se rozhodnete strávit jej doma, pak samozřejmě nabízíme mile rádi svou společnost. Ale pokud vám víkendový program nebude úplně dostačovat, určitě se vyberete na webu, ať už vaše posluchačské choutky půjdou jakýmkoliv směrem. Liboli hudba, pak nabízíme záznam jubilejního koncertu Sočru na festivalu Dvořákova Praha. Ten vedl jeho nový šéf dirigent Elias Grandi. Ve světové premiéře zazněl dvojkoncert Jana Kučery se solisty Danielem Matejčou a Sakurou Tobou. A vedle toho také například Debussyho Snové Faunovo odpoledne či první symfonie Erwina Schulhoffa. No a také Ravelovo Hypnotické bolero. A jestli třeba holdujete rozhlasové dramatice, tak tady je nabídka široká, ale ne nekonečná. Takže už jeden jediný den máte na to, abyste si poslechli příběh tří generací patricijské londýnské rodiny, který začínáme sledovat v okamžiku, kdy je společnosti oznámen nerovný sňatek bohaté dědičky rodu s mladým a poměrně neznámým architektem. Ano, to je sága rodu Forsythů, Johna Goldsworthyho hvězdně obsazená dramatizace románu nositele Nobelovy ceny v režii Ivana Chrze s Veronikou Žilkovou, Vladimírem Rážem, Jiřím Holím, Františkem Němcem či Stelou Zázvorkovou. Takže na vltava.rozhlas.cz už jenom jeden den.

Dva hoboje, smyčcový orchestr a nástroje basa Continua se spojily v jeden celek, tak jak jim to předepsal Tommaso Albinoni. V koncertu v tónině F-dur hráli nám muziči di Roma. Netuším, jaké hudbě holduje bohemistka, básnířka a překladatelka Zofia Baldiga, ale měli bychom se dozvědět, co ráda čte.

0: Pol. Ze všech knih, o kterých tu mluvím, je román Když nám bylo míň norského autora Olivera Lovrenského asi nejvzdalenější tradiční představě interkulturní literatury. Když se uvažuje o migrační literatuře, často se pozornost soustředí na první generaci, na lidi, kteří odešli, překročili hranice a začínali nový život. Olivera Lovrenského ale zajímá generace jejich dětí. Mladí lidé, narození nebo vyrůstající v Evropě, pro které je migrace spíše zděděnou zkušeností než osobní vzpomínkou. Hlavními hrdiny románu jsou 4 dospívající kamarádi z východního Osla. Ivor, Marko, Jonas a Arian. Tráví spolu téměř všehen čas. Potulují se po sídlištích, experimentují s drogami, řeší vztahy, konflikty, školu, peníze i vlastní budoucnost. Čtenář je vržen přímo do prostřed dění a musí se naučit orientovat v jazyce, vztazích i pravidlech tohoto prostředí. Právě jazyk bývá označován za jednu z největších předností knihy. Lovrenský pracuje s takzvanou kebab norštinou, jazykem, který vzniká v multikulturních čtvrtích současného Osla. Mísí se v něm norština s výrazy z arabštiny, turečtiny, kurdštiny, urdštiny, angličtiny i dalších jazyků. Výsledkem není jen slang mladých lidí. Vzniká nový literární jazyk, který odráží realitu generace, vyrůstající mezi různými kulturními vlivy. Při čtení jsem měla pocit, že poslouchám dlouhý rapový track a velmi jsem obdivovala práci překladatele Václava Křenka. Věty jsou krátké, úsporné, často fragmentární, rytmické, jako v hip-hopu. Text má vlastní tempo a puls. Někdy připomíná proud vědomí, jindy téměř básnickou skladbu. Přitom se v něm střídá hrubost ulic s nečekanou citlivostí. Protože navzdory drogám, násilí a kriminalitě je, Když nám bylo míň, především knihou o přátelství. Pod povrchem příběhu 4 chlapců se skrývá silné vědomí sociálních nerovností. Hrdinové vyrůstají ve čtvrtích, které norská společnost často vnímá jako problémové. Jsou obklopeni chudobou, násilím, drogovou ekonomikou i omezenými možnostmi sociálního vzestupu. Přesto je Lovrenský neukazuje jako obětí. To je pro mě jedna z nejdůležitějších kvalit románu. V současné evropské debatě se často setkáváme se 2 obrazy mladých lidí s migračním původem. Buď jsou prezentováni jako problém, nebo jako příklad úspěšné integrace. Mezi těmito 2 póly zůstává velmi málo prostoru pro obyčejnou lidskou zkušenost. Lovrenskýho postavy nejsou ani hrdinové, ani varovné příklady. Jsou prostě mladí, dělají chyby. Milují se, ublížují si, touží po uznání, hledají vlastní místo ve světě. Právě tím se stavají univerzálními. Zaujalo mě také, jak působivě a přitom nenapadně román zachycuje proměnu evropských měst. Oslo zde není národním hlavním městem v tradičním smyslu. Je to globální prostor, kde vedle sebe existují různé jazyky, kultury a zkušenosti. Město, které už nelze popsat prostřednictvím jediné národní identity. Mně osobně připadá zajímavé, že v celém románu téměř nenajdeme otázku, odkud kdo pochází. Ne proto, že by původ nebyl důležitý, ale proto, že pro samotné postavy už původ není hlavním problémem. Jejich každodennost určují jiné věci. Přátelství, peníze, drogy, láska, strach, násilí nebo budoucnost. A právě v tom vidím důležitý posun oproti starším podobám interkulturní literatury. Zatímco mnoho knih první migrační generace se ptalo, jak žít mezi 2 světy, Lovrenského hrdinové už žádné 2 oddělené světy neznají. Narodili se do prostoru, kde se všechny tyto vlivy dávno promísily. Možná právě proto tato kniha uzavírá můj výběr. Ukazuje totiž, že otázka, co nám migrace dává a co nám bere, nemusí mít podobu vzpomínky na překročení hranice. Někdy se odpověď skrývá v tom, jak mluvíme, s kým vyrůstáme a jaký svět považujeme za samozřejmý. A právě tento svět Oliver Lovrenský zachytil s mimořadnou energií, citlivostí a literární odvahou.
1: Autorky a autory s migrační zkušeností vybrala pro svůj knižní pól Zofia Baldiga, básnířka, bohemistka a překladatelka. To, kde jsme doma, souvisí i s tím, které příběhy si neseme sebou, říká básnířka. Jsem Polka, žiji v Praze a když slyším na středoevropské ulici arménštinu, cítím se nejvíce doma. Knižní pól Zofie Baldigy najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz a pořad připravuje Petr Šrámek.

0: Jazz žije na Vltavě každý den.
1: Mimo jiné s Davidem Bradou, Ondřejem Pivcem či Ondřejem Konrádem.
0: Poslouchejte pravidelný jazzový podvečer a nalaďte se s námi na současné hudební umění.
1: Vždy v 18 hodin na Vltavě.

0: Hudba Ervína Schulhoffa, je 13 hodin a 25 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tou, která hýbe kulturním prostorem, je to, že Česká republika je čestným hostem knižního veletrhu, právě probíhajícího knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Nakladatelství Větrné mlýny a Schiffling & Company zde představuje antologii Minout Prahu, obsahující příběhy německých a švýcarských autorů, k jejichž napsání je inspiroval jejich rezidenční pobyt v některém z českých měst. No a vy máte možnost všechny prózy obsažené v antologii slyšet na webu Vltavy, mají také svou audio podobu a s tím souvisí také cyklus povídek, který vám nabízíme ve vltavském vysílání v odpoledním čase. Cyklus povídek českých spisovatelů a spisovatelek, který v jistém smyslu zrcadlí zadání německých autorů píšících o Čechách. Dnes tedy za pár minut přichází řada na Doru Kaprálovou.

0: povídka.
1: A její autorka Doraka Prálová nás zve do místa, které je pro ní poklidně vzrušující. Je to svět sám pro sebe, mimo prostor a čas. Má své návštěvníky a návštěvníci mají své příběhy.

Zní to jako oxymoron, ale líp to popsat neumím. Poklidně vzrušující. Pracovat v berlínském knihkupectví Mouse and Bear je poklidně vzrušující. Jako bych se houpala v lodičce uprostřed jezera a přitom jen tak mimochodem tak trochu pracovala. Na oko, aby se neřeklo. Když zeleně natřený obchod po ránu odemykám, drmolím si spokojeně, Mouse and Bear is nice and fair. Ještě pořád mi to připadá jako sen. Sen vlídnosti v nevlídném světě. Ztratila jsem v životě spoustu klíčů. Ztratila a vyhodila. Přišla jsem o spoustu dveří, které bych mohla podle libosti odemykat anebo zamykat. A najednou stojím před knihkupectvím a na krku mi visí hned dva klíče. Mám přímo panickou hrůzu, že i o ně jednoho dne přijdu. Ztratím je, nebo se mi zalomí v zámku a já budu bezmocně postávat na ulici, rozhazovat rukama a nakonec to vzdám. Vzdám to jako pokaždé, když mi nějaké dveře nešly dlouho odemknout. Ten větší klíč je od rolety před vstupními dveřmi. Po otočení klíče v zámku se roleta vrzavě vysune směrem vzhůru, což mi neodbytně připomíná vztyčování vlajky na letním táboře za Stálkovem. Stojím v pozoru na ulici a pozoruju tu ranní choreografii krásy. Na chodníku se vedle mé nohy objeví jezevčík. Očichá mi botu. Úžasle sleduju mechanický pohyb rolety. Uklidňuje mě. Když se rozvlněný plech dokrabatí skoro až k prvnímu poschodí a zasekne se, když zmizí v útrobách stěny, vypísknu jako na táboře. I teď je léto. Jen na ty tábory už nejezdím a táborová vedoucí Lilina má Alzheimera. Ale zpátky k těm roletám. Odemknu druhým klíčem skleněné dveře a ocitnu se v krámě. Rozsvítím světla, povytáhnu nahoru zbylé rolety z výlohy, uvařím si jasmínový čaj, zapnu počítač, otevřu kasu a rozbalím objednávky. Líbí se mi, že systém propojený s kasou se jmenuje Bellamy. A líbí se mi, že tady pokaždé prodávám hlavně své vlastní knihy v německém překladu. Tři z nich jsou naprosto nedostupné, protože vyšly v nakladatelství, co není v systému Bellamy. Takže já tady ty svoje knihy, které z šetrnosti mé bývalé německé nakladatelky obešly německý systém Bellamy, rozložím hezky na vyhlídkové hromádky. Kdybych mohla, kdybych tenhle krám provozovala třeba v Mexiku, ozdobila bych je lacinýma elektrickýma světýlkama, aby je nikdo za žádných okolností nepřehlédnul. Tohle jsou moje knihy a tohle je můj obchod. Mouse and Bear is nice and fair. Na pultě ve váze opadávají květy hyacintů s vlčími máky a zvláštní exotickou travinou. Práce floristy Eddieho. Před vázou s QR kódem floristy leží kniha pro děti Fabianova dobrodružství. Kdo si chce číst Fabianova dobrodružství, ať si k tomu laskavě pořídí květinu vlčích máků z hyacinty. Hlásá reklama našeho floristy. Je to tak? Mouse and Bear is nice and fair. Není to sice vyloženě můj obchod, patří Katie, původem z Montany, ale v ty dny, kdy jsem tu sama, je to vlastně jedno. Patří mi to tu. Zelené regály s knihami, papírové lustry, hříbkovité lampičky, tušky legami, pouzdra legami, dřevěný domeček pro děti a knihovny stlučené do podoby zeleně natřených smrků, ve kterých jsou zarovnané dětské knížky, leporela, knihy pro dospělé a taky spousta dalších cerepetiček z papírnictví, pro které se pravidelně zastavují školáci z nedaleké základky. Nerada zákazníkům přiznávám, že tu ve skutečnosti jen vypomáhám. S chutí naopak zvedám telefon a energicky hlásím: Halo, halo, Mouse and Bear, wie könnte ich euch helfen? Kdykoliv se uvolní ve výloze místo, nelením a naaranžuju tam některou ze svých knih. Takže mezi poslední bestseller Salmana Rushdieho a Encyklopedii Britanniku vklouznul Herr Niemand und die Weiße Finsternis a taky Inseln a Winterbuch der Liebe, i když ten poslední titul mi Katie dala do výlohy sama. Když vím, že se tu na druhý den ukáže místo mě jiná prodavačka, stopy po svém řádění zahladím a knihy rozmístím zpátky na místa, která jim určila dobračka Katie.
Přiznávám, že nejraději mám dny, kdy sem nikdo nepřichází. To pak šmejdím po celém svém stromovém království. Otvírám a zavírám knihy, čtu si za pultem ledabile i soustředěně, německy i anglicky, výjimečně česky, žvíkám želatinové medvídky, poslouchám na Spotify perský jazz. Krátce se pozdravím se známým z vedlejší kebabárny a když je zrovna po dešti, vycházím před obchod a dívám se zasněně do naaranžované výlohy a taky na ocelově šedé berlínské nebe a do louží, ve kterých se výloha knihkupectví rozmazaně odráží. Jsem tady jednoduše šťastná a obávám se, že je to poslední měsíce jediné místo, kdy dokážu své berlínské štěstí prožít naplno. Křičela bych občas radostí jako nějaká potrhlá ženská, ale místo toho si jen tu a tam zašeptám Maus and Bear is nice und schön. Dnes přišel do krámu mladý muž se spícím batoletem v klokánku. Na mě se ani nepodíval a naléhavě zašeptal Máte dobrou noc, gorilo? Jak se jmenujete? Zeptám se. Ta otázka ho zaskočí, takže se hned začnu šeptem omlouvat, že knihu chci objednat v systému Bellamy a k tomu potřebuji znát jeho jméno. Není to nic osobního. Děťátko v jeho kapse začne pobroukávat. Taky jsem měla kdysi takové, dokonce dvě, ale neřeknu mu to. Stejně by mě neslyšel. A i kdyby mě náhodou slyšel, dost možná by nerozuměl tomu, proč mu to vlastně říkám. Hledám v systému Bellamy Dobrou noc, gorilo, a nemůžu ten zatracený titul najít. Periferně si prohlížím v bocích se pohupujícího mladého otce s miminkem a posunuju ho telepaticky směrem k mým knihám. No tak, podívej se, podívej, máš je už na dosah ruky, šup. Ale on nic, jeho nejspíš zajímají jen Leporela pro děti. Vlastně tomu začínám rozumět. Co jsem v Maus and Bear, cítím snad ještě větší únavu ze všech velkých příběhů. Vyhledávám fragmenty, poezii, stručnost. Začínám číst knihy jako grafity na stěnách. Úplně jako náš florista Eddie, napadá mě. Úplně jako on. Pomalu mě nudí i všechny ty závažné tituly, co hýbají dnešní společností. Všechna ta korektně vystajlovaná beletrie. Ale nejhorší ze všeho, nejhorší jsou historické ságy na pokračování, co mají klidně přes 1000 stránek. I takové tady máme a já je nikomu nenabízím. Naopak, všechny je postupně zasouvám do rohů stromových knihoven. Muž s dítětem odchází a místo něj do knihkupectví vstupuje mladík v cyklistickém dresu. Zamíří si to rovnou k mému berlínskému zápisníku s ilustrací kola na bílém pozadí, snad proto, že ve stromové knihovně leží na štorci jako nějaká nadržená kubiena. Máte dobrou intuici, lichotím mu. Poklepává prsty na pevnou vazbu, jako by zkoumal kvalitu knihy. Totiž letíme na dovolenou, vykoktá omluvně. Tak tímhletím rozhodně nic neskazíte, mlasknu. Je to výborný a plný kol. Muž mi s úlevou poděkuje, teď už bez koktání. Říká, že je to pro přítelkyni. On romány nečte, jen zprávy na mobilu a většinou se dostane pouze k prvním titulkům a šlus. Má v práci hrozný stres, dělá u Raiffeisen Bank. Zaplatí bezdotykovými hodinkami. A když se na sebe znovu podíváme, vidím, že má levé oko lehce zanícené. Je vidět, že skutečně pospíchá, nejspíš na tu dovolenou. Kam asi poletí? Přítelkyně možná na kole ani nejezdí, napadá mě. Za to si bude číst knihu, co jí daruje přítel cyklista. Co víc si přát. Raduju se, že s touhle dvojicí poletím na prázdniny. Svým způsobem, nepřímo. Užijte si to. Zavolám za ním sentimentálně a v duchu mu prozradím, že to já sama jsem tu knihu kdysi psala česky. Pro něj a pro jeho přítelkyni, co nejezdí na kole, ale ošetří mu tekoucí oko. Psala jsem to pro vás, mumlám. Pro vás. Ještě než jsem začala pracovat v Maus and Bear. Než jsem vzala svůj život pevně do svých rukou. Ahoj živote, ahoj. Tady mě máte. V Maus and Bear.
Přes silnici si v ten okamžik jiný muž u Lidlu sundá kalhoty a močí. Močí dlouho a soustředěně. A než ten můj přepracovaný cyklista zmizí z krámu, bezdomovec si přičupne a vykadí se. Zadnici si utírá papírovými tácky. No nic. Udělám si další čárku do svého malého pruhovaného sešitku. Prodala jsem další svoji knihu. Euro 50. Zavolám pak do Budapešti Adamovi. Pochlubím se a řeknu mu, co jsem zrovna viděla. Adam odpoví, ať na sebe dávám pozor, a já pak nelogicky pokračuju, že ten muž bez domova byl možná před pár lety prodavačem v tomhle knihkupectví. A co mi tím chceš naznačit? Zeptá se Adam trochu stísněně. Pak musím hovor náhle ukončit. Do dveří vejde rozrušená, obtloustlá holčička v brýlích a chce nejhorší den v týdnu. Její protivný dědeček, a nebo snad jen přestárlý unavený otec, postává s dobrmanem před obchodem. Pes štěká jako blázen. Zítra je konec školy a já se holčičky ptám, snad aby řeč nestála. Poslyš, jaký je tvůj nejhorší den v týdnu? Můj pondělí. Holčička stiskne rty pevně k sobě, jako bych vyslovila tu největší nehoráznost na světě, a zarputile mi opakuje, že tuhle knihu nutně potřebuje, že se zblázní, jestli ji nebude mít, strašně si ji potřebuje přečíst, strašně ji sere, že ji nemůže sehnat, a navíc je dnes úterý. Naštěstí ji máme, tu knížku. Dědeček s dobrmanem vstoupí do obchodu, zaplatí za holčičku kartičkou a když odchází, oba se na mě nečekaně usmějí. Tolik harmonie, tolik něhy. Dobrman olízne studený radiátor u výlohy a než se naděju, rozrazí dveře florista Eddie. Jasně. Je přece úterý. Tenhle florista je vážně zvláštní případ. Ještě před rokem dělal markeťáka v americké firmě, něco s výrobou čipů do telefonu. Katie mi říkala, že vydělával spoustu peněz. Firma ho s manželkou a malým synem poslala z Kalifornie do Berlína, pronajali si supermoderní loft. Eddie má 8 sourozenců. Pochází z Filipín. Jako malý s bratry, sestrou a maminkou plul na nějakém vratkém voru bouří přes oceán. Nevím, odkud kam, možná si to celé Katie vymyslela. Knihkupkyně jsou převlečené literátky. Připlul prý každopádně do Los Angeles, koncem 90. Byl drobný a podvyživený a jeho chudá máma mu pomáhala se školným. A tak byl nejmladším, jediným a prvním z rozvětvené přistěhovalecké rodiny, kdo vystudoval college. Tak takový je tenhle Eddie, tenhle náš zvláštní případ Eddie. A teď ho tu máme, v Mouse and Bear Books. Jde a přísně si měří svou vázu s květinami. Hi, kývne na mě ode dveří, ale ani se mi nepodívá do očí. Na nějaké formality mu nezbývá dech. V ruce drží nůžky a další objemný svazek květin. Poznávám v něm damašské růže, zvonky, orchidej a tulipán. Eddie soustředěně mění květiny ve váze. S nervózním rozechvěním. Pak mě peskuje. Říká mi, v jakém úhlu mám vázu pootočit, aby ty nové květiny správně zazářily, aby se jim dostalo správného uměleckého nasvícení. Točím se kolem té vázy jako opilá vosa. Eddie vytahuje mobil, fotí si své umění, jde vylít starou vodu, vrací se, říká mi, na tuhle květinu vyhoď. A podívej, tady v mobilu. Byl jsem se podívat v londýnském muzeu, obraz Van Gogha. Ty mi přece rozumíš, sama seš taky umělkyně, nebo se pletu? Ovšem, já, říká mi ještě sadisticky, já jsem more successful. A má pravdu. Za půl roku, co se učí na floristu, má na soukromém Instagramu 11 000 followerů. To já ani nemám Instagram, napadá mě. A ani se mu to neodvážím přiznat. Na tom druhém instáči, pokračuje florista, na tom o mé profesní transition mám zatím jen 9 000, ale to se brzy změní. Mám plány, mám plány. Tady u vás začnu dělat workshopy o vázání květin. 100 euro na osobu, už teď mám přetlak. I já mám přetlaky, drahý Eddie. Souvisí ale víc s fyziologickou proměnou mého těla. Přesně před rokem markeťák Eddie vyhořel.
Někdy tou dobou se zeptal svého introvertního syna, kam a proč tak často chodívá po škole. A jednou ho tam doprovodil. Tam, to znamená sem, do Mouse and Bear. A Eddie si pak v Mouse and Bear povídal s Katie, anglicky, protože se dosud nenaučil německy. A povídá jí mimo jiné, že dal výpověď a že se zaučuje na novou profesi floristy. To je báječný, říká dobračka Katie. To bys nám sem čas od času mohl přinést nějakou tu květinu. Jenže to neznala Eddieho. Malinkého, drobného, úporného, naléhavého, sebejistého, strápeného, maniodepresivního markeťáka Eddieho. Největšího malého floristu v největším evropském zapadákově. Jednou markeťák. Forever markeťák. Vybzukané tintítko, co za pár let ovládne berlínský, pak euroazijský a jistě i arabský floristický trh. Jedno je jisté. Pokud Eddie nezešílí, dotáhne to daleko. Takže sem posledního půl roku každé úterý přináší květiny, komanduje mě a já poslušně otáčím s vázou doleva a doprava. Doprava a doleva. Jen jednou jsem se s ním chytla a vyhlásila mu válku. Teď už ale dodržujeme mírné příměří. To bylo tak. Když měla má přítelkyně Judith premiéru své nové knihy v berlínském divadle, chtěla jsem jí přinést květiny od Eddieho, protože jsem jí tu a tam napsala z Mouse and Bear e-mail o životě, o lásce, o práci a taky o Eddiem. A tak jsem Eddiemu řekla, podívej, tady tohle je Judith, slavná německá prozaička. Měl bys nápad na nějakou tu květinu, kterou bych jí přinesla na premiéru? Eddie se dlouze zadíval na Juditinu fotografii na monitoru počítače, povytáhl si čepičku a po krátké dramatické pauze vypískl. Wow, wow, wow, to je teda síla. Co je síla, Eddie? Co je síla? No ta žena. Čtu její duši, vidím její srdce, vidím její podstatu. Wow, wow, wow, prostě wow. Tu květinu mám přímo před očima. Vystihnu její charakter, neboj se. Nebála jsem se, jak bych taky mohla, po tak extatickém projevu. A tak jsme si plácli. V den Juditiny premiéry přišla do krámu Katie, protože i ona její psaní roky obdivuje. Chtěli jsme obchod zavřít dřív, abychom tam byli včas. Po páté hodině se v knihkupectví objevil i Eddie. V papíru nesl, jak to jen říct, v papíru nesl zabalený hnus. Ne přímo hnus, ale svazek tak lacině křičících květin, květin kubien, že by si je do vázy dala snad jedině Melanie Trump na svatbě s Donaldem Trumpem. Co na to říkáš? Ptal se mě Eddie ve dveřích. Nevzmohla jsem se na nic než na wow, wow, wow, prostě wow. Když mě Eddie, ten nevkusný, kolotočářský, růžový, zářivě zelený, tyrkysově jedovatý pugét mečíků, omamných orchidejí narcisů a uměle vypadajících tulipánů předával, oči mu zářily štěstím. Když mi dáš 80 euro, jsme si kvit, mrkl na mě a čepičku si posunul do čela. Dala jsem mu peníze. Eddie odběhl a pak jsme s Katie zamkli krám. Vzadu v kuchyňce jsme potom v jakémsi zvláštním studu, bez jediného slova, manicky a hbitě porcovali pugét, ohnivě jedovaté rostliny opatrně odnášeli za popelnice, zametali jsme stopy po našem řádění a nakonec jsme z celé té monstrózní podívané vykuchali tři rudé růže a dva mečíky, které jsme znovu převázali stuhou a večer předali Juditě. Že jde o puget od Eddieho, jsem jí, myslím, zatajila. Když Eddie týden na to přišel do krámu s nápadem, že ke každé dětské knize vyrobí květinu na míru a Katie mu řekla, výborně, takže si budeš číst dětské knihy a Eddie odpověděl, k čemu, stačí si přečíst obálku. Vzbouřila jsem se. Vystřelilo to ze mě rychleji, než jsem zamýšlela. Ne, Eddie, musíš si knihy číst od začátku do konce. Soustředěně a pozorně, jako si já čtu tvoje květiny. Vyhlásili jsme si tím válku, ale vydrželo nám to týden. Od té doby už zase každé úterý tancuju před Eddiem s jeho vázou plnou rozmanitých květinových útvarů a točím květiny do úhlů, ve kterých mohou správně umělecky zazářit. Mimochodem. Na premiéře se sešlo asi 300 lidí. Judith měla z květiny radost. Ale ještě tentýž večer ji předala přítelkyni svého dospělého syna. Co ještě o Eddiem? Snad jedině tohle.
pořád nosí baseballovou čepičku. Florista Eddie skrývá totiž pod čepicí tajemství. Miminkovsky lesklou pleš. Myslím, že tady v Mouse and Bear odemykám i jiné věci. Vybavuje se mi spousta dobrého a taky spousta věcí, kterých bych mohla litovat. Prsty přejíždím vonavé hřbety dětských knih a myslím na všechny muže s pleší, co mi ublížili, a nebo spíš, kterými jsem si nechala ubližovat. Možná proto, že měli tu pleš a já si přebytek testosteronu pokaždé spletla s nevinností miminek a starala se o ně s mateřskou láskou, jako by byly víc nemluvňaty než chlápky s propocenými spodky, chlupatými zády a postranními úmysly. Mohla bych nakonec litovat i toho, že tady v Mouse and Bear nebydlím s 10 dětmi od několika plešounů a hodných vlasáčů a že za knihkupectvím nejsou lesy a pastviny z rybníky. Je to tak? Mohla bych v životě litovat spousty věcí. Ale v tom pomalém bezčasí knihkupectví ani na tohle není čas. Zrovna přichází indická rodina se třemi dětmi. Mluví tamilsky, nejmladší si kupuje Život Loty 2 v němčině. A protože je úterý, objeví se tu jako pokaždé před šestou parťák Ben. Ben je Eddieho syn a je úplně jiný. Bylo mu 11, roste mu knírek, je cool a současně dojemně plachý. Zdá se mi, že se za svého tatínka trochu stydí. V jeho přítomnosti se dívá zásadně do země. Mám pro Bena slabost. Není týdne, kdyby se Ben v úterní podvečer nestavil pro novou mangu. Vytáhne si komiks z regálu, zamíří s ním do dřevěného domečku a celou knihu na posezení zhltne. Pozdravíme se, slovy šetříme, ale pokaždé se Bena zeptám, jestli medvídci nebo mentolky. Pak o sobě hodinu nevíme. Když je tady se mnou Ben, je svět v pořádku. Když je tady se mnou Ben, nepřeju si moc zákazníků. Ne, že bych je snad neobsloužila, ale ten svatý klid s Benem mi připomíná dávná líná nedělní odpoledne v brněnské kavárně Spolek. Zákazníci nás zkrátka ruší. Ben si čte a i já si čtu. Občas je slyšet obracení stránky, zakašlání, někdy se na sebe nepřítomně zadíváme, spiklenecky zamrkáme a zase si zmizíme z očí. Jednou se Ben po čtení mangy v domečku hlasitě rozvzlikal. Diskrétně jsem se schovala za pult a podala mu po nějaké chvíli papírový ubrousek. Víc jsme o tom nemluvili. Bude si tohle Ben pamatovat, až vyroste? Poznáme se za 20 let. Ben odešel. Do krámu vstoupila žena s falešnou 100-eurovou bankovkou, známá firma, Rumunka. Jemně jsem ji odehnala. Za chvíli padne. Vypnout Bellamy, spočítat tržbu, pozhasínat, roletu dolů, zamknout. Přijde noc a snad i sny. Dobrý den, Mouse and Bear, přejete si? Je to tak? V Mouse and Bear se zabydluju s pomalou důsledností medvědice. Ne, odsud už sama neodejdu. Nikdo mě odsud nevynese, snad jedině nohama napřed. Ani ty klíče, Katie, nikdy nevrátím. Nestratím je. Nestratím se. Zahryznu se do zeleného prostoru jako myš. Dost možná s lehonkou sotva rozpoznatelnou nostalgií. Protože co nahlas vyslovím, co zapíšu, to v ten samý okamžik pomalu ztrácím. A nebo se tomu vyslovenému a zapsanému ztrácím naopak já, aniž bych chtěla, aniž bych si to vůbec připustila. Sunu se pomalunku nahoru jako ta roleta a nemůžu to zastavit, ať dělám, co dělám, roluju se nahoru pořád výš a výš a teprve tam někde s výhledem na ocelově šedé nebe se zaseknu. Visím jako netopír a v nehybnosti se ještě naposledy ohlídnu zpátky. Do lesního hnízda v přízemí, do rozsvícených oken plných knih, leporel, nadějí a dětí. Všechno to stálo za to, řeknu si pak s hlavou dolů. Jenže nevím už přesně co. Nemůžu si vzpomenout.

Přímo pro stanici Vltava napsala Dora Kaprálová tuto povídku, kterou Klára Suchá četla dnes v premiéře a v režii Petra Mančala. Je to povídka, která se dotýká také našeho projektu, tedy projektu Minout Prahu. Z tohoto ranku vybíráme také povídku zítřejší, povídku německé spisovatelky Anet Zelk, která vznikla, tedy tato povídka, při autorčině pobytu v Hradci Králové právě v rámci projektu Minout Prahu. Tak tento její povídkový text uslyšíte zítra od 11. hodiny a 30. minuty.

0: Pěkný den, právě bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Česku se právě otevřely volební místnosti v komunálních a senátních volbách. Dnes můžou voliči hlasovat do 22 hodin, zítra od 8 ráno do 14 odpoledne. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i žluté se jmény senátorů. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí bude zveřejněné dnes v unijním věstníku a platit začne za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí. Letošní nositelkou Nobelovy ceny za mír se stala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a také soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. 6 let také působila jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva. Ve věku 94 let včera zemřel sklářský výtvarník, malíř a vysokoškolský pedagog Vladimír Kopecký. Uznávaný sklářský výtvarník dosáhl mezinárodního věhlasu a přispěl k rozvoji českého moderního sklářského umění. Byl spojen s Pražskou vysokou školou umělecko-průmyslovou, kterou absolvoval a na níž učil. Za svou tvorbu Kopecký získal mezinárodní i národní ceny a z jeho tvorby vynikají monumentální realizace pro architekturu. Počasí bude oblačno až zataženo, na jihu a východě území zmenšená oblačnost. Večer v Čechách od severozápadu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 16, na jihu Moravy až 18 a na horách kolem 7 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Vltavským vysíláním vás dosud provázela Daniela Čermáková, která se s vámi loučí. Přeje krásný víkend a odpoledním vltavským vysíláním tím už vás bude provázet Michaela Detrichová.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte.

Niko, německá zpěvačka, modelka, herečka a skladatelka, která na světě pobyla pouhých 50 let, byla výraznou postavou mezinárodní alternativní scény 60. a 70. let. Za svou muzu ji kromě Andy Warhola považoval třeba Jim Morrison. Přestože mnozí si ji dnes spojí výhradně s kultovní kapelou The Velvet Underground, Niko se většinu svého života věnovala solové kariéře. Natočila řadu solových alb a podnikla stovky koncertů, mimo jiné i ve východní Evropě, kde v době komunistické totality patřila k nežádoucím postavám. Album Chelsea Girl, z něhož zněla píseň These Days, je z roku 67. To bylo zpěvačce 29 let. Vážení a milí, pěkné páteční odpoledne. Jsme rádi, že jste s Vltavou, kde má hudba své důležité postavení. A nebude tomu samozřejmě jinak ani dnes. Ale pozornost samozřejmě věnujeme všem uměleckým druhům. Nejprve se vydáme do divadla, a to v rozhovoru s režisérkou Johanou Šulík-Bártovou, která do Naivního divadla v Liberci přinesla inscenaci pro rodinné publikum s názvem Vzhůru na Schellenberg. Hned potom si budeme s kolegyní Anou Márií Šorm povídat o nedělním vysílání pořadu Sedmé nebe s Monikou Načevou a popůl přivítám ve studiu Milenu M. Marešovou, která zhodnotí dvě knihy od profesora kulturní publicistiky Haralda Jénera. Dvě knihy, které čtenáře berou do Německa po světových válečných konfliktech. První hodina odpolední Vltavy toho nabídne samozřejmě ještě víc, ale ráda upozorním i na hodinu druhou, v níž budeme ve spojení se dvěma českými spisovatelkami, s Lucií Faulerovou a s Petrou Hůlovou. Obě jsou samozřejmě ve Frankfurtu nad Mohanem. To bude ale až po 15. hodině, teď je 14 hodin a 8 minut. Klidný poslech přeje z Modrého studia Michaela Dittrichová.

0: Arkádius Arek Adamský a Apollon mi zažijet kvartet v části kvintetu pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo hámol Johannesa Brahmse. 13 minut po 14. hodině, pěkné odpoledne. První premiérou nové sezóny v Naivním divadle Liberec bude zítra loutková inscenace Vzhůru na Schellenberg. Připravuje ji mladá režisérka Johana Šulík-Bártová se scenografem Robertem Smolíkem a hudebníkem Jakubem Šulíkem. Děti od 6 let se společně se školní třídou plnou nejrůznějších zvířat vydají na dobrodružný výlet na hrad Schellenberg. Jaká témata prostřednictvím zvířecí alegorii tvůrci nabídnou? To už bude jedna z otázek pro režisérku Johanu Šulík-Bártovou. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Vy jste mimo jiné i pedagožka. Jaké konkrétní zkušenosti ze školství vás inspirovaly k vytvoření inscenace Vzhůru na Schellenberg? Jaká témata v ní budete otvírat?
1: Já jsem pedagožka fotografie, učím v základní umělecké škole v Černošicích a z toho vlastně vycházel celý ten námět, kdy já jsem se dostala ke skupině menších dětí a vlastně z odsledování, jak se k sobě chovají, jak hledají své místo v té skupině, co je, aby se každý uvědomil, kde je prostě, v čem je dobrý a aby ho ostatní respektovali, tak to bylo pro mě nějaké ústřední téma, které jsem se rozhodla zpracovávat.
0: Ve třídě, do níž názděj inscenace zavede, sedí surikata, luskoun, vidra, ježek i skunk. Jak jste vybírala zvířecí druhy a jak se jejich povahy promítly do postav?
1: Tak některé z nich, například třeba mravenečník, tak ten vyloženě využívá k osvobození například svůj dlouhý jazyk. U ježka nebo surikaty to bylo spíše výběr, jaký já z nich mám osobně pocit. Ježek je malý, pomalejší, pro mě třeba víc ustrašený, jak se někde šourá v noci. Naopak třeba surikata víc spolupracuje, komunikativní, rozhodná. Jo, takže v tom, takhle, tímhletím způsobem jsem postupovala u všech těch zvířat.
0: Jak dobrodružný a napínavý má být příběh pro děti a kde je ta hranice, aby se z něj nestalo moralizování podle vás?
1: To je vždycky velká otázka, protože samozřejmě od toho moralizování nemáme nikdy, může se to stát. A když jsem se tak nad tím přemýšlela, tak si myslím, že je to hlavně o tom, že bychom se měli snažit ukazovat ten příběh, jak jsme ho vymysleli nebo napsali, spíše v těch situacích, kdy ty postavy hlavní nějak konají a k ním se na základě toho vztahuje to okolní prostředí a spíše pak už nepojmenovávat to slovy nekárat. Takže myslím, že spíše to přes ty činy. Ale samozřejmě to je vždycky otázka. No.
0: Myslíte si, že vůbec dětem moralizování vadí, nebo že je špatné?
1: Myslím, že někdy jo, když je to už opravdu hodně návodné, tak si mám i takový zážitek jako z dětství několik, kdy jsem měla pocit, že se mě někdo vlastně dělá někoho, kdo, jako když to řeknu blbě, jako hloupého. Že vlastně i to dítě si myslím, že tohle může vnímat a spíš možná, když je schopné projít s námi tím příběhem a vlastně si to jako v uvozovkách odžít, tak spíš z toho nazbírám ty zkušenosti a třeba pak neudělám to, co bych normálně udělala, nebo myslím třeba více na ostatní, což se snažíme dostat právě do toho Schellenbergu.
0: Robert Smolík pro inscenaci vytvořil velké manekýny i malé spodové loutky. Přibližte nám podobu jednotlivých zvířecích postav a jak s nimi herci v inscenaci pracují?
1: Vlastně máme právě rozdělenou inscenaci na tyhle dva druhy loutek, kdy na scéně vidíme v podstatě takovou velkou stěnu, na které je zhruba 10 okýnek a ty různě otvíráme, jak je potřeba. A v těch okýnkách se právě hraje těma spodovýma loutkama. To znamená, tam se nám dovolí, protože oni jsou menší, tak tam najednou můžeme si dovolit to, že uhrajeme opravdu celou třídu, těch jako 12 zhruba dětí. Naopak, když potom se potřebujeme dostat do detailu, kde už třeba loutka potřebuje proskakovat světelnými paprsky nebo tak prostě jít do nějaké větší akce, tak tam naopak používáme ty manekýny v přední části, tam je takové dva jezdící stoly a tam rozehráváme ty věci více do pohybu. Takže tam vlastně se nám díky tomu, že máme tyhle ty malé loutky spodové, tak tam se nám vytvoří ten pocit té třídy a pak už ty jednotlivé scény rozehráváme spíš těch velkých.
0: A manekýny vlastně co?
1: Jasně. Manekýna si představte, možná v našem českém kontextu vlastně je marioneta taková ta klasická loutka na nitích, to si vlastně pravděpodobně představí člověk, když se řekne slovo loutka. Manekýn je vlastně, představte si postavu, která má vodění spíše ze zadu, třeba z hlavičky, jsou to spíše dráty, které vlastně ten herec má ruku vyloženě u té loutky. Jo, není tam ta šňůrka, která by prodlužovala ten pohyb. Tím pádem my můžeme být rychlejší, akčnější, a vlastně herci jsou u toho vidět. Není to tak, že by vlastně byli někde schovaní a my jsme viděli jenom ty loutky. Není to iluzivní.
0: Po akci Rosomák je to vaše druhé zvířecí dobrodružství v Naivním divadle. Co jste si z první inscenace přenesla do práce na Schellenbergu a v čem se tentokrát chcete od ní odlišit?
1: Pro mě je určitě velká výzva dělat v Kamenném divadle, takže tím bych chtěla takhle poděkovat vlastně Naivnímu divadlu, že mi dali tu šanci dvakrát a poprvé jsem dělala na malé scéně na studiu. A tam vlastně ta práce je trošku pro mě jako snazší, protože jsme blízko, diváci můžeme pracovat s nějakým detailem, těch diváků je míň. To znamená, že i herců teda bylo taky míň, takže tam jsem se naučila pracovat právě třeba s takhle velkými manekýny, co jsem do té doby neskoušela a tak dále. A teď pro mě, krom toho, že jsem se teda díky bohu mohla odnést část týmu, který se mnou spolupracoval na akci Rosomák, jak dramaturga Vítka Peřinu, herce Jakuba Millera, právě i Roberta Smolíka jako scenografa, hudebníka Jakuba Šulíka, tak jsem naštěstí jsem měla část týmu sebou, už jsme to měli spolu zkoušené a přibyli herci, kteří byli skvělí. Ale museli jsme, nebo pro mě to byla novinka, si oskoušet vlastně takhle velké jeviště a kapacita prostě sálu, kde 190 dětí. A tam najednou opravdu pracujeme úplně s jiným vyjádřením, nebo respektive věci, které by v malém blízkém kontaktu s divákem fungovaly, tak tady najednou nefungují, protože jsou třeba právě moc daleko, z 12. řady už nejsou vidět, takže to pro mě byla novinka a to jsem teda já za sebe hledala vlastně celou dobu toho zkoušení.
0: Režisérka Johana Šulík-Bártová představila inscenaci Vzhůru na Schellenberg. Premiéra bude zítra v Libereckém Naivním divadle. Děkujeme.
1: Moc vám děkuji, naschledanou, hezký
0: naschledanou.
1: Den.

0: Slovenské duo Lašen Grey, tedy Kristýna Mihalová a Jakub Šedivý v páteční odpolední Vltavě. A teď jiná muzika. Pořad Sedmé nebe s Monikou Načevou můžete na Vltavě poslouchat každou druhou neděli v měsíci. Zpěvačka a výrazná osobnost české alternativní hudební scény se vždy zve zajímavé hosty, se kterými komentují jejich oblíbené skladby. Kdo to bude tentokrát, o tom nám přišla povědět víc Anna Marie Šorm z hudební redakce. Vítej.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Tedy jakého hosta nám ve svém Sedmém nebi tentokrát Monika Načeva představí?
1: Hostem Moniky Načevy tentokrát bude violista a všestranný muzikant Alexej Aslamas. Mám z toho velkou radost a byla jsem u toho, když díl natáčeli, tak jsem vám o tom chtěla dneska říct trochu víc a nalákat vás právě na tuhle neděli, kdy budete moci Sedmé nebe s Monikou Načevou poslouchat. Já nebudu mluvit dlouho o Alexeji, protože já myslím, že spousta z vás ho zná. Violista, skladatel, aranžér, dirigent, působí v různých komorních souborech, určitě ho znáte z Pavel Bořkovec kvartet, momentálně má SVA trio, nové smyčcové trio, ale hlavně on je neskutečný hudební, abych tak v dobrém slova smyslu řekla všežravec, což je slyšet i na playlistu, který přinesl do studia na natáčení Sedmého nebe, protože on vlastně dělá aranžéra a spolupracuje jako skladatel nebo tvůrce hudby s muzikanty různých žánrů, prostě od blues přes funk, hip-hop, miluje soul a jde i třeba do tech a elektronické hudby, takže aranžuje třeba skladby pro Epoch kvartet, ale zároveň pro Michala Pavlíčka a právě Moniku Načevu, protože když on byl členem Pavel Bořkovec kvartetu, tak spolu udělali úžasné album Na svahu, kde je vlastně úplně krásně slyšet ten Načevin hlas hluboký a k tomu to smyčcové kvarteto. No a potom třeba taky spolupracoval s Darou Rollins nebo se Štěpánem Hebíkem alias 7x3, takže skutečně to je od Bacha po Vlacha v tom nejlepším slova smyslu.
0: No a jaký ty přináší forma, která nebyla v tvé odpovědi zmíněna, komentované písně?
1: Ano, tam vlastně Načeva to vždycky dělá tak, kdo ji posloucháte, tak to víte, že si pozve hosta, ten si přinese vlastně svoje písně, které má rád a na tom vlastně se odvíjí potom celé to povídání a je to úžasná vlastně etnografická metoda, která mě připomíná hodně, když položíte třeba před respondenta etnografického výzkumu fotku a on potom komentuje tu fotku a napadí ho u toho různé věci. Tak třeba Alexej tam přinesl písničky od Beatles přes Stevieho Wondera přes až po techno Underworld, Deep Purple a dokonce nešetří posluchače a dojde i na skladbu Tren obětem Hirošimi od Křištofa Pendereckého a na té platformě vlastně odvíjí vyprávění o své hudební cestě, o svých zážitcích a objevování nových hudebních žánrů a proč třeba se a kdo a jakou skladbou mu ten žánr otevřel. Takže tohleto je pro mě na tom vyprávění cenné.
0: Jaké další díly Sedmého nebe s Monikou Načevou z poslední doby bys nám doporučila k poslechu na webu?
1: Já jsem trošku mám slabost teda pro vinily a není to v mém případě ta póza, jako to často bývá, že člověk si koupí vinyl a pak o tom všude mluví, ale mně se prostě líbí, když si Monika Načeva pozve někoho, kdo přinese skutečně ty gramofonové desky a tady v tom našem studiu se ty desky v reálném čase přehrávají a povídají si o tom a stalo se to třeba, když měla minulý měsíc jako hostku Janu Kománkovou a nebo, což je tedy legendární moderátorka rádiových stanic a hudební publicistka, spolu vzpomínali hodně na devadesátky, tak to si poslechněte na webu Českého rozhlasu nebo v aplikaci. A pak byl skvělý třeba podobně vinylový díl s fotografem Romanem Blackem Černým, který byl tedy v 80. letech v rámci akce Asanace jaksi vyhnán z Československa tehdy a je to skutečný světoběžník a s ním tedy ten playlist vinylový opravdu stál za to. Takže
0: hudební redaktorka Anna Marie Šorm nazvala k poslechu Sedmého nebe s Monikou Načevou. To nejnovější uvedeme tedy na Vltavě pozítří od 19 hodin. Ještě zbývá představit píseň, kterou teď uslyšíme, co si přinesla.
1: Já jsem právě chtěla ukázat tu spolupráci Moniky Načevy a jejího hosta Alexeje Aslamase, takže si pustíme titulní píseň z alba Na svahu Monika Načeva a Pavel Bořkovec kvartet.
0: Děkujeme.

0: Minutu po půl třetí ladíte páteční odpolední Vltavu. Hezký den. Harald Jäner, někdejší redaktor Berliner Zeitung a přispěvatel do kulturní rubriky Frankfurter Allgemeine Zeitung, je už 15 let čestným profesorem kulturní žurnalistiky na Berlínské umělecké univerzitě. V českém překladu vyšly dvě jeho knihy. Závrať, věnovaná Výmarské republice, a Čas vlků, popisující Německo v letech 1945 až 1955. Obě knihy nám teď představí kolegyně Milena M. Marešová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Je spojnicí obou knih, že reflektují stav země po světových válkách?
1: Jako tematické východisko se to určitě nejpřilehavěji nabízí, i když ty knihy nevznikly jako celek a mám pocit, že dokonce Závrať vyšla později než Čas vlků. Ale ta první Závrať začíná rokem 1918, to znamená poražené Německo, zavalené obrovskými reparacemi, takovým tím obecným nepřátelstvím. Přichází krize, kdy je tam vlastně popsáno, když známe ty obrázky těch bilionových bankovek, za které si nekoupíte téměř ani bochník chleba. Ale přesto určitý entuziasmus a kulturní vzestup vlastně především, který ústí do toho pokusu, řekněme, Výmarské republiky o nějaké obrysy demokracie, což nebylo, nebo bylo komplikované ještě tím, že tam přežívaly ty trendy z 19. století, takové ty tradice prušáctví, řekněme, a podobně. Ta druhá kniha začíná rokem 1945, takže zase poražené Německo, tentokrát ještě více v ruinách a v rozvratu a plné lidí, kteří vlastně byli v pohybu a byli bez domova a byli zasaženi bombardováním nebo nuceným přesídlením nebo vězněním. Tam se píše, že vlastně více než polovina lidí v Německu tehdy byla jinde, než kam patřili, a ještě možná polovina nebo více než polovina z nich se vlastně nechtěli vrátit tam, kam patří. Buď nemohli, nebo nechtěli, o ten domov přišli, nebo jako ruští zajatci zase o to nestáli. Zatímco ta první kniha vlastně stopuje důvody té cesty do pekla a končí nástupem Hitlera, co by říšského kancléře, tak ta druhá kniha zaznamenává právě to poválečné desetiletí a to, jak se pokusila nebo musela, byla nucena, nemohla skončit ta země, vstát z popela, doslovně vlastně řečeno. A jak těžké to bylo, ale přesto tam ta energie obrovská, z čeho se nacházela, a zároveň jak bylo nutné se nějakým způsobem, ať už popíráním nebo přiznáváním, vyrovnávat a nést si sebou ještě tu nacistickou minulost.
0: Doplňuje obsah těchto knih také naši tuzemskou historii?
1: Myslím si, že je to tak, že v obou směrech, protože jednak si obecně uvědomíme, že prostě do toho evropského prostoru patříme, ať chceme nebo ne, tak se z něj nevymkneme, a vždycky, když je to za hranicemi, tak je to zároveň i o nás. No a nemusí to být vysloveně jenom Mnichov, ale prostě se nás to nějakým způsobem dotýká. Nehledě k tomu, že vlastně po roce 18 vzniká i Československo, takže ne, že by se tam hledali nebo nabízeli nějaké paralely, ale prostě zřejmě to byl i ten čas toho vymanění se z té minulosti a hledání nějakých jiných možností obzoru. Ta demokracie, znovu tam zmiňuji. Čtenář si ověří také to, jak významný kulturní prostor jsme vlastně tenkrát zažívali, protože spousta lidí, kteří v kultuře pracovali, tak byli česko-německého původu a jazyka, anebo českého a německého, ale vlastně bylo pro ně snadné pobývat v obou těch prostorech a zároveň vlastně to bylo prostředí unikátně kulturotvorné právě díky té migraci těch kulturních vlivů. To je velmi zajímavá věc. Co se týká toho stavu po roce 1945, tak tam samozřejmě tam k tomu přesídlovacímu chaosu to Československo také určitým způsobem přispělo. Nedokázala bych poměřovat, jestli protektorát byl lepší než říše, ale vždycky si uvědomíme, že to horší se dotkne i toho, co je jakoby v závětří.
0: Je znát, že knihy nepíše historik, ale novinář.
1: No on, Harald Jenner, je vzděláním historiků a uměnovědec, takže ten akcent na to kulturní dění je tam velmi výrazný a ten akademický základ on dokázal tou publicistickou praxí velice dobře využít, protože ač je to samozřejmě neveselé čtení, tak se do něj ponoříte a nemůžete se od něj odtrhnout, protože jednak jsou tam nově nastavené zrcadlo té minulosti, nové souvislosti, které si uvědomíte, fakta, ale už jenom ty vzpomínky, ty příběhy, které tam líčí, tak vás to prostě vtáhne a ten otevírá vám to opravdu ten klišé řečeno plastický obraz. Takže autorovi se opravdu podařilo oživit tu někdejší atmosféru, že jakoby zažíváte tu minulost, co se těch lidí dotýkalo a odkud ta veliká energie povstávala.
0: Říká Milena M. Marešová, knihy Haralda Jenera Závěď, vzestup a pád Výmarské republiky a Čas vlků, Německu a Němci 1945 až 55. V překladu Niny Fojtů vydala N-Media. Ještě přidejme stručný tip k poslechu zítřejší víkendové přílohy.
1: Eva Ocisková nás po druhé pozve do Znojma v Královském hávu. Zrcadlo křížlické, to je pořad Elišky Pilařové o pobělohorských dobách a evangelii víře na Jilemnicku. A vám teď věnuji své ticho je název posledního románu Marii Vargas Llosy, o němž bude hovořit Petr Šmíd s překladatelkou Anežkou Charvátovou.
0: Milena M. Marešová, děkujeme.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Harry Connick Jr. v písni Cola Portera. V neděli 11. října uplyne 130 let ode dne, kdy se narodil Roman Jakobson, americký jazykovědec ruského původu a jedna z klíčových osobností moderní lingvistiky. Jako spoluzakladatel pražského lingvistického kroužku zásadně ovlivnil československou jazykovědu i literární vědu. Patřil k zakladatelům strukturální lingvistiky a moderní fonologie, významně přispěl také ke studiu básnického jazyka a teorii komunikace. K jeho výročí připravili kolegové z archivu Českého rozhlasu pro pořad Auditorium ukázku rozhlasového rozhovoru s Jakobsonem z roku 1968. V něm hovořil o své vědecké práci.
1: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
2: Pane profesore, vy pracujete kromě na Harvardské univerzitě i na Massachusettském technologickém institutu. Tam se zřejmě probírají v té druhé instituci, nebo zabýváte se tam i takovými otázkami, jako je vztah matematické lingvistiky ke klasické strukturální lingvistice. Jaký je váš názor na tento vztah?
3: Různé teoretické a konkrétní otázky matematické lingvistiky jsou předmětem badání i v Harvardu, i v Massachusetts Institute of Technology. Nevidím žádný rozpor, žádné příčiny k zásadní diskusi mezi tím, čemu se říká strukturní lingvistika, a mezi lingvistikou matematickou.
2: Já se ptám proto, že některé hlasy říkali, že matematika je příliš necitlivým a příliš technickým prostředkem pro rozbor tak jemného ústrojí, jako je umělecké dílo.
3: Myslím, že jsme v období práce spojující různé disciplíny. To, čemu se říká v Americe interdisciplinary work. A právě teď uveřejňuji delší studii o vztahu lingvistiky ke všem ostatním vědám. I vědám sociálním, i vědám přírodním, poněvadž jedním ze základních problémů je teď vztah mezi lingvistikou a biologií.
1: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu. Auditorium. Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích. Auditorium.

Slovenský jazzový projekt Ludokotlár Trio se skladbou I'll Be Seeing You v páteční odpolední Vltavě. A teď jedna smutná zpráva. Včera ve věku 94 let zemřel sklářský výtvarník, malíř a vysokoškolský pedagog Vladimír Kopecký. Dosáhl mezinárodního věhlasu a přispěl k rozvoji českého moderního sklářského umění. Byl spojen s Pražskou vysokou školou umělecko-průmyslovou, kterou absolvoval a na níž také učil. Vladimír Kopecký výtvarně propojoval sklo, malbu a prostorové umění. Jeho umělecký projev se pohyboval mezi geometrickým řádem a spontánní expresí, a to s mimořádnou citlivostí k barvě, prostoru a materiálu. Mezi jeho významná tuzemská díla patří například výtvarné řešení nádraží v Havířově nebo monumentální mozaiková stěna pro sklárny Kavalír v Sázavě. Jeho realizace se uplatnily také v zahraničí, mimo jiné v Japonsku, v Nizozemsku a ve Spojených státech. A Kopeckého díla obsahují světové i domácí sbírky. Milí posluchači, a rádi bychom vám řekli, že vznikl také rozhlasový pořad, kde jsou zachyceny umělcovy vzpomínky. Momenty Vladimíra Kopeckého najdete na webu Vltavy.

0: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mario Willi a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: O hledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 tisíc ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich. Mezinárodní trestní soud v Hágu za nucené deportace vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Nová online výstava ukazuje dosud nezveřejněné dokumenty a fotografie z prezidentství Václava Havla. Připravil ji archiv kanceláře prezidenta republiky a zaměřuje se především na roli československého a později českého prezidenta jakožto hostitele významných návštěv v Praze. Archiv výstavu sestavil u příležitosti Havlových nedožitých 90. narozenin jako součást festivalu Havel Alive. Ten pořádá Pražský hrad od října do ledna, nabízí na něm debaty, filmové projekce, koncerty i expozici v jízdárně Pražského hradu. Francouzští policisté objevili dva obrazy malíře Pierre Augusta Renoira, které v září lupiči ukradli z muzea. Policie zadržela celkem 6 lidí, mezi kterými jsou i dva pravděpodobní pachatelé. Informovala o tom francouzská televize BFM. Při krádeži na začátku září zmizely z Renoirova muzea 4 obrazy. Dva z nich zloději na útěku upustili a vyšetřovatelé je tak znovu objevili. Po dalších dvou dílech pak stejně jako po zlodějích začala policie pátrat. Počasí je oblačno až zataženo, na jihu a východě republiky bude převládat zmenšená oblačnost. Večer čekáme v Čechách od severozápadu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách naměříme kolem 7 stupňů. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Z chodinského slemu až na světová jeviště vedla cesta zpěvačky samby a bosanovy, zpěvačky, která byla označovaná často za hlas Brazílie nebo za anděla apokalypsy. Elza Soares otvírá další hodinu páteční Odpolední Vltavy.

Pěkné páteční odpoledne, milí posluchači. Šťastné cesty, ať už míříte kamkoliv, nebo klidný den, jestliže zůstáváte na místě. My na místě setrváme, ale do světa se pomocí různých typů linek přesto vypravíme. V následující půl hodině se chystáme vyslat otázky na Mezinárodní knižní veletrh a z Frankfurtu nad Mohanem přijmout odpovědi. Už třetím dnem pokračuje největší knižní veletrh světa. Jak si vede čestné hostování České republiky a s jakými knihami na něj přijíždějí prozaičky Lucie Faulerová nebo Petra Hůlová? S oběma se spojíme přímo do centra dění už za chvíli. A jen tak pro přesnost začneme rozhovorem s Lucí Faulerovou. Jejíž román Smrtholka teď můžete poslouchat ve vltavské četbě s Hvězdičkou. No a po půl čtvrté vás pak například pozveme do Meat Factory, kde režisérka Katarína Schmidt dnes v premiéře převypráví smuteční cestu Elfriede Jelínek, která se ve hře Popel loučí se zesnulým partnerem Gottfriedem Hinksbergem. Klidný poslech páteční odpolední Vltavy provází vás i Michaela Dittrichová.

0: Maxim Šostakovič vedl symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v části symfonie číslo 5 D-moll svého otce Dmitrije Šostakoviče. 13 minut po 15. hodině, hezký den s odpolední Vltavou. Nejzajímavější pro mě bylo pokládat si otázku, jestli to ohromné množství voleb, co v životě dělat, kam se vydat, čím se zabývat, opravdu způsobuje svobodu nebo nás naopak přemíra možností znesvobodňuje, říká na konto svého posledního románu Smrtholka spisovatelka Lucie Faulerová. Román nejen o vyrovnávání se smrtí, ale především se životem. Teď můžete na Vltavě poslouchat v četbě s hvězdičkou. Hodně se o něm mluví i na frankfurtském knižním veletrhu a právě tam Lucii Faulerovou teď zdravíme. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Hlavní hrdinka Smrtholky je zraněná mladá žena, která se obvinuje se smrti své sestry, s níž se nedokáže vyrovnat. Je zoufalá a v mysli si neustále pohrává se sebevraždou. Odkud se vzala potřeba vztáhnout se k tématu smrti?
1: To asi vyplynulo ze spousty Jednak, co se týče sebevraždy konkrétně, tak mě asi vždycky nějakým způsobem fascinovalo, kde se v člověku vlastně to, že nám přirozená nějaká vůle žít, tak kde se v člověku najednou vezme tak silná vůle nežít, že je schopný si vzít život a asi mě jako zajímalo se zabývat tímhle. Ale myslím si, což jsem jako zjistila spíš až pak zpětně, ne v tu dobu, kdy jsem tu knížku psala, že jsem se asi potřebovala nějak vnitřně taky, jako, že to byla nějaká moje cesta srovnání se smrtí mojí mámy, která teda nespáchala sebevraždu, zemřela, když mi bylo 15, ale vlastně jsem si tam asi jako nějaký truchlení zpracovávala. No.
0: Dnes dopoledne jste ve Frankfurtu společně s autorem Markem Torčíkem přibližovala svou literární tvorbu. Diskuze se točila i kolem autofikce, hranice mezi autobiografií a fikcí. Přitahuje vás pohybovat se na této hraně, mísit fiktivní s osobním?
1: No já nevím, jestli se dá říct, že se já zrovna na té hraně pohybuju, určitě ne, tak jako Marek. Já myslím, že to, co píšu, je vždycky vlastně úplná fikce. Mě by nebavilo psát nebo se nějak víc inspirovat mým životem, jako myslím konkrétně nějakýma věcma, co se mi staly, popisovat je nějaký, jako přibližovat. Mě nebaví ani psát si deník, takže já vlastně čerpám spíš u sebe v rámci jako nějakých pocitů, že vlastně popisuju nějaký fikční svět, ale třeba tam ta postava prožívá nějaký emoce, kterým rozumím a tak asi tak moc jako autobiografický, nebo spíš tak málo jsou ty moje věci.
0: Jak to vypadá, když Lucie Faulerová píše, pilujete, revidujete, nebo používáte proud spontánního psaní, nevíte, kam vlastně míříte, kam dospějete?
1: No, vypadá to strašně, když Lucie Faulerová píše a myslím, že kombinuju obě ty věci, co jste zmínila, nebo obě ty polohy, jakože mě baví si pouštět hlavu na špacír a prostě a psát tak, jak se mi jako v tu chvíli prostě chce, protože mi přijde, že se do toho pak dostává nějaká autenticita a nějaká jako moje svoboda vlastně. A často mě to dovede někam, kde vůbec netuším, kam mě to dovede ve chvíli, kdy tomu usedám a začínám psát. Ale zároveň se nechci stávat nějakým jako grafomanem nebo úplně se jako nějak jako onanovat nad tím, co píšu. Takže se to zároveň snažím nějak jasně jakoby vymezit a neustále si klást dokola otázky, o čem to vlastně píšu, kam to má směřovat. A teďka momentálně jako moje psaní vypadá tak, že mám strašně moc nějakých nástěnek a nějakých jako mapek a tabulek a šipek a všeho možného, protože jakoby ty svoje myšlenky chci nějak úplně, potřebuju fakt jako vědět, mít vyfutrovaný sama pro sebe, o čem píšu a proč.
0: Smrtholka, ano, ještě jste chtěla. Smrtholka vyšla před 6 lety. To znamená, že ty mapy, co máte na nástěnce, asi směřují k dalšímu románu.
1: No, je to tak. No, já doufám, že to do konce roku třeba bych mohla dopsat, ale zároveň za sebe nedokážu ručit, protože mi přijde, že to je vždycky, že se posunou 2 kroky dopředu a o 1 jako dozadu, protože byť mám tentokrát poprvé vlastně úplně jasně rozkreslenou nějakou osnovu a daný jako kam to právě má směřovat, kde to má skončit a co se má stát, tak mě někdy překvapí, že i když to mám dopředu vymyšlený, tak když k tomu pak sednu a začnu to psát, tak to nefunguje, a nebo mi to nejde, nebo mě to najednou třeba i nebaví, takže si to potřebuju vymyslet nějak jinak a pak se překopit celá struktura, začínám skoro od začátku.
0: A na téma se vás ptát nebudu, protože to se nedělá. Položím jinou otázku. V roce 2021 jste tedy za román Smrtholka získala cenu Evropské unie za literaturu. Pomohla vám tato cena k dalším překladům do světových jazyků, nebo jak promluvila do vašeho tvůrčího profesního života?
1: No já bych řekla, že mi pomohla fakt strašně moc, jakože těch překladů mám teďka 17 a to by asi jako se nestalo prostě, kdybych nezískala tu cenu a naštěstí mám navíc úplně jako skvělou literární agentku Marii Šílený, která se mi zároveň stará o to, kde mi jakoby ta kniha má být, protože se někde ozvalo třeba víc těch nakladatelů a já bych tohle jakoby absolutně nebyla schopná se v tom nějak zorientovat a vybrat si správně. Takže myslím, že že mi to jo, dost.
0: Smrtholku teď vltavští posluchači poslouchají v četbě s Hvězdičkou. Co říkáte rozhlasové adaptaci v interpretaci Denisy Barešové? Má všechny potřebné polohy, barvy, emoce?
1: No tak Denisa je úplně skvělá a vlastně já jsem jí Českému rozhlasu doporučila, když mě oslovili, že by vlastně vznikla Smrtholka, protože Denisa, aniž bych se s ní znala, tak když si moji knížku přečetla, tak se mi ozvala s tím, že kdyby náhodou někdy byla nějaká audioverze, že by to hrozně ráda načetla a protože jí mám prostě jako herečku ráda, tak jsem to navrhla. Myslím, že to byla bezvadná volba, mně přijde ona skvělá.
0: Na frankfurtském knižním veletrhu vás dnes čeká diskuze s českým spisovatelem Jiřím Hájíčkem, kde se jako lidé a autoři potkáváte. V duchu jakých témat se váš večer ponese?
1: No my se potkáváme hlavně na hotelu, protože máme pokoj vedle sebe. Ale vlastně vůbec nevím, kde se jako autoři potkáváme a ráda vlastně na to přijdu společně teda s moderátorem a s Jiřím na té debatě, co nás čeká.
0: Lucie Faulerová, jedna z tváří čestného hostování České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, byla hostem odpolední Vltavy. Pěkný den.
1: Vám taky, děkuju. Naschledanou, naslyšenou.
0: Po písni nabídneme rozhovor s dalším hlasem současné české prózy i čestného hostování ve Frankfurtu se spisovatelkou Petrou Hůlovou.

0: skupina Bratři Orfové roku 2022. Svět na hraně kolapsu, kde se rozpadají základní společenské struktury i mezilidské vztahy. Jak v něm žít, když ztrácíme pevnou půdu pod nohama základní jistoty? I o tom ve svých knihách píše česká spisovatelka Petra Hůlová, která je součástí čestného hostování České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. Kam jí přejeme dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Před malou chvílí v Českém pavilonu skončila diskuze Dystopie jako zrcadlo současnosti, v níž jste se publiku představila po boku dalších českých autorů. Ve vašem případě by se za dystopické romány dali považovat Strážci občanského dobra z roku 2010 nebo Stručné dějiny hnutí z roku 2018. Do jaké míry se považujete za autorku dystopických příběhů?
1: Tak já myslím, že jste asi dobře zmínila dva romány, kde s tématem dystopie pracuju a myslím si, že v obou dvou knihách řeším téma radikality a toho, co se děje, když se chopíme nějaký myšlenky s maximální možnou vehemencí a snažíme se o její prosazení. A zatímco román Struční dějiny hnutí tuhletu kvalitu ukazuje v kontextu feministického hnutí, tak román Strážci občanského dobra to ukazuje v kontextu, dejme tomu, levicového myšlení. Tenkrát, když ta knížka v roce 2010 vyšla, tak se mě ptali, jestli jsem kryptokomunistka, nebo co vlastně jsem, že se zastávám někoho, kdo vlastně porevoluční vývoj vnímá jako věc problematickou a nejednoznačnou. Což si myslím, že je zajímavá ukázka toho, jak se ta doba od těch časů změnila, že levicové myšlení už o 15 let pozdějiš není něco, co by vlastně ve veřejném prostoru bylo automaticky nálepkovaný jako kryptokomunismus, svůj bývalý režim. Tak to mě k tomu jenom teď napadlo.
0: Čím vás dystopická témata přitahují a je nějaké aktuální, které máte v hledáčku? Nebo jsou vůbec ještě nějaká témata, která ve světě literatury nebyla nastolena z této oblasti?
1: Já myslím, že v literatuře se pořád asi opakujou stejný témata, který lidi řeší a řešit budou, který se týkají společnosti, spravedlnosti, dobra, zla, mezilidských vztahů a lásky. To všechno se opakuje, jenom se měněj, řekla bych, nějaký dobový trendy a tendence a naladění a kontexty, jinak se s ničím novým nikdy nepřišlo a zároveň se to ani díky tomu nemůže nějak vyčerpat, protože to tady už nějak všechno bylo, ale pořád v nových obměnách se to vrací a ty obměny zase jsou strašně zajímavý, protože v literatuře si myslím, že jde hrozně moc o tón a perspektivu a často lidi mají tendenci přeceňovat témata právě na úkor třeba toho tónu a té perspektivy, který já vnímám jako klíčový, mnohem důležitější pro mě než to, kdo s kým, kde co dělal v knize, je, jestli je to nějakým způsobem vyprávěný z perspektivy outsidera, někoho nasranýho, někoho naivního, někoho vášnivě zamilovanýho, jo, jako co je ta duše toho vyprávění, než že někdo s někým někam šel a nakonec tohleto, o tom literatura pro mě určitě není.
0: V debatě s názvem Víc než jen psaní textu vystoupíte po boku slovenských kolegů, spisovatelů Marie Modrovich a Tomáše Hučky. V čem se s nimi cítíte být zpřízněna?
1: Já svoje slovenský kolegy zas tolik neznám, takže si netroufám na to odpovědět. Od svojí kolegyně jsem zatím žádný dílo nečetla. Pana Hučku znám jako šéfredaktora a zakladatele magazínu Kapitál, což je, myslím, strašně dobrý slovenský časopis. Blíž se taky neznáme, takže tolik vám k tomu nemůžu říct.
0: Vaše texty jsou vedle angličtiny přeloženy do celé řady dalších světových jazyků. Co všechno sehrává roli v úspěšnosti autora v zahraničí? Co dopomáhalo k překladům třeba vám?
1: Je to často taky náhoda. Důležitá je určitě zásadní, myslím, překladatel, někdo, kdo vám věří. Váš text se mu líbí a prosazuje ho v nakladatelství té svý země. To je častá cesta a druhá ta cesta je cesta přes agenta, který vás nabízí nějakým nakladatelství a tam jsou důležitý taky osobní vazby agenta, aktuální trendy, do kterých vaše dílo zapadá, nezapadá a tak dále. Věci, které vlastně nedají se ovlivnit zcela. A myslím, že to prostředí toho frankfurtského veletrhu taky je zvláštní pro autory tím, že tady na jednu stranu jsou lidi, kteří tvořejí, lidi uměleckého ducha, na druhou stranu jsme tady tak trochu jako housky na krámě, vlastně někdo, kdo je prodáván a má určitou hodnotu a má ji třeba větší nebo menší a je atraktivnější nebo méně atraktivní, což může a nemusí souviset s tou kvalitou toho díla. Máme knihy, které jsou výborný a jsou to bestsellery, výborný a jsou to sračky, debilní knihy, které jsou známý a debilní knihy, které nikdo nechce a nečte, což je, myslím, v pořádku. Takže jenom ještě na to téma toho Frankfurtu, odkud vlastně s váma mluvím, že to je tohleto zvláštní prostředí, ano, ano. To sečíku mezi biznisem a uměním, který je vlastně taky podivný a svýho druhu.
0: Říká spisovatelka Petra Hůlová z Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde je Česká republika čestným hostem. Moc děkujeme.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Patricia Kopačinská a Il Giardino Armonico s Giovannim Antonínem v koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo C-dur.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a 39 minut. Přeříkat původ světa a dopsat k němu vlastní komentář z doby plastové se rozhodla rakouská dramatička a držitelka Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelinek. Ve hře Popel z roku 2024 reaguje na smrt životního partnera, skladatele a informatika Gottfrieda Hingsberga. Její první české uvedení připravila v pražské Meet Factory německá režisérka Katarina Schmidt. V překladu Jitky Jílkového pojala jako smuteční cestu po zákoutích bývalé smíchovské továrny. Inscenace má premiéru dnes a na jedné ze zkoušek natáčela redaktorka Veronika Jošková-Štefanová, a to přímo s režisérkou Katarinou Schmidt.
2: Je to velmi osobní text, je součástí trilogie, která popisuje konec světa nebo ekologickou katastrofu. Je to vlastně tak, jako kdyby se ztrátou životního partnera přišla o svět. Když jsem ten text poprvé četla, jsem byla velmi překvapená, protože jsem čekala temnotu a depresi, a ten text je překvapivě konstruktivní. Vlastně se inspirovala antickými řeckými texty o tvorbě světa, o Demiurgovi. Na jedné straně teda popisuje ten konec, ale na straně druhé začíná přemýšlet v této hře nad tím, z čeho by mohla tvořit nový svět. A navrhuje například tvorbu nového světa z plastu.
3: Je tam tedy přítomná i ta její ironie, možná trochu břitká, možná trochu drásavá?
2: Formálně je to vlastně text, který mísí, myslím, že obrovský osobní smutek a ztrátu s citáty z nejrůznějších zdrojů, jak to bývá u ní zvykem, že pracujeme tady s tokem textu, který není rozdělen do postav nebo do dramatických situací. Já jsem to teda pro tuhle inscenaci tak adaptovala, že situace a postavy aspoň do jisté míry jako základní domluva toho zkoušení jsou, ale v té literatuře to není. Vlastně není vůbec poznat, kdo, kde, kdy mluví. Není jednota času a děje, ale je to polyfonie hlasů, které se společně vyjadřují a spojí v jednom tématu.

0: Je důležité, co zmiňujete, polyfonie hlasů, které se spojují, které nás provází, a my ve vaší tvorbě jsme se často mohli setkat se specifickou prací se zvukem. Jak tomu bude v případě inscenace Popel?
1: Spolupracuju tady zase se skladatelem Christophem Wirthem. Vlastně základní dramaturgie inscenace hodně vychází na jedné straně z dramaturgie zvuku, ale taky z dramaturgie prostoru. Ta inscenace je koncipovaná jako smuteční průchod, který má 5 zastávek, procházíme různými prostory Meat Factory a každý ten prostor jinak zní. A v každém tom prostoru naše hlavní postava Ivana Ulířová hraje vlastně alter ego Elfriede Jelinek a v každé situaci ona jinak zachází s hlasem nebo má jiné hlasové prostředky k dispozici. Jako kdyby na začátku přišla o hlas. Ta inscenace popisuje proces vyrovnávání se smrtí, vlastně různé fáze truchlení. A teprve v té poslední situaci, kde si taky diváci poprvé sednou, ona mluví civilně, bez amplifikace. Například v druhé situaci pracujeme i s nahraným hlasem, s voice-overem. Jsou tam různé varianty na to, co to znamená vlastně mluvit nebo mít hlas, nebo vyjádřit se k něčemu.

0: Meat Factory je bývalý tovární komplex, poměrně temný, syrový, trochu i studený. Jak ho divadelně zabydlujete? Jak ho scénograficky přizpůsobujete vašim potřebám?
1: Se scénografem Pavlem Svobodou jsme vymysleli koncept, který je na jedné straně inspirován prostory Meat Factory, na druhé straně inspirován dramaturgií Smutečního průchodu. A to znamená, že vlastně naši diváci uvidí různé facety této bývalé továrny a možná i nezvyklé perspektivy na to, co to znamená tady něco inscenovat, ale na konci taky dojdeme na ten divadelní sál, který všichni známe. Tak je to vlastně směsice známých a možná i nových úhlů pohledu na tento prostor.
2: Inscenace Popel v režii Kataryny Schmidt má premiéru dnes od 20 hodin v Meat Factory na pražském Smíchově.

0: Esperanza Spalding, tak jak zpívala a hrála na kontrabas ve svých 24 letech. Ve vysílání páteční odpolední Vltavy střídá bohemista a překladatel Jan M. Heller, který ve své úvaze přemítá o postediční melancholii.
1: Dokončil jsem právě jeden velký ediční projekt, na kterém jsem strávil s přestávkami několik let života. Historický pramen z prvních dekád minulého století. Musím se přiznat, že jsem zažil řadu okamžiků, kdy jsem propadal malomyslnosti. Pochybnosti u tohoto typu práce člověka pronásledují neustále a konvergují k čím dál naléhavější otázce. Má tohle celé vůbec smysl? Nezaměnili jsme objem práce za velikost výsledku? To je přitom jen první rovina příběhu, ta osobní. Otázku, jestli se to vyplatilo, si musí každý zodpovědět sám a u každého velkého úkolu zvlášť. Protože tu nejsou ve hře jen faktory ekonomické, ale také historické, etické a také ty, které, podle toho, jak to cítím aktuálně, působí jako nejparadoxnější a proto také nejnepříjemnější, časově kontrafaktuální. Co všechno nevzniklo, zatímco byly síly a zdroje nasměrovány sem? Co všechno jsme kvůli tomu nestihli? A tím rozhodně nemyslím jen nutnost volby mezi prací a jinou prací. Je to ostatně i mechanismus popsaný v psychologii. Po odvalení velkého úkolu nenastává úleva, ale podivné prázdno. Jako by bylo potřeba, když zmizí každodenní nutnost a tlak běžící setrvale na pozadí, znovu obhájit smysl, který přestal být samozřejmý. V určité fázi je třeba otevřít dveře do světa a zkusit ho obhajovat tam. V roce 2023 řekl Shed White, americký republikánský politik, že daňoví poplatníci by neměli financovat zbytečné tituly v odpadových oborech. Různé variace na tuto tezi jsou, zdá se, čím dál rozšířenější i v české, mohu-li si dovolit neologizovat, opiniosféře. Deklarovanou zbytečnost vědních nebo vysokoškolských oborů si překládám tak, že jejich výsledky nejsou i hned převoditelné. Nenabízejí patent, neuplatňují se v průmyslu nebo nesaturují pracovní trh. Obětní beránek má jméno. U nás je zvykem kopat do ekofeminismu a gender studies. Shed White si vybral antropologii, sociologii a německou literaturu. Úsměvné, že? Jistě, americká perspektiva je trochu jiná než ta naše, ale stačí se podívat, co se v poslední době dělo kolem translatologie na Pražské filozofické fakultě. Bez translatologie by se svět jistě nepřestal točit. Bez edic historických pramenů také ne. Ale kolika oborům, edicím, knihám, studiím to řekneme? Všem? Opravdu připustíme, že je dobrý nápad rušit a omezovat výuku oborů, které jsou na světě od toho, aby si lidé lépe rozuměli? A porozumění se netýká jen mezijazykové hranice. Ani geografické hranice, vlastnické vztahy, instituce, zákony, regionální rozdíly, předsudky, stereotypy, to všechno nevzniklo dnes ráno. Ale ti, kdo se s tím musí vyrovnávat, jsme my. Máme k dispozici cennou databázi výsledků a máme ji díky lidem, kteří na ní dlouhá léta pracovali. Fakt je to všechno zbytečné? Je snadné se Shedu Whiteovi a jeho českým názorovým souputníkům smát nebo je zkoušet mentorsky poučovat. Těžší je přiznat si, že postediční melancholie rezonuje ve světě tam venku víc, než by bylo příjemné. A ještě obtížnější je poznání, že je problém možná už v samotné otázce. Mělo to smysl? Pokud totiž budeme smysl poměřovat tím, jestli se bez naší práce svět přestane točit, bude závěr nutně beznadějný. A aby bylo ještě hůř, pokud tím, zda hodnota projektu odpovídá vynaloženému životu, povede se nám úplně stejně. Z dilematu mezi sugestivní otázkou po užitečnosti náročných edičních počinů a nemožností legitimizovat je argumenty, které se na první dobrou nabízejí, bych tedy hledal cestu v otázce uplatnitelného měřítka. Ne všechno, bez čeho se dá žít, je zbytečné. Ale někdy nám pomůže znát příběhy, které pro nás odkryli historikové, velmi pravděpodobně absolventi tohoto oboru na filozofické fakultě. Kdo ty příběhy nezná, vidí krajinu, ale nevidí zemi. Vidí obyvatelstvo, ale nevidí národ. A tomu by snad porozuměl i konzervativní trumpista White. I mnozí z jeho českých kolegů.

0: Vydejte se s Vltavou po stopách Jonathana Swifta.
1: Gulliverovy cesty vás vezmou mezi Liliputy i do kraje obrů.
0: Slavný cestopis vyšel před 300 lety.
1: Nyní v premiérové četbě na Vltavě od 28. října každý den v 6:30 večer.
0: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Za toho kritizovali koaliční i opoziční poslanci. Petr Pavel dnes svoje předešlé rozhodnutí označil za chybu a řekl, že prezident by měl jít příkladem. Výroba elektřiny na Vltavské kaskádě je letos kvůli suchu výrazně nižší než obvykle. Informoval o tom mluvčí skupiny ČES Martin Schreier. Vody v přehradách vlivem sucha postupně ubývá. Elektrárny tak kvůli malému průtoku vyrobily zhruba polovinu elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Vrané do Prahy otéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku má k dispozici 15 metrů krychlových. První hurikán sezóny v Atlantiku Isaias zesílil na třetí z pěti kategorií a přes Mexický záliv míří k jeho východnímu pobřeží Spojených států. Oznámilo to americké národní středisko pro hurikány. Na pevninu Isaias dorazí dnes pozdě večer nebo v noci na sobotu místního času. Lidé v regionu před příchodem hurikánu ve velkém nakupují zásoby pohonných hmot. Turisty úřady vyzvali k opuštění pláží. Meteorologové varují, že by Isaias mohl způsobit značné škody ve státech Alabama, Florida a Mississippi. A počasí v noci bude většinou zataženo, místy se vyskytne občasný déšť. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů a na horách kolem 6. Zítra očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů a maxima na horách kolem 7. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jsou hudebníci, které nemá smysl představovat, tak tedy jen Bob Dylan roku 1965.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
2: Nezvaní hosté, člověk z mramoru a člověk ze železa, Danton nebo taky Katyň, to jsou názvy filmů, které spojuje jméno polského režiséra Andrzeje Wajdy. Dnes uplyne 10 let od jeho úmrtí. Letos v březnu jsme si ale také připomněli 100 let od jeho narození. Za více než 6 desetiletí natočil kolem 50 snímků. Vybíral si závažná témata, nejčastěji se vymezoval vůči válce nebo komunistické totalitě, skrze polskou historii zkoumal národní osud a mentalitu. Co nám dílo režiséra Wajdy říká dnes? Saša Michailidis se ptal kurátorky Národního filmového archivu a historičky filmu Ivony Likoplos a ředitele Českého centra Varšava filmového historika Petra Vlčka. Reprízu březnového akcentu poslouchejte dnes od 4:30.

0: Melča kvartet v prestu smyčcového kvartetu číslo 14 Cismol Ludvika van Beethovena. V aplikaci Můj rozhlas a také na našem webu vltavarozhlas.cz najdete nový už třetí díl seriálu Betonoví lidi. Hudebník a vizuální umělec Vladimír 518 v něm přináší neotřelý pohled na panelová sídliště. Dnešní díl, ze kterého vám přinášíme ukázku, se zabývá uměním ve veřejném prostoru a kulturním životem na českých sídlištích.
1: Takzvaná humanizace sídlištního prostoru ve skutečnosti znamenala, že se každý kousek viditelné hmoty natřel na jinou barvu. Reliéfní prefabrikovaná stěna je naštěstí pomalovaná dětmi. Koše přetřený na červeno, přízemní budova v pozadí svítí mrňkovou fasádní barvou, dům za ní má na sobě pruhy všech barev, soko sochy chaoticky lemuje přízemní zelený plůtek. Místo původní dlažby se na většině plochy vyvalila na povrch hlína a štěrk. Tam, kde toho dřív bylo možná až příliš málo, je toho teď nepochybně až moc. O tom, jak probíhala integrace uměleckých děl do veřejného prostoru sídliště Barrandov, jsem mluvil s architektem Zdeňkem Helclem.
2: Takový význačný místa, zlom tý pěší osy a tak. Tam jsme řekli, a tady bude socha za 300 tisíc. Udělali jsme takzvaný výtvarný generál, šli jsme s tím do výtvarné komise Českého fondu výtvarného umění, páč jinak to nešlo. A oni řekli, ale soudruzi, jak se jmenujou ty náměstí? A my jsme řekli, no tu náměstí se ještě nemenujou. A oni řekli, tak to ne, tak to se musíte vypřít příště a musíte vědět, jak se ty místa budou jmenovat. Protože vy musíte na náměstí Jiřího Spoděbra dát sochu Jiřího Spoděbra, a ne vlastně nějakou Annu Proletářku nebo něco jiného. A my jsme teda, to ještě tady s Martinem Štěpánkem, nám tam nadiktoval všelijaký ty lidi od filmu, udělali jsme takový generál názvu ulic, jo. S tím jsme ovšem museli jít do filmstudia Barrandov, které mělo patronát nad tím sídlištěm, že to jako bude z filmového světa. A oni samozřejmě co chtěli, že aby jsme tam dali jenom ty Rusáky. Jo. A my jsme řekli, že hele, tadyhle ta etapa, co se staví, to jsou takové jako menší ulice. Tam dáme ty šmudly z Čech, a ty Sověty dáme na ty pořádné ulice, které nastanou až tamhle.
3: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla.

0: Vokální kapela Sweet Six v páteční odpolední Vltavě. Zdánlivě banální příběh tragické lásky dcery obchodníka z kouzly, který se odehrává v kulisách lidové Vídně, nazval jeho autor, rakouský dramatik Eden von Horváth, podle slavného valčíku Johanna Strause Povídky z vídeňského lesa. Jedno z nejlepších a nejslavnějších her originálního rakouského dramatika uvádíme na Vltavě zítra odpoledne. Tady je krátká ukázka.
1: Bože, to je skandál. O zásnuba. Povalovat se tu za tmy nahý. Mariano, okamžitě se obleč. Jen aby nepřišel Oskar. Maria, pano. Vy, pane, koukejte co nejrychleji zmizet. Z tohohle zasnoubení nesmí sejít. Ať se to nikdo nedozví, vy mizero. Čestný slovo.
2: Čestný slovo.
3: Ne.
1: Nežví. Co pak ti přeskočilo? Koukej se oblíct, ale hoď sebou, děvko.
4: Mariano. Mariano.
1: Pro pána krále Oskar.
2: Pane Oskary. Slečna nevěsta doteďka plavala?
3: Ne, neplavala jsem. Nechci už plavat. Už se nenechám tyranizovat. Otrokně teď přetrhá svoje okovy. Nenechám si spackat život. Je to můj život. Bůh mi v poslední chvíli přivedl do cesty tohodle muže, Alfreda. Ne, Oskare, tebe si nevezmu. Nevezmu si tě, nevezmu. A tady máš prsten. Už ho nechci.
1: Mý nešťastný dítě.
0: Výtečně obsazenou rozhlasovou inscenaci natočila roku 2002 režisérka Markéta Jehodová. Zahráli si v ní například Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Martin Price, Lenka Krobotová a další známí herci. Povídky z vídeňského lesa poslouchejte tedy zítra v rámci sobotního dramatu od 15 hodin. A ještě jeden tip. Symfonický orchestr Českého rozhlasu má před sebou dva výjimečné koncerty. V úterý 13. října zazní v pražském Rudolfinu slavná Carmina Burana, Karla Orfa, za účasti Pražského filharmonického sboru. A v neděli 18. října se orchestr vrátí na stejné pódium, aby oslavil 60. výročí Mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Co oba večery nabídnou? Ve studiu v pondělí ráno přivítáme ředitele Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakuba Číška. No a pozvánkou k poslechu pondělní ranní mozaiky končí páteční odpolední Vltava s datem 9. října. Hezký den, klidný víkend přeje z pražských Vinohrad Michaela Dittrichová.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Milí posluchači, dnes výjimečně nezařazujeme výběr z akcentu tohoto týdne. Na řadě je repríza pořadu z letošního března, kdy jsme si připomínali 100 let od narození polského režiséra Andrzeje Wajdy. Právě dnes je tomu 10 let od jeho úmrtí.

0: Akcent.
1: Nezvaní hosté. Kanály, popel a démant, země zaslíbená, člověk z mramoru a člověk ze železa, Danton nebo také Katyň. Filmy, které spojuje jméno polského režiséra Andrzeje Wajdy. 6. března si připomeneme 100 let od jeho narození a na podzim tomu bude 10 let od jeho úmrtí. Za více než 6 desetiletí natočil kolem 50 snímků. Vybíral si závažná témata, nejčastěji se vymezoval vůči válce nebo komunistické totalitě. Skrze polskou historii zkoumal národní osud a mentalitu. Co nám dílo režiséra Wajdy říká dnes? I o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi kurátorka Národního filmového archivu a historička filmu Ivona Wyko-Plos. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A na dálku jsme ve spojení s ředitelem Českého centra Varšava a filmovým historikem Petrem Vlčkem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Proč je Andrzej Wajda považován za jednoho z největších polských filmových režisérů, možná dokonce ten největší a možná jeden z nejlepších filmových režisérů všech dob? Ivono.
2: No, protože dokázal ty dějiny Polska ukázat tak, aby byly srozumitelné i pro svět. Dokázal vlastně nás, náš národ přiblížit ostatním národům. A to bych řekla, že proto, že se to povedlo, že je to srozumitelné i pro ostatní, pro Evropu a pro svět a pořád k tomu Wajdovi ten svět se nějak vrací, tak proto možná je pro nás nejdůležitější, když bych měla říct jednou větou. Samozřejmě dalo by se o tom vyprávět dál.
1: Ivona to pojala, Petře, z toho, řekněme, vlastního polského hlediska, ale jak to vnímáme my?
3: Jestli myslíte teda Češi, tak určitě Andrzej Wajda byl jedním z režisérů, který zaprvé jakoby přiblížil i tu polskou kinematografii tedy jiným publikům, tedy i našemu. Ale pokud se budeme držet třeba těch historických nebo toho historického kontextu, tak tam je nejen důležité, že on portrétoval teda Poláky v nějakých důležitých historických okamžicích, ale že ty filmy byly takovým jako odrazem toho současného stavu ducha té společnosti. Takže to je jakoby jedna ta umělecká rovina, ale nabídl bych i tu druhou rovinu, protože Andrzej Wajda byl nejenom jako vynikající filmař a umělec, ale on taky vždycky stál, se snažil, aby ta polská kinematografie fungovala, řekněme, od té strany organizační. Vždycky se zastával svých kolegů, vždycky dokázal jednat z politiky, snažil se taky, dneska bychom možná řekli, jako industry působil, aby ta kinematografie fungovala i jako celek. Takže byl například dlouhou dobu předsedou Svazu polských filmařů, prosadil se potom o zákon, který ustavil Polský institut polského umění. Takže to je taky druhá rovina, proč bychom Andrzeje Wajdu měli považovat za výjimečnou osobnost polské kinematografie.
1: Vy jste to oba dva teď trošku nastínili, jaká témata nebo jakému tématu se především Andrzej Wajda věnoval, ale není to vlastně zjednodušující, že Andrzej Wajda ve svých skoro 50 filmech se věnoval pouze a jedině polské historii?
2: Ano, já si myslím, že je to zjednodušení, protože to, co se odehrávalo v Polsku během druhé světové války, také mělo vliv a také ovlivňovalo to, co se dělo i mimo hranice Polska a také ty dějiny Polska, to je součást třeba východního bloku. To ukazuje systém, nejenom polský systém, to, jak fungoval ten totalitní nebo spíš socialistický systém, ale taky, jak to fungovalo v ostatních zemích. Proto já si myslím, že to bylo jakoby zajímavé pro nás tady ve východním bloku, ale také byla to perspektiva, která byla srozumitelná i pro lidi ze západu. Takže, nebo když vezmeme třeba film Danton, on se nezabývá pouze dějinami Polska, sice ta metafora Polska tam je, sice Jacques Chirac řekl, Wajda tady natočil, vlastně ty problémy, které Wajda natočil v tomhletom filmu, my nemáme, Francouzi, ale byl to jeden z prvních snímků ve Francii, ve kterém ten Danton je vlastně pozitivní, jo, jako, a to bylo docela kontroverzní a překvapení pro Francii v té době. Takže nemůžeme mluvit tady pouze, že jedná se jenom o Polsko a dál ne. Také jakoby i Katyn, která byla natočena, samozřejmě na jedné straně týká se polských důstojníků, ale na druhé straně i Vajda ve svých vzpomínkách mluví, že tento film je o nějakém systému, o machinaci zla a o lži, která v tomto systému fungovala a kterou musíme odhalit. A víme, že Katyn to nebyla záležitost pouze Polska de facto.
1: Petře, velmi jednoduše se může stát u filmařů, kteří se věnují nějaké národní události anebo historii, obzvlášť u tak velkého národa s pohnutou historií, jako je Polsko, že to sklouzne vlastně k takové nacionalistické agitce. Tomu ale předpokládám se Andrzej Wajda velmi umně vyhýbal.
3: Souhlasil bych, já jenom ještě možná bych krátce navázal na tu předchozí otázku, protože ty jeho opravdu, ta filmografie bohatá je různorodá, takže i vedle těch klasických historických filmů opravdu on točil i velice umělecké filmy, v poslední době třeba například můj oblíbený Puškvorec. A teďka k té otázce druhé, ano, on v podstatě si držel nějaký umělecký odstup od toho tématu, který podával, takže my ho spíš můžeme hodnotit například jako nějakého básníka, který sice zpracovává historické téma, ale snaží se o kontakt s tím současným publikem. Vždycky ty témata aktualizoval. Takže nemyslím si, že bychom mohli jeho filmy považovat za nacionalistické. Ano, on ukazuje třeba některé důležité momenty z té historie. Někdy se třeba ty jeho filmy hodí lidem, kteří víc vyznávají třeba nacionalistické světonázory, ale ne vždycky. On používal dost často i metaforu, takže on spíš využíval ty historické náměty pro to, aby ukázalo opravdu třeba současný stav té společnosti.
1: Ano, Ivano.
2: Tak já ještě k tomu bych chtěla dodat, že vlastně těsně před smrtí někdo položil Wajdovi otázku, čeho by se bál nejvíc, to, kam směřuje Polsko a jak se to vyvíjí, tak Andrzej Wajda řekl, to bylo asi rok před smrtí nebo půl roku před smrtí, že nacionalismu, že to je to, co by bylo podle něj nejvíc nebezpečné. A v těch filmech naopak já bych řekla, že on i dokonce nacionalismus kritizuje. Že to už uvidíme třeba ve filmu Samson nebo ve filmech jako jeho první film Pokolení, nebo ten Nezvaní hosté v češtině, tak v tom filmu jsou scény, které bohužel musely být jako vystřižené. Jako
1: cenzorsky.
2: Ano, cenzorsky. Cenzura je zakázala, ale ve kterých už jakoby klade otázku nacionalismu. Ale i ten nacionalismus de facto pokračuje dál. Popel a Demant vždyť jakoby to je film, ve kterém ta poslední scéna rozhodně je proti polskému nacionalismu.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: U příležitosti staletot narození Andrzeje Wajdy, polského režiséra, se právě tomuto filmaři věnujeme v Akcentu společně s kurátorkou Národního filmového archivu Ivanou Vico-Plos a s ředitelem Českého centra Varšava a filmovým historikem Petrem Vlčkem. Petře, jakým způsobem reagovali, ale Ivana samozřejmě na to odpoví potom také, jak na to reagovala samotná polská veřejnost, polští diváci, protože ty filmy, ačkoliv se odehrávají tedy velmi na historickém pozadí, tak ale řeší velká morální dilemata, která často vedla i k tomu, že se člověk v tom, řekněme, v nějakých těch ústupcích nebo konformismu až kolaboraci, takže se v tom mnozí v rámci totality museli vidět.
3: Myslíte, že se viděli v tom ti, kteří kolaborovali ten systém? Nebo
1: myslím tím, jestli kteří museli dělat třeba různé morální ústupky.
3: Ano, taky asi bychom se měli říct, o jakém období se bavíme, protože je určitá skupina jeho filmů, které my řadíme do takzvaného toho směru filmu morálního jakoby neklidu, a přesně o tom to je, že on chtěl, nebo nejenom Vajda, ale i další polští filmaři v té době chtěli vyvolat tuhle diskuzi, nastavovali té společnosti zrcadlo, jestli ta společnost opravdu by měla být konformní, nebo jestli by se měla postavit v podstatě tomu systému, který nesli nelibě, tak jestli by se mu měla postavit na odpor. Takže určitě nějaká skupina těchto filmů byla vyloženě, tady se bavíme o té trilogii Člověk z mramoru, Člověk ze železa, na kterou potom navázal i portrétem o Lechu Wałęsovi Člověk naděje. Takže tady určitě chtěl vyvolat jakoby tu diskuzi a nastavit té společnosti nějakým způsobem zrcadlo.
1: Ivano.
2: Tak já bych ještě doplnila, že Vajda de facto vyvolával diskuzi úplně od začátku. Ta první diskuze byla už u filmu Kanály. Tento film se nelíbil, protože my jako společnost nebyli jsme připraveni na to, aby někdo tak brzo po Varšavském povstání kritizoval de facto to Varšavské povstání nebo kladl úplně zásadní otázku o smysl povstání. Takže
1: byli jsme tedy v 50. letech.
2: Ano, jsme v 50. letech. Takže vlastně ten film v podstatě de facto víc se líbil venku a získal i ocenění na filmových festivalech venku, ale v Polsku ty jako vlastně názory na to, jestli ten film je správný nebo ne pro nás, vlastně, že jsme nevěděli, jak k tomu přistoupit. To bylo překvapení. Další film Lotna, to tež. Tady klade otázku vlastně o zářijovou kampaň. Je to další rána, které se dotýká. A opět jakoby Poláci jedni chválili, ostatní říkali, že ne. Další jsou Popely. Tam se vrací i k napoleonským válkám. Vlastně všechny ty filmy dotýkají něčeho, co nás bolí, co není pohodlné a o čem nechceme tak úplně se bavit. A právě i tím se vracím k té vaší úplně první otázce, proč ten Vajda pro Poláky byl důležitý. Proto, aby nám pomohl zpracovat traumata. Věci, které jsou pro nás nepohodlné, těžké. Například způsob, jakým on ukázal vlastně ty polské vojáky během napoleonských válek. To bylo pro nás velmi kontroverzní. On ukázal lidi, kteří vraždí v klášteře a jsme začátkem 60. let. Samozřejmě navazuje na to jakoby v 70. letech morální neklid, filmové studio X, kterého on je šéfem, které založil, a které, jak jsme se už o tom spolu bavili, se skupilo mladé na jiné tvůrce, tak tam hlavně Člověkem z mramoru otvírá se na současnost. A na současnost na jedné straně a na druhé straně se vrací k 50. letám a zas jako dělá de facto demitologizaci těch 50. let tohoto systému. No a Člověk ze železa, pak Člověk z mramoru a Člověk ze železa, tam bych řekla, že to pochopení je a velké, protože ten Člověk z mramoru, to nebyť strany, on by vůbec nešel do kin. On by ani nebyl natočený, protože Ścibior Rylski scénář k tomuto filmu měl hotový začátkem 60. let. V půlce 70. let de facto jako vznikne po půlce 70. let Člověk z mramoru. Ještě čeká de facto skoro rok, aby byl uvedený. Distribuce je velmi omezená a je to možné jenom díky náměstkovi, stranickému náměstníkovi Tejchmovi, který také pak potom musel podat demisi, že vůbec tenhle ten film vznikl. A to pak potom Člověk ze železa, který, jak Petr řekl, to je film de facto na objednávku lidí z Gdaňska, lidí dělníků, kteří prostě byli v Lodinicích a řekli, aby natočil pokračování. Vlastně Vajda byl taky člověk hodně angažovaný do politiky. Sice jako v těch 60. 50. letech nic nepodepsal. Nepodepsal žádný protest, ale to bylo jakoby schválně proto, aby točil. Protože on jakoby si říkal, že je to svědomí národa a bude se snažit to dělat tak, aby povzbudil nás trochu jiným stylem. Musíme jakoby přesto, že Člověk z mramoru měl tak omezenou distribucí. Několik milionů polských diváků šlo do kin. Člověk ze železa, který byl, jako když přišel válečný stav, byl zakázán. Stejně jsme dělali všechno možné, aby ho mohli se na tento film dívat. A pro solidaritu, pro ten odboj de facto, tyhle ty filmy Vajdy byly docela zásadní. A tak, jako Petr řekl, pro vývoj morálního neklidu, pro další tvůrce.
1: Petře, není bylo vůbec jednoduché, obzvlášť když umělec, umělkyně chtěli být tou morální autoritou, jak to tady několikrát bylo zmíněno, aby vlastně procházeli těmi dějinami totalitní východní Evropy. Jak se to dařilo Andřeji Vajdovi?
3: No, dařilo se mu to, řekněme, že dařilo se mu to v podstatě dobře. Teďka,
1: nevím, bez ztráty kytičky?
3: Dobrá otázka, nevím, jestli mě teďka Ivona by chtěla doplnit.
2: No.
1: Musel dělat kompromisy? Asi ano, takže možná teďko Ivona doplní a pak ještě se k vám vrátíme, Petře.
2: Tak určitě, no, bez kompromisu by nepustili žádný Vajdův film skoro na plátna, jako už u filmu Nezvaní hosté, to byl první film, který byl hodně, hodně se nelíbil straně a musel dělat velké kompromisy. Dvě scény, které Vajda považoval za úplně oblíbené, nejlepší v tomto filmu vůbec nejsou a ty kompromisy byly samozřejmě i u dalších filmů. Jakoby u filmu Kanály třeba obešel to tak, že snažil se to obejít metaforou obrazu. Věděl, že slovo bude pro cenzuru problém, ale obraz, když bude dvojznačný, třeba jako smrt Maťka Chełmickiego, jako ta poslední scéna ve filmu Popel a démant, tak na jedné straně zavraždil komunistu, tak si zaslouží jenom smrt. Na druhé straně, jako ty obyčejní lidi řekli, vždyť to byl skvělý kluk, byl to člověk z odboje, jo, jako to on si tu smrt nezaslouží. Takže cenzura byla v rozpacích, nevěděla jak s tím. Díky tomu, že Vajda byl malíř, právě jak to Petr říkal, že byl umělec, on hodně dobře dokázal pracovat s metaforou, s symbolem a s obrazem. A takhle se snažil hlavně obcházet.
1: Petře, chcete to ještě doplnit?
3: Co se týká toho základu jeho uměleckého, protože o něm jsem ví, že tedy studoval malířství, které nedokončil, ale třeba právě odkazoval dost často ve svých filmech i na jiné malíře, na svoje známé, takže ty inspirace čerpal dost překvapivě například i z toho výtvarného umění a dokázal, jak říkala Ivana, opravdu pracovat s tou metaforou, ale myslím si, že jakoby v celku, když ho hodnotím, je celou tu jeho tvorbu a celou tu kariéru, tak on v podstatě opravdu byl bez ztráty, jakoby té kytičky. Samozřejmě k těm kompromisům byli ve své době tlačeni jako všichni filmaři, ale nikdy si nemyslím, že by se jako musel nebo byl dotlačen až do takové, protože on měl opravdu dost významné postavení a i ti komunističtí funkcionáři se ho dost často jako obávali a už to byla natolik velká persona, že si ho nedokázali nebo nechtěli ho vystavovat nějakému většímu tlaku. Takže si myslím, že i v tom období opravdu on dokázal ustát a opravdu někdy jednal s těmi, řekněme, s tou opozicí komunistickou a dokázal si prosadit svou a to se potom opravdu promítlo i v těch například dalších letech, v těch 90. kdy dokázal jednat z politiky a prosadit si někdy i svou.
1: V Akcentu se dnes věnujeme díle polského režisera Andřeje Vajdy. Ve studiu je s námi filmová historička Ivona Vujko-Plos a na dálku jsme ve spojení s ředitelem Českého centra Varšava a filmovým historikem Petrem Vlčkem. Ivano, vy jste ještě chtěla něco k tomuto doplnit?
2: Ano, jedině bych ještě doplnila ten zlom 70. 80. let, protože víme, že začátkem 70. let vzniklo studio filmové X. To bylo studio filmové Andřeje Vajdy. On je vedl s mladými tvůrci, mezi nimi byly například Agnieszka Holland nebo Andrzej Žuławský. A právě v těch 80. letech, tím, že natočil Člověka ze železa, vlastně to studio muselo zaniknout, bylo rozpuštěné. On hodně pak potom bojoval, aby aspoň ty mladí filmáři mohli dotočit filmy, které samozřejmě pak šly do šuplíku, ale aspoň, aby se stalo to. A Andrzej Wajda na nějakou dobu odjel, na nějakých pár let odjel prostě do zahraničí, kde se tak úplně nenašel. Věděl, že on nejlépe dokáže točit filmy v Polsku. Takže to byl jedině takový okamžik, to studio filmové X, taková rána pro Andrzeje Wajdu, si myslím. A byl to důsledek toho, že natočil Člověka ze železa, kde získal Zlatou palmu v Cannes, což samozřejmě strana nedovolila, aby ten film byl tam odpromítán, stejně jako byly problémy, aby se odpromítaly například kanály v Benátkách, to nebylo dovoleno. Nicméně nějakým stylem se ten film přepašoval, získal tam cenu, Wajda věděl, jak v tom chodit, ale rozhodně nebylo to tak, jako třeba například s Agnieszką Holland, která když točila z film Člověk z mramoru, nebo spíš jako spolupracovala na tomto filmu, tak prostě strana řekla ne, ta holka má na tebe, Andrzeji, špatný vliv. Ona tady v titulcích nemůže vůbec jako se vyskytovat.
1: Oni řekli, že Agnieszka Holland má špatný vliv na Andrzeje Wajdu, ne
2: ano,
1: naopak.
2: Ne naopak. Agnieszka Holland má špatný vliv na Andrzeje Wajdu a ona v těch titulcích nemůže být. Ona s ním spolupracovala na vícere filmech, taky i na filmu Bez umrtvení potom, ale právě jako byl to problém. Ona opravdu byla donucena k tomu, aby odjela do zahraničí.
1: To možná je největší vyznamenání, které kdy Agnieszka Holland mohla získat. Hodnocení od strany mám špatný vliv na Andrzeje Wajdu. Petře, když se teďko vrátím jenom nakonec, teď v Ponrepu v Praze bude trvat několik týdnů přehlídka filmů Andrzeje Wajdy. Když vy byste řekl svoje oblíbené filmy, protože pojďme si říct na rovinu, že u těchto velkých režisérek a režisérů skutečně často jména známe, ale ty filmy, a často i jména těch filmů známe, ale málo kdy jsme je viděli. Tak na co byste vy doporučil se zajít?
3: Tak určitě řeknu můj oblíbený film a nevím teďka, jestli je zrovna promítán například
1: tak
3: v Praze. A už já jsem ho zmiňoval, je to film Puškvorec, který nepatří asi mezi ty nejznámější.
1: Tak ten tam zrovna není.
3: Wajdovi. A tak jsem se trefil, tak snad mi kolegové odpustí. Ale zkusím se to prodat ještě trošku jinak teďka ve vysílání. Není to teda asi nejznámější jeho film, nepodává tam historickou látku, ale proč je pro mě ten film důležitý? On je mnohovrstevnatý. Je to v podstatě adaptace takové povídky Ivaškeviče, ale tam došlo k takovému momentu zajímavému životnímu, protože v tom filmu vystupuje Kristýna Jandová a jí v té době umřel manžel, kameraman Edvard Košínský, který spolupracoval s Wajdou na mnoha filmech a Wajda do toho filmu vlastně promítl takovou osobní linku právě této významné herečky. Takže je to opravdu takový trošku kaleidoskopický film, opravdu velice poetický, který možná už v té pozdější tvorbě od Wajdy trošku nikdo nečekal. A například jsou tam opravdu velmi zajímavé například aluze na obrazy například jeho oblíbeného malíře Edvarda Hoopera.
1: A pokud byste, Ivono, vy měla doporučit nějaké filmy, které se promítají tady v Ponrepu?
2: Tak, pro mě ten oblíbený jsou Slečny z Velčí. Je to pořád Ivaškevič, je to jeho tvorba, jenom raní. Je to povídka z roku 1933. A Wajda, když natáčel tenhle film, byl v velmi velkých rozpacích, protože nevěděli, jak na to. To byl úplně jiný druh filmu. Právě pak potom Puškvorec na to navazuje. Film, který vlastně je takový komorní, lirický, klidný, není o velkých dějinách, postimpresionistický a právě jako on vůbec nevěděl, jak to natáčet. Nic se mu nelíbilo, jak Olbrychský tam hraje, že to nedokáže, že ta Komorovská by měla právě ukázat, že něco k němu cítí a necítí, že tam pořád prší. A vznikl krásný snímek, který nezestárnul a který byl nominovaný na Oscara. A ten opravdu doporučuji a taky jako tam je velmi působivá hudba Szymanowskiego, Szymanowski, polský skladatel. A vyskytuje se tam i samotný Jaroslav Iwaszkiewicz. Ten film měl premiéru těsně před smrtí Iwaszkiewicza, protože Iwaszkiewicz zemřel, myslím, že v 80. nebo v 81. Asi 80. film byl z roku 79. A on se tam jako, je to takové, jakoby, že vlastně čest trochu pro toho Iwaszkiewicze. Iwaszkiewiczowi se ten film líbil a hlavně byl překvapen z té hudby, protože jako Iwaszkiewicz neříkal o tom, že když psal tu povídku, tak dole byl u něj Szymanowski a hrál karpiovské písně, které zrovna Vajda v tomhletom filmu využil. A
1: bez
2: Vajda
1: toho by
2: o tom nevěděl.
1: Nevěděli.
2: Nevěděl. Takže tenhle...
1: Takže slečny zvlčí.
2: Slečny zvlčí.
1: A ještě možná úplně poslední otázka. Může se stát, pokud člověk nestihne třeba ty projekce v Ponrepu, že ať už na některé z televizí, anebo někde v kině, bude film Andreje Vajdy. Dokážete si, Petře, nebo dokážete s čistým svědomím říct, je to úplně jedno, jaký je to film Andreje Vajdy, prostě na něj běžte?
3: Já si myslím, že ano, že tady opravdu doporučím, že člověk jako nešlápne vedle, když nějaký Vajdův film jako uvidí. Samozřejmě jsou oblíbenější, jsou ty filmy, které byly oceněny, které jsou, řekněme, s větším rozmachem i produkčním dělány. Nezapomínejme, že on dělal například i adaptace klasiky polské literatury nebo divadelních her docela často. To například třeba to české publikum nemusí až tak oslovit, ale co se týká toho řemesla, tak si myslím, že rozhodně nesklame žádný jeho film. Troufám si říct.
1: V dnešním akcentu jsme se věnovali filmům polského režiséra Andreje Vajdy. 6. března si připomínáme 100 let od jeho narození. Ve studiu s námi byla kurátorka Národního filmového archivu a historička filmu Ivona Wyko-Plos. Moc děkujeme.
2: Děkuji moc, krát za pozvání.
1: A na dálku jsme byli ve spojení s ředitelem Českého centra Varšava a filmovým historikem Petrem Vlčkem. Děkujeme, Petře.
3: Zdravím z Varšavy, děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Skončila repríza březnového akcentu.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ukrajinská elektrická síť je po ruských útocích poškozená. Část Kyjeva se potýká s výpadky elektřiny. V některých kyjevských obvodech už úřady otevřely stanové stanice nezdolnosti, kde si lidé můžou například dobít mobilní telefony a počítače. Problémy s havarijním vypínáním dodávek proudu netrápí jen odběratele v ukrajinském hlavním městě, ale i v dalších regionech. Krajně pravicový kandidát Flavio Bolsonaro vede v průzkumech před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolia, který přisuzuje Bolsonarovi 49% hlasů. Jeho soupeř Lula da Silva má podle prognóz o 4% body méně. Průzkum ukazuje, že se Bolsonarovi daleko lépe daří získávat hlasy kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. Příští hlavu státu si Brazilci zvolí v neděli 25. října. Ve věku 94 let včera zemřel sklářský výtvarník, malíř a vysokoškolský pedagog Vladimír Kopecký. Uznávaný sklářský výtvarník dosáhl mezinárodního věhlasu a přispěl k rozvoji českého moderního sklářského umění. Byl spojen s Pražskou vysokou školou umělecko-průmyslovou, kterou absolvoval a na níž učil. Za svou tvorbu Kopecký získal mezinárodní i národní ceny a z jeho tvorby vynikají monumentální realizace pro architekturu. A počasí zítra bude převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a maxima na horách kolem 7. Víc zpráv vám nabízí web iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Dnes si představíme nejlepší alba podle platformy Transglobal World Music Chart a pozvu vás na koncert kanadské zpěvačky haitského původu Dominiky Fis Aimé, který proběhne 13. října v pražském paláci Akropolis. Platformu Transglobal World Music Chart založili v roce 2015 Araceli Cigáne, Angel Romero a Juan Antonio Vázquez s cílem propagovat a zviditelňovat hudbu, která propadá sítem velkých médií a vydavatelství. A cestu k posluchačům si tím pádem hledá složitěji. Na rozdíl od evropského žebříčku World Music, který mimochodem vede hudební publicista Milan Tesař z brněnského rádia Proglas, má platforma daleko globálnější rozsah, protože desítky členů pocházejí ze všech koutů světa a často z míst, kam žádná média ani nedosáhnou. Takže díky nim se k nám dostává hudba, o které bychom se jinak asi nedozvěděli. Což mohu osobně potvrdit, protože mezi členy Transglobálu patřím od samého začátku. Asi vás bude zajímat, proč platforma vyhlašuje anketu nejlepších alb nezvykle už v říjnu. Jedná se o vstřícný krok směrem hudebníkům, promotérům, vydavatelům a organizátorům festivalu, kteří se za pár dnů sjedou na největší veletrh World Music Womex, kde budou výsledky slavnostně vyhlášeny. A Chris Ekman z Glitterbeatu si přebere cenu za nejlepší label. A ti, co na veletrh přijedou nakupovat umělce pro nadcházející koncertní sezonu, budou také díky anketě Transglobálu, tak říkajíc, daleko v lepším obrazu. Protože co si budeme povídat? Ne každý zná třeba finský ženský vokální kvartet Tuletar, neboli Bohyně větru. Dámy svou hudbu vytvářejí pouze svými hlasy. A i když si samozřejmě pomáhají elektronikou, opravdu...

Výroční anketa Transglobal World Music Chart reflektující období od loňského srpna do letošního září zahrnuje 100 alb, které si podle zúčastněných odborníků zaslouží naši pozornost. Kompletní seznam si můžete přečíst na webové stránce tohoto pořadu a možná vás, stejně jako mě, překvapí, kolik těch alb neznáte. Nebo si už nevzpomenete, která se vám třeba loni v listopadu líbila a mezi tím jste v tom neustávajícím hudebním přívalu úplně zapomněli, jak jste z jejich krásy zůstali tehdy ohromeni. Mne to při pohledu na výsledky ankety hned napadlo u alžírské ve Francii žijící zpěvačky Souad Massi, která vynikající a nádherné album Zagate natočila s britským kytaristou Justinem Adamsem.

Asi vás bude ze všeho nejvíc zajímat, které album v anketě Transglobal World Music Chart, řečeno sportovním slovníkem, zvítězilo. Jmenuje se poeticky. Jean a lovec se vydali na procházku a už z jeho názvu vyplývá jeho unikátnost. Natočili ho totiž balafonista Neba Solo a hráč na loutnu Donzongoni Benega Diakate, pocházející z velmi rozdílných hudebních kultur. V Mali totiž není vůbec běžné, aby se dali dohromady reprezentant starobylé a velmi specifické lovecké hudby z regionu Vasulu s balafonistou zemědělského národa Senufo, zvyklým doprovázet farmáře při práci na poli, což, jak uznáte, jsou dvě naprosto rozdílná povolání. Tím ale originalita alba nekončí. Když oba hráči nabídli skladby legendárnímu producentovi Nicku Goldovi, ten jim navrhnul, aby je doplnili sboristkami a do hry na jeho požádání vstoupil ještě britský hudebník Sonny Jones s myšlenkou podpořit výsostně akustickou hudbu melotronem, baskytarou, kytarou a hlavně smicovým kvartetem.

Slyšeli jsme balafonistu nebo solo a hráče na loutnu Donzogony Benega Dekatého a skladbu z jejich debutového alba, které se v anketě Transglobal World Music Chart umístilo na prvním místě. A pro svou unikátnost a krásu zcela zaslouženě. A to samé lze tvrdit o albu Angel, které loni vydala velská hráčka na tripla harfu Keris Hafana.

Ve Španělsku mu občas říkají ten od Rosalie. Ne všichni. Ti, co nesledují mainstream, bez toho, že by popírali jeho zásadní podíl na zrodu budoucí megahvězdy, pro katalánského producenta Raula Refriho žádnou přezdívku nemají. Za to obdivují úchvatná alba natočená s flamengovými zpěváky Rosio Márquez, Niněm de Elčem nebo portugalskou fádistkou Linou. Nikdy si nevybírám snadnou cestu a mé nejlepší spolupráce vždycky předcházelo rozhodnutí se do nich raději nepouštět, abych to nakonec udělal, řekl Raul Refri, ale lze to vztáhnout také na album San Paolo di Galantida, natočené s italskou zpěvačkou Marie Mazzotta, léta známou ze sestavy skupiny Canzoniere Grecanico Salentino. Právě patří k nejemotivnějším zpěvačkám planety, takže vás napadne, jestli přesně tohle nechtěl producent Raul Refri na nádherném albu zdůraznit.

0: Café.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava a pořad Art Café s Jiřím Moravčíkem, ve kterém si pouštíme nejlepší alba podle platformy Transglobal World Music Chart za období srpen 2025 až září 2026. A pokud by vás zajímalo, které se mně osobně líbilo nejvíc, tak věřte, že bez ohledu na unikátnost nebo originalitu je to album malijské dvojice Amadou a Myriam. Ze dvou důvodů. Kytarista Amadou Bagayogo zemřel pár měsíců před vydáním, takže už jen ze smutku, že ho už nikdy neuslyším. Ale hlavně z obdivu, jak si manželé i po těch dlouhých letech dokázali tak nádherně vyznávat lásku. I proto album poeticky nazvali Láska a šílenství.

Mezi stovkou nejlepších alb ankety Transglobal World Music Chart samozřejmě nechybí to, které letos vydal senegalský zpěvák Sheikh Lo. Nazval ho Máme a na všech skladbách se podílel náš kytarista Pavel Šmíd a na některých slyšíme také saxofonistu Petra Smejkala nebo baskytaristu Tomáše Lišku. Sheikh Lo zůstává oddaně svázaný s vírou senegalského bratrstva Mouridu a straní jeho odnoži hnutí Baye Fall. Hudba je pro mě posvátná, dokonce bych řekl, že pro mě představuje druh náboženství, tvrdí Sheikh Lo a název alba Máme pak sice můžeme přeložit jako předek. On však měl na mysli spíš svého duchovního vůdce, který pro něho byl až do své smrti v roce 2014 Máme Masamba Ndiaye.

0: Kariwaki.
1: V seznamu nejlepších alb samozřejmě nechybí novinky od mauritánské zpěvačky Nouri Min Seymali, tuarejské skupiny Tinariwan Africa Expressu, malijské zpěvačky Fatoumata Diawara nebo Nataši Atlas, tedy globálně známých hvězd world music. Nicméně kladem ankety zůstává, že odborníci, kteří sestavovali, nezapomněli ani na ty méně známé umělce. Třeba na francouzskou ženskou dvojici Kochania, která ke svému důraznému oxitánskému albovému manifestu Flam Folklore potřebuje pouze polyfonní hlasy, vlastní těla a tradiční rytmický nástroj tamburín cordes.

Izraelský zpěvák, hudebník a skladatel Shai Ben-Zur s kytaristou skupiny Radiohead Johnny Greenwoodem z hudebníky a zpěváky z Rajasthánu natočili před 10 lety vynikající album Junoon. Loni se k projektu s početným Rajasthan Expressem vrátili a znovu se nechali unést tranzovními rytmy stylu kavali. Na albu Ranja se k ním přidali také britský bubeník Tom Skinner a dříve převažující kontemplativní nálady s Greenwoodovou touhou zasadit do nich funky groove teď místy přecházejí do psychedelie a krautroku.

Připomínám, že odkaz na kompletní seznam nejlepších alb Transglobal World Music Chart najdete na webové stránce tohoto pořadu, takže si můžete udělat osobní inventuru a zjistit, kolik alb vám uniklo nebo je naopak vůbec neznáte. A teď slíbená pozvánka na koncert kanadské černošské zpěvačky Dominiky Fis-Aime, který proběhne 13. října v pražském paláci Akropolis. Snad v každé hudební diaspoře se dějí přesně takové věci, jaké byste předpokládali. Tedy, že se v ní umělci upínají ke svým rodným kořenům. S vědomím, že se odliší od ostatních, s potřebou přihlásit se ke své kulturní identitě, nebo z pouhé nostalgie, lépe řečeno ze smutku po domově, o který bez vlastní vůle přišli. Rodiče zpěvačky Dominiky Fis-Aime ostrov Haiti kdysi opustit museli. Dál to už v jedné z nejchudších a nejzbědovanějších zemí světa, sužované navíc přírodními katastrofami, nemohli vydržet. A tak se jim dcera narodila v kanadském Montrealu, kde dodnes žije. Tím se vysvětluje jakýsi druh smutku, který zpěvačka zanáší do písní na průsyčíku jazzu, soulu a blues, odkazující se ale také na Afriku, odkud její předci dorazili na otrokářských lodích na Haiti. S tím souvisí i téma všech dosavadních alb Dominiky Fis-Aime, točící se okolo svobody, a to letošní poeticky nazvané My World is the Sun není výjimkou. A skladba Freedom Become potom připomíná modlitbu za ukončení všeho lidského utrpení vycházejícího z nedostatku svobody.

Neobyčejně soulově bluesový hlas kanadské černošské zpěvačky Dominiky Fils-Aimé si jako stěžejní poznávací znamení můžete asi odškrtnout. A předpokládám, že vás zaujala i doprovodná kapela, do které patří trumpetista, klavirista, houslista a hráč na tabla. Tohle je dobré dopředu před koncertem vědět, protože z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že vás 13. října v Pražském paláci Akropolis čekají doslova hudební lázně. Zazní tu skladby z nového alba, kterému vévodí rozjímání o kontrastu mezi ohněm, co by skázou, a deštěm, co by nadějí, že budeme znovu zrozeni. A než si Dominiku Fils-Aimé ještě jednou poslechneme, s přáním hezkého zbytku dne se s vámi loučí Jiří Moravčík.

0: Výběr toho nejlepšího ze světa World Music za uplynulý rok přineslo páteční vltavské Art Café a také jeho autor Jiří Moravčík. World Music je doménou také hudebního publicisty Petra Dorůšky. S ním se, přesněji s jeho hudebním výběrem, se na Vltavě potkáváme také každý pátek vždy v 19 hodin a ani dnes nebude ve vltavském večeru v 7 večer chybět Sedmé nebe s Petrem Dorůškou. Do té doby ale zbývá bezmála 60 minut. Od mikrofonu Vltavy vám mimochodem pěkný páteční podvečer přeje Martina Kolajová. A o něch bezmála 60 minut vyplní nejprve Ondřej Pivec, který se ovšem pohybuje v úplně jiných hudebních žánrech. Čeká nás soul, R&B, gospel, hip-hop, jazz a další hudební směry. Právě z nich vybírá Ondřej Pivec pro své páteční jazzové podvečery. Další vydání tedy už za malý okamžik. A o 6:30 nás čeká obrat, dalo by se říci, obrat literární. Čeká nás četba na pokračování, kdy se budeme ptát, jak se z člověka, který se zřekl bohatství a pohodlí, může stát světec a co všechno se skrývá za obrazem Františka z Assisi, který známe z legend. Ano, čeká nás o 6:30 další pokračování životopisu svatého Františka od francouzského spisovatele Juliena Greena. A my se tedy za půl hodinky znovu vydáme po stopách muže, který hledal radikálně jednoduchý způsob, jak žít svou víru, ale přitom zůstával člověkem z masa a krve se svými pochybnostmi, slabostmi i odhodláním. Další část četby na pokračování z románu Bratr František v 18:30.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku. Srdečně zdraví, Ondra Pivec. Já jsem měl tu velkou čest minulý týden vystoupit v Českém centru tady v New Yorku na oslavách nedožitých narozenin Václava Havla. Musel jsem se na to tedy trochu připravit a vyhledat si jeho oblíbenou hudbu a tak mě napadlo, že bych dnešní jazzový podvečer věnoval právě památce Václava Havla a písničkám, které měl rád. Ten večer byl opravdu moc hezký, já mimo jiných jsem měl tu čest poznat Dagmar Havlovou a paní Albrightovou. Právě přítomnost první dámy Dagmar Havlové ve mně nejdřív vyvolala lehký úděs. Já jsem si totiž našel Havlovu nejoblíbenější písničku, nebo podle Google jeho nejoblíbenější písničku. A když se tam pak objevila na oslavách, tak jsem si říkal, no kdyby náhodou internetový vyhledávač lhal, tak jsem si způsobil malé fopa. Nicméně, ještě předtím, než ten večer začal, jsem si u paní Dagmar Havlové ověřil, že tato písnička opravdu byla tou nejoblíbenější písní Václava Havla. A tak bych touto skladbou dnešní jazzový podvečer otevřel. Jedná se o píseň Perfect Day, kterou napsal Lou Reed. A já jsem shodou okolností našel verzi, kterou zpívá Al Green, což mi velmi vyhovuje, jelikož miluju soulovou hudbu. Takže přátelé, tady je Perfect Day a já doufám, že i vy máte perfektní den.

Přátelé, v jazzovém podvečeru s Ondrou Pivcem doznívá verze písně Perfect Day, kterou naspíval Al Green. Ten dnešní jazzový podvečer věnujeme oblíbené hudbě Václava Havla, takže další umělec, který se velmi nabízí, je Frank Zappa. Frank Zappa může být pro rádio trochu nebezpečné území, jeho hudba je plná humoru, ironie, experimentu a všeho možného dalšího. Proto jsem raději vybral instrumentální skladbu, která se jmenuje Peaches and Regalia a vyšla v roce 1969 na albu Hot Rats.

Přátelé, posloucháte jazzový podvečer s Ondrou Pivcem. Ten dnešní věnujeme oblíbené hudbě Václava Havla, jelikož jsem měl minulý týden tu čest vystoupit na oslavách jeho nedožitých 90. narozenin. Ta další skladba nás zavede k jeho dalšímu oblíbenci, k Bobu Dylanovi, ovšem opět v takové jazzovější verzi. V roce 2010 můj oblíbený pianista, aranžér a producent Herbie Hancock natočil album, které se jmenuje The Imagine Project, a právě na tomto albu se vyskytuje verze Dylanovy The Times They're Changing.

Tak přátelé, to byl Herbie Hancock z jeho verzí Dylanovy písně The Times They're Changing. Bob Dylan nás tedy krásně přivedl do světa písničkářství, ve kterém v souvislosti s Václavem Havlem nemůže chybět Joan Baez. Vztah Joan Baez a Václava Havla začal v roce 89 na bratislavské Liře, kde Václav Havel tehdy ještě jako disident prošel do sálu co by bedňák a její kytarový technik. Joan Baez ho pak z pódia veřejně pozdravila a věnovala jednu písničku Chartě 77. Já samozřejmě neodolám a tu píseň, během které údajně televize v přímém přenosu vypnula zvuk, vám tady pustím. Jedná se o její verzi tradicionálu Swing Low, Sweet Chariot.

0: Amen.
1: Drazí přátelé, naše společná půlhodinka se opět chýlí ke konci. Já jsem nesmírně rád za to, že jste ji se mnou strávili. Dnes jsme ji věnovali oblíbené hudbě Václava Havla. Zakončíme ji jeho velkými oblíbenci, tedy Rolling Stones, ovšem opět v jazzové a k mému potěšení varhaní verzi. Člověk, který v podstatě vynalezl jazzové hamontky, Jimmy Smith, nahrál svoji verzi písně Rolling Stones Satisfaction. Já si dovolím opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, je důležité jí nebo jej nějakým způsobem podpořit, kupte si lístek na koncert, pořiďte si album, anebo poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi z New Yorku loučí Ondra Pivec, my se uslyšíme opět za týden a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou.

0: Satisfaction dle Jimmyho Smise. Na Vltavě skončil jazzový podvečer, je právě 6:30.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: A my se, milí posluchači, už po 10. společně setkáváme nad stránkami románu Bratr František. Světec, který chodil bos, mluvil s ptáky a vzdal se všeho, co mu nabízelo pohodlí. Takový je obraz svatého Františka, který si neseme v paměti už po staletí. Jenže za legendou byl člověk vášnivý, pochybující, neústupný a někdy také překvapivě křehký. Francouzský spisovatel Julien Green se ve svém životopise pokouší právě za tuto legendu nahlédnout. A nehledá ikonu, ale člověka, který se rozhodl vzít svou víru do slova. A jeho příběh pokračuje právě teď.

0: Reforma církve byl úkol tak naléhavý, že nemohl snést žádného odkladu. V roce 1213 rozeslal papež pozvání všem patriarchům, arcibiskupům, opatům, biskupům, převorům a světským králům. Zahájení 4. lateránského koncilu bylo stanoveno na 11. listopad 1215 o svátku svatého Martina v bazilice svatého Jana v Lateráně.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část 10.
0: Dáv lajků byl tak namačkán, že bazilika nemohla všechny lidi pojmout. Ale při zahajovacím zasedání se mohla projevit římská záliba v okázalosti. Co však mohl znamenat František v konstantinovské bazilice, kde církevní knížata a legie opatů poslouchali papežovi deklarace? Chudoba, kterou reprezentovalo jeho společenství svým bídným oblekem z hrubé látky, nemohla budit respekt. Z převorů ve vznešených hábitech vyzařoval úspěch a bohatství, jehož bouřlivé zatracování za chvilku uslyší. Po zpěvu Veni Creator počal papež Innocent III. Kázat na text, jehož prorocký smysl mu bez pochyby unikl. Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Netušil, že ho za 12 měsíců čeká smrt. Další zasedání byla věnována organizaci 5. křížové výpravy, což bylo papežovou neustálou starostí od ztroskotání prvních 4. Svatý otec byl rozhodnut stanovit začátek 5. kruciáty na červen roku 1217. Potom se vynořilo veliké úskalí, jehož neblahý význam nemohl koncil odhadnout. Šlo o formulaci dogmatu o svaté trojici. Otec tvoří, syn se vtěluje a Duch svatý vychází z otce a syna. To bylo ono tragicky proslulé filioque, které dosud v srdci křesťanství rozděluje východ a západ, rozštěpujíc jednu církev, jejíž dvě poloviny se stále nemohou spojit. Transsubstanciace byla slavnostně vyhlášena a s ní povinnost každého katolíka přijmout ve velikonoční době Kristovo tělo. Neuposlechnutí znamenalo těžký hřích. Stejně tomu bylo s povinností vyspovídat se nejméně jednou za rok ze všech hříchů. Nakonec zbyl velkolepý úklid, očista církve. Listina zlořádů byla tak dlouhá, že bude stačit její výtah. Prostituce a zíralost. Sexuální život, zahrnující téměř všechny známé varianty, je zcela všedním pozadím. Ale na počátku nesčetných nepřístojností stojí bezuzdná potřeba přepichu a vybrané stravy, která zasáhla stejně klérus jako laiky. Opilství je běžné. I kdybychom neměli pro svou informaci nic než papežské buly pranýřující excesy všeho druhu, stačilo by to, abychom si učinili obraz o této rozmařilé společnosti. Slavnosti a hostiny zvrhající se v hýření, prostopášné spolky, kde vystupovali žongléři s perverzními popěvky, erotickými tanci a písněmi, jež pronikali až do kostelů. Bylo už těžko rozeznat laiky od kleriků, kteří nosili barevné oděvy a nechávali si růst dlouhé husté vlasy. Mše byly špatně zlouženy, zkracovány a odbreptávány, vládly prapodivné mravy. Bylo třeba peněz a ještě více peněz na pořádání slavností, peněz, aby se vyhrál proces, aby se získal přístup k velkým pánům, kteří šli příkladem v tomto životě obnoveného pohanského Říma. Úplatnost působila svou obvyklou spoušť v úřadech a dokonce i ve vysokém kléru. Velcí i malí se rádi dali podplatit. A stejně tomu bylo se svatokupectvím, tou nevyléčitelnou nemocí, jež zachvacovala i biskupy. Nad konkubinátem mužů církve se už nikdo nepohoršoval. Skončeme u případu jednoho arcibiskupa z Lundu ve Švédsku, který měl tu smělost se zeptat papeže, zdali vydržování dvou konkubín po sobě je případem bigamie. Na zasedání koncilu se musel František tajně radovat, když slyšel Inocence III. Pranýřovat nestoudnou nádheru kléru, zatímco tolik chudých volalo po chlebě. Přesto vnímal citlivě lesk tohoto triumfálního divadla, jež mělo něco hlásat. Ale co? Evangelium? Návrat k Ježíšovým přikázáním? Až příliš se na koncilu mluvilo o církevních otcích, ale František nestudoval a omezil se na znalost textů, aniž se věnoval jejich analýze. Když mluvil Řím, nepřel se. Přesto však jednou prohlásil, že se nestará o svatého Augustina ani o svatého Bernarda. Když František opouštěl Řím, odnášel si sebou nezapomenutelný obraz nádhery světa ozdobeného mamonem. Skvostné látky, do nich se halila pýcha, velebily potěšení z dočasných statků. Soudit tyto lidi, to nebyla jeho věc. Což pak nebýval sám z těch, které svět rozmazloval? Na samém počátku koncilu počítal, že mu kardinál od svatého Pavla umožní vstup do baziliky, ale jeho příznivec byl už 4 měsíce mrtev. Byl tu však někdo jiný, který kardinála zastoupil. Bůh všechno zařídil jako obvykle. Tak si to František myslil a opravdu se objevil jeho nový ochránce. Byl jim papežův příbuzný a současně rádce Ugolino di Segni, kardinál biskup z Ostie. Ten vzal Františka pod svou ochranu. V jeho činorodém stále pracujícím mozku se jednoho dne zrodí myšlenka, která se zdá vnuknuta prozřetelností. František reprezentuje v jeho očích nesmírnou sílu, ale nedostatečně organizovanou. Bratři jsou všude v Itálii i jinde. Je třeba všechny shromáždit v řádu.

Když se František vrátil z Říma, zatoužil pohovořit si o tom všem s bratrem Lvem, který mu byl důvěrníkem, sekretářem a také zpovědníkem. Aby aspoň on pochopil, že to není žádná zábava, jak si mnozí smrtelníci představují, najít napřed úzkou cestu a pak po ní jít tak dlouho, až vyústí do ráje. Bůh není snadno dosažitelný. Tato kapitola je stejně tvrdá jako slavná. Nelze ji opominout, protože zní stejným tónem jako evangelium. Vedl se tento rozhovor opravdu na cestě do Perugie? Nebo snad František diktoval toto podobenství bratru Lvovi u Panny Marie Andělské? Na tom příliš nezáleží. Oba jdou na této cestě a kráčejí jeden za druhým. Lev napřed, František za ním, podle františkánského zvyku, který nám popisuje Dante v Božské komedii. Oba trpí krutou zimou, obzvlášť slabší František. A tu začne jeho jasný hlas, nezapomenutelný dialog. Bratře Lve, i kdyby všichni menší bratři všude dávali veliký příklad svatosti, v tom není dokonalá radost. Ticho. Jdou dál svou cestou? Pak se znova ozve Františkův hlas. Bratře Lve, i kdyby menší bratr vyléčil slepé a zmrzačené, hluché, němé, kulhavé, kdyby vyháněl démony a křísil mrtvé, v tom není dokonalá radost. Ještě kousek cesty? Pak se ozve znova v ledovém vzduchu radostný hlas. Bratře Lve, i kdyby menší bratr znal všechno, co je možné znát, vědu, svaté písmo, kdyby prorokoval, zjevoval budoucnost a tajemství duše, v tom není dokonalá radost. Velice dobře ví, že se v tom všem inspiruje velepísní svatého Pavla o lásce, ale z vnuknutí svatého ducha připojuje, co svatý Pavel opominul. Bratr Lev možná uvažuje, kam míří, ale František chce, aby měl strpení. Bratře Lve, ovečko boží, i kdyby menší bratr mluvil andělským jazykem a kdyby mu bylo vše zjeveno o hvězdách, o zemských pokladech, o schopnostech ptáků, ryb, lidí, stromů, kamenů, v tom není dokonalá radost. Ještě několik kroků a František začne téměř křičet. Bratře Lve, i kdyby menší bratr obrátil všechny lidi na víru v Krista, v tom není dokonalá radost. Tak jdou asi 2 kilometry, František stále parafrázuje svatého Pavla a Lev si zřejmě v duchu začíná klást otázky, protože se sám chápe slova. Bratře, prosím tě pro Boha, řekni mi konečně, v čem je dokonalá radost. A teď po výčtu všech těchto vybraných milostí silná nečekaná sprcha. Přijdeme k Panně Marii Andělské, celý promáčení sněhem a prokřehlý zimou. Zaklepeme na fortnu kláštera, protože bychom se rádi co nejrychleji osušili a ohřáli, ale nikoho ani nenapadne, aby nám otevřel a ještě nás obviní, že jsme falešní bratři, zhýralci a že krademe almužny chudých. Ať se klidíme. A my tak zůstaneme až do noci ve sněhu a větru polomrtví hladem, ale nebudeme naříkat, nebudeme proklínat nelidského fortnýře, právě naopak. Budeme si myslet, že přinejmenším ví, s kým má co dělat, ale že z boží vůle s námi mluvil tak hrubě. A v tom, bratře Lve, je dokonalá radost. A když tak vytrváme a znova zaklepeme na tu němou fortnu a když nám tentokrát otevřou a vyženou nás, vynadají nám a spolíčkují nás, když nám řeknou, abychom šli do špitálu a když to všechno přijmeme s radostí a láskou, v tom je, bratře Lve, dokonalá radost.
Už je toho víc než dost. My však máme veliký hlad a snažně prosíme, aby nám pro lásku boží otevřeli. Ale oni nás bíjí sukovicemi, tahají za kapuce, povalí na zem a v blátě nás nemilosrdně mlátí. My však i toto všechno sneseme, myslíce na Kristovo utrpení. A to je potom dokonalá radost. Vždyť nyní jsme teprve na úzké cestě, o níž Kristus řekl, že ji málo kteří najdou, aby ho vůbec mohli následovat. Když se z lásky ke Kristu přemůžeme, všechno sneseme a přijmeme kříž, bude cíle dosaženo a blažená věčnost nám bude otevřena.

16. července 1216 zemřel náhle v Perugii papež Innocent III. Svaté kolegium bylo svoláno co nejrychleji a už 18. července byl zvolen papežem kardinál Savelli, který přijal jméno Honorius III. Byl to velice dobrý stařec, který rozdal téměř všechen svůj majetek chudým. Jeho zbožnost byla všem známa. Jeho přirozený humor ho vedl k smířlivosti, ale nepřipravil ho o pronikavý smysl pro realitu. Byl vynikajícím finančníkem, a když se František přišel představit tomuto dobrému znalci duší, neptal se ho jako Innocent III. Na poslání tohoto prostého a čistého člověka, jakým František byl, ale na těžké materiální problémy, které sebou nesla organizace nového řádu. Honorius Františka miloval. Dodejme, že to vše se obešlo bez řečí a že obdivoval jeho ideál a bláznivou velkodušnost jeho srdce. František se v Perugii dlouho nezdržel a dal se na zpáteční cestu do Porciunkule. Také on jistě přemýšlel o všech událostech, jichž byl svědkem. Co mu přinesla audience u Honoria III., u toho dobrého, ale opatrného starce? Povzbuzující slova a požehnání. To bylo dobře, to bylo zajisté hodně, ale nikoli dost. Mezitím se připravovalo něco velice významného. Jedné noci v červenci léta páně 1216, když tehdy dlel na modlitbách v kostele Panny Marie Andělské, zjevil se Františkovi Kristus se svou matkou a vyzvali ho, aby vyprosil milost, která by oslavila Boha a spasila lidi. Měl se kvůli tomu ihned vrátit do Perugie a předložit svou prosbu papeži. František neodolal přání přednést žádost, jež velikostí odpovídala jeho srdci. Dokonce i bez této vize se nám zdá pochopitelné, že půjde až po nejzaší hranice smělosti, v hájemství lásky k bližnímu, zachránit lidstvo. František se vydal znovu k papeži doprovázen bratrem Masem. Jeho plán byl nezvratný. Pevně přesvědčen, že má Kristovo svolení, chtěl žádat o obrovské odpustky. V Perugii se mu dostalo audience. Kdo ho jednou viděl, nezapomene na jeho pohled. A František už leží u Honoriových nohou. Papež se jej před svými kardinály ptá na důvod návštěvy. Následuje neuvěřitelný dialog, z něhož se několik vět dostalo až k nám. František chce velice důležité odpustky. Zdá se, že na starcově tváři vidíme úsměv. Odpustky? Na kolik let? Ptá se papež. Neprosím o léta, ale o duše. Řeč neobvyklá, papež potřebuje vysvětlení. Vyjádři se, můj synu. Svatý otče, aby každý vyspovídaný a kající se věřící, který překročí práh u Panny Marie Andělské v Porciunkuli, získal odpuštění všech svých hříchů a aby mu byly prominuty tresty za ně. Úplné odpuštění hříchů a prominutí trestů, to jsou odpustky, které se udělují křižákům, kteří jdou do boje za Krista. František to ví, ale rytířský ideál v jeho srdci je ještě zcela živý. Je ochoten bojovat, je-li to třeba. Přes papežův úžas je ve Františkově přítomnosti něco, před čím padají námitky. Tak ohromující žádost ovšem vyžaduje zralé uvážení. Jak se dalo čekat, kardinálové reptají. Tak veliké odpustky udělené všem zcela určitě oslabí výsadní postavení křižáků a způsobí nespokojenost a snad i odpadlictví. A tu použije František svého nejsilnějšího argumentu. Sám Kristus mu uložil, aby přednesl tuto žádost papeži. Jakým způsobem čelit svědci, který má tak zázračné zmocnění? Honorius ustupuje
ale bere zřetel na kritiku svatého kolegia. Mimořádné odpustky mohou být získávány jen jednou v roce, 2. srpna. František nežádá o víc. Bez sebe radosti už vidí, jak do kostela Panny Marie Andělské proudí obrovské davy lidí vyrvané věčné smrti. A když papeži vysloví díky, kvapně odchází. Prostáčku, volá na něho papež dojatý jeho nevinností, odcházíš bez písemného splnomocnění. František nezměnil názor na cenu pergamenů a podpisu. Jeho odpověď je bezprostřední a obdivuhodná. Jsou-li tyto odpustky od Boha, je svatá Panna dokumentem a Kristus Pán notářem.

O něco později, když se na zpáteční cestě zastavil u malomocných v lazaretu Kolestráda, uviděl ve snu pána, který mu potvrdil papežovo schválení. A 2. srpna vyhlásil František v Porciunkuli v kostele odpustky. Při tomto obřadu bylo 7 biskupů. Nejspíš trochu zrozpačitěli, když zářící František vykřikl: všechny vás pošlu do ráje. V témže roce 1216 navštívil František Benediktiny v Subiaku. Opustit umbrijské roviny a vystoupit až k svatému Benediktu je podnes pořádně obtížná cesta. Ale nádhera přírody dává zapomenout na únavu a vede do světa přemýšlení, na němž měl jistě František účast. Musíme jít po starodávných cestách. Tak, jak stoupáme, zvedají se poznenáhlu Sabinské hory pokryté lesy a neodolatelně vyvolávají představu mocných ramen, která chtějí zabránit nebesům, aby svou velebností rozdrtila zemi a její křehké lidstvo. Málo která krajina vnuká tak silnou představu o boží velikosti. A dobře chápeme, co Františka přitávalo k těmto vrcholům. Byl by však opustil své stádo, jen aby se usadil v takové výšině? Františkův pobyt v Subiaku je některými životopisci opomíjen, ale přesnosti dbalí benediktini chrání jako poklad vzpomínku na světce a jeho přítomnost v cele, kterou obýval. Na přítomnost mnohem vnímatelnější, než dosvědčuje nejživější ze všech Františkových portrétů. Z jedné zdi se na nás dívá usměvavý, radostný a mladý, se svým jasným pohledem, s obličejem jemně rámovaným housem a očima široce otevřenýma. Podle tradice namaloval geniální cizí mnich tento jemný obličej, tyto ruce dosud neprobodnuté stigmaty. Poblíž hlavy jeho jméno, Frater Franciscus, bratr František, nic více a nic méně. Je to stále pouze bratr. Milovaný bratr, na něhož si chceme uchovat tuto vzpomínku. Portrét mladého, šťastného a zářícího světce.

František nám ponechává na vůli, abychom si vybrali z bohatého rejstříku jeho zázraků. Nejvíce ze všech se nás dotýkají ty, které zdůrazňují jeho podobnost s Kristem. Ty, v nichž léčením těla léčí duši. Data jsou nepřesná, ale František už žije a jedná na věčnosti, kde data neplatí. Vzpomeňme na příběh o nejstrašnějším malomocném, kterého chtěl ošetřovat. Ten muž byl bez sebe bolestí a napadal dokonce i ty, kteří se pokoušeli o něho pečovat. Jeho řeč byla ustavičné rouhání Kristu a Panně Marii. Posedlý démonem snad již pociťoval prvá muka zavržení, když tu se přiblížil František a něžně mu požehnal, kéž ti Bůh dopřeje pokoje. Chápeme, že malomocný v pekle, jímž se ploužil, nemohl v těchto slovech vidět nic jiného, než naprosté nepochopení svého stavu a jeho odpověď byla plna beznaděje. Jaký pak pokoj mohu dostat od Boha, který mi sebral můj pokoj a můj majetek a způsobil, že jsem schnilý a páchnu? František ho nabádal k trpělivosti, neboť trpí-li jeho tělo, je to pro spásu jeho duše. Rozlobený nemocný odpovídá, že nemůže trpělivě snášet utrpení, které nikdy neustává. A stěžuje si na bratry, že o něho špatně pečují. František ho na chvíli opustí, aby se pomodlil, pak se k němu vrátí a řekne mu, že se o něho bude starat sám. Malomocný je skeptický a začne děsivý rozhovor. Malomocný praví: co chceš udělat lepšího než bratři? Udělám, co si budeš přát, odvětí František. Chci, abys mě celého umyl, protože páchnu tak silně, že nemohu snést sám sebe. František si bez meškání dal přinést teplou vodu, v níž byly máčeny vonné byliny, a začal ho vlastníma rukama mýt. Odporné škraloupy pod jeho prsty padají, kůže nabývá znova své přirozené barvy. A malomocný, který vidí, jak se poznenáhlu uzdravuje, si uvědomí svou duševní spustlost a rozpláče se lítostí. Očištěná duše znova nalézá radost. Malomocenstvím sice trpělo tělo i duše, ale malomocnější byla duše.

0: Konec 10. části.
1: Biografický román francouzského prozaika Juliena Greena se jmenuje Bratr František a my posloucháme četbu na pokračování, kterou z překladu Anděly Janouškové připravila Alena Heroutová a natočila režisérka Hana Kafránková. Stalo se tak v roce 2003. Četbu z románu Juliena Greena Bratr František posloucháme v podání Jana Hartla a další část četby z knihy o svatém Františkovi z Assisi si na Vltavě nenechte ujít zase zítra v 18.30 a najdete ji také na našem webu vltava.rozhlas.cz. Teď je přesně 19 hodin.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Nahrávky pro tento pořad se snažím vybírat z nejrůznějších kultur. Ale přesto se mi zdá, že mluví podobnou řečí. A přesně tuto myšlenku sleduje výběr v následující hodině, který mapuje spojení mezi regiony zeměpisně vzdálenými. Takhle zní debutové album velmi slibné anglické sestavy La Chuma. Thank you.

Název La Chuma zní možná španělsky, ale sestava toho jména vznikla v Anglii a své první album nazvala Local Spirits, tedy místní duchové. Mezi své inspirace řadí Kolumbii, Maroko i jakýsi fiktivní žánr zvaný kosmický jazz, jenže řečeno

Sestava La Chuma z Anglie, vedená basistou Alonem Carmelim. Klíčovým hudebním žánrem Portugalska je fado, osudové písně s vysoce poetickými texty, a Lina je zpěvačka, která tyto písně převádí do nového tvaru. Namísto kytarového doprovodu slyšíme třeba vynikajícího katalánského pianistu Marka Meskidu.

zpívala Lina z Portugalska. Na klavír hrál Marco Mesquida z Katalánska. Neméně unikátní zpěvačkou, i když žánrově zcela odlišnou, je Maria Mazzotta z jižní Itálie. V jejímž repertoáru převažují syrové balady s intenzivním prožitkem, typickým pro horké jihoevropské podnebí. I ona hledá nové výrazové cesty. Své poslední album natočila s pianistou a elektronickým hráčem Raulem Refrim. S nímž mimochodem před časem spolupracovala i Lina, kterou jsme slyšeli v předešlé ukázce.

La Lettera zpívala Maria Mazzotta z Itálie. Specifickou hudební kapitolu představuje Japonsko. A to obzvláště ti umělci, kteří jakoby komponují hudbu západního střihu, ale přitom si zachovávají půvabný lokální kolorit. I tato hudba měla svoji zlatou éru, konkrétně v 70. a 80. letech. Výběr toho nejlepšího z archivních nahrávek vyšel před několika týdny na kompilaci Tokyo Pulse. Figuruje v ní i klavírista, skladatel a aranžer Chikara Ueda. Následující skladbu nazval Ostrovní kukačka.

Slyšeli jsme jeden z historických klenotů japonské populární hudby. Hrál Chikara Ueda in the Power Station. Nahrávka pocházela z retrospektivní kompilace Tokyo Pulse. Z níž se dozvídáme, že jeden z typických japonských stylů 80. let se jmenoval Yacht Rock, tedy jachetní rock. Zde je ukázka s klávesovým hráčem Minoru Koyamou.

Tak to byl krátký výlet do Japonska 80. let prostřednictvím kompilace Tokyo Pulse. Africká hudba má tucty vyhraněných stylů. Tím pro cizince nejsnáze identifikovatelným je hudba ze Sahary, zvaná pouštní blues. Dobrým příkladem je skupina Tina Riwen, která v posledních dekádách okouzlala i ty posluchače, kteří se o africkou hudbu jinak nezajímají.

Dinariwen, skupina, kterou tvoří původní etnikum ze severní Afriky, Tuaregové. Ti po generace žili jako pouštní kočovníci. Zde je další ukázka z jejich posledního alba Hogar.

Skupina Tina Ryuen pravidelně vystupuje i u nás a její letošní pražský koncert byl, podobně jako ty předešlé, vyprodaný. Holly Holden je londýnská zpěvačka, kytaristka i hráčka na perkuse a také na slunný nástroj quattro. Své poslední album Al Andar natočila s velmi pestrým seskupením zpěvaček i muzikantů z Latinské Ameriky.

K předešlé skladbě I Went to the Mountain inspirovala zpěvačku Holly Holden její návštěva mexického hlavního města. Když se pak roku 2022 vrátila do Londýna, začala pracovat na svém zatím posledním albu Al Andar, které posloucháme. Další skladba se jmenuje Easy. Tato píseň je o magickém okamžiku, když se s někým poprvé propojíte a přeskočí jiskra, vysvětluje zpěvačka.

Anglická, ale Mexikem ovlivněná zpěvačka Holly Holden. Všechny následující skladby dnešního pořadu pocházejí už z Afriky. Nejprve se vydáme do Kamerunu, západoafrické země, která leží těsně nad rovníkem. Zpívá Carey Fosso.

Kamerunská zpěvačka Karese Foso se narodila v Yaoundé, hlavním městě Kamerunu. Své poslední album nazvala Gua, což v kamerunské kultuře označuje setkání žen, která vytvoří diskusní fórum. Posadí se do kruhu, mluví o svých problémech a snaží se navzájem si pomáhat. A to je v zásadě i koncept celého alba, které vypráví příběh žen ohrožených násilím.

Zpěvačka Carice Fosso zkomponovala většinu skladeb svého alba, nazvaného Gua. Významnou měrou, kde

se přispěl její krajan, Blik Bessy, kytarista, aranžer, ale především hudební supervizor celého projektu. Zajímavé je i rodinné zázemí zpěvačky. Její matka pracovala v profesi v Pidgin English zvané Bayam Selam, což znamená nakupovat zeleninu od farmářů a prodávat ji na trhu. Vedle toho měla i vedlejší povolání jako plačka, tedy žena, kterou si najímá rodina neboštíka, aby na pohřbu co nejúpěnlivěji naříkala.

To byla po třetí Karejse Foso z Kamerunu. A závěrečná skladba dnešního pořadu sice vznikla ve Francii, ale je s Afrikou silně propojená. Natočila je skupina Ireke, působící ve Francii. Jednou ze zpěvaček je Nayel Hocho, beninsko-nigerijského původu. A tímto kulturním mixem se pro dnešek rozloučíme. Na shledanou opět za týden se těší Petr Doruška.

0: S francouzským hudebním duem Ireke jsme uzavřeli hodinovou cestu kolem světa, hudební cestu, kterou pro páteční vydání Vltavského 7. nebe jako každý týden připravil Petr Dorůžka.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: My už, milí posluchači, za malý okamžik otevřeme další hudební hodinku s Českým rozhlasem Vltava. Čeká nás koncert klasika a čeká nás hudba, jejímž společným rysem bude prolínání klasické hudební tradice s jazzem, ragtimem a také muzikálovou tvorbou. Čeká nás totiž hudba skladatelů George Gershwina, Williama Bolcoma a Leonarda Bernsteina. A to znamená, že nás čeká propojení vážné hudby s jazzem a americkou populární hudbou. To bude náplň dnešního koncertu klasika, který začíná už za malou chvíli. Klasika, ale literární, pak hudbu vystřídá o 22. hodině. A my si poslechneme povídku, kterou napsal Antal Stašek, a bude to povídka, která zachycuje jednu z mnoha spiritistických seancí, kterým rádi a často holdovali obyvatelé českého Podkrkonoší. Povídka Antala Staška v Stánku v 10 večer. A pak nás čeká také setkání s klasikem a legendou české kultury Jiřím Suchým. Nejprve v hudební půlhodince Klapka, což je pořad věnovaný filmové hudbě, si budeme připomínat několik filmů, ve kterých hudba Jiřího Suchého zazněla. A Jiřímu Suchému také po 10. a naposledy budou patřit před půlnocí Vltavské osudy, kdy se 10. částí uzavřou rozhlasové vzpomínky tohoto slavného herce, zpěváka, spisovatele a také zakladatele divadla Semafor. Jiří Suchý v osudech o 23. hodině a 30. minutě. A nebojte se, nebude v 11. večer chybět ani vltavská předpůlnoční četba s hvězdičkou. Lucie Faulerová a její rodinná mozaika s názvem Smrt holka po 5. o 23. hodině v podání Denisy Barešové. Martina Kolajová vám za všechny, kteří dnešní vltavský večer připravili, přeje krásný a nerušený poslech.
1: Koncert klasika.
3: Dobrý večer, milí posluchači. Dnešní koncert klasika, u jehož poslechu vás vítá Jan Hlaváč, připomene letošní významnou událost. 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických. Dramaturgie Filharmonie Brno uchopila tento fakt připomenutím významných autorů a skladeb, které právě neodmyslitelně patří k hudební historii Spojených států. Melodie klasické hudby, které se staly doslova evergreeny v uplynulých desetiletích z pera George Gershwina či Leonarda Bernsteina, a mezi nimi najdeme také dílo, které u nás doposud nezaznělo. Jedná se o teprve 11 let starou skladbu Williama Bolcoma, koncert pro trombon a orchestr z roku 2015. V koncertu, který jsme pro vás natočili 18. a 19. června letošního roku v brněnském Janáčkově divadle, se s orchestrem Filharmonie Brno, která hrála pod taktovkou svého šéfdirigenta Denise Russella Davise, představili také dva solisté. Domácí trombonista a také člen Filharmonie Brno Jaroslav Zouhar a francouzský klavírista Thomas Enko. Hudebním skladatelem a také klavíristou byl George Gershwin, který žil mezi lety 1898 až 1937. Jeho symfonická báseň Američan v Paříži z roku 1928 je stavbou, vrstvením a rozvíjením epizodických motivů, harmonickým plánem, rafinovanými změnami tempa, podobná klavírnímu koncertu George Gershwina, který také dnes uslyšíte. V charakteru témat lze v Američanovi v Paříži vysledovat dějovou osu. Atmosféru rušných ulic, na níž zní klaxony taxíků, rozjaření turisté i chvíle stišení a meditativního ponoru během procházky u řeky. Díky barvitosti hudebního zpracování je tato hudba napínavá od začátku do konce. Hraje Filharmonie Brno, řídí Denis Russell Davies.

Američan v Paříži. Symfonická báseň George Gershwina z roku 1928 dozněla v interpretaci Filharmonie Brno, kterou řídil Dennis Russell Davies. Jedním z těch, kdo pokračují ve stylové linii navazující na George Gershwina v syntéze jazzu a symfonické hudby, je skladatel a klavirista William Bolcom, narozený v roce 1938. Na začátku 70. let 20. století pořídil soubornou nahrávku Gershwinových skladeb pro solový klavír a se svojí manželkou, mezzosopranistkou Joan Morrisovou, uváděli na koncertech a nahrávali na zvukové nosiče písně George a Iry Gershwinových a mají velkou zásluhu na zařazení těchto písní do amerického klasického i kabaretního repertoáru. Sám William Bolcom je autorem bezpočtu písní a skladeb s vokální složkou, včetně komorní opery Lucrecia. 9 symfonií, 4 oper, 11 smyčcových kvartetů, mnoha scénických hudeb pro divadlo a film. Mimo jiné za 12 nových etid pro klavír získal Pulitzerovu cenu v roce 1988. Všeobecně jsou také ceněny jeho zpěvy Nevinnosti a Zkušenosti. Tento cyklus měl premiéru v roce 1984 ve Stuttgartské opeře právě pod taktovkou Dennise Russella Daviese. Dnes poprvé v české premiéře uslyšíte koncert pro trombon a orchestr Williama Bolcoma z roku 2015. Třívětý koncert zkomponoval z iniciativy solo trombonisty Newyorské filharmonie Josefa Alessiho. V rozhovorech se oba shodují na tom, že americké symfonické orchestry dávají jen zřídka příležitost jiným solistům než houslistům a pěvcům a koncertantní skladbu pro trombon vnímali jako vítanou výzvu. Stejně jako v jiných Bolcomových skladbách, i v trombonovém koncertu se snoubí postupy vážné hudby s prvky hudby populární a jazzové. Skladba zazněla v premiéře v roce 2016 s New Yorkskou filharmonií a o českou premiéru se postaral trombonista Jaroslav Zouhar. Ten je předním českým trombonistou, ale také hudebním režisérem a pedagogem, který se dlouhodobě věnuje jak klasickému repertoáru pro trombon, tak moderním kompozicím. Vystudoval brněnskou konzervatoř ve třídě Ivana Bojanovského, dále obor trombon u Miloslava Hejdy na Akademii muzických umění v Praze a poté navázal studiem hudební režie u Jaroslava Smolky a Jaroslava Rybáře. Od roku 2002 je členem Filharmonie Brno a v roce 2015 se stal jejím prvním solo trombonistou. Vyučoval také na Janáčkově akademii muzických umění v Brně, kde vedl výuku studiové praxe. Od roku 2007 působí jako hlavní hudební a zvukový režisér v nahrávacím studiu Filharmonie Brno. Podílel se na desítkách kompaktních disků projektů pro prestižní světová vydavatelství. Sám Jaroslav Zouhar k uvedení české premiéry koncertu Williama Bolcoma poznamenává, cituji: Před 2 lety jsem nabídl našemu panu šéfdirigentovi možnost zařadit do programu Filharmonie Brno skladbu pro sólový altový trombon z období klasicismu. Po měsíci jsme se opět potkali, zeptal se mě, zda jsem už slyšel koncert pro trombon od Williama Bolcoma. Odpověď zněla ne. Vyslovil přání provést v Brně českou premiéru. Koncert jsem si tehdy poslechl z nahrávky. Byl jsem překvapen neotřelými harmonickými postupy v první větě. Druhá věta na mě zapůsobila velmi silně svým bluesovým charakterem. Poslední část je opravdová interpretační výzva. S každým dalším poslechem mě skladba fascinovala více a tak jsem s provedením souhlasil. Je pro mě velkou ctí provést českou premiéru tohoto koncertu pro brněnské publikum. Tolik solista Jaroslav Zouhar, který hraje s Filharmonií Brno pod taktovkou Dennise Russella Daviese.

Koncert pro trombon a orchestr z roku 2015 amerického skladatele Williama Bolcoma dozněl v české premiéře v podání Jaroslava Zouhara a Filharmonie Brno, kterou řídil její současný šéf-dirigent Dennis Russell Davies. Posloucháte koncert, který je věnován letošnímu 250. výročí od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických. Na programu jsou skladby amerických hudebních skladatelů od historie až po současnost. Vrátíme se teď opět k legendárnímu George Gershwinovi. Jeho doslova průlomová rapsodie v modrém z roku 1924 vznikla cestou přes bezpočet písní, často spojených do sérií v muzikálech, a za svůj vznik vděčí této skladbě i koncert pro klavír a symfonický orchestr F-dur z roku 1925. Gershwin skladbu původně opatřil titulem New Yorkský koncert, protože v ní reflektoval vlivy prostředí, ve kterém se pohyboval. Ve všech třech větách je na první poslech slyšitelná návaznost na jazz. Úkolem klavíru v této skladbě je polarizovat hudbu lyričtějším rozměrem, současně však poskytnout solistovi dostatek prostoru pro efektivní virtuozitu. George Gershwin byl bravurní klavírista, můžeme jej dodnes slyšet na původních nahrávkách z té doby. Dalším solistou dnešního večera je Thomas Enkel, špičkový francouzský klavírista a skladatel. Má široký žánrový záběr, který jej přivedl ke spolupráci s významnými umělci ze světa jazzu i klasické hudby. Svoji kariéru zahájil v roce 2006 vydáním debutového alba Esquisse. Následovala řada dalších úspěšných alb. Nejnovějším počinem je album Mozart Paradox z roku 2025. Je zván také na přední jazzové festivaly v Montrealu, v Tokiu, ve Vídni, v Montreux a další. I na klasická pódia, například v Salzburku, v Bordeaux, v Bruselu, v Tokiu. Je také velmi vyhledávaným skladatelem. Zkomponoval mimo jiné dva koncerty, rapsodii, řadu skladeb pro klavír, sbor i různá instrumentální seskupení a několik filmových soundtracků. V jeho interpretaci teď uslyšíte koncert pro klavír a orchestr F-dur George Gershwina s částmi Allegro, druhá věta Adagio andante con moto a třetí věta Allegro agitato. Hraje Filharmonie Brno, řídí Dennis Russell Davies.

Jody Gershwin, koncert pro klavír a orchestr F-dur. Hrál francouzský klavírista Thomas Enko a Filharmonie Brno provedení řídil Dennis Russell Davies. V americké hudbě nelze opomenout postavu dirigenta a skladatele, kterým byl Leonard Bernstein. Žil mezi lety 1918 až 1990. Jako skladatel je Bernstein považován za jednoho z bezprostředních Gershwinových následovníků. Je autorem skladeb pro koncertní pódium i operní divadlo. Masivní popularitu si získal broadwayskými muzikály. Co se týče propojování vážné a populární hudby, sám toto dělení neuznával. Rozlišoval pouze hudbu dobrou a špatnou. Tomu vyneslo punc předchůdce hudební postmoderny, neli přímo jednoho z jejich předních představitelů. V roce 1944 zkomponoval hudbu k baletu Fancy Free, uvedenému v Metropolitní opeře. Scénář baletu se stal základem pro broadwayský muzikál On the Town. Včetně Bernsteinovy hudby. Mladý skladatel se rázem objevil na výsluní slávy. Během 2 let se představení dočkalo 462 repríz. Sám autor v roce 1960 inicioval se členy původního broadwayského obsazení pod vlastním vedením studiovou nahrávku kompletní hudby z muzikálu a na konci ji doplnil i o 3 taneční epizody. Ty nyní zahraje Filharmonie Brno pod vedením Dennise Russella Daviese.

Na závěr amerického koncertu Filharmonie Brno jste slyšeli 3 taneční epizody z muzikálu On the Town od Leonarda Bernsteina. Na záznamu koncertu z června letošního roku v Janáčkově divadle v Brně hrála Filharmonie Brno pod taktovkou svého šéfdirigenta Denise Russella Davise. Solisty večera byli trombonista Jaroslav Zouhar a francouzský klavírista Thomas Enko. Koncert v Českém rozhlase natočili mistr zvuku Antonín Kánský a hudební režisér Tomáš Řezníček. Malý hudební přídavek dnešního koncertu Klasika na stanici Vltava bude patřit ještě hudbě George Gershwina. Jeho proslulá opera Porgy a Bess se dočkala také mnoha zpracování v hudebních aranžích. Jednou z nich je již proslulá verze známých hudebních témat tohoto díla pro housle a klavír od amerického houslového virtuóza ruskožidovského původu, kterým byl Jaša Hajfec. Fragmenty z opery Porgy a Bess hraje Ivana Tomášková na housle a Renata Ardaševová na klavír.

dozněly fragmenty z opery Porgy a Bess od George Gershwina v úpravě houslisty Jaši Hajfece. Na housle hrála Ivana Tomášková a na klavír Renata Ardaševová. Končí dnešní koncert klasika s americkou hudbou k letošnímu 250. výročí od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických. Pořad v brněnském studiu Českého rozhlasu v tvůrčí skupině Hudba připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.

0: Tak to byl, milí posluchači, malý hudební dovětek k našemu pátečnímu koncertu Klasika, který přinesl různé podoby svébytné americké hudební tradice. A my jsme si teď poslechli skladbu z klavírního cyklu Ference Lista, který zkomponoval okouzlen přírodními krásami Švýcarska a Itálie. Z klavírního cyklu Léta putování jsme si poslechli část s názvem Upramene a poslouchali jsme proslulou francouzskou klavíristku, která se proslavila zejména interpretací děl Ference Lista a jmenovala se Franz Gliddat. Tolik tedy část pátečního vltavského večera vyhrazeného pro klasickou hudbu. A teď nás čeká povídka a jako každý pátek to bude povídka literárního klasika. A my si za malou chvíli poslechneme povídku, kterou napsal Antal Stašek. Jeho povídka se jmenuje Vstánku, ovšem stánek v této povídce není prodejním místem, ale prostorem, kde se lidé dotýkali záhrobí a nadpřirozených sil. Pro lidi z drsného podhůří Krkonoš představovalo duchověrectví a víra v nadpřirozeno, především únik před krutou realitou a těžkým životem. Antal Stašek se mnoha seancí osobně zúčastnil a v povídkách nám o nich předává důležité svědectví. Dnešní povídku Antala Staška si poslechneme v podání Vladimíra Hausera.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Jakmile se duchověrci sejdou k pobožnosti, říkají, že jsou v stánku. Dnes byl stánek plnější než jindy. Mimo Bocha, Vrabce, Martince, Šimona, Housu, Brabence, Růženu a Prostřednici s mužem sešli se i mnozí jiní. Prostřednice se posadila za stůl a vedle ní její muž. Vrabec o ní vykládal Bochovi. Jmenuje se Otočková, je řečnící, čili mluvící a pochází odtud z Jestřábí. Její manžel je tkadlec. Hovořívají z ní vždy duchové vznešení a dobří, kteří bývali za života znamenitými lidmi. Máme ještě prostřednici jinou, ale z té mluvívají obyčejní duchové trpící, kající, nebo duchové zlí, vzpůrní a takoví, kteří na tomto světě byli lidmi praobyčejnými. Kromě toho je i jedna zírající, která duchy vidí a jejich zjevy nám popisuje. Sotva Vrabec domluvil, přišla prostřednice zírající, potom druhá prostřednice řečnící a sbor svatého Václava byl ustaven. Hospodář zavřel domovní dveře, rozestavil dva syny před dům jako stráže, aby je nikdo nepovolaný nevyrušoval, vrátil se pak do světnice a pobožnost začala. Všichni obcovanci, tak se zvali mezi sebou, povstali a pomodlili se modlitbu. Byla krátká, ale plná vzletu, mystických obrazů a dojímala hlubokou vroucností, s jakou byla pronesena. Pak usedli na svá místa a nastalo napjaté očekávání v pološeré světnici, kterou osvětlovala jen malá lampička z červeného skla, zavěšená v koutě pod krucifixem. Všichni upírali zraky na prostřednice. Bylo hluboké ticho. Jen okna se chvilkami otřásala od silného větru, který venku hvízdavě fičel. Náhle počala zírající těžce oddychovat, prsa se jí vlnila, svěsila hlavu, zakryla si obličej oběma dlaněma a jala se vypravovat hlasem často přerývaným, tajemně stlumeným. Vidím mládenečka těla světlého a průzračného, oděn je bledě modrým šatem, opásán pasem barvy nachové, oči se mu lesknou. Na čele má hvězdu, obličej září jako slunce, ale nepálí, jen svítí. Na prsou skví se krásná růže. Ach, jak libě voní, vůně je plný vzduch, necítíte? Teď se na mne mládeneček usmívá, poznávám ho. Je to svatý mučedník, jenž položil život za víru Kristovu. Kde proklál meč tělo, vykvetla růže. Kde dána mu smrtelná rána do čela, zaleskla se hvězda, kyne mi rukou, rozplývá se v mlze, zmizel. Jen líbezná vůně jakýchsi nebeských květů dosud v prostoře. Po slovech těch ustala, jako by si chtěla oddechnout, a pokračovala teprve po několika vteřinách. Šero, stojí přede mnou stařena, ruce má svrklé, suché, na nich skvrny, černé, ne, skvrny ty jsou červené, jsou krvavé, cítím jejich zápach, ošklivý zápach. Ve vzduchu se kmitá nádoba, umyvadlo, umývá si ruce v něm a pláče, je to vražednice. Opětně se odmlčela. Bylo ticho, jako o půlnoci v kostele. Světlo lampičky v koutě pod křížem kmitalo rudým světlem. Kaprasová, skrze niž zjevovali se duchové kající, neb zlí, sklonila hlavu na prsa, upadla ve spánek, podobný bezvědomí hypnotizovaného člověka, a pak vstala. Jejími ústy promluvil duch sebevraha Josefa Holubce, kterého většina obcovanců znala za života.
Pocházel ze samého Jestřábí, byl odveden a na vojně se zastřelil. Učinil ústy prostřednice přítomným rodičům a milým

dokud můj duch nebude očištěn. Provinil se v minulosti a musí své hříchy odčinit. Odpusťte, drazí rodiče, že jsem vám učinil hoře. Nevěděl jsem, co se se mnou děje. Bylo mi teskno, úzko. Když přišel den proměny, bylo mi tak, jako by mi někdo ručnici tlačil do ruky, jako by sama byla spustila. Přemáhal jsem se, ale marně. Nutilo mne, abych se zastřelil. Veliký je můj dluh a starý, ale čím dále, tím mě bude blaženěji. Duch v těle musí zaplatit viny své. Věřte, že tělo je očistcem duše a pláč hříšníků, že je houbou, kterou smazávají se hříchy z lidských srdcí. Po samovrahu posedl tutéž prostřednici duch jiný. Vyprávěl, že byl v Anglii dcerou bohaté, nehodné matky, jež ji zavřela do sklepení, kde jako v žaláři vytrvala po 26 let, až tam i skonala. A hned po ní hlásila se i matka sama a líčila všechna muka, jež za hrozný zločin bylo jí vytrpět.

Jiná nebožka vyprávěla ústy řečnícího média celý románový děj, jak ho na tomto světě zažila. Dávná jest už doba, kdy slékla sem hmotné svoje roucho tělesné a oděla se v šat neviditelný. Zrozena jsem byla v rodině chudé, dítek bylo šestero a já, dcera nejstarší. Rodičové zaměstnání byli v továrně naší krajiny, matka mě však záhy zemřela. Bylo mě tehdy 16 let a pracovala jsem i já v továrně, kde setkávala jsem se s jejím vlastníkem. Byl milionářem a vdovcem. S bohatstvím spojila se o něm i pověst, že je zhýřilý a že manželku přivedl do hrobu nevěrností a prostopášností. Na neštěstí si mne oblíbil. A aby snáze dosáhl, oč mu šlo, povýšil mého otce za vrchního dozorce. Nebožka vypravovala všechny nástrahy, které jí při práci i po práci strojíval a jak před ním utíkala, ale všem marno. Konečně jí nabídl i sňatek. Otec na ní naléhal, aby svolila, marně ho zapřísáhala, aby ji nezaprodával, prosila, aby prchli z ovzduší hříchů. Věděla, že boháči jde jen o ukojení chtíčů a že mu manželství má být pouhým k tomu prostředkem. Bála se kletby otcovi a nebránila se více. Nadešel den sňatku. Dělnictvo ověnčilo továrnu chvojím, věnci a prapory. Komorné odívali nevěstu v svatební šat, povozy brčely před továrnou. Přišel ženich, jenž ji doprovodil ke kočáru, v němž společně usedli. Nevěděla, co se dělo. Neslyšela hlučné hudby ani slavnostního vyzvánění, neboť před kostelem pomáhal ženich skládat z kočáru její mrtvolu. Šat svatební stal se jí rubášem a hosté svatebního veselí vyprovázeli nevěstu k hrobu. Končila napomenutím. Z života mého mějte poučení, abyste dosáhli mravního pokroku a tím přiblížili se blahu čisté duše, kam já vzhlížím, ač mám ještě daleký cíl. Kaprasová se probudila ze stavu nadšeného vytržení, ustala v řečnění a usedla. Všecka unavená i vysílena. Nastalo opětné ticho, přerývané jen hlubokými vzdechy prostřednice zírající sama v sebe. Oběma dlaněma si zakryla oči a vyprávěla přitlumeným hlasem. Uprostřed nás v našem sboru je duch. Vidím ho, lomí rukama, jde z něho strach a hrůza, potácí se všecek zoufalý, prosí o milosrdenství. Co chce? Jsi duchem zlým či kajícím, ptal se ze sboru vrabec. A duch odpovídal jejími ústy. Jsem duch Piláta Ponského, jenž odsoudil Ježíše. Bohem mi bylo určeno potácet se od místa k místu a trpět, pokud neoděju na sebe nové tělo a jako člověk nebudu nevinně od lidu odsouzen. Byl jsem již dvakrát v jiném těle člověčím, ale nedostalo se mně milosti. Můj duch marně těká a čeká svého vysvobození. Přicházím do vašeho sboru a prosím, abyste nade mnou vyřkli soud, přísný soud, co mi nakážete, vyplním, byť to bylo i sebe těžší. Snad mi to ulehčí, prahnu po lidských soudech, vyskněte ortel svůj. V shromáždění duchověrců nastalo hrobové ticho. V obličejích zračilo se podivení a strach. První se vzpamatoval vrabec a pravil kazatelským hlasem. Soud v rukou božích jest. Jen pánu přísluší soudit dle zákona spravedlnosti. My soudíme,
jen dle zákona soustrasti a milosti. Tam je kříž s ukřižovaným a pod ním světlo kmitá. Jdi, klekni a pros toho, kterého si odsoudil, aby ti odpustil. Ano, jdi, klekni a pros, ozývaly se přitlumené hlasy. Všichni zmlkli a zírající prostřednice, hledíc vytřeštěným zrakem do kouta, kde visel krucifix s kmitavým kahánkem, hlásila. Poslechla, jde, vrhá se na kolena a vroucně se modlí.

Rytíř Prokop byl jako ve vidění, jako na jiném světě. I on byl hluboce přesvědčen, že z prostřednic mluví skuteční duchové. Bylo vše opravdové, tajemné, vroucí. Nikdo z přítomných duchověrců neměl ani potuchy o tom, že vše, co se tu koná, děje se dle přirozených, nám ovšem dosud necele známých psychických zákonů, stejně pevných a stálých, neúprosných, ba železných, jako jsou zákonové světa zevnějšího, našim smyslům snadněji přístupného. Ani Šimon, ani Růžena, kteří nad ostatní vynikali vzděláním, nepřemýšleli o tom, jak vše to, co slyšeli a viděli, srovnává se s rozumem. K sboru je poutali ne duchové, jak se zjevují, ale nové nazírání na svět a hluboké přesvědčení těch dobrých prostáčků, že lidstvo je mravně porušeno, že mu přijde obnova i posvěcení jen z náboženství a z lásky všelidské. Názor ten byl i názorem jejich. Proto neměřili to, co se kolem nich dálo, loktem pochybovačného mudrování. Cítili radost i naději, že očista jako nová myšlenka vychází z chudých chaloupek horského lidu. V řečích a skutcích prostřednic nebylo klamu. Byly to ženštiny dobré, spravedlivé, o svém vyšším poslání nezvratně přesvědčené, všech podvodných úmyslů prosté. Občasné vytržení jejich myslí bylo jim jako nadpozemským zjevením. V jejich projevech pronikala skálopevná víra, že duchověrectví je novým zjevením, že se blíží doba, kdy se na světě ujme vlády sám Duch Svatý, a že blízký je i příchod království Božího na zemi. Duchové kázali, čas ubíhal. V starých hodinách, jež visely u dveří na stěně, odbyla 12. Boh hořel touhou slyšet některého ze svých předků. Byl však tichý jako pěna a napjatě sledoval vše, co se dělo kolem. Jeho očekávání bylo přerušeno Kaprasovou. Zdvihla se a počala bolestně naříkat i vzdychat. Hlásil se z ní duch trpící a úpěnlivě prosil, aby se nad ním obcovanci slitovali a modlili se za něho. Vrabec ho těšil a vyptával se, zná-li některého z předků přítomného rytíře Bocha Krásnodolského. Odvětil, že nezná, a vzdálil se. Na jeho místo přišel duch jiný. Ohlásil se obvyklým pozdravem, pochválen buď Pán Ježíš Kristus, a oznamoval, že je Bochův dědeček. Po Starochovi šel mráz, hrůzou se mu tajil dech. Slyšel, jak děd hlásí, že je duchem dobrým, který sice dosud nedosáhl věčné blaženosti, avšak doufá v Boží milosrdenství. Ale marně čekal nějaké zmínky o krásném dole. Vrabec mu pomohl a ptal se přímo. Pověs nám, duchu dobrý, zdali přítomný vnuk tvůj, rytíř Krásnodolský, se má soudit o krásný důl, statek svých předků. Duch odvětil. Marná jest touha jeho po statcích tohoto světa. Není mu souzeno a nebude mu z hůry dáno, aby oplýval bohatstvím. Umře chudý. Toto pravím svému vnukovi. Ustaň se pachtit po tom, čeho dosáhnout nedopřeje tobě Pán, neboť nebylo by s prospěchem nesmrtelné duši tvé. Amen. Sotvaže domluvil, zdvihla se k podivu všech přítomných i Maturová, kterou přivedl krejčí vrabec. Vjel do ní duch. Celý sbor svatého Václava byl u vytržení. Ženština ta byla teprve podruhé v jejich shromáždění a dosáhla už milosti, stala se prostřednicí. Asi před rokem jí zemřel muž a brzy potom jediný synáček.
neměla žádných příbuzných a hledala útěchy mezi duchověrci. Stanula vzpřímena a jala se kázat. Hlas její byl zvučný, milý, dojemný, vroucí. Vrabcem škublo. V očích se mu zajiskřilo. Našel, co hledal, našel své médium. Skončila. Shromáždění se po krátké modlitbě rozcházelo. Bylo po půlnoci. Hospodář Horáček nabízel pohostinství všem, kdo měli daleko domů. Někteří zůstali, ale rozjařený vrabec s rozčileným bodlem měli se k odchodu a s nimi i Maturová. Krejčí se na cestě umlouval s mladou vdovou o novém duchověreckém sboru ve Tříči. Za nimi kráčel mlčky Boh a opakoval si v mysli, co dnes viděl i slyšel. Kormoutil ho trpký pocit, že není mu souzen krásný důl a že duch dědův zakázal, aby se po něm pachtil. Ale i ten pocit byl vyvážen obdivem velikých událostí, již byl právě svědkem. Ani stín pochybnosti mu nepadl do duše. Maturovou blažilo vědomí, že je jí souzeno, aby byla duchům prostřednicí těla. Těšila se, že bude obcovat s duchem svého synáčka i muže. Zůstala přes noc u jakési známé v Buřanech a mužští kráčeli ke Tříči. Kohouti dávno kokrhali, když přišli domů k vrabcovi. Byli unaveni a ulehli. Ale Boh neusnul. Jímala ho hrůza. Před očima míhali se mu v bílých, dlouhých rubáších všichni duchové, které slyšel, a mezi nimi i jeho děd. Modlil, žehnal se znamením kříže, ale marně. Strašilo ho až do rána. Venku se už rozbřeskovalo, když usnul. Spal až do poledne, pak se naobědval a nastoupil na zpáteční cestu do Roztok, kde byl v mlýně na podruží. Šel dle svého zvyku pomalu. Nemohl se zbavit myšlenek o tom, co se s ním v noci dělo. Přišly mu vrtochy. Probleskla v něm myšlenka, to všechno byla nástraha ďábelská, čertovo pokušení a duchové byly ďáblové. Ulekl se. Ale myšlenka už ho držela a nepouštěla. Nevěděl sám, na čem je, a usedl k odpočinku vedle cesty na veliký kámen. Za chvilku šla mimo stará ženština a pozdravila. Dal se s ní do řeči a dověděl se, že starucha jde na lán. Rozhodl se, že půjde s ní a tam, že přenocuje ve mlýně. Šli. Staroch se jí dle zvyku vyptával, odkud je a co je zač. Žvatlavá babice se nedala pobízet, vyprávěla vše a nejvíce to, co jí leželo na srdci. Dověděl se, že se jeho společnice jmenuje Krátká, že je vdova ze Spálova, že měla hezký statek, ten, že jí byl prodán odberního úřadu jen pro 20 zlatých, která byla dlužna za jakési poplatky, že statek koupil skoro za pac jakýsi Janouch. Ona, že se bránila, chodila od soudu k soudu, od advokáta k advokátu, že pobyla i v Praze, i ve Vídni, že podávala mnohé prosby k císaři, že i poslancové ve Vídni se jí ujímali, ale že bylo všechno marné. Nyní, že je na žebrácké holi a že chodí od příbuzného k příbuznému. Pustila se do pláče a nadávala všem advokátům i nespravedlivým soudcům. To byla voda na Bochův mlýn. Přizvukoval, vyprávěl navzájem o soudech svých a hubovali oba dva. Byli právě v nejlepším proudu, když přišli na cestu, jež vede po Kolinově kopci příkrým svahem dolů k jízeře. Boh si vzpomněl, že starucha je ze Spálova a vyptával se na včerejší prostřednici Maturovou.
Bába měla zlou hubu a vypravovala o ní, co nejhoršího věděla, ať byla pravda nebo ne. I rytíře napadlo, jak se říká, slepičí trepka. Nemohl se zdržet a dal se do hovoru o duchověrcích. Bilby jako obyčejně vybreptal vše, ale v pravý čas se vzpamatoval. Za to krátká spustila na celé kolo a láteřila. To je pěkná banda, tihle spiriti. Na Spálově jsou taky. Tropí po nocích neplechy a rejdy. U nás je má pod mocí švec bažant a chodí k němu na rady dva čerti. Já sama jednou v noci viděla, jak k němu do baráku něco černého komínem lezlo. A ty ženské, darmo poudat. Můžete si pomyslit, co se tam po nocích koná. Ba právě, abych nezapomněla, maturka je také jedna z těch. Jen ať si něco neuloví, teď po muži vňuká. Ale když byl neboštíček živ, pořád přechtívala a lezla za jinými inům. Já říkám, bude konec světa, bude potopa. Není spravedlnosti, antikrist je už tady a tihle spiriti jsou z ďáblů. To jsou ti duchové, co se jim zjevují. Čerti to jsou, samí čerti. A ty ženské k tomu, inu, darmo poudať. No, tak vida, myslel si. Tato také říká, že v tom jsou nástrahy ďábelské. Byl už přesvědčen, že obcoval včera s ďábly a při myšlence té se třikrát pokřižoval. Proč se křižujete? Ptala se ho krátká. Pán Bůh s námi a zlý pryč, mumlal Boh. Ponoukal ho, aby pověděl, co včera viděl a slyšel, ale bál se. Přišli na lán blízko k mlýnu. Starucha mlela pořád svou, že toho bezpráví, jež se jí stalo, nenechá, byť jí to mělo stát i život. A když se měli rozcházet, dala se do pláče. Plakal s ní. Když se jim zdálo, že je toho dost, utírali si slzy z tváří i z očí. Ona plachetkou již byla přikryta, on velikým modrým kapesním šátkem, jemuž po starosvětsku říkal facalík. Pak si podali ruce a rozešli se. Ona do Vrbatova statku, kde měla provdanou sestru, on do Balatkova mlýna, kde měl známého mlináře. Ve mlýně přijali starocha vlídně a divili se, že je proti svému zvyku málomluvný. Byl zasmušilý, smutný, sklíčený. Vzpomínka včerejších událostí nešla mu z mysli. Rád by se byl někomu svěřil, ale ostýchal se. Šel proto brzy spát. Druhého dne časně vstal a šoural se pomalu domů.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Povídku, kterou četl Vladimír Hauser, napsal Antal Stašek a jeho povídka V stánku zachytila jednu z mnoha spiritistických seancí, kterým rádi a často holdovali obyvatelé českého Podkrkonoší. Povídka Antala Staška byla další z pátečních vltavských povídek českých klasiků. Natočil ji režisér Lukáš Kopecký. A jaké bude mít pokračování páteční 9. říjnový vltavský večer, milí posluchači? Bude patřit filmu a také Jiřímu Suchému. Muži, který dokáže a dokázala rozesmát diváky, rozpoetizovat obyčejný život a několika slovy vykouzlit celý svět. Známe ho jako divadelníka, textaře, básníka, zpěváka a jednu z nejvýraznějších osobností českého kulturního života. Jeho talent a nezaměnitelný humor ale nechali stopu také ve filmu a filmové hudbě. A právě tomu se teď bude věnovat autor následující půl hodinky Tomáš Pilát.
2: Klapka. Jiří Suchý je vše uměl. Geniální textař, skladatel, výtvarník, divadelník, ale také filmový autor, režisér, scénárista, komponista a herec. V našem filmu zanechal nesmazatelnou stopu, kterou si dnes společně připomeneme. U poslechu nového vydání Vltavské klapky vás vítá její autor Tomáš Pilát. Připraveno je půlhodinové ohlednutí právě za filmovým odkazem Jiřího Suchého, osobnosti, která je, dá se říct, pro náš kulturní i společenský prostor podobně důležitá jako Charlie Chaplin pro světový film. Což je banální oslý můstek ke znělce následující, řekněme, filmové části cyklu, který jsem před časem vytvořil pro vltavskou mozaiku.
3: Ty boty vypadaly uboze, ale když je měl na noze Charlie Chaplin.

0: Jiří Suchý, filmař. Film Suchý miluje. Filmové grotesky ovlivnily ostatně jeho pozdější tvorbu. Poprvé se před kamerou objevil v roce 1944 v komparzu snímku Václava Wassermanna Sobota.
1: To byl komparz takovej náhodný. Já jsem byl Čumil a on tam byl, málo lidí vystupuje z tramvaje, tak začali říkat, tak kdo, pojďte nám pomoct. Tak jsem tam vlez, takže jakýsi komparzista samozvanec jsem byl, že jsem jim tam vlez a odměnou mi bylo, že se tam vyskytuju necelé dvě vteřiny, než vylezu z tramvaje a než dojdu na okraj filmového plátna, tam potom zmizím.
0: Takže s Aděnou Mandlovou nebo s Oldřichem Novým jste se asi nesetkal v tom filmu?
1: V tom filmu jsem se setkal s Oldřichem Novým, že se mě podepsal do památníku, který jsem si narychlo pořídil, který mě potom někdo ukradl.
0: V 60. letech minulého století se Jiří Suchý objevoval ve filmech a televizních projektech poměrně často. Posléze začal i režírovat, točil amatérské filmy a v roce 1970 přišel s profesionálním snímkem Nevěsta. Pokračuje filmový historik a kritik Jan Bernard.
2: To je takový pokus o surrealisticko-dadaistické, ne ani drama, spíše komedii, ale s vážnými prvky. A já si myslím, že on neustál ten dlouhý tvar a že úplně nenašel tu formu, kterou by kabaretnímu tvaru dal ve filmu. Ale ten film je samozřejmě nesmírně zajímavý, jak výtvarně, tak hereckými výkony, tak celým tím přístupem autora.
0: Možná, že Jiří Suchý nenápadně ovlivňoval československou kinematografii už od 60. let. Ostatně vy ve své knize 5,5 scénáře Ester Krombachové citujete Pavla Juráčka, který si stěžuje, že Věra Chytilová se chodila radit s Jiřím Suchým a s dalšími, místo toho, aby se radila s Pavlem Juráčkem, který původně měl být autorem toho scénáře.
2: Šlo o scénář Sedmi krásek. Věra Chytilová samozřejmě hledala vždycky pro ty svoje projekty co nejširší konzultace se všemi svými přáteli, známými a tak dále. A jedním z nich byl samozřejmě Jiří Suchý. Mohl přispět k té dobové atmosféře, kterou dobře znal z počátku 60. let, stejně jako Věra Chytilová, Ester Krumbachová, prostě byli tenkrát ještě mladí a ten scénář se hodně opírá o jejich životní zkušenosti. A ostatně, kdyby nic jiného, tak Semafor tehdy ovlivňoval životy spousty mladých lidí, takže přesto ten Suchý na to určitě vliv měl.
0: Které z plánovaných filmů Jiřího Suchého nevznikly?
1: Těch je moře, poněvadž v 70. letech, kdy mě postihl totální zákaz, tak první nedodržení záměru filmového vzniklo díky tomu, že režisér Fritsch zemřel a on měl pro nás připravený pro Schlitter a pro mě náramně hezký film, ale pak zemřel i Jiří Schlitter, takže z toho nic nebylo. To byl film, který původně měli dělat Voskovec s Werichem a Fritsch ho chtěl přenést na nás dva. Takže celý ten příběh toho filmu nám vyprávěl a my jsme se na to těšili, nedošlo k tomu. Druhá věc byla, že Miloš Forman chtěl natočit naši hru Jonáš a Tingle Tangle a vymyslel si, že se bude točit v různých městech po celém světě. Začali jsme točit v západním Berlíně a pak přišel zákaz a už ten film se nedokončil a dokonce i to, co jsme natočili, se ztratilo. Takže to byl druhý film. A od té doby mě celá řada hrozně hodných lidí na Barrandově chtěla pomoct, ty různí dramaturzy a chtěli mě prosadit, tak říkali, hele, prosadíme to, napište nám námět nebo napište nám i synopsy nebo tak a my to prosadíme a tak jsem psal jak blbej a nic se neprosadilo vždycky, takže mám celou řadu filmů. Já jsem potom v několika případech udělal to, že jsem z toho námětu filmového nebo dokonce už i scénáře, někdy to mělo podobu literárního scénáře, že jsem udělal hru pro divadlo. Tak vznikla u nás na divadle třeba Penzion Rosamunda, potom jsme hráli třeba Sex a sex je 12. To byly vlastně původně filmový scénáře, který se nerealizovali a mě bylo líto je vyhodit. No ale plno dalších se nerealizovalo.
0: Sám sebe pokládá Jiří Suchý v ranku filmu za neúspěšného. Proč, podle sebe, co by režisér a producent neprorazil ani po listopadu 89?
1: Poněvadž jsem to neuměl. Já jsem po převratu založil filmovou společnost protože jsem se doslech, že můžu podnikat, co chci, a já jsem vždycky ve filmu viděl takovou obrovskou metu, tak jsem šel a založil jsem filmovou společnost a prokousával jsem se velice. Bohužel k tomu mě nakonec scházely finanční prostředky, takže já jsem natočil třeba celovečerní film, do kterého jsem vrazil 1,5 milionu, ale on by potřeboval minimálně třeba 15 milionů a pak by to na tom bylo vidět. Jednak, že by to bylo výpravnější, jednak, že by si mohl dovolit spolupracovníky a vytvořit si tým kvalitních spolutvůrců a tak, a to všechno jsem nemohl. Takže jsem to dělal na koleně a je to na tom trochu vidět, ale fakt, my jsme to vydávali potom na VHSC a jsou dokonce lidé, kteří to mají rádi, kteří si to občas pouštějí.
0: Jak vidí Jiřího Suchého filmaře Vladimír Just?
3: Já si myslím, že Jiří Suchý filmař je kapitola, která čeká teprve na svoje objevení. Neříkám, že se z toho stane nějaký hit. Nikdy to nebude ten střední proud, jak dokázal se svými písněmi třeba. Jo? Ale pokud se to udrží v artových kinech a pokud se to udrží na nějakých nosičích a lidi si to budou předávat dál, tak ta základní poetika, která u Suchýho je v divadle, v textech, v básních, v jeho úvahách a v čemkoliv, co dělá, ve výtvarničení samozřejmě, to groteský vidění, ten odpor k tomu popisnému realismu, jo, k tomu polopatismu, k té nudě. Jo, čili vlastně on jakoby v tom filmu šel dál než mnohdy na divadle. A tady si myslím, že on vlastně s tím filmem, že to je taková ta jeho úniková komůrka, kam si může pustit fantazii na špacír ještě víc než v textech. Tam je vázaný rýmem, rytmem, krásou češtiny, vtipem samozřejmě, touhou, kterou se netají, diváka nenechat v klidu ani 5 minut bez nějaký provokace, vtipu, gegu a tak dále. A tady v tom filmu mám pocit, že on si dělá trošku, co chce. Že pustil tu fantazii, obrazivou fantazii na špacír i co do vedení herců, i co do střihu, i co do celkový obrazový skladby těch filmů. Mám na mysli hlavně Nevěstu, ale ono jich je víc. Tak mám pocit, že to je přesně ten artový typ filmu, který si lidi budou postupně vždycky znovu obnovovat a řeknou si, tohle je ten Suchý. Jo, to je ten, zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že létat z kytky na kytku ho prostě nebaví. Tohle jo, no tak to jsme nevěděli, jo. Čili on vždycky, a to dělal od samého počátku, když zakládal ten Semafor, a dokonce už v té redutě. On se vždycky vztahoval k těm vrcholům, ale ne pětně, zbožně, pateticky, ale vždycky nějak po svém. Jeho nejlepší věci jsou vlastně inspirované jako nějakým marným zápolením o velký téma. Tady v tomto případě teda o film, který nestudoval, který prostě nemá, dejme tomu, to řemeslo. Někdo tam najde 1000 drobných chyb, ale já tam cítím, že tam je daleko svobodnější paradoxně, než třeba i na tom jevišti, protože tam je vázaný tím kontaktem a přeci jenom ty diváky nemůže ztratit. U toho filmu o tom nepřemýšlí.
0: Jiří Suchý o sobě sám říká, že jako filmař je neúspěšný.
3: Já bych to trošku porovnal s Václavem Havlem. Jo. To odcházení sklidilo neuvěřitelný, žlučovitý reakce, kromě nějakých vstřícných. Ale jak ten Havel, tak ten Suchý vlastně si tady udělali něco. Oni říkají, splnili si se, ale to není celý, že si splnili sen. Tu si splnit sen můžu taky a vyleze z toho paskvil. V obou případech si myslím, že je to velmi podobný právě tím, že tam není, dejme tomu, ta dokonalá profesionalita. Ale to, co na divadle fungovalo, nebo po čase začalo fungovat, tak tady se trošku zopakovalo v menším. Zaplať pámu, že jednou za 100 let tady někde bude nějaký záznam, že tito dva lidé, kteří poznamenali českou kulturu v 50., 60., 70. až 90. a dalších let, jako nikdo jiný, tak po sobě zanechali i tohle svědectví.

0: Jiří Suchý určitě není tak neúspěšným filmařem, jak o sobě tvrdí. Snímky, které vytvořil nebo na kterých se podílel, mají osobitou poetiku a jsou kvalitní. 5 let před Suchého celovečerním režisérským debutem Nevěsta měl premiéru jeden z mých nejoblíbenějších českých filmů Kdyby tisíc klarinetů. Je plný skvělých písní dvojice Suchý Šlitr, což je parádní filmová hudba, i když, jak Suchý podotýká, přímo scénické hudby nepsal.
1: Filmovou hudbu jako takovou jsem neskládal, ale písničky pro film, jak jsem udělal řadu a hlavně je dělal pro mě Šlitr, já psal ty texty a všechno, co jsme kdy vydali, a tak bylo na bázi písniček, poněvadž to byl náš první úkol vždycky napsat. Když jsme točili Kdyby tisíc klarinetů třeba, tak to byly Šlitrovi asi nejhezčí písničky vůbec, nejvydařenější Babeta, Tereza, že jo, tak no a takže na tom jsme si dali extra záležet, no.
0: Kdyby tisíc klarinetů, to asi musela být práce radostná pro vás i pro Šlitra, i pro všechny ty ostatní. Ten film je dodneska výskřivý, úplně úžasně se na něj kouká.
1: Klarinety, že? No já vám řeknu jednu věc takovou zajímavou. My krátce předtím, asi ani ne 2 roky, jsme se rozešli s Matuškou a s Pilarovou, poněvadž měli jsme k tomu důvod. Prostě on, Valda, byl bezvadný chlapec, ale naprosto nezodpovědný. On dokázal prostě podepsat smlouvu na jeden večer do Kobylis a do Znojma, jo. A teďka mě volali ze Znojma, prosím vás, my už tady máme plný sál, Matuška nikde. A já jsem říkal, a teď on má dneska v Kobylisích. No, prostě dělal jeden průšvih za druhým a já jsem mu dal ultimátum a on ho prostě porušil a já jsem musel držet slovo, poněvadž by si soubor řekl, jak to, že pan Matuška může přes ty průšvihy a tak. No, takže jsme se rozešli, ale ve filmu Kdyby tisíc klarinetů už hrajou a náš rozchod, který byl jako dost tvrdě, jsme to jaksi prováděli a tak, tak nám nepoznamenal naše přátelství. A Valda ještě, když byl potom v Americe a kdykoliv přijel do Prahy, tak šel se podívat prvně do semaforu a prostě nebylo to nenávist v tom, bylo to jenom takový, mně bylo hrozně líto, že od nás odešel, že jo, ale musel odejít.
0: Ve filmu Kdyby tisíc klarinetů zpívá zmíněný Valdemar Matuška jeden ze svých největších hitů, Šlitrovu a Suchého Terezu.

0: a ještě trochu hlouběji do filmové historie. Poprvé se spolu na filmovém plátně pánové Suchý a Šlitr objevili v roce 1963. Ve filmu Bylo nás 10, který měl za úkol zličtit v očích Čechoslováků Československou socialistickou armádu. Tak třeba vojáci ve volném čase provozují zájmovou uměleckou činnost, ku podivu tehdy přes cenzory prošel jazz. Autory soundtracku k filmu jsou Jiří Suchý, Jiří Šlitr a Oldřich Flossmann. Blues a Jiří Suchý.
1: Vy opravdu zůstanete doma, jo?
2: No jasně.
1: To bych si mohl s vámi zaspívat. No můžu? A už to někdy zkoušel, Bráško?
2: No jasně.
1: Paul Anka, Elvis, Matuška, Suchý, Holiday. Dej tam nějaký akord. Jestli pak si někdy slyšel blues hrát na lacinou kytáru. Říkám, jestli pak si někdy slyšel blues hrát na lacinou kytáru.
3: Tak co koupíme ho?
4: Ten chlapec není tak docela bez talentu.
1: Jestli ne, tak to snad
3: podbarvíme ho?
1: Jednou
4: podbarvíme.
1: Zkus a zajdi si k nám.
3: Není možné.
1: Jestli pak si někdy slyšel blues vypůjčenýho piano.

0: V roce 1963 začala i dlouhodobá spolupráce Jiřího Suchého, tehdy samozřejmě i Jiřího Šlitra, s režisérem Milošem Formanem. A jak Suchý říká, i přátelství.
1: Měl jsem k němu blízko, dokud mezi námi nebyl ten oceán, pak se to vzdálilo, ale stejně jsme si byli blízcí i přes tu vodu. On u nás vlastně začínal, poněvadž film Konkurs, to byl jeho první film a ten natočil vlastně s Jiřím Šlitrem se mnou v téhle sestavě. No a zůstal nám věrnej vlastně pořád, kdykoliv z té Ameriky přijel do Prahy, tak shledl celý náš repertoár, který zrovna běžel a vždycky jeho cesta vedla k nám a tak jsme si toho jako velice považovali, poněvadž odjížděl vlastně jako celkem úspěšný český filmař, který se v Americe nechytil, že on ze začátku.
0: Taking off,
1: on mě to pak vyprávěl, sám to nebyl úspěšný film a najednou se vyšvihl tak, že na něj pršeli ty Oscary ze všech stran, že jo, to bylo prostě mimořádný.
0: Vy jste za ním byl i v Americe a máte na to hezké vzpomínky. No,
1: já jsem tam byl několikrát, jednak u něj v Connecticutu, on měl letní sídlo, bych řekl, a v New Yorku jsme taky byli a byl to hrozně příjemný všechno. No.
0: A jak to bylo s těmi pankáči?
1: Když jsme courali po New Yorku, tak jsme zašli do Central Parku a tam byli pankáči a to byly výtvarné objekty. Jo. Měli ty hřebeny a na sobě takových miliony různých cetek a cvočků a tak a bylo to strašně efektní podívaná. Já jsem tak na ně koukal, měl jsem kameru jako turista samozřejmě a Miloš říkal, tak si je natočte. Já jsem říkal, jo, oni po mně skočejí a rozšlapou mi kameru a to budu ještě rád, že zůstalo při kameře jenom. Ale on tam šel mezi něma a chvíli se s nima bavil a za chvíli mě říkal, tak točte. A pankáči začali pózovat a začali mi tam tančit a začali prostě, on si je otočil kolem prstu, poněvadž on měl, dneska se používá to slovo charisma a on jich měl nejméně 6 těch charism.
0: Vy jste kromě Konkurzu spolupracoval s Milošem Formanem i na Dobře placené procházce a po mnoha letech opět na Dobře placené procházce.
1: Ano, ano.
0: Jak se ty dvě spolupráce lišily, tedy kromě toho časového odstupu a vašeho věku?
1: Ta první Dobře placená procházka tu natočil v roce 1964, když jsme ji hráli v divadle a to vlastně dělal s Jánem Roháčem, poněvadž on použil, Miloš Forman, celou tu inscenaci Roháčovu a vyšel z ní při tvorbě toho filmu. No a po letech, když se vrátil, tak se rozhodl, že ji natočí ještě jednou a to už bylo v Národním divadle, takže to samozřejmě, tam byly scény, které bychom si v Semaforu dovolit nikdy nemohli finančně, že jo, to bylo velkolepý dílo a měl velký úspěch. Já tam hrál tutéž roli v Semaforu i v Národním divadle toho listonoše, takže jsem si to zopakoval po mnoha letech.

život bolelo a hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš.

Nevyplacený blues z filmu Dobře placená procházka, teď na veselější notu. Po dlouhém zákazu se k režii dostal Jiří Suchý až po listopadu 89. Filmu, které natočil, není mnoho. Jedním z nich je snímek Magda, její ztráty a nálezy z roku 1996. Vedle toho, že usedl na režisérskou stoličku, je Suchý i autorem scénáře, vytvořil výtvarnou koncepci, samozřejmě ve filmu hraje a taky k němu napsal hudbu. Vším tím, jak se svěřil, chtěl ve filmu o tom, že kdo hledá, najde, i když někdy něco jiného, než hledá, navodit u lidí úsměv. Než zazní Happy Jazz z tohoto snímku, ještě rozloučení. Abyste vždycky našli to, co chcete a měli často úsměv na rtech, vám přeje autor klapky věnované Jiřímu Suchému, Tomáš Pilát.

0: Happy Jazz z filmu Magda, její ztráty a nálezy uzavřela dnešní vydání pravidelné vltavské klapky. Tomáš Pilát ji věnoval Jiřímu Suchému. A půl hodinku před půlnocí se desátou částí v Osudech uzavřou také vltavské memoáry Jiřího Suchého, které jsme od minulého týdne na Vltavě vysílali při příležitosti 95. narozenin herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele i obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého. Osudy a závěrečná část rozhlasových memoárů Jiřího Suchého dnes večer o 23. hodině a 30. minutě.
1: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače. A zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Lucie Faulerová a její rodinná mozaika s názvem Smrtholdka. Teď před půlnocí na Vltavě jako četba na pokračování. V podání Denisy Barešové dnes posloucháme pátou část.

Madlenka se potichu směje a šeptá mi tajemství. Její vlasy mě lechtají na tváři. Madla se odtáhne, zamkne mi pusu na dva západy a neviditelný klíč přede mnou poliká. Výhybka. Výhybka do dne před 15 měsíci. Já, táta, Adam sedíme v kuchyni u stolu. Máma tu není. Tátova Darina šúruje kuchyňskou linku. Adam říká. Já bych vybral tohle. Poslední list padá, hledám tě pod ním, nejsi tam. Po okně stéká kapka deště, hledám tě pod ní, nejsi tam. Říkám si tvoje jméno, hledám tě pod ním, nejsi tam. Já mlčím. Darina natahuje uši. Táta klopí hlavu a mne si kořen nosu. Je to od Hrubína, je to dobrý, říká Adam bez jediný pochybnosti. Hrubín a Adam jsou zajedno. Madla tu není. Dobrý, už klíbnu se. Podle tebe je to možná dobrý. Co ti na tom vadí? Je to hnusný, celý. Nelíbilo by se jí to. Je to příliš dramatický. Vážně? Já zapomněl, že ty přesně víš, co by se Madle líbilo nebo ne? Vidím tátu, jak se nadechuje a chce něco říct, ale rozmyslí si to. Ramena mu klesnou. Palec a ukazovák se zaboří do koutku. Co tím chceš říct? Vyletím, protože jsem moc dobře viděla, jak mu blesklo v očích, když říkal ty. Máry, ozve se táta. Přijde ti něco hezkýho na tom, že ji všude hledáme a nikde není? Pokračuju. Nevidím nic hezkýho na tom, že umřela, ale prostě to takhle je. Nikde není. Takhle to vnímáš ty, já s tím nesouhlasím. Co ty, tati? Tak mi ji ukaž. Ukaž mi ji. Vyjede Adam, až sebou všichni trhneme. Kde je Madla, Máňo? Kde je? Hej, Madlo! Zařve a rozhlídne se. Kam se schovala? Nadzdvihne poklop od cukřenky. Madlo! Odhrne ubrus a podívá se pod stůl. Tak kde ji vidíš, Máňo? Madlenko! Karamel se na pelechu probere z letargie. Zvedne hlavu a zastříhá ušima. Ve skelných očích psí naděje. Zakroutím ohromeně hlavou. Seš kretén. No tak, ozve se slabě táta. Děti, nehádejte se, přidá se Darina. Sleduju ubrus, který zůstal zmuchlaný pod Adamovou rukou. Karamel slabě zakňučí. Tak co by se jí podle tebe líbilo, Máňo? Každého tam, kam kdo chce, doveze pan strojvůdce, řeknu. Táta pomalu zvedne hlavu. Dívá se na mě, jako bych se pomátla. Adamovi nejistě zacukají koutky. Tohle popřála každému, kdo kdy něco slavil. Říkala to pokaždý, když se někomu něco přihodilo. Vždyť si to pamatujete, ne? To nemůžeme dát na parte, Márinko, řekne táta. Proč ne? Nehodí se to. Jak to, že ne? Odfrknu. Takže hádám, že ani písničku, co bych chtěla, nenecháte pustit. Jakou? Muslima Magomajeva. To snad nemyslíš. Máňo, když tam zpívá o Moskvě. Jo, ale víte, že do ní byla blázen, ne? Marinko, tohle nemůžeme. Fajn, takže to bude pohřeb pro někoho univerzálního bez osobnosti. Zahrajem tam, až mě andělé zavolají k sobě, Svatoš tam odkecá pár frází o tom, jak se na ní Ježíš těšil tak moc, že jí k sobě vzal poněkud předčasně a pak půjdem na tichou hostinu a domů. To, co navrhuješ, prostě není důstojný. Pro Madlenku? Všichni by si zaťukali na čelo. Tak záleží nám na Madlence nebo na ostatních a jejich čelech. Ten pohřeb ale je pro ostatní, Máňo. Madla tady už není, řekne Adam. Podívám se na Karamela. Ještě pořád je napůl ve střehu. Jednu přední tlapku lehce nad zemí, už je nastražený. Čeká. Hledáme Madlu? Zakroutím na něj hlavou. Že ne. Že Madla tady není. Tunel. Seš vážně úplně pitomá. Sedí Adam mezi zuby a pohled stočí zpátky na silnici. Otírám si slzy. Adamovi ruce na volantu. Z rádia hraje Man of the Hour od Pearl Jam. Hrk, hrk! Radši bys šukala s mrtvolou nebo zvířetem? Jak bych asi mohla šukat s mrtvolou? Vzhlídnu k Madle. Připínákem třeba, to je vedlejší, jde o princip. Princip? No chápeš,
je vedlejší jak, musíš si vybrat. Mrtvola nebo zvíře? Jaký jako zvíře? Já nevím, třeba kůň. Ty vole, kůň by mě rozerval, ne asi. No dobře, tak pes? Nějaký velký německý ovčák třeba. Karamel je německý ovčák. Seš nechutná, vždyť to by byl skoro incest. No vidíš, karamel. Tak třeba nějaká doga velká. Dogy jsou vždycky velký. No štěňata ne, že jo? Štěně bych taky nešukala. No a dospělýho psa teda jo? Radši než mrtvolu? A v jaký fázi rozkladu je ta mrtvola? Co pak já vím, a už trochu smrdí, ale ještě drží pohromadě. Seš fakt nechutná. Já? To ty jsi chtěla šukat karamela? Co to meleš? Takže? Ježiš, já nevím. A ty? To neplatí, musíš si vybrat jako první. Já tu otázku položila. A že to je výborná otázka. Asi zvíře? Ne, mrtvolu. Ne, počkej. Zvíře. Rozhodně radši zvíře. Pes by mě ojel sám, to bych vydržela. Mrtvola má šílených bakterií. Já spíš tu mrtvolu. Fakt? Proč? Nebudu šukat se psem, ne, nejsem prase.

0: ze zvyku. Slova, který už nebudu nikdy moct vyslovit. Protože nemám jazyk. Hú, hú, hú, říkám.
1: Hohemahomo.
0: Otáčím hlavu k oknu, dívám se ven a sleduju pole a louky a lesy a nebe. Hú, hú, hú. To ještě říct zvládnu. Bravo. To už ne. Tvář na skle jako ti, co teskní v tmách. Obloha, v níž jsem prošel nocí. Netečný obzor, dvojí pláň mých dlaní marně rozevřených. Tvář na skle jako ti, co teskní v tmách. Hledám tě ve svém zapomnění, tam, kde se nikdy nedočkám. Tak miluji tě, že už sám nevím, kdo z nás dvou tady není. Paul Elliard, Le Front au Vitre, přeložila Zora Obstová v knize Umberta Eka Otevřené dílo.
2: Kvuhá chák. Tu holku, co ztratila hlavu v metru a zbytky jejího těla se rozsypaly po kolejích jako drobky, po kterých má člověk trefit zpátky, vidím stát na tom nástupišti. Vidím jí stát nehnutě a myslím na to, jestli mohla nastoupit a odjet pryč, nebo jestli se mohla otočit a vyběhnout schody ven na ulici. Myslím na to, jestli mohla nebo ne. Myslím na to, co cejtí, co tělesně cejtí. Soustředím se na to tak urputně, až se mi z toho dělá špatně. Podobně jako v té hvězdárně, když jsem věděla, že se skoro až dotýkám něčeho, co je příliš veliký a nebezpečný a neodolatelně přitažlivý, ale zároveň nemilosrdný a hrůzostrašný. Jako když se řítíte takovou rychlostí, že víte, že není možný ji udržet, že to nějak musí skončit. A to nějak je zásadní. Myslím na ten zlomek okamžiku předtím, než ta holka z metra udělala krok směrem ke schůdkům do tlamy tunelu. Myslím na to, jaký rys se jí v obličeji pohnul, jakým tempem přitom dejchala. Myslím na to, jestli se jí třásly ruce nebo ne, jestli se jí rosilo čelo, jestli měla sucho v puse a cítila chvění v břiše, jestli bylo její tělo rozhodnutý nebo ho musela přesvědčovat. Myslím na to, jak moc svoje tělo v tu chvíli cítila. Jestli bylo bolestně propojený s myslí, nebo jestli bylo odpojený jako mrtvej zub, co vám hněje v puse. Jak moc byla v tu chvíli ta člověčí nádoba plná nebo prázdná. Myslím na to, jestli svý tělo cítila jako to poslední, čeho je třeba se zbavit, odevzdat ho, rozsypat ho na částky, které se už nedají složit dohromady. Tak dlouho se člověk dívá do tlamy tunelu, až ho tlama sežere. Tadam, tadam. Místo okna ve vlaku počmáraná tabule. Tam je propast. Vidím propast. Já svoje tělo cítím jako prkna přibitý ledabile k sobě. Prknama profukuje. A pod prknama propadliště. Moje logopedka má dvě ordinace. Tu jednu provozuje u sebe doma. Tam za ní obvykle už od února chodím. Má krátký, nepřechýlený příjmení, co zní jako druh cizokrajného ovoce a taky má postiženýho psa. Do jejího domu chodím jednou týdně ve čtvrtek. S obtížema se pokouším pozdravit jejího vysokýho, vykuleného manžela, když se s ním náhodou potkám. Ten už musí být zvyklej na hotovou plejádu dementů, co na něj šišlaj, koktaj, ráčkujou, zadrhávaj pozdrav, když si pucujou boty na rohožce před jejich domem. Mám svoji logopedku moc ráda. Má kaštanový vlasy. Vždycky voní a je ohromně trpělivá, když mi popisuje, co mám dělat s tím pahýlem, který mi v puse zbyl a který tříští a drolí všechno, co chci říct, v nesrozumitelný huhlání. Obě víme, že s třetinou jazyka stejně moc parády nenaděláte a že žádných velkých pokroků nemáte jak dosáhnout. Já k ní vlastně chodím jen proto, že mi se za ní platí pojišťovna a že je jediná osoba, se kterou si můžu aspoň podat ruku. Hodinu naproti ní sedět a huhlat. Jednou jsem jí řekla, že pravděpodobně brzo umřu. Znělo to asi jako Pavge hogobme
1: Beho umhu.
0: Usmála se na mě a pochválila mě, že už mi to jde líp. Myslím, že mi nerozuměla. Když vcházím k ní, otevírám branku a otáčím se, abych ji zavřela. Všimnu si divný ženský, co sedí před domem v autě a sleduje manžela mý logopedky, jak jde se psem po ulici a na jejím konci zmizí za rohem. Ta ženská si otírá oči a přitom se čímsi láduje. Vypadá to jako piškoty. Tadam. Hele, kolik myslíš, že si to udělalo kluků a myslelo přitom na tebe? Ptá se Madla, když se válíme na naší zahradě a pokuřujeme. To je fakt těžký. Kdybych to měla soudit podle kluků, o kterých vím, že jsem se jim kdy líbila, tak to bude třeba 10? Já si naopak myslím, že si to s tebou ve svý hlavě udělalo mraky chlapů, do kterých bys to nikdy neřekla. Možná. Třeba Tonda. Ježíš, teď ten neví ani o sobě, natož o mně. Tonda byl místní retard. Ale hovňaj smá péro, má. Pamatuješ, jak mu stál, když jsme se opalovali u potoka? Tak mi neříkej, že zrovna on si ho v noci nehoní, div si ho neurve. Díky, dneska se mi budou zdát krásný sny. Nebo nějaký náš učitel. Nebo Svatoš, ty vole. Svatoš jsme říkali našemu faráři. Jasně, ať spe si u toho krucifix do prdele. Madla se zasměje. Přetočí se na bok, podepře si hlavu a típne cigaretu do vlhký trávy. Hele, já si myslím, že si to mohlo udělat klidně 100 chlapů a mysleli přitom na mě. Kde bys vzala 100 chlapů? V mršině jich není pomalu ani 20. No jo, ale třeba ve škole. Já myslela, že jsi říkala, že na konzervatoři má ty samý buzny. A jsou spíš obojetný. Hele, nebo může jít klidně o někoho, kdo se o mě otřel v autobuse, chápeš? Kdo mě zahlídnul na ulici, v čekárně u doktora, může to být kdokoliv. Třeba i ten doktor. Nebo senila, co za tím doktorem jde s prostatou. To je docela vzrušené. Dobrodružo. Jasně, prostatici jsou vždycky hotový dobrodružo. Blbý je, že se to nikdy nedovíš, to číslo. Přijde mi možná ještě zajímavější, kolik jich na tebe myslelo při tom, co to dělali s někým jiným. Madliny oči se rozsvítí a její brada se stáhne do uznalý grimasy. No to teda. Ty vole. Obě se zase uvelebíme na záda a jedna z nás škrtne sirkou, aby tý druhý připálila. Já si představuju Spocka. Zvedne Madla dlaň a ukáže to slavný Star Trekovský gesto. Přece jsem mu složila tu báseň. Čau Spocku, pojď na mě z boku. Jo, anebo teda myslím na pana Rochestra. Na jakýho Rochestra? No toho z Jany Érový, ne? Prostě mám perfektní představu o tom, jak vypadá a představuju si skoro vždycky výlučně jenom jeho. Takhle já jsem věrná. Až na Spocka. No, na toho myslím převážně jen, když jsem zhulená. Někdy si představuju, že si mě pan Rochester představuje. Hrk, hrk. Ještě nějakou dobu stojím a sleduju tu kliku ve vodorovné pozici. Ve výchozí pozici. Kdybych až v tuhle chvíli sešla schody našeho domu do přízemí, kdybych až v tuhle chvíli přišla sem do předsíně a podívala se ke vchodovým dveřím, mohla bych si myslet, že jsou takhle už dlouho. Tichý, nenápadný, s klikou ve vodorovné pozici. Zavřený. Nejspíš je hodiny nikdo neotevřel. Tak, jak to má v noci bejt. A chvíli to tak i je. Chvíli prostě jenom tak stojím na prahu předsíně uprostřed noci a prostě jenom tak pozoruju zabouchnutý vchodový dveře. Chvíli jen škrtám rukou pod proudem vody a nedochází mi, jestli je ledová nebo vařicí. Jenže pak mi to docházet začne. Jak to všechno je doopravdicky. Vždyť včera v noci jsem vytáhla Moranu z potoka a skryla ji do lesa. A dneska ráno se táta vrátil z nemocnice s Madlou, celý šedivej v obličeji. A Madla nemocná. A teď máma odešla. To není náhoda. To je všecko moje vina. Moje zodpovědnost. Proč jsem jen nehodila po Moraně kamenem jako každý jiný rok? Proč jsem ji pak musela odtáhnout z té vody? Vždyť jsem zachránila smrt. Máma se určitě už nikdy nevrátí a Madla možná umře a táta bude zítra ráno ještě šedivější a všechno je moje vina. Běžím do svýho pokojíčku a překotně se oblíkám do věcí pohozených přes židli. Na pyžamo tepláky, svetr asi na ruby, baterku do ruky, v předsíni potichoučku bundu z věšáku, sněhule z botníku, klíče schovat do dlaně, aby nechrastili. A zavřít dveře. Potichoučku jako máma. Jenom nechat zaklapnout západku. Milimetr po milimetru. Jde to tak lehce a snadno, až mě to samotnou překvapí. Pak si teprve obouvám boty, natahuju bundu a běžím. Utíkám, mráz nevnímám, i když nejdřív štípe jen do očí, pak i do tváří. Běžím do lesa, protože jediná možnost, jak by se dalo všecko zachránit, je napravit, co jsem včera v noci způsobila. Pobíhám s baterkou lesem, kužel světla vrhá po stromech stíny. Nejdřív se nebojím, ale když skoro zakopnu o kořen a já se po něm otočím a vidím, že už nedohlídnu na silnici ani na pěšinu, strach přijde. Jenže na strach není čas. Já musím přece běžet ještě dál. Musím doběhnout ke krmelci, od něj 105 kroků doprava směrem od mršiny. Ale jak to, že nemůžu najít krmelec? Byla jsem tak nepozorná? Motám se v kruzích a kolem pleskají křídla nějakýho nočního ptáka a mně je zima a mám pocit, že kolem je tisíc očí, co mě pozorujou. A je to strašný temný ticho. Hluboký ticho. Ticho všech tich. Tak tichý ticho, že i nepatrný zvuk vyvolá ozvěnu. Začnu si broukat jakousi nesmyslnou melodii, jen abych slyšela jiný zvuk než zvuk lesa. Volnou rukou si zakrývám jedno ucho, abych se slyšela víc zevnitř. Metám tou melodií všechny obavy z hlavy pryč a hledám krmelec. Brečím. Vzteky, ne strachy, ale vzteky, že mi to tak dlouho trvá. A pak si uvědomím, co si broukám, ale nejsem schopná s tím přestat. Jedno z říkadel, co se zpívá, když Moranu vynášíme přes ves. Smrtná neděle, ptám se já tebe, kam spodila klíče, klíče od země. Smrtná neděle, ptám se já tebe. Baterku si musím přendávat z jedné ruky do druhé, protože po chvíli začnou prsty vytažený z rukávu zimou až praštět. Jak jsem si mohla zapomenout rukavice? Jsem tak zbrklá. Vždycky jsem tak zbrklá. Všichni mi to říkají. Přikládám si volnou ruku na druhý ucho a broukám si dál. Kam spodila klíče, klíče ode země. Šlehám baterkou zprava doleva a jakoby mezi stromy zase někdo dokola běhal. Neslyšně. A schoval se za jedli nebo smrk nebo modřín pokaždý těsně před tím, než na něj zamířím. Jakoby jich byla armáda. Tisíc. Nebo jakoby to byl celý ten les. Chvíli si myslím, že pomůže, když budu komíhat světlem pomalejc, ale je to horší. A tak metám rychle, až se mi z toho točí hlava. A už skoro věřím, že jsem se doopravdicky ztratila, jenže v tu chvíli... krmelec! Už jen 105 kroků doprava, směrem od mršiny. Dělám překotní kroky a polohlasem drmolím čísla. Ale už od 98 znovu zuřivě metám světlem, protože Moranu nikde nevidím. Zbylý kroky dobíhám a možná ještě o nějakej navíc. Posvítím i nahoru na kmeny a koruny stromů, ale zbytečně. Rozhrnuju zem, nejdřív botama, pak se skláním a hrabu volnou rukou. Ale dobře vím, že jsem ji ani nezaházela roštím, že kdyby tu byla, prostě bych ji viděla. Jak to? Řeknu a leknu se tý hlasitosti. Toho, že skoro ječím. Nesmím křičet. Křikem si akorát přivolám větší strach. Nesmím se bát. Není na to čas. Neměla jsi být tak zbrklá. Jenže kde mám teď hledat? Kde mám teď hledat? Držím se celou dlaní za pusu. Při výdechu skoro pískám. Musím se sklidnit. Jenže kde je? Kam zmizela? Jinam jsem ji přece neschovala a nikdo jiný o ní neví, tak kde může být? A pak těsně vedle mě praskne spadlá větev. Jako kdyby na ní někdo dupnul. A pak zaslechnu ten zvuk. Jako když hodíte těžký vak nacucaný vodou. Jako když ho hodíte na jiný vlhký místo, třeba do mělký kaluže. Žuchnutí, čvachtnutí, krátký, nemoc hlasitý, ale slyšíte ho. Je blízko. Vůbec sebou netrhnu. Ani se nepohnu. Ani se nenadechnu. Nejde to. Je blízko. Čvach.
2: Hú, čvach, čvach. Hú, čvach, čvach. Stává se mi občas, že se proberu uprostřed dne nebo noci a netuším, kde jsem, kdy jsem a jestli jsem. Stává se mi to odmala, tahle totální dezorientace. Nahmatat pohledem okno mi pomáhá ke zjištění, kde zrovna jsem a kdy zhruba jsem. Osahat svoje tělo mi pomáhá ke zjištění, jestli něco chybí nebo přebejvá. Pomáhá mi to spočítat součet ztrát, tržných nebo bodných ran, podlitin nebo zlomenin. Ke zjištění, jestli jsem, se dochází v prvních chvílích nejobtížnějc. Probouzím se a matám pohledem okno. Vidím, že jsem ve své kuchyni, která je zároveň ložnicí, obývákem i koupelnou. Chci se osahat, ohledat jako kapesní zloděj. Zjišťuju, že v rukou svírám šátek omotaný těsně kolem krku. Zjišťuju, že se mi blbě dejchá. Pomalu. Pomalonku. Povoluju improvizovaný škrtidlo. Zůstávám ležet. A znovu očima hmatám po okně. Projíždí za ním vlak a v něm jsem já. A zhlížím na sebe povalenou na zemi. Zkusím na sebe do vlaku chabě mávnout, ale zpátky si pozdrav neoplatím a ujedu. Zavřu na chvíli oči a pak to zkusím znova. Podívám se do okna. Soustředím se na výhled. Na výhled, co zrovna potřebuju. Poznávám to tu jasně. Vidím protější dům, muškáty v oknech. Vidím strom na naší zahradě. Vrbu, která tichou lince zpívá a kyne, když v létě pofukuje vlahý vítr. Spokojeně usínám.

Rodinná mozaika o třech sourozencích a touze žít svůj vlastní život navzdory temnotě. To je Smrt holka, kniha, kterou napsala česká autorka Lucie Faulerová. A na Vltavě ji před půlnocí posloucháte jako 13-dílnou četbu na pokračování, kterou připravila Petra Hinčíková a v režii Jakuba Doubravy načetla Denisa Barešová. Lucie Faulerová a její Smrt holka po šesté na Vltavě v četbě s hvězdičkou zase hodinku před půlnocí opět zítra, tedy v sobotu.

0: Album Places je druhým albem Breda Meldaua složeným výhradně z jeho vlastních skladeb. A každá skladba nese název podle konkrétního místa. A my jsme si z Meldaua alba Places poslechli část, která se jmenovala Perugia.
1: Osudy.
0: ...95 let života, kolik příběhů se do nich vejde a kolik písniček, setkání, lásek, náhod, zklamání i radostí. A kolik slov, která neztratila nic ze svého vtipu ani poezie. Jiří Suchý je mužem, který umí brát život s nadhledem a Jiří Suchý je mužem, který nás dnes ještě jednou a naposledy zve do svého světa. Poslechněme si závěrečnou část rozhlasových vzpomínek Jiřího Suchého.
2: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby.
3: Občas se v semaforu mihne i taková nějaká výraznější osobnost, která sama o sobě je tvůrčí, třeba i autorsky, to je Přemysl Růč, s tím hrajeme, zavíráme, pojďte dál, se jmenuje ten náš program. Ale to je zase takový ten komorní program, nevýpravný, a tak ho hrajeme maximálně jednou do měsíce. A Jiří Just například u nás hrál ve hře Mé srdce je Zimmerfrei, nebo ve hře Pré. To je taky zajímavá osobnost. On si tam vždycky tu roli upravil potom k obrazu svému. Já jsem mu ji tak trošičku nahodil a on si to dorazil. Jako. Bohužel u něj je taková jedna nevýhoda, že on nespívá. A přitom mohl by já ho slyšel zpívat, když se svým bratrem ještě měl takový duo, takovou dvojici, tak zpíval a teď se v něm vytvořila taková nějaká zábrana odmítá zpívat a v hudebním divadle, když je najednou herec, který nespívá, tak rozhodně nemůže mít velkou roli. Může tam být v nějaký drobné epizodce a toho je skoro škoda, on by uhrál i víc. Stanoštěpka třeba. Stanoštěpka to je radošinské naivné divadlo. My jsme spolu napsali dohromady hru, která se jmenuje Nevesta predaná Kubovi a tu jsme jezdili hrát každý měsíc do Bratislavy. Každý měsíc jsme tam měli 6 až 8 představení a jezdilo se na to dokonce i z Prahy autobusové výpravy. To byla taky další taková zajímavá epizoda v naší spolupráci s jinými autory. Teď jsme si s Jitkou Molavcovou odskočili do toho Národního divadla na tu dobře placenou procházku a zase poněvadž v těch dnech, kdy budeme hrát, tak divadlo by mělo nějakou aktivitu vyvíjet. Tak za mnou přišel Jiří Štědroň, že napsal hru a že se rozhodli, jestli proti tomu nebudu nic mít, že by zbytek souboru jí se cvičil. Tak jsem říkal, tak si zkuste svý síly, proč ne? Takže tam bude se hrát hra, která se jmenuje Ten čtvrtek platí. Napsal ji Jiří Štědroň, včetně hudby, a hraje v tom. V semaforu se taky teď vlastně dotváří docela zajímavá osobnost, autorská, a to je Václav Kopta, který píše písničky. Sice píše texty a velice dobrý texty, má talent po svým otci Pavlovi Koptovi jako textař, ale dělá si k ním i muziku a často velice dobrou muziku a hraje si to na piano, zpívá si to. Je takový všestranný a ten mě v tomhletom směru velice zajímá a taky bych mu dal rád prostor jako i autorsky nějaký.
4: Já nemám zdání, kdo ty ruce probod. A nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mi teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá.
3: Občas je mě položena otázka, co takhle můj syn tomu říká. Já si vzpomínám, když jsem hrál v Kytici, tak jsem tam hrál Pána lesů a vymyslel jsem si takový jeden foreček, že jsem si do nosu strčil větev smrkovou, takový jako humor, že jako smrk u nosu. Že? A nebylo to jednoduchý, musel jsem vždycky ten konec té větve zaobalit do vaty a nacpat si to hodně daleko, aby mě to nevypadlo a tak, nebylo to moc příjemné. A vždycky jsem říkal svýmu synovi, když jsem šel do práce, do divadla, váž si toho, já jsem jediný tatínek na světě, který, aby uživil rodinu, si musí strkat větev do nosu. A on to tak poslouchal a jako kejval hlavou. Takže to byl první jeho styk s naším divadlem, že si byl vědom toho, že jeho tatínek musí provádět takovéhle věci. Potom se jednou přišel na mě podívat, to jsme hráli Poslední štaci. A tam je taková scéna, kdy mě Milan Drobný, jako velmi nekompetentní lékař, operuje a teďka se chce blejsknout před ošetřovatelkama a říká, jak podíváme se na něj, hejte, tak tohle je plíce, prostě rozříznou mě a teď tam vykládá, chcete vidět plíci, já vám ukážu plíci, před těma holkama se to... No a Kubovi bylo 5 let a seděl v hledišti a najednou tam spustil strašný řev, tak ho museli vyvést, poněvadž on prostě dostal z toho šok, tak ho utěšovali. To byla vlastně jeho první návštěva v divadle. Tak já jsem si vzpomněl, jak i já jsem podléhal iluzi, když jsem byl ponejprv v divadle, tak to byla Rusalka a jak tam vylezl ten vodník z té tůně a říkal, ubohá Rusalko, tak jsem dostal strašný šok a museli mě vyvést. Po letech jsem se od maminky dověděl, že to bylo loutkový divadlo. To já vůbec netušil. Mně to vůbec nepřipadlo, že to byly loutky. Já jsem se do toho tak vžil. Chtěl jsem se hádat, říkal jsem to snad ne, to tam vylez ten vodník, to byl dospělý člověk. Neprve, kde pak to bylo v Klatovech, teď mě řekli přesně, kde to bylo a to bylo loutkový divadlo, ale jak to dítě prostě to prožívá úplně jinak. No tak dneska to dítě moje, tomu už je 40, tak už jako kdyby mě tam kuchali, tak asi nespustí, se nerozbrečí. Chodí se dívat na to divadlo. Je cítit, že to je jiná generace. Vždycky to velice střízlivě posuzuje. Přijde mě říct, jako, jak se bavil a tak. Ale už asi to není ten případ jako těch mých vrstevníků, kteří chodili do divadla, kteří když něco se jim líbilo, tak to museli vidět 7x. Prostě žili tím a tak. Tak to on, myslím, že ne. Jemu se nejvíc líbí Pokušení svatého Antonína, co já vím. Chodí prakticky, zaznamená každou premiéru nebo každou novou inscenaci, kterou tam máme, ale myslím, že tím jako nežije už tak jako v době, když jsem já byl v jeho létech. Kritický postřeh občas nějaký, ale to samý spíš drobnosti, poněvadž on je velice rozumný a je si vědom, že není v téhle branži odborníkem, takže nemůže to rozebírat. On možná mě to taky ani nechce říct, že třeba má kritickou připomínku a tak. Já poznám, když mě to přijde pochválit potom, tak kdy je zdrženlivější a kdy je nadšenější. Ten stupeň už já dokážu rozeznat, no. Takže z toho si tak dělám potom svůj vlastní uzávěr.
2: Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru, nedopadnu ke dnu.
3: Mohl bych taky říct pár slov o tom ženském elementu, který v divadle u nás jaksi od samého začátku nějak funguje. Vlastně trošičku za to může i Jan Werich, který mě vyprávěl, jak u nich byl Meyerhold na návštěvě v Osvobozeným a říkal, víte, když tady vidíte tu legraci a ty klauniády, tak ono by bylo třeba to vždycky vyvážit, aby ta legrace nebyla průběžně celý večer, ale aby se tam něco střídalo. Nejlepší si myslím, že je, když se to střídá s nějakou jako krásou. Třeba když tam jsou ženy, nebo dívky, to mládí samo o sobě je hodnota, který říkal, oni ani nemusí moc umět, ale už to, že tam jsou, tak vytvářejí krásný kontrapunkt k těm srandám ukrutným, který se tam provozují na té scéně. Já jsem s ním vřele souhlasil a mockrát jsem si na něj vzpomněl. Sice se ozvaly i hlasy třeba pan Just v novinách napsal, že tam máme jako inflaci těch krasavic a že je to podbízení a tak, ale já jsem na to nedal a říkal jsem si, patří to k tomu, čemu se říká dneska latinský image. Takže vždycky jsem se staral o to, aby tam byly to mládí zastoupené, to dívčí mládí, poněvadž jsem věděl, že to příjemně působí. A já se přiznám, že i na mě, když chodím do těch divadel, tak působí třeba divadla, nebo hry, kde není hudba a kde není nějaký takový ten ženský element zastoupený, tak já si tam připadám takový ošizený. Mám radši věci, kde zazní trošku hudby třeba, nebo někdy i scénická hudba, a kde se objeví i ta nějaká pěkná postava. Takže tenhle ten, já tomu vždycky říkám, ženský element v tom našem divadle má svou nezastupitelnou pozici a patří to tam. Samozřejmě, že v tom divadelním životě to kolikrát přináší i různý komplikace, že jo, poněvadž samozřejmě vznikají i vztahy a zase nevztahy a tak. Takový, ale to je, já mám pocit, že ono je to vlastně v každém povolání, když se podíváte do nemocnice, tak tam vznikají taky vztahy mezi lékaři a sestřičkami a lékařkami a lapiduchy. Takže já bych to bral prostě jako takovou obecnou věc. No ale fakt je, že třeba teď chystáme tu Lysistrátu, tam bude dokonce kromě toho ženského elementu ještě další prvek, a sice erotika jako taková, která je u nás vždycky trošku, ale tentokrát bude trochu víc, poněvadž ten Aristofanes, co si budeme nalhávat, on byl vlastně zprosták, poněvadž já jsem musel se vyhejbat ty jeho terminologii, ale zase nechtěl jsem být příliš pruderní a tak jsem balancoval a vybalancoval jsem to tak, že třeba jsem určitou větu komponoval tak, že to příslušné slovo si tam každý musel dodat, to, který jsem nechtěl vyslovit, takže si tam každý divák dodá sám. Bude to i opticky, si myslím, že bude to erotičtější než jiné naše hry, poněvadž ta antika k tomu tak trochu vybízí a hlavně ten boj těch žen proti těm chlapům aténským je nějak lákavá příležitost k tomu, aby člověk popustil uzdu v tomhletom směru. Takže to bude taková trošičku výjimečná hra v historii Semaforu, poněvadž se tam chceme dotknout téhletý oblasti výrazněji než jinde.
1: Já nemám zdání, kdo ty ruce probod. A nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá.
3: Taky slyším občas takovej postřeh, že se mě do těch mých her tu a tam vloudí jakési transcendentno. Asi je to tak, poněvadž to jsou věci, kterými se zabývám v životě, které mě zajímají, které považuji za velice důležitý. Kdybych měl o tom vydat svědectví, tak myslím, že jsme měli začít už v tom prvním díle a nevím, jestli by mě to na těch 10 dílů vystačilo, poněvadž tím se zaobírám léta. Já dokonce píšu knihu, Komik si povídá s Bohem, se to jmenuje. Zatím, nevím, jestli se tak bude jmenovat v budoucnu, ale už ji píšu mnoho let. Já píšu vůbec několik knih dohromady, ale vždycky, na kterou mám náladu, tak ji popostrčím zase o kousek dál a věřím, že za pár let bude některá z nich dopsaná a pak to vydám. No a tady zrovna se týká toho transcendentna. Jsou to mé názory na tuhle tu věc. Neustále tam připomínám, že vůbec si nekladu za cíl někoho přesvědčit, že můj názor je správný, poněvadž ani já nevím, jestli můj názor je správný. Dokonce jsem nakloněný tomu, jestli mě někdo přijde přesvědčit, že jsem vedle, tak říkajíce, že ten můj názor je mylný, tak to velmi pokorně přijmu, poněvadž ono o tomhle tom asi nikdo nemůže říct přesně, že můj názor je správný. A proto ti, kteří to tvrdí, tak ty mají tak trošičku mou nedůvěru. Jo? Třeba když se mluví o Bohu, tak mě na tom zneklidňuje to, že jsou určitý instituce, které o něm všechno vědějí, jaký on je, jak dokáže být milosrdný, co dokáže odpouštět. Dokonce i takové ty věci, jako že když se obrátíme na panu Marii, takže ona se přimluví a že její syn jí nic neodepře, což zavání protekcí, že jo. Já myslím, že on je natolik svéprávný, aby nemusel měnit názor podle přímluvy, nebo tak prostě tyhle ty věci. A já jsem čím dál tím víc nedůvěřivý vůči těm, kteří o těchto věcech vědějí všechno, jak ono to vlastně je. A říkal jsem si, pokud mám věřit v Boha, tak bych věřil v takového, o kterým nic nevím. Já nejsem materialista. Ne, že bych jako zásadně nebo z nějakých, já nevím, z jakých důvodů to odmítal. Já jsem o tom moc přemýšlel, ale pravděpodobnější se mi zdá ta idealistická představa, že tady někde je, že jsme prostě nějaký experiment, celý tenhle ten vesmír, že to něco asi znamená něco, na co nemáme tykadla, že jo, co to vůbec nedovedeme si představit. Že jsme si to označili slovem Bůh, upřímně řečeno v češtině mě to nesedí pořád. To slovo, líbí se mi třeba latinsky, to Deus, to má takovou vznešenost, že jo. Už to God je trošičku takový tvrdý a to Bůh je takový, to nevím. Totiž mě ještě tu mou víru komplikuje moje profesionální textařská deformace, poněvadž celá řada výrazů a terminologií, která se používá, tak já dokonce mám o tom takovou, vedu takovou delší diskuzi s církevními osobami různými. To jsou kolikrát termíny, které jsou nepřijatelné pro lidi, kteří stojí mimo tu církev. Jenom tím, že různé ty zbožné termíny už ty sami odrazujou a působí tak archaicky a jako tak babičkovsky, že ten moderní člověk díky tomu slovníku už se od toho distancuje. Já bych to úplně všechno změnil a celou tu terminologii bych vyměnil. Že třeba když se mluví o Kristu jako král, že jo, což je v mnoha zbožných písních, no tak co je to dneska král? To je taková figurka, každý předseda vlády má větší moc, že jo, ale hlavně je to takový to personifikace a antropomorfizace tý velký neznámý a tam mě strašně nesedí a tam myslím, že nesedí mnoha lidem a že kdyby se odbourala, tak by mnoho lidí začalo uvažovat o těch věcech úplně jinak. No ale to je úplně zase jiná kapitola. Já jsem dokonce měl jednou přednášku takovou tamhle u Františkánů, tam je taková přednášková síň a tam jsem o tom hovořil, bylo tam i několik zástupců toho kláštera, což jsem byl rád, poněvadž já jsem byl vychovaný na Spořilově v sousedství františkánského kláštera, chodil jsem tam na kynutý knedlíky s povidlama a měl jsem k Františkánům vždycky slabost. Už k svatýmu Františkovi, což byla fantastická osobnost, že jo. Takže oni tam přišli a tak jsem tam říkal ty svý názory a musím říct, že dva z těch posluchačů za mnou přišli a říkali, víte, že máme tenhle ten pocit taky. Nevím, možná, že si to ještě mysleli i další a nepřišli za mnou. Ale tak jsem byl hrozně rád, že jsem tohleto vyslech. No ale jak říkám, to je minimálně na 10 kapitol povídání, to, co mě jde tou hlavou. A hlavně vůbec za to neručím, jestli nikdy bych to nechtěl hlásat, jakože tohle je nově objevená pravda. Vždycky to hlásám, jako představte si, co taky člověku může tou hlavou takhle probíhat.
4: Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody, děsí mě však to, že nezvládám.

Ještě prý by se slušelo, abych na závěr vydal jakési svědectví tady o sobě jako o osobě. No, tak když odečtu tu práci veškerou, kterou provádím, tak ono už toho moc nezbyde. Poněvadž já už jsem tady se zmínil jednou, že jsem workoholik, což je dost nešťastná vlastnost, ale už jsem se s tím smířil, dá se s tím žít, člověk si na to zvykne. No ale tak mám samozřejmě nějaký soukromí, i když jako velmi útlé, ale poněvadž i když třeba vyjedu na dovolenou, tak druhý den už musím mít blok a musím něco si psát a vymýšlet, poněvadž mě to nedá. Nebo to, co vidím na té dovolené, tak už přemýšlím, jak to využít nebo jak to jako zneužít pro svou práci. No ale tak soukromý život mám, dokonce jsem se teď oženil. To je taky zvláštní věc s vám. Já jsem si vzal ženu, která je o hodně mladší, teď nevím přesně o kolik let, ale jsou to mnoho desítek let. Zčeřil to hladinu veřejného mínění, dlužno říct, což jsem se snažil, aby nesčeřilo. No ale jsou lidi, kteří rádi čeří, hlavně kolem bulváru. Sám bulvár se ke mně zachoval docela slušně. Když jsem viděl, že začínají pátrat, jak to vlastně je, tak jsem zavolal Blesku a Aha, těm dvěma tiskovinám, říkal jsem, podívejte se, já vám řeknu sám, jestli chcete všechno, co byste se těžko dopátrali a bude to aspoň neskreslený, ale slibte mi, že to nezměníte. Oni mě to slíbili a musím říct, že to dodrželi až na takovou maličkost, že ten věkový rozdíl udělali asi o 3 roky větší přece jenom, aby to bylo jako ještě efektnější. Ale oni mají internetové stránky a tam se k tomu vyjadřovali jejich čtenáři. No a to byla chuťovka. To jsem koukal, jaký hovada čtou ty noviny. Já nerad používám tyhle silný výrazy, ale kdybyste viděli těch vulgarit, prostot, blbostí, hloupostí lidských, co se tam vyvalilo najednou a každý se tam jako nějakým způsobem odrealizoval, tak to bylo pro mě nesmírně poučný. Oni nedovedou pochopit prostě jiný pohnutky k sňatku než sex a peníze. To byly dvě věci. Oni nevědějí, že existují ještě i další hodnoty a tak. Tak nakonec jsme to přežili, že jo. Moje paní a oni tady taky vydám krátký svědectví, poněvadž asi budou zvědaví na to, mnozí posluchači. Zatímco moje první paní Bělina, to byla výtvarnice a rozuměli jsme si v téhle oblasti naprosto dobře a dokonce to stejné myšlení, ona dělala scenografii a dělala gobelíny a tak, v téhle výtvarné oblasti nám pomohlo třeba překlenout i různé krize, poněvadž nakonec jsme řekli, no jo, no ale teď nakonec si vlastně rozumíme. A tak jsem si říkal, je důležitý, aby si ty dva lidi měli o čem povídat celý život. To mě ta současná moje choť splňuje taky, poněvadž ona učí na gymnáziu, učí češtinu a literaturu a společenské vědy. A to jsou všechno věci, které mě zajímají. Dokonce jí občas nutím, že mě musí udělat přednášku. Ona je v tom oboru času velice vzdělanější než já. Teď mě slíbila třeba, že mě poněvadž bude učit postmodernismus, takže mě musí přesně vysvětlit, co to je, poněvadž já to jenom tuším a mám o tom svou představu, ale ještě jsem nikdy neslyšel jako ve zkratce zhuštěně, co vlastně, o co tam jde. Tak se na to hrozně těším. My se známe 8 let a po 8 letech ona přišla s tím návrhem, říkala, že jí se dost těžko žije vedle mě, když pořád někam spolu chodíme a nikdo neví, co ona je zač, nebo proč sebou vodím pořád takovouhle bytost. No, takže jsme si řekli, uděláme prostě takový sňatek, abych mohl říct, tohle je moje žena. A ten sňatek jsme uskutečnili tadyhle v pokoji u nás doma. Nejprivátněji, jak to šlo, ale byl provedený odborně starostou Prahy 6, takže to je zajímavý. On říkal, dobře, udělám vám to doma klidně, ale musí tam viset státní znak, je podmínka. Musí tam být ještě příslušná úřednice, matrikářka, která to zanese a nesmí být zamčený dveře, musí být otevřený dveře.
A říká, tyhle ty věci já chci dodržet, poněvadž to je jaksi zákonem předepsaný, že nesmí to být za zavřenými dveřmi, aby kdokoliv by měl nějaký důvod, proč ten sňatek překazit, tak aby tam mohl vstoupit. To je prostě, tak to má být. No, no tak jsme nechali otevřený dveře i vrátka dole a nikdo nevstoupil naštěstí, protože on to taky nikdo nevěděl. A i kdyby věděl, tak já myslím, že by nikdo neměl žádný důvod nám to překazit.

Tak to byl závěr rozhlasových osudů Jiřího Suchého. Poslouchali jsme desetidílné rozhlasové vzpomínky herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele i obnovitele divadla Semafor a velké postavy české kultury, legendárního Jiřího Suchého. Vzpomínky pro osudy připravil Ondřej Vaculík za technické spolupráce Tomáše Kselhofra. Poslouchali jsme tedy v 10 kapitolách vzpomínky 95. z duší básníka, humoristy a věčného hledače krásy v obyčejných věcech. Vzpomínkové vyprávění Jiřího Suchého si můžete také připomenout na našem webu vltava.rozhlas.cz. Milí posluchači, tak a to je z pátečního vysílání Vltavy už úplně všechno. Do půlnoci nás už jen doprovodí skladba Mikuláše Tichého.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás vysílá 24 hodin denně výhradně klasickou hudbu. Dnešním dopoledním programem vás bude provázet Simona Kostrhounová. Dobrý den a příjemný poslech přeji. V dnešním dopoledním hudebním bloku jsme pro vás přichystali hudbu Johannese Brahmse, Josefa Sucka, Roberta Schumana, Ludwiga van Beethovena a Josefa Haydna. A to v podání předních umělců a hudebních těles. Namátkou jmenují například Květoslavu Novotnou, Mariana Lapšanského, Zdeňka Tilšera, Jiřího Bělohlávka, Tomáše Netopila, Českou filharmonii, Panochovo kvarteto anebo Berlínské filharmoniky. Jako první skladbu si vyslechneme Brahmsovy variace na téma Josefa Haydna opus 56 pro orchestr. Skladatel dílo složil v roce 1873 a kromě orchestrální verze vytvořil zároveň zápis i pro dva klavíry. Základní téma díla má název Chorál svatého Antonína a jedná se o druhou větu divertimenta číslo 2. Ačkoliv hudební historikové dnes Haydnovo autorství divertimenta zpochybňují, skladba je uváděna pod původním názvem. Premiéra se konala v listopadu roku 1873 ve Vídni a zaznamenala velmi výrazný úspěch. My si nyní variace na téma Josefa Haydna vyslechneme v podání České filharmonie, kterou řídí Jiří Bělohlávek. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.

Na stanici D-dur dozněly variace na téma Josefa Haydna opus 56 pro orchestr. Autorem díla je Johannes Brahms. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Smuteční symfonii Azrael rozepsal Josef Suk jako tryznu za svého učitele a tchána Antonína Dvořáka. V průběhu práce jej osud těžce zasáhl podruhé. Anděl smrti, po němž je symfonie pojmenována, si vzal k sobě Sukovu ženu a Dvořákovu dceru Otýlii. Symfonie měla premiéru v únoru roku 1907 pod vedením Karla Kovařovice v Národním divadle. Koncertními mistry Orchestru Národního divadla byli Sukovi spoluhráči v Českém kvartetu Karel Hofmann a Jiří Herold. My si toto mimořádné dílo nyní na stanici D-dur vyslechneme v nastudování Tomáše Netopila a Esenské filharmonie. Příjemný poslech přejeme.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněly poslední tóny smuteční symfonie Azrael Josefa Suka. Esenskou filharmonii řídil Tomáš Netopil.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Novelety opus 21 jsou rozsáhlejší klavírní skladby německého autora Roberta Schumanna, které vznikly v roce 1883. Obsahují celkem 8 částí a patří do skupiny Schumannových děl s tématem lásky a svatby. Roberta Schumanna někteří hudební historikové označují za nejhudebnějšího romantika a nejromantičtějšího hudebníka. Měl křehké zdraví a nevyrovnanou povahu. Porozumění, oporu a podporu nacházel u své manželky, první interpretky většiny svých klavírních skladeb. Pojďme si nyní novelety opus 21 vyslechnout v podání Květoslavy Novotné.